tebi se mi ne zdá, že chtěl bych jinam jít.

tam můžeš jezdit v Porsche, mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit. Vypravíme se také mezi myslivecké psy norníky a poradíme, jak pečovat o velké hodiny a malé hodinky. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnovém a červencovém zalévání zahrádky. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Utišnova v předklášteří, v zahradách kláštera Porta Celi, jehož název se překládá jako Brána nebes, se udržitelným způsobem starají o sad a další pozemky. Tomáš Blaha tady pravidelně vítá i dětské návštěvníky, který jim rád vysvětluje, jak se dá jednoduše vyrobit biouhel a k čemu v historii i dnes slouží. S mikrofonem se tam vypravila naše zvídavá hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Ten klášter, když tady vznikal, tak kolem byly obrovský lesy rozsáhlý a v nich těžili dřevo a z toho dřeva dělali dřevěný uhlí. Oni potom udělali uhlí tady a odvezli ho do Brna, kde na tom kováři třeba kovali nebo na tom prostě dělají další věci. Ale proč se nevozilo to dřevo? Proč se vozí to uhlí? Dřevo je těžší než ten uhel a má menší výhřevnost. Oni tím, že udělali z tohoto uhlí, tak tu energii koncentrovali do menšího objemu. Takže vlastně to nemusí toho vozit tolik, aby dosáhli vyšších teplot.
3: Pedagoškou je Karolína Zelinková, která dohlíží na děti a asi ten nápad celý zrealizovala.
4: Jsme tady v rámci třídního výletu. Celé to je vlastně téma toho, co se učíme v přírodovědě. Učili jsme se o fotosyntéze, o koloběhu uhlíku, o hoření, o přírodě, takže to vlastně pasuje do našeho kurikula. Dneska jsme pomáhali taky s prací v sadu, takže si vyzkoušeli, jaké to je mít sad a zahradu.
3: Tak Zuzanko, já vidím, že máš ještě trošku špinavé ruce od té práce. Bylo to fajn?
5: Jo, bylo, protože jsme mohli stříhat velkýma nůžkama a střídali jsme se s kamarádkama.
2: Staré vaně máme větve, co jsme pozbírali, suché staré větve, prostě opadá takové drobnější, který se nehodí do kamen. A teďka je tady, z nich vyrábíme biouhel, to znamená, jsme rozdělali klasický oheň. A teďka můžeme vidět, že první fáze je ten uhel a v druhé fázi je to ten popel. A teďka se dívejte, že já to takhle hrábnu, když vyhrabu ze spodku, tak je to zase černé, ale vlastně za chvilku to začne bělat. To je tím, že vlastně ten uhel z toho spodku se dostane do kontaktu s kyslíkem a začne se měnit na ten popel. Jo, to je vlastně, když doma grillujete a i tak máte ten uhel nebo to uhlí, které potom se zapálí, okysličí, je na vzduchu a zpopelnatí. A teďka by nám to celé zhořelo na popel, což my nechceme, protože si chceme vyrobit ten biouhel, takže to potřebujeme zalít. Tak, doplníme vodu do konve. Teďka to trochu dýmí, že jo? Doteďka to nedýmilo. My ten uhel neděláme kvůli tomu, aby jsme na něm grilovali, ale děláme ho kvůli tomu, aby jsme ho tady dělali. Když zasazujeme stromy, tak do té výsadbové jamy tomu přidáváme ten uhel. On dokáže držet tu vodu, že jo? To je to, proč ho chceme, aby když dlouho neprší, jako třeba teďka, a pak zaprší hodně vody naraz, tak aby ta půda to stihla pojmout. Že jo, je to pořád ještě, je to uhlí, takže kdybychom to špatně někde zahasili, tak ono to pořád může začít hořet. A proto my to dáváme takhle do toho barelu. A v tom barelu žádný vzduch nebude, protože ho zadeklujeme a ono se schládne a bude to fungovat. Teďka já to přehážu tou lopatou a vy můžete vidět, že v těch spodních částech je to pořád bílé. Nechám to tady pár dní stát a pak to stáhneme dolů do kláštera, kde to třeba dáváme do kompostu, nebo to dáváme do záhonu nebo pod ty stromy. Nebo ti můžeme i kreslit teoreticky. To vám potom dám do školy nějaký vychládlý už. Ten uhel tady bude třeba tisíce let. On se jako bude trochu rozpadat, ale třeba archeolozi, když objeví nějaký pravěký lokality, tak vlastně vždycky tam objeví uhlíky, podle kterých oni to jsou schopní datovat to stáří toho místa. Takže dneska jsme vyrobili něco, co tady bude i po prázdninách.
1: A ještě dodám, že biouhel zlepšuje strukturu půdy, zabraňuje jejímu vysýchání a omezuje vyplavování živin do spodních vod a je ideálním domovem pro zdravé půdní mikroorganismy. No a podle návodu v reportáži si ho jednoduše můžete vyrobit i vy sami na své zahrádce. Co nás čeká za chvíli? Pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Který stromy můžu prostřihávat nebo udělat průklest?
0: Mám pro vás velice dobrou zprávu. Jak nám vysvětlil František Hlubocký, zahradník z Pardubic, tak ten únorový, březnový prostřih je, aby vám strom pěkně rostl. No a ten letní, ten je, aby nerostl.
2: Ovocné stromy, tam jsou dvě možnosti, kdy buď tehle ten pozimní nebo předjarní, jak je kdo zvyklý říkat, je to řez, o kterém se tvrdí, že zmlazuje. Tudíž tím my nabudíme to, co jsme uřízli, že tam vyrostou místo toho dvě nové mladé větvičky, ale dělá se u ovocných stromů další ten letní řez, s kterým jsou lepší zkušenosti, že spíš brzdí v růstu, když potřebujeme, že už je strom tak akorát, a tam se nedá přesně říct doba, ale platí vždy po sklizni, i hned po sklizni. Jestli jsou to třešně, tak se teda kamarád směje, říká, jestli nedošáhneš na nějakou větev, tak si klidně uřízně otrhej na zemi. Platí to u jabloní, u čehokoliv, že i hned při sklizni anebo po sklizni. Letní řez má právě za důsledek, že strom už nepřirůstá, ale naopak tu sílu dává do pupenu, které si vytváří na příští rok, tudíž naopak příští rok ještě lépe kvete a založí víc květních větviček.
0: A před dvěma týdny jsme tu měli dotaz naší posluchačky, paní Blanky, že má doma potkany a zkoušela všechno možné i nemožné, sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, skleněné střepy do děr, a nic nepomáhá a stále jí potkani ničí rostliny, hlavně ve skleníku. No a my jsme vás vyzvali, že rádi zveřejníme vaše zkušenosti. A ozval se nám posluchač z Hradce Králové a ten píše, že strčil do potkani díry sáček se psím hovínkem a bylo vystaráno. A tak to později udělal ve všech okolních děrách, no a potkani jsou pryč. Pravděpodobně ucítili něco nepěkného. A ještě mi zrovna tento týden povídal jeden kamarád, saxofonista v Dechovce, kam chodím hrát na trumpetu, že měli doma potkana, dokonce žral i psům z misky a pořád se ho nemohli zbavit. Nemohli ho chytit, otrávit, a jednou jeho dcera vzala nějaké staré hadry, staré monterky ze sklepa, šoupla je do pračky, pustila a ejhle, po hodině otevřela pračku a byl tam i ten nepolapitelný potkan. Už to měl za sebou. Pojďme k dalšímu dotazu.
3: Čím to je, že já mám zasazenou lípku více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka nemají plný skořápce, není celý jadírko, je takový malinký.
0: Tak s tím by nám mohla pomoci zahradnice Věra Kastlová ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřinášejí.

0: náší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy.
1: A ještě jednu zajímavost pro zahrádkáře mám, tu jsem vyčetl v jedné knížce. Před 900 miliony lety měl celý den na naší planetě jenom 18 hodin. Bylo to tím, že měsíc obíhal okolo Země v menší vzdálenosti. No a pokud vám současných 24 hodin nestačí na všechnu práci, na zahrádce, tak tu pro vás mám výhledově velice radostnou zprávu. Přibližně za dalších 900 milionů let bude mít den na Zemi 28 hodin. No a přesně to se může aktivnímu zahrádkáři, kutilovi i pěstiteli hodit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď to bude o mysliveckých psech. Během staletí byla vyšlechtěna různá plemena loveckých psů. Ohaři, honiči, barváři, slídiči a retrievři a také norníci. Už název napovídá, jaká je práce norníků. Je to práce pod zemí, v norách. V posledních letech se o tomto způsobu lovu hodně diskutuje a naši hobbyredaktorku Slávku Brádlovou zajímalo, jak se na to dívá jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřicích Lada Dolejšová. Sama má dvě feny německého křepeláka pro práci na zemi a fenu velšteriéra a ta zvládá práci jak na zemi, tak v podzemí.
2: Tohle je opravdu ožehavé téma, docela složitá otázka. Nicméně určitě ty psy byly vyšlechtěný právě k té práci pod zemí a po dlouhá léta se to tak praktikovalo. Druhá věc je, že ne všichni, kdo tenhle způsob lovu praktikovali, to dělali dobře a opravdu tak, aby zvěř netrpěla přehnaně. Je to určitě způsob lovu, který je hodně jako cílený, je hodně efektivní. A vzhledem k tomu, že přes tuhle tu dravou zvěř, která se skrývá pod zemí, se můžou šířit i různé nemoce, tak se to bralo, že je to opravdu potřeba. I všechno, co je potřeba, tak se dá dělat s nějakým jako citem a hlavně s nějakou humáností. Takže za mě ten tlak na to, aby to bylo úplně zakázáno, není asi úplně dobrý, ale podívala bych se spíš na to, jak je to prováděno a aby to bylo opravdu prováděno tak, aby ta zvěř zbytečně netrpěla.
3: Aby zvěř zbytečně netrpěla, ale taky vlastně, aby netrpěl ten pes, protože tam to utrpení může být oboustranné. I když předpokládám, že jsou to plemena psů šlechtěná opravdu po staletí, takže něco je v tom genetickém základu. Nicméně nějaký trénink nebo výcvik ten pes musí absolvovat.
2: Určitě trénink se v Česku aktuálně smí dělat vlastně na takzvaných umělých norách, přičemž ale při tom tréninku nesmí docházet ke kontaktu s tou liškou. Je to vlastně všechno přes zarážku a oni se nedostanou k sobě. Takže trénink pro ten pohyb a vlastně pro nějakou tu koordinaci pod tou zemí tam je, ale není to trénink v tom kontaktu s tou liškou jako takovou. Neměl by být podle zákona.
3: Psi byli částečně nebo z velké části tím důvodem, proč se věnujete myslivosti. Jaké plemeno máte a jakému typu lovu je určeno?
2: Já mám plemena dvě feny německého křepeláka, které jsou určeny k práci na zemi a pak mám plemeno velšteriér, který je určený jednak k práci pod zemí, je to norník, je to teriér malý, ale zároveň i k práci normálně na zemi.
3: Jen by mě zajímalo, jak to máte doma uspořádané, jestli jsou psi kamarádi nebo občas musíte soudcovat zápas?
2: Psi spolu vycházejí normálně dobře, jsou to teda všechno feny, takže samozřejmě občas dojde k nějakému jako konfliktu, ale ta smečka musí fungovat tak, aby byli schopní se spolu dohodnout v pohodě, aby netekla krev, když to tak řeknu. Takže je to o nějakém jako výcviku a výchově od mala. Musí to být prostě dobře socializováno, aby věděli, že některé věci prostě nejsou úplně přípustné.
3: Když už jsme u těch psů, tak ještě jednu otázku bych měla, protože samozřejmě jsou různé druhy lovu. Může to být lov třeba na vodní ptáky, může to být to norování, může to být dohledávání kořisti, může to být, jak se to říká odborně, vystavení?
2: Určitě, podle toho, jaký vlastně druh psa máme, jaké plemeno máme. Mluvila jste o tom vystavování, tam jsou k tomu určení ohaři, kteří mají vlastně vrozenou tuhletu vlohu a většinou stačí ji podpořit a oni pak takzvaně teda vystaví zvěř, to znamená, že se v momentě, kdy ucítí zvěř, zastaví, strnou a tím ukazují, že vlastně tam nějaká zvěř je. Tohle to umí opravdu jenom ohaři, ostatní plemena k tomu vlastně tu vrozenou dispozici nemají, takže to je taková jejich jako doména. Ale zase ohaři nezastanou práci jinou.
1: Dalo by se říci, že když dva dělají totéž, nemusí to být totéž a majitele psů, norníků musí dodržovat zákon, aby při tréninku ani při lovu zvěř zbytečně netrpěla. Já mám doma norníka Elišku, je to border teriérka, a ta si balónek háže do takového růžového věderka na zalévání a pak se dovnitř snaží vecpat, aby si ten balónek vynorníkovala. My jsme taková netradiční myslivecká dvojka. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do rad a nápadů, jak se starat o hodiny a o hodinky.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Velké hodiny a malé hodinky patří k sofistikovaným strojům už od doby svého vzniku. Dnes máme hodiny jak mechanické, tak i ty, kterým k pohybu pomáhá baterie. Jak tedy o hodiny pečovat a co rozhodně nedělat? A to se budete divit, co jsme se dozvěděli. Náš hobbyredaktor Mirek Kobza se na to ptal hodináře Jiřího Valenty, který spravuje hodiny od těch malinkatých náramkových až po obrovské věžní stroje.
2: Podle mě stačí utřít prach, pokud má zaprášený sklad, tak je vyleštit, nepoužívat ani nic agresivního a jinak na to nechytat.
3: To znamená, že třeba, jak se říkalo, vyfoukat aspoň prach ze zadu, vysát strojek nebo tak, tak to raději ne.
2: Vůbec.
3: Hodně se řešilo, jestli třeba mazat hodiny, to vím, že hodináři hrozně neradí.
2: Nejhorší, co se může stát, takže se to namaže olejem na šicí stroje. To v podstatě ty hodiny se zabijou.
3: Je teda lepší hodiny fakt na ně nešahat a takové ty klasické mechanické a třeba donést je jednou za 5 let hodináři, nechat je promazat, vyčistit, vlastně pak už se na ně jenom dívat a kochat?
2: Tak úplně ideální je nechat hodiny jít, dokud jdou. V podstatě mají celoživotní náplň olejů. Jo? To je životnost těch hodin. Jakmile se zastaví, tak tím si řeknou, že chcou být spravený.
3: Takže do té doby nešahat.
2: Nešahat, úplně nejlepší.
3: V současné době se hodně používají i u klasických ručičkových hodin elektrické strojky. Co tam? Měnit baterii, samozřejmě dávat pozor, aby nevytekla.
2: Ano, přesně tak. Pokud vyteče, ten stroj pak odejde velmi rychle, takže pokud se hodinky nechcou používat, nebo chcete si je nechat jen jako na památku, tak vytáhnout baterii.
3: Používat baterie klasické nebo je lepší ty alkalické? Ono se vždycky říká, že i ta klasická tam vydrží hodně dlouho, ale je tam právě to nebezpečí, to, že vlastně v jednu chvíli může způsobit tuhle katastrofu.
2: V každém případě alkaliku vydrží za prvé díl, ten cenový rozdíl není zas tak velký a nepoužívat nabíjecí, protože ty mají 1,2 V. A strojky jsou dělané na 1,5.
3: Stejně to třeba s náramkovými hodinkami, které jsou poháněné baterií. Velmi často se ale řeší, že hlavně, jak vás hodinářů je málo, takže nemáme, kdo by nám tu baterku vyměnil. Tak máme se do toho pouštět, nebo přes co raději odcestovat do většího města a toho hodináře tam najít?
2: Za mě předchází se návštěvou hodináře spoustě problémů. Když si vezmeme, že baterka se tady vyměňuje cca kolem 100, 120 korun. Ano, někde v elektřině se dá koupit tady za 20-50, ale máte zajištěný, že není poškozen stroj potom, kde ty opravy jsou pak dražší.
3: Dřív se hodně dělali hodinky, takové ty zadní strana na to vycvaknutí. Dneska už je přece jenom tam korunkový uzávěr. Velmi často jsou ty hodiny i utěsněné kvůli vnikání vlhkosti. Tam už přece jenom to povolení není úplně jednoduché, je potřeba speciální nářadí.
2: Na to jsou speciální klíče. Spousta značek hodinek mají svoje specifické klíče a i tady to víčko zaklapávací stále funguje, je to ale u těch levnějších hodinek.
3: Jaké hodinky nosí hodinář?
2: Mechanicky samonatahovací. Za mě člověk je dá na ruku a jdou.
1: Tak to byl náš hobbyredaktor Mirek Kobza z olomoucké redakce, který se dnes vydal za hodinářem Jiřím Valentou zjistit, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam si připomeneme, že právě teď je čas na pravidelné každodenní zalévání, protože plody zrají a bez vody to dobře nedopadne. Už nejsem.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: A mám pro vás, jako obvykle, na tuto sobotu dvě pranostiky. Takže prší-li na Ladislava, déšť po 7 neděl trvá. A nebo neprší-li na 7 bratří, to je na Ladislava, pak jsou suché žně. A asi je čas dešťů, protože v pondělí má svátek Petr a Pavel a to se říká o Petruli prší, po 30 dní déšť se vrší. Pro nás zahrádkáře je ale důležité, že je tady sezóna jahod a když si tak sednete k plné misce a u televize uďobáváte, tak vás možná ani nenapadne, že obsah cukru v 1 kilogramu sladoučkých jahůdek je menší než v 1 kilogramu citrónu. Já to úplně vidím, jak se teď s prominutím šklebíte. A nezapomeňte, že blížící se červenec je nejcitlivější měsíc na zálivku na zahradách. Pokud se červenec vydaří a je teplo, je nutné zalévat každý den, nejlépe brzy ráno anebo večer. Kdo má zásobu dešťové vody, tak ten má vyhráno. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme také s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu. A máme tady kontaktní informace na závěr. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásné dobré dopoledne, hezké dobré odpoledne, krásný večer vám všem, kdo jste na příjmu Českého rozhlasu. Nevíme, kdy nás právě posloucháte, jestli je to premiéra nebo repríza, proto jsem použil všechny ty denní doby. Zdravíme vás všechny, 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a takhle vám tleská nabitý kulturní dům v Čelákovicích. Ovšem, tohle je rokový koncert, připadám se jak Eva Farná v Edenu. To je radost. Dámy a pánové, já doufám, že takový potlesk sklidí i muž, který právě teď přichází. Starosta Čelákovic, pan inženýr Josef Pátek. Přeji krásný dobrý večer, pane starosto.
2: Dobrý večer, Aleši, dobrý večer vám všem.
1: Pane starosto, teď je to na vás. Tady sedí vaši čelákovičtí, u rozhlasových přijímačů celá Česká republika, samozřejmě i zahraničí, zámoří a všichni poslouchají, co se děje v Čelákovicích. Teď máte šanci udělat si jakoukoliv reklamu pro ty, kteří poslouchají. Co byste nám o Čelákovicích prozradil?
2: Tak všem bych řekl, že Čelákovice jsou náš domov na Labi, že tady máme obyvatele, které své město opravdu milují a že tady máme spoustu zajímavých věcí, kvůli kterým je dobré do Čelákovic přijet.
1: Povídejte.
2: Tak můžu zmínit například Volmanovu vilu, což je funkcionalistický skvost, který opravdu v celé České republice je naprosto výjimečný a tuto vilu ročně navštíví přes 10 000 návštěvníků. To je určitě cíl turistický číslo jedna. Druhý je naše muzeum, které je teda čerstvě po rekonstrukci. Budeme připravovat novou expozici, ale hlavně je tady řeka Labe, krásná příroda hned za Labem, to znamená ideální na kolo, ideální na pěší výlety.
1: Tam se často třeba na nějaké výjimečné osobnosti, rodáky, někdo, kdo se zapsal do čelákovické historie, kým se rádi chlubíte?
2: Tak rádi se chlubíme Josefem Volmanem, což byl vlastně český Baťa, se mu říká, významný průmyslník a továrník. Založil továrnu na obráběcí stroje, která potom byla známá pod značkou TOS, ale na každý pád Volmanovy stroje fungují bezpečně dodnes po celém světě.
1: Pane starosto, než začneme oficiální úvod, odstartujte ten dnešní přenos z Čelákovic, ať můžu začít zvát hosty.
2: Tak všechny vás zdravíme z polabských Čelákovic, středočeských Čelákovic. Budu velmi rád, když k nám přijedete na návštěvu, máme to tady opravdu hezké a super. A mimo jiné vítám Český rozhlas právě tady na půdě Čelákovic, jak už jsme zmínili. Bude překvapení, já ho nemůžu prozradit vlastně, proč je ta vazba k Čelákovici.
1: Myslím, že jsme ještě neříkali.
2: Můžeme. Pan generální ředitel René Zavoral je dlouholetým občanem Čelákovic. A když vlastně tak nad tím přemýšlím, já když jsem se před 16 lety poprvé stal starostou, tak to bylo mimo jiné i díky tomu, že Renda Zavoral odešel pracovat do Českého rozhlasu. Takže Rendo, děkuju.
1: Ano, pane starosto, velmi děkujeme za
2: úvod. Děkuji za pozvání.
1: Děkujeme, hezky si užijte ten dnešní večer. Pan inženýr Josef Pátek, starosta Čelákovic. Dámy a pánové, vy víte, že na každé místo, a dneska je to po 24., přivážíme, krom generálního ředitele, i zajímavé osobnosti, které mají něco společného s Českým rozhlasem. A vy vidíte, že těch židlí je tady o něco málo víc než běžně, protože jsme v Čelákovicích, kde bydlí generální ředitel. A proto mi dovolte, abych pozval tento sympatický trojlístek. Přicházejí Světlana Vitovská. Krásný dobrý večer, kolegyně z Českého rozhlasu Plus.
3: Dobrý večer.
1: Jsem šťastný, že do rodiny rozhlasáků patří i pan hrabě František Kinský. Krásný dobrý večer přejeme i vám. No a naše rodinné stříbro, úžasný muž, komentátor Libor Dvořák. Pro rozhlasové posluchače, aby si to představili, ten sál je tady takový a zákulisí, že všichni absolvovali špalírem tu nádhernou cestu. Posaďte se tady v Čelákovicích, Světlanko, vaše je to krásné křeslo. Pánové, vás poprosím sem. No a možná hned v úvodu bychom mohli rozklíčovat, jaké je vlastně vaše spojení s Českým rozhlasem. Protože vy víte, pokud nás posloucháte, že Český rozhlas má 25 stanic. To jsou desítky pořadů, takže Světlano, začneme u vás. Kde jste teď u nás v Českém rozhlase doma vy?
3: Já jsem doma v Českém rozhlase Plus, v Osobnosti Plus, což je 26 minut dlouhý živě vysílaný rozhovor s osobnostmi, ne s politiky, což je pro mě velká a výrazná změna k lepšímu.
1: Je sympatické. Jak jste to rozdělila? Je hezký, jakože vlastně moderátor povýšil, že dřív dělal ty politiky, ale teď už
3: osobnosti.
1: Může být
3: taky jsem tam měla pana Hraběte. Mm.
1: To je nádhera.
4: Tak já jsem se k tomu dostal.
1: Pane Hrabě, co vy a Český rozhlas?
4: Já a Český rozhlas, tak já se myslím trošku víc známý z České televize než z Českého rozhlasu, i když každé léto, což znamená to loňské poprvé, to zní hezky, každé léto loni poprvé, možná letos podruhé.
1: Je to taková hezká dlouholetá
4: tradice. Je to taková dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem, která určitě neskončí do té doby, než projedem všechny hrady a zámky.
1: Libore, ptát se vás na stejnou otázku, vy, jak jsem říkal, rodinné stříbro Českého rozhlasu. Kde vy jste teď nejvíc doma na vlnách Českého rozhlasu?
5: Nejvíc doma jsem v dané chvíli, Aleši, v důchodu, musím říct. Ale jinak samozřejmě dělám pro obě stanice, tedy myslím ty zpravodajské, pro Radiožurnál, mou domovskou stanicí je stejně jako u Světlanky Český rozhlas Plus a pevně doufám, pokud se nestane ve veřejnoprávních médiích nic neblahého a pokud najdu mikrofon, tak tam budu docházet až do smrti.
1: Je fakt, že člověk vždycky, když si vzpomene na ty osobnosti, které prošly rozhlasem a vždycky se mi vybaví Honza Petránek, Zdeněk Veríšek, všichni tyhle ty muži, které člověk měli ještě šanci v plné síle potkat, vy jste se s nimi samozřejmě znal, patříte do té gardy, co ti by dneska říkali tihle 68-tníci, kteří tenkrát bojovali za tu svobodu, jak by se na to dívali?
5: No, ti by koukali jako blázni, docela určitě, protože i já, Aleši, za těch 36 let od revoluce jsem se nikdy nedopracoval toho, že bych se mohl dožít těch časů, které teď přišly. To je opravdu velice nepříjemná věc a je otázka, co s tím my, vy ostatní občané, můžeme dělat.
1: Vy víte, že vždycky přivezeme i nějakého interpreta, zpěváka, zpěvačku, kapelu a dneska poprvé je tady mladý muž, který má tu čest být s námi už podruhé. Dámy a pánové, pan Tomáš Klus! To je on, Tomáš Klus se zdraví těmi šťastnými faninkami, které jsou přímo v té uličce, kterou přichází Tomáš Klus. Tomášku, krásný dobrý večer. Vítej opět pořadu Rozhlas jede za vámi. Tomáš se vítá se všemi na jevišti. Rádi tě vidíme, hezký den. Prosím tebe, řekni nám, jakou začneš písní a druhá věc, jsem drobně zmaten, protože nejsi boss. Čili ty se teprve zuješ, anebo to je teď nějaká novinka?
6: Já
1: nebo
6: se zouvám až vždycky při výkonu.
3: A máme se taky.
6: Jo. No tak jako, je to příjemné.
1: No ne, chcete se zout?
3: Všichni se zujeme, všichni tady.
1: No na mě nekoukejte, já se klidně zuju, ale řekněte to panu Hraběti, jako to se pán nebo Libor.
6: Dobře, já jsem měl připraveno spoustu jiných věcí, ale pak jsem tady potkával lidi, kteří mi říkají, co mám hrát.
1: Ano. Tak a občan má právo rozhodnout za svůj koncesionářský poplatek, co bude udělat zpívat.
6: A já jsem tak zvyklý z domova, je to tak lepší dělat to.

0: Děkuju.
1: Jste nejlepší publikum, kterému jsem dneska hrál.
0: Děkuju.
2: Tomáš Klus. Živě v nabitém kulturním domě v Čelákovicích.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Jsou tady teď už 4 rozhlasové osobnosti a já se moc rád vždycky jako vracím o několik let zpátky, abych se zeptal, jakou roli rozhlas, tenkrát třeba československý, český, hrál ve vašich životech. Světlanko, začnu u vás. Jak to máte vy? Jakou roli u vás nebo ve vaší rodině hrál tehdy československý rozhlas?
4: Já jsem poslouchala každou neděli v 1 hodinu pohádku a ve 2 hodiny v sobotu rozhlasovou hru pro mládež a vždycky jsem u toho žehlila. Tehdy dobrovolně, ale chápu, když Daniela Kolářová říkala, že žehlil jsi někdy, tak už jsem pochopila, co to znamená, ale ta pohádka ve mně zůstává dodnes. Je to takový symbol něčeho svátečního a milovala jsem ty rozhlasové hry pro mládež, protože to byly třeba Verneovky. Takže pro mě rozhlas je něco svátečního a v autě ho poslouchám. Já teda se přiznám, že poslouchám Radiožurnál. Vlastně, proč neposlouchám Český rozhlas Plus? Já se budu muset zamyslet.
2: No, vy se zamyslete, proč neposloucháte Dvojku nad sebou, ale...
4: tu poslouchá moje maminka. Moje maminka dokonce zná tenhle pořad.
2: Fakt? Jo. Vaše maminka mi byla hned sympatická.
5: Jo. Jsi ve stejné kategorii jako já. Já mám takovou věc, že chodím kontrolovat občas do nákupáku, jestli se na mě lidi ještě koukají.
4: Jako kam?
5: A už jako...
4: No, v nákupáku?
5: Na, v nákupáku. Nebo
2: jako jestli
5: na
2: tebe poznám?
5: No a už je to blbý, jako jo. Ale teď se mi právě stalo, na to narážím, že přišly jako 2 fakt mladý holky a já jsem si říkal, tak dobré, Tome, ještě to funguje, protože šli ke mně, tak, a tak jsem se hned začal nadělávat jak dort ve výloze, abych byl princ zase,
2: no.
5: Nic marné, ale došli až ke mně a říkají, pane Klus, můžu se vyfotit?

0: s váma? Říkám, jasné, není problém, holky, můžu vás chytnout? Jo, jo, jo, babička bude mít radost, ona vás miluje.
1: Pane Hrabe, pane Hrabe, je to vlastně oslovení správný, pane Hrabe, vy jste asi na to zvyklý, je?
2: Nejsem, já si na to zvykám těžko.
1: Jo, ale teď to jste celoživotně.
2: Jo, vlastně jo.
1: No.
2: I když nějaký čas mi to neplatilo.
1: No, no to je... Ale zase my moderátoři tohle oslovení tak málo užíváme, jako to je častější prezident, prezidenty už máte všeho, ale jako pane Hrabě to běžně člověk vůbec jako neužívá.
2: No, že tak ne? To zkuste.
1: A
2: víte co?
1: No.
2: Vy jste dostal kafe a já ne. Zastal jste moje nebo já?
1: Já jsem doufal, že si toho nevšimnete, ale já nepiju vaše kafe, ale já si myslím, že...
2: Prostě na tomhle pódiu bude vždycky kafe jenom jedno. No, ne.
1: Pane Hrabě, vaše dětství nebo mládí s rozhlasem, figuroval tam rozhlas?
2: Figuroval, měli jsme rádio, ale my jsme to nějak moc v těch letech, kdy já jsem byl malej, moc neposlouchali. Ale první, co mě tak jako upoutalo, byl samozřejmě František Filipovský a bylo nás pět. To jako mám jako intenzivně v paměti. A pak už jsem vždycky čekal na 20:00 večer, kdy jsem to přeladil a ozvalo se Radio Luxemburg. To bylo moje rádio. No, pro vaše ne, vy nevíte, co to je.
1: Ale je krásný, že i ten František Filipovský se často objevuje, že člověk to mohl slyšet před lety jednou, dvakrát.
2: Ne, ono to bylo, myslím, tak úžasný a tak jedinečný, jak on to četl. Ten, kdo to jednou slyšel, tak si to pamatuje prostě po celý život. S tou dikcí a s tou melodií. To bylo neskutečný. Samozřejmě vzpomínám, že jsem poslouchal i, ale teď nevím, jestli jsem si to nevymyslel, že jsem poslouchal i dramaturgii románu Jules Verna, 15-letý kapitán a takový.
1: Ano.
2: Takže jsem si to nevymyslel, to bylo.
1: Ne, určitě, no jistě.
2: To je možná proto, že už je to tak dávno, že si to ani nepamatuju. Že?
1: Ale zapsalo se to do paměti. Jakou roli hraje rozhlas dneska ve vašem životě?
2: Tak musím říct, že doma ho vlastně vůbec neposlouchám.
1: Mm-hmm.
2: A poslouchám ho jedině v autě a tam jsem neklidný. To znamená, pořád s tím takhle šmrdlám. Ježiš, to se mi nelíbí. Jo, tohle se mi líbí, tak chvilku zůstanu, pak zase odjedu. Takže projíždím to rádio takhle a vždycky, ono je to na volantu.
1: No.
2: Takže tady zmáčknu takový ten puntík a on to udělá. A pak to zase něco hraje a to řekl, to je dobrý. A pak to skončí u rádia být.
1: Tohle mám nejradši, to přelaďování, jo? Jako člověk to samozřejmě zná, ale co teda my v tom rádiu máme udělat, abyste u nás zůstali? Jako jedete v autě a co by se muselo dít, jako kdy tam zůstanete?
2: Jak mi vás slyším.
1: Tím jste ten beat úplně vyžehlil.
2: No, že jo.
3: Ne,
2: jakmile vás slyším, ta dikce vaše je taky jako vřelá, tak já mám takový pocit, jako, že úplně jsem ze mě takhle tam v tom rozdobu.
1: Že vylezu.
2: V autě najednou sedíte vedle mě.
3: Ta kadence, to se můžou repeři schovat vedle tebe. A tebe nejde přeladit, protože ty máš tu kadenci tak rychlou, že i když člověk ladí další rádio, tak ještě je tam furt zás... tam seš.
1: Ano, a třeba teď, když nás poslouchají posluchači, tak nás slyší na všech regionálních stanicích. Takže když přeladíte dál, my tam furt budem. My tam furt budem, kromě Světlany, ta bude na plusu možná proti nám, ale ať naladíte, co chcete, my jsme dneska všude. A vy taky.
2: To je mi klíto.
1: Ale děkuju za tu vzpomínku. Libore, když se podíváme o pár pátků zpátky, kdy vás uhranulo rádio, třeba jako kluka malýho.
4: No, já se musím přiznat, Aleši, že rádio mě provázelo od dětství, podobně jako to říkala Světlanka, jedině už daleko dřív. Samozřejmě nejdřív ty rozhlasové pohádky, potom později, zejména v 60. letech, protože pocházím, jak to říct, z velmi spolitizované rodiny. Můj táta byl za bolševika několikrým ministrem a velvyslancem. Možná i díky tomu já i brácha jsme se tomu velmi rychle odrodili. A možná to bylo právě v těch 60. letech, kdy jsem začal poslouchat politické komentáře, aniž by mě napadlo, že jednou budu dělat totéž. To rozhodně ne. ale zejména Karla Ginsla, Honzu Petránka, který byl potom, jak si už na sklonku svého života, skoro i mého, mým osobním kamarádem. Takže takhle se to asi celé vyvíjelo. Už v letech, kdy jsem vůbec nepředpokládal, že bych mohl v rádiu být zaměstnán, ale protože jsem předtím, podobně jako Světlana, dělal léta v televizi, tak najednou mě ta televize nějak odpadala od srdce a to rádio mi bylo bližší, tím spíš, že jsem už od 80. let dělal sobotní rána na Vltavě. No a potom samozřejmě jsem přišel tedy nejdřív na Český rozhlas 6, potom Plus, dnes na stará kolena dělám pro Rádiožurnál i pro Plus, ale domovskou stanicí je pro mě Plus. A tak mě napadá, že si člověk prostě uvědomí v téhle práci, co je na ní dobrý a co je na ní možná přímo zázračný, jak to říká moje bytostná dlouholetá kamarádka, rozhlasová klasička Hanka Kofránková. Víš, rádio, to je z ucha rovnou do duše. To je kouzlo rádia.
1: Děkujeme vám všem, že jste přišli, že máte rádi Český rozhlas. No a jak jsou na tom hudebníci? Tomáši, ty jsi tady z nás nejmladší. Jak tebe zasáhl rozhlas? Ty už jsi se narodil do éry i privátních rozhlasových stanic.
3: Ano, ale já jsem od malička, od útlého věku, jsem velkým fanouškem Oldy Kaisera a Jirky Lábuse. Mm-hmm. A já jsem poslouchal Rodinku na Českém rozhlase. Tím jsem se dostal k Českému rozhlasu. A pak se Český rozhlas dostal ke mně, protože první moje oficiální cena nebo ocenění za můj hudební přínos, jestli se to tak dá říct, pro někoho je to spíš trest, ale je od Českého rozhlasu Regina. Já jsem tam byl vyhlášen jako objev roku, asi před 20... To je jedno, lety. Takže tak. No a já jsem posluchačem Českého rozhlasu Plus. Mm-hmm. Jenom mě mrzí, že pořád ještě nejsem osobnost teda.
1: Jo, no, hele, ale když už jsem moderátorka takovýho pořadu zuje, tak to už jako...
3: Když už se zula, možná přestanu být nula.
1: Dámy a pánové, je tady další píseň.
3: Je tady další píseň.
1: Tomáši, v tuhle chvíli budeš zpívat na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
3: Mě ani neříkej.
1: Jsi prakticky nepřeladitelný. Prostě vy v autě ani to nemačkejte na tom volantu jako pan Hrabě, je to zbytečné, všude klus.
3: Omlouvám se.

na malý posteli, u kojen kojtem, po nočním vesilíště pořád vidím dvojité, ale v tvém raním útěku, střízlavým bolestně, posledním doteku zůstal jsem uvězněn, ospalý šešek, já dítě na věčnost, nákupní tašek, tahla z upřímnost a zbylý city, ukrytý po kapsách jsem já asi ty a v oba máme strach z toho, že co je ve

0: Děkuju. Děkuju. Děkuju. Seďte, seďte. Děkuju.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Tomáš Klus na vlnách Českého rozhlasu v Čelákovicích, kde natáčíme 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Světlana Vitopská, František Inský, Libor Dvořák, Tomáš Klus, vlastně si sedl vedle pana Hraběte, ty taky v pohádkách. Kolikrát jsi si zahrál šlechtice? Kolikrát jsi byl princátko?
3: Třikrát.
2: Třikrát? Mm-hmm. Takže taky šlechtic.
3: Já jsem vlastně trošku ještě výš, ne? Jako...
2: ne, to... Jo, a kam až ses vlastně vypracoval?
3: Já jsem byl král, no. Ale pro mě hrabě taky dobrý.
2: No. Co, pane hrabě, s králem se člověk jako setká málo kdy a vy sedíte hned vedle ní? Podívejte se, kým...
4: No to se mi snad ještě v životě nestalo, abych seděl tak blízko vedle krále.
2: Ale tak to...
4: Teda mnohokrát jsem seděl vedle krále, ale to bylo jméno. Teď tentokrát sedím vedle krále.
2: No.
4: To je něco jiného. Král. To je.
3: Teď mi to konečně došlo, teda musím říct. Jsem to opravdu někam dotáhl.
2: Takový v našich pořadech zpívaj. To je...
4: Ano. Rozhlas dělá zázraky.
2: Dámy a pánové, jak vidíte, jedno křeslo je připraveno a já jsem moc rád, že opět vlastně po 24. dorazí muž, který je s námi pokaždé a je to fascinující, protože vlastně neznám jinou takovou talk show, takový pořad, že by nejvyšší osobnost té které instituce sjezdila opravdu všechna místa. Dneska asi nebudu používat svou otázku, jestli už někdy byl na tom místě, kde právě jsme, protože je tady doma. Dámy a pánové, generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný, dobrý večer. Takhle, Reného Zavoral, no to je... To jsem ještě nezažil, na pódium začali lítat plyšáci. Čelákovice zdraví svého generálního ředitele. No to je fascinující. Pane generální řediteli, no to běžně se vám nestává, hlavně tedy v posledních dnech, že byste vešel na nějaké jednání a takhle vás zasypali plyšáky. No to je fascinující. To je rokový koncert, jako to je úžasný.
5: Hezký podvečer, milí čelákovičtí. Tomáš tohle to zažívá asi pravidelně, že jo?
3: Ne, ale v Čelákovicích prostě ještě ne, je že? Ředitel víc než hrabě a král.
2: No, no tak...
5: Ne, děkuju.
2: Ale tak...
5: Já moc děkuju vám všem za milé přijetí, protože opravdu já jsem dneska měl to velké štěstí, že jsem nemusel cestovat přes kus republiky, jako to vždycky děláme. A já tady hlavně vám všem chci říci, já jsem před 25 lety tady doputoval z Ostravy do tohoto nádherného krásného města a stejně jako miluji rozhlas, miluji Čelákovice a čelákovickým děkuju za to, že mě tady před 25 lety vlídně přijali a věřte, že opravdu já se tady cítím doma, jako kdybych tady byl vlastně od malička. Takže děkuju za to.
2: Pane řediteli, u tohohle tématu se zastavím víc než kdy jindy. Vy jste, a to už jste naznačil, přicházel z Ostravy. Těch míst, kde člověk mohl zakotvit, bylo x, počínaje Prahou, jakýmkoliv městečkem u Prahy. Proč zrovna Čelákovice tenkrát? To mělo nějaký konkrétní důvod?
5: Já jsem na Čelákovici narazil úplně v počátcích mé takové velmi krátké epizody, kdy jsem působil jako poradce tehdejší předsedkyně Senátu Libuše Benešové. A my jsme spolu objížděli její tehdejší obvod, což mimochodem ten senátní obvod právě zahrnul Prahu Východ a Benešovsko. A na Praze Východ byly tři taková velká centra, kde jsme často jezdívali, Čelákovice, Úvaly, Říčany. A takhle jsem vlastně přišel na Čelákovice a už tehdy se mi tady hodně zalíbilo, takže v momentě, kdy jsem pak nastupoval do rozhlasu, tak mé kroky zamířily tady, protože tady opravdu už tehdy bylo krásně, teď je tady ještě krásně, protože město opravdu za těch 25 let neskutečně vzkvetlo. Tak to prostě je. Takže když pan starosta pátek lákal turisty tady do Čelákovic, tak určitě přijeďte, opravdu. Je tady fakt nádherný.
2: To je propagace destinace.
5: Jenom Aleši musím říct, že já se, věřte mi, velmi nedobře cítím v tom křesle. Já bych mnohem radši, kdyby v tom křesle seděl třeba pan Kinský, Tomáš, Libor, protože si to zaslouží mnohem víc než já, ale budu se snažit se s tím nějak popasovat.
3: Já myslím, že vy si teďkom to zasloužíte si odpočinout.
5: Děkuju.
2: Ano, tím se dostáváme k aktuální situaci. Já jsem naznačil, že 24krát jsem se ptal, co nového v Českém rozhlase, čím se zrovna tak jako zabýváte. Co teď zrovna, pane řediteli? Už o vás dlouho nebylo slyšet.
5: Je paradoxní, že my jsme vlastně tuto naši roadshow před 24 vlastně měsíci, nebo řekněme před 2 lety, začínali jsme ve Strakonicích a celý ten nápad vznikl, že pojedeme vlastně opravdu po těch menších obcích a budeme vysvětlovat, proč těch 45 korun, co za těch 45 korun rozhlas nabízí, abychom tehdy při té diskusi zase poplatek zvýšil o 10 korun vysvětlil opravdu, za co rozhlas těch 55 korun od vás, jakoby od poplatníků, tak to vlastně použije. A to bylo před 2 lety. Za tu dobu jsme vysvětlovali, proč poplatek a proč 10 korun navíc a proč ho potřebujeme. No a dneska jsme v situaci, kdy vlastně bojujeme za to, aby vůbec rozhlas zůstal rozhlasem v takové podobě, jako ho známe. Já jsem i proto rád, že dneska jsou tady s námi lidé, kteří opravdu jsou rozhlasovými tvářemi a navíc lidé, kteří podporují český rozhlas, ať už tím, že pracují v rozhlase, mluví o něm a i svými činy, svými kroky, svou prací, tak to rozhlas, řekněme, prezentují ven. My vysvětlujeme, proč má poplatek smysl, protože máme opravdu za to, že pořád je dobré, když si lidé platí ten přijímač a je tam ta vazba mezi poplatníkem, posluchačem a tím médiem, než když do toho vstupuje jakákoliv politická, říkám, jakákoliv politická garnitura skrze státní rozpočet. Takže teď jsme teďka v takovém období, no a uvidíme. My se budeme snažit o to, aby opravdu v tom zákoně alespoň zůstala jednak adekvátní částka rozpočtu a aby tam byly pojistky pro to, aby opravdu nezávislost rozhlasu a televize nebyla ohrožena, protože si myslím, že bychom to opravdu po kolika 35 letech od revoluce si neměli nechat líbit. Jsem o tom bytostně přesvědčen a myslím si, že 55 korun za 24 hodin, 7 dní v týdnu, 25 stanic, že to fakt vlastně není moc peněz. No.
2: Děkujeme za tu podporu a tím mám na mysli nejenom tenhle potlesk, ale vůbec vaší podporu, kterou my v rozhlase cítíme. Pane řediteli, já jsem optimista, já věřím, že to dobře dopadne, ale když bych se zeptal na ten úplně nejčernější scénář. Připustil byste si na chvilku tu myšlenku, že ve své funkci budete muset řešit, že to prostě nastane, bude se muset vysílat dál, ale jak?
5: Víte, já dnes už jsem asi nejdéle sloužící generální ředitel Českého rozhlasu teďka v historii a představoval jsem si ten svůj závěr toho svého druhého mandátu trošku jinak, že budeme naopak si užívat toho, že rozhlas je v takové špičkové kondici, v jaké opravdu je, a to ať je to jeho programová nabídka, ať je to počet posluchačů, ať je to jeho hospodaření. Netušil jsem, že opravdu se budu muset zabírat nějakými černými scénáři a byl bych asi špatný manažer, kdybych nepřemýšlel nad tím, že samozřejmě ta situace tady může nastat a že opravdu už v tom příštím roce budeme hospodařit s menším rozpočtem. Pro nás by to znamenalo, že například i tento pořad nebo pořady na regionálních stanicích bychom museli dělat úplně jinak, respektive jestli bychom je vůbec dělali. Museli bychom se opravdu podívat, zda to portfolio regionálních stanic zůstane takové, jaké je, jestli nebudeme muset stanice slučovat, některé rušit. My často mluvíme nebo obecně o zpravodajství publicistice, ale rozhlas má svůj symfonický orchestr. Mimochodem, letos slaví jste výročí. Je to jeden ze 3 špičkových orchestrů, nejšpičkovější orchestrů této zemi. Otázka, máme ho a budeme mít na to provozovat ho i nadále, nebo ho budeme rušit, nebo zrušíme Český rozhlas Regional Sport a tak dále, tak dále. Čili to vše sebou samozřejmě by tahle ta změna přinesla. No a ono je mi sice vyčítáno některými, že straším, anebo že vyhrožuji propouštěním. To není vyhrožování, to je realita, protože, a vy všichni víte, že rozhlas stojí na 2 pilířích. Na lidech, to je absolutní to hlavní, a pak jsou to technologie. V momentě, kdy služby začnete osekávat, tak logicky musíte snižovat i počty pracovních míst. A to já bych si opravdu v době, kdy Český rozhlas je podle mě v té nejlepší možné historické kondici, kdy byl, tak by to byla velká škoda. A já si myslím, že si to tahle ta instituce za 103 let své existence prostě nezaslouží. Tak to je.
2: Děkujem. Tomáši, co nám zaspíváš teď?
3: Bude to zase písnička na přání. Já jsem slíbil, že zahraju píseň Marie.
2: Jo, je! Dámy a pánové, posloucháte oblíbený pořad Českého rozhlasu Hrajeme na přání. Na vaše četná přání opět na všech frekvencích Českého rozhlasu Tomáš Klus. To je co?
6: Jeden

0: vdechovat.
1: Děkuji. Děkuji.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
3: Tomáš Klus propojil stanice Českého rozhlasu, kde posloucháte 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi z Čelákovic. Libor Dvořák, František Kinský, René Zavoral, Světlana Vitovská, Tomáši.
4: Já se jenom omlouvám, já jsem se na vás tak díval, jak jste začali tleskat do rytmu. Já jsem se jenom díval bezradně, protože já nemám rytmus. Takže já jsem se vás chtěl chytnout, ale mě to mrzí, že byste pak přestali, že to mohlo být hezké, tak nevadí, děkuju. Vy jste taky skvělá.
3: Odpouštíte mu to.
4: To je paní Jitka.
3: Ano.
4: My jsme se seznámili.
3: Jak to víš, jako ty už takhle...
4: My jsme se fotili před kulturním domem. Oba jsme si stěžovali, že jsme spocení a že nám to ale nevadí.
3: Je. Vy jste se takhle otlapkali, jste lepili spolu tak, ale to je krásný, že jste to schválila, že i když ten výkon nebyl 100%, nám to stačilo.
4: To nikdo neřekl, že to nebylo 100%, Aleši.
3: Ne, ty tady paní říkala, že přesto,
4: ne,
3: že...
4: Ne, neříkala, že to bylo...
5: To bylo vynikající.
4: No. A pak, že se nelže v Českém rozhlasu. Ale to tak je pravda, Aleš.
3: Ne, no... Ty budeš dělat ten zábavný pořád, rozumíš tomu? Ty
4: no.
3: Jsi? No.
4: To bude zábavička.
3: No, bavilo by tě to?
4: Jako jo, musím říct, že mě rozhlas strašně baví a mám ho rád, protože jednak se člověk nemusí bát vypadat jakkoliv, když tam je. Dneska už ne vlastně, že? Vy jste monitorován, každý hovor je monitorován.
5: Ano. No, takže když půjdete do té osobnosti, tak se prosím vás trošku otřebujete.
4: Dobře, ne, to já jsem. Dobře. Když teda malinko zvážním, tak kultura vždycky byla takovým lakmusovým papírkem stavu společnosti, ve kterým se nacházíme. A rozhlas pro mě vždycky byl primárně o svobodě, protože rozhlas nejenom symbolicky, ale fakticky hájil tu naši svobodu. A v momentě, kdy budeme mít nesvobodný rozhlas, tak budeme mít nesvobodnou společnost.
5: Já když byla stávka v Českém rozhlase, tak jsem si vzala tričko se stávkou, šla jsem před Český rozhlas a chvíli jsem tam pozorovala to dění a cvrkot. Natočila jsem si tam video a pak jsem ho dala na Instagram a co mě první napadlo, pustila jsem tam k tomu písničku Evy Farné z filmu Vlny. A vlastně mě úplně z toho mrazilo. Jak ona tam na začátku říká, vážení posluchači, zůstaňte u rozhlasových přijímačů. Úplně se mi to tady sevřelo a říkala jsem si, že doufám, že to tak nedopadne.
6: Ještě možná jenom doplním, já jsem šel podpořit, respektive vyjádřit solidaritu se zaměstnanci rozhlasu a udělali jsme takový živý řetěz kolem budovy Českého rozhlasu.
5: Objímali jsme.
6: Tak jsme se objímali tam všichni přesně tak a já jsem potkal hlavně Jirku Mádla. A vlastně mě napadlo mu říct, chce to příště kameru sebou, protože to je tolik materiálu na možné vlny dvě, doufejme, že nebudou, ale že tolik komparzistů už potom nesežene, ale že toto je realita, tak doufejme, že tomu tak nebude, uvidíme.
3: Libore, poprosím
7: vás. Já bych to dodal ještě jednu věc. Já bych se v tomhle, dejme tomu požehnaném věku, strašně nerad dočkal toho, že by v rádiu nastala taková situace, že by přišli nějací gaulajtři, protože to by pro mě znamenalo, že v takovém rádiu pracovat nemůžu.
3: Pane Hrabě, poprosím vás.
8: Jsem taky už trošku dospělejší. Takže jsem zažil různé fáze toho rozhlasu. Pro mě je jeden z nejsilnějších zážitků z rozhlasu 21. srpen 68. Ve 3 hodiny ráno mě probudili moji podřízení vojíni, kteří se vraceli z opušťáku a třásli se mnou a říkali, Franto, vstávej, je válka, jsou tady Rusové a Němci. A já jsem říkal, já vím, jedeš z Moravy, klídek. A on říkal, ne, fakt, pojď se podívat. Já jsem se šel podívat a bylo tomu tak, jenom ti Němci tam nebyli, že to bylo v Chebu. Takže jsme si okamžitě zapnuli rádio, protože jsme chtěli vidět, co se děje. A to byl jeden z takových nejsilnějších okamžiků v mém životě, když ten ženský hlas, který hlásil, že už nás našli a bylo fakt slyšet ten dupot po té chodbě, pak se rozrazily ty dveře a oni říkají, asi nás slyšíte naposledy a pustili tu hymnu. Takže to si vzpomínám, že to se mnou jako zacloumalo úplně strašidelně, takže mě to sebralo, takže jsem rovnou zdrhnul, myslím z vojny. A den na to jsem byl před tím rozhlasem. Takže já ho znám, jak vypadal, jak to tam bylo ohořelý, jak to tam bylo omlácený. Takže pamatuju Zápotockýho, který nám hlásil, že zítra nic nebude a bylo. Pamatuju tu proměnu toho rozhlasu, těch pořadů toho jara 68 a těch přímých přenosů z těch různých diskuzních fór, který jsem samozřejmě poslouchal úplně napjatě a byl jsem unesen tou euforií té doby a pak pro mě se to rádio najednou vyplo a vlastně jsem ho přestal poslouchat, protože pro mě to přepnutí toho módu v tom rozhlase mě ve své podstatě jako velmi intenzivně zasáhlo. A pak zase po těch dalších 20 letech najednou zase to začalo být takovýhle příjemný a ten rozhlas začal být jako zajímavý, protože jako přinášel nejrychlejší informace. To je velká výhoda rozhlasu.
0: Dámy a pánové, já doufám, že jsou mezi vámi dobrovolníci, kteří chtějí tahleta DAP rádia. Ovšem, kdo přijde soutěžit a jaké budou dnešní soutěžní otázky, to už ví dvojice, která je vlastně v našem pořadu taky po 24. Přichází maskot tohohle našeho pořadu, což je pejsek Vipet Tobiáš a přichází i jeden z jeho páníčků, pan Michal Jagelka. Krásný dobrý večer. Další rozhlasák, kterého znáte z dvojky. Dobrý večer.
1: Budu potřebovat, dámy a pánové, milí čelákovičtí, dva dobrovolníky, dámu a pána. Ano? Vítejte, s kým máme tu čest. Já jsem Michal, dobrý večer.
9: Já jsem Lucie a jsem přespolní teda.
1: Odkud, z Brandejsa?
9: Z Horoušan.
1: A mladý muž, dobrý večer, s kým máme tu čest?
10: Já jsem Viktor Klučina, rodák z Čelákovic.
1: To, že jste Klučina, to vidím. Ale máte asi 4 metry, Klučino, škoda, že to rozhlasoví diváci nevidí. Stárnu a rostu do země, nebo je ten chlap tak vysoký? Kolik měříte?
10: Pouhých 196 cm.
1: Co to tady dneska s tím zouváním za mány?
0: To je takový jako, kdo má rád kluse, ten je zutej.
11: Přesně tak.
0: No. A paní má ještě rovnou...
11: Klučina už je taky bosej.
0: Už se zouvá i Klučina.
1: Klučina Viktor už se také zouvá.
2: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
1: Viktore, Lucie, dost legrace, jdeme do toho. Moderátorka Světlana Vitovská je ženou činu a nemá problém se v životě poprat s leda s čím. Vystudovala práva, chtěla být soudkyní a nakonec se stala novinářkou. Věděli jste ale, že mezi její celoživotní koníčky patří chození do posilovny? Proč si myslíte, že Světlana tráví ráda svůj čas ve fitku? Tak za A. Miluje jahodové proteinové koktejly, které si tam po cvičení dává na baru? Nebo za B. Miluje pohled na posilující muže? Touto fascinací trpí již od puberty? A nebo za C. Miluje všechny ty seriály, které tam stíhá zhlédnout třeba během šlapání na rotopedu? Tak co by to mohlo být? Viktor?
10: A.
1: Vy si myslíte, Viktore, proteinové jahodové koktejly?
10: No jasně.
1: Proč?
10: Tak svaly má, takže jako ten protein tam je.
11: V životě jsem to nepila.
1: Viktore, je to špatně. Lucko, zkusíte to?
9: No, já myslím, že tam kouká na ty seriály.
1: Vy si myslíte, že C, jo? Hmm. Tak schválně, Světlano, jak to je?
11: Je to tak, koukám se na seriály. A pak taky ještě teda mám novýho trenéra.
1: Takže trošku ujbe, jako ano.
11: Ne, jenom trenér.
1: Každopádně je to za C. Lucko, máte bod? Gratulujeme. No vidíte, jak nám to jde pěkně. Druhá otázka se týká dalšího z našich dnešních hostů, pana hraběte Františka Kinského. Věděli byste název kterého svátku, který známe z kalendáře, je součástí celého jména pana hraběte? Dám vám opět možnosti. Za A. Pan hrabě je Valentín. Za B. Silvestr. A nebo za C. Pankrác. Lucie se hlásí?
9: Já si typnu, já bych si typla Valentína.
1: Myslíte, že A, je to špatně, Viktore?
10: Jelikož Pankrác moc neznám, takže dávám B, Silvestr.
1: Pane hrabě, jaká je správná odpověď?
8: B, Silvestr.
1: Vy se jmenujete, pane hrabě, celým jménem Maria František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský. Je to pravda? Nezapomněl jsem na nějaké křesní jméno?
8: Nezapomněl jste žádné. Jak vidíte, narodil jsem se ještě dávno před rokem 48, takže to jsme ještě si mohli dovolit mít více jmen.
1: A vy si je pamatujete takhle všechny?
8: Samozřejmě.
1: Já si kolikrát nepamatuju ani ty dvě moje.
8: Já si každý ráno s ním probouzím.
1: No každopádně, Viktore, gratulujeme, máte bod a tleskáme. Skvěle, je to 1-1. Libor Dvořák není jen rozhlasový komentátor, ale také překladatel z ruštiny. Který slavný román Michaila Bulgakova převedl do češtiny? Věděli byste? Za A to mohl být Doktor Živago, za B Mistr a Markétka, anebo za C Otcové a děti. A Viktor se hlásí?
10: Já bych dal B.
1: Tedy Mistr a Markétka. Proč si to myslíte, Viktore?
10: Od osazenstva zaznělo B, tak jsem dal B.
1: To jste neměl říkat, už jste vypadal jako intelektuál. Libore, tak jak to je?
7: Je to tak.
1: Velmi správně a my vám tleskáme, máte bod, Viktore. Tak říkám, intelektuál. Takže 2-1. Čtvrtou otázku věnujeme zde přítomnému Tomáši Klusovi. Není žádným tajemstvím, že Tomáš je trojnásobný táta. Jaké postavení měl ale on sám ve své původní rodině jako dítě? Za A. Byl nejstarší ze tří sourozenců. Za B. Vyrůstal jako jedináček. A nebo za C. Měl 5 sester. A Lucie se hlásí.
9: Myslím si, že je jedináček.
1: Takže B, že by to mohlo být. Tomáši, jak to je?
4: Ano, vyrůstal jsem už jako jedináček.
1: Takže 2-2. Přátelé, je to napínavé. Je to napínavé jako celý tento večer. Je tu otázka poslední, pátá. A ta rozhodne. Náš pan generální ředitel a místní čelákovický patriot René Zavoral má jednu takovou oblíbenou seriálovou či filmovou postavu. Dokonce se s onou nebo s oním představitelem či představitelkou setkal. Má podpis. A já se ptám, která ta ikonická postava to je? Za A by to mohl být Sandokan, za B Angelika, anebo za C James Bond. Viktor se hlásí.
10: Mě ten James Bond zní jako reálně.
1: Proč myslíte, Viktore?
10: Tak jako časově tak vychází James Bond v té době, jako byl docela trendy.
1: Počkejte, náš pan ředitel je zhruba tak můj ročník, je o rok starší a my teda skutečně nejsme jako z doby Jamese Bonda. To bylo starý už, když jsme byli malí. Není to dobře. Tak Lucko, teď se možná rozhodne. Máte dvě možnosti. Angelika nebo Sandokan?
9: Typnu si, že je to Angelika.
1: Pane řediteli.
6: Bylo by krásné se potkat s Michelle Mercierovou, krásnou dámou francouzskou. Navíc já jsem frankofonní od svých 10 let, takže bylo by to krásné. Ale já měl dva takové životní hrdiny. Vinetua v podání Pierre Briseho, kterýho ale už jsem neměl šanci potkat. A pak právě to Sandokana. A já jsem opravdu měl tu možnost i tu čest se před 2 lety s Kabirem Bedem osobně potkat v Praze a nejenže mám podpis, ale krásné fotografie, mohl jsem s ním mluvit, takže Sandokan a Kabir Bedi. Takže je mi líto, nepotěším asi ani jednoho z vás.
1: Každopádně, Lucko, Viktore, dlouho tu nebyl rozstřel, takže já vám dám jednu, tentokrát už opravdu rozhlasovou, rozstřelovou otázku. Kdo bude blíž s tím číslem, které budu chtít slyšet, tak prostě vyhrál. To velké DAP rádio. Ve kterém roce začal pod rozhlasem působit Dismanův rozhlasový dětský soubor. Tak dáma má přednost. Lucko, jaký to mohl být rok?
9: Já typu 1965.
1: Viktore?
10: A já bych dal 1970.
1: Tak asi opět pan generální ředitel by to měl uvést na pravou míru.
6: Dismančata v loňském roce oslavila 90 let. Takže správně 1935 a tudíž paní Lucie byla blíž o kousek.
1: Ano, a proto vyhrála v tomto napínavém souboji. Tak, Viktore, byl jste úžasný a s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebíráte právě teď to menší DAP rádio. My vám gratulujeme, byl jste statečný, úžasný, děkuju. A teď prosíme fanfáru. A Lucie získává to velké DAP rádio, opět s rukou našeho pana generálního ředitele. Lucko, gratulujeme, byla jste skvělá, pozdravujte v Horoušánkách a děkujeme, byli jste skvělí.
0: Dámy a pánové, budeme se loučit. Čekají nás prázdniny, ovšem naše roadshow pokračuje dál. Uvidíme se 17. září a to se vydáme na Moravu. Natáčet budeme v Ivančicích. A tam s námi vyrazí rozhlasoví kolegové Honza Rosák a zpívat vám bude Ilona Čáková. Takže se máte na co těšit. Dámy a pánové, děkujeme za vlídné přijetí. Děkujeme za pozornost. Dnes se s vámi loučí Světlana Vitovská. Pan hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Michal Jagelka, kompletní tým Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová a se závěrečnou písní Tomáš Klus.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Česku hrozí tento víkend extrémní horko. Lidé by tak neměli podceňovat zdravotní rizika. Terénní pracovníci pomůžou žďárským dětem s psychickými potížemi. Venezuela po zemětřesení omezila přístup do státu La Guaira. Vláda tam zavedla vojenskou správu. Očekáváme převažující jasno a teploty do 37 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné ráno přeje Jaromír Kulhánek. Dnes a zítra může být v Česku podle meteorologů až kolem 40 stupňů Celsia. Lidé by tak měli omezit pobyt na přímém slunci a pít hodně vody. Praktický lékař z Prahy Josef Štolfa popisuje, co může s dodržováním pitného režimu pomoct.
2: Já vždycky doporučuji svým pacientům, zejména tím starším, aby si ve svém bytě tak po různých místech rozestavěli skleničky nebo plastovky s malým objemem vody nebo tekutiny. Ten pohled vlastně na to napadne, že aha, měl bych. Jo? To znamená, že to udělají třeba méně, než si myslíme, ale alespoň častěji, než by to udělali, kdyby to tam neměli.
0: Dětem s duševními problémy ve Žďáře nad Sázavou se dostane další odborné pomoci. Podle tamní radnice data ze škol ukazují, že přibývá mladiství s úzkostmi, depresemi i problémy se sebepoškozováním. Pomoc poskytne terénní tým organizace Fokus vždy na vlastní žádost, vysvětlil mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.
3: Oni nebudou prakticky nikde fungovat tak, jak třeba terénní pracovníci, co pracují s lidmi bez domova, že by vyhledávali v terénu děti nebo je oslovovali někde na příštích nebo ve školách, ale je to většinou na žádost, že třeba rodina se obrátí, škola, prostě všichni ti, kdo se s tím dítětem někde potkávají, nebo i ty sami děti, když třeba mají problém.
0: Organizace by měla ve Žďáře začít fungovat ještě letos. Venezuela po ničivých zemětřeseních omezila přístup do nejvíc zasaženého státu La Guaira. Kontrolu nad oblastí převzala armáda. Oznámil to předseda parlamentu Jorge Rodriguez. Už dřív úřady vyzvali obyvatele, aby do oblasti necestovali. Úřady uvedly, že opatření má zajistit veřejný pořádek a usnadnit záchranářům práci. Kvůli dvojitému zemětřesení je ve Venezuele potvrzených zatím 920 obětí. Zraněných je přes 3000 a další jsou pohřešovaní.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Francie porazili na mistrovství světa Norsko 4-1 a zajistili si prvenství ve skupině. Senegal vyhrál nad Irákem 5-0. Poslední duel ve skupině hráli Španělé z Uruguayi a vyhráli 1-0. V nočním utkání ještě Kapverdy remizovali se Saudskou Arábií 0-0.
1: Počasí.
0: V Jihlavě teď mají 16 stupňů, v Libici nad Doubravou a Novém Rychnově 18. Očekáváme převažující jasno. V průběhu dne se může přechodně tvořit i drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 34 a 37 stupni. Přidá se slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Opatrně teď v Častoníně na Pelhřimovsku. Osobní auto tam havarovalo do příkopu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dnes je Světový den rybářství, den věnovaný nejen profesionálním rybářům, ale také všem milovníkům rybaření po celém světě. A další zajímavosti a události připomeneme už za pár minut v kalendáriu.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Je 5 hodin 10 minut, k tomu ladíte. Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Máme tu 27. červen, den, kdy si připomínáme den památky obětí komunistického režimu. Milada Horáková byla popravena jako poslední ze 4 odsouzených 27. června roku 1950, asi v 5:30 ráno. Zajímavosti a události také připomeneme v kalendáriu.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota 27. června. Svátek má dneska slavný vládce.
3: Vládce náš! Slunce naše jasné!
2: Tedy nositelé slovanského jména Ladislav. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Milada Horáková byla v pankrácké věznici popravena v roce 1950.
4: Jdu s hlavou vztyčenou. Musí se umět i prohrát, to není hanba.
2: S ní zemřeli časně ráno i Záviška Landra, Jan Buchal a Oldřich Pecl. Dnes si proto připomínáme významný den památky obětí komunistického režimu. Letadlo francouzské společnosti Air France Tel Avivu do Paříže s 248 cestujícími bylo uneseno před 50 lety v roce 1976 po mezipřistání v Aténách. Šestice teroristů přinutila posádku změnit směr letu na ugandské letiště Entebbe. 4. července všechny rukojmí brilantní záchrannou akcí osvobodilo izraelské komando. Poslední sovětský voják opustil území Československa před 35 lety. V roce 1991 nasedl v Kbelích na letadlo do Kyjeva generál Eduard Vorobjov, poslední velitel bývalé střední skupiny sovětských vojsk.
5: Ujuž.
2: Necelé dva dny po vyhlášení samostatnosti Chorvatskem a Slovinskem začala občanská válka v bývalé Jugoslávii. Před 35 lety v roce 1991 obsadila strategická místa ve Slovinsku jugoslávská federální armáda. Válka ve Slovinsku trvala jen 10 dní a vyžádala si přes 60 mrtvých. V Chorvatsku a v Bosně se válčilo mnohem déle. A kulatou 60 má dneska zpěvačka Monika Načeva. Já přeju hezkou sobotu.

0: Tak to byla ABBA na Českém rozhlasu Vysočina, 5 hodin, 17 minut máme právě teď. A kde uvidíte tento víkend v kraji Vysočina na vlastní oči Petru Janů, kapelu Mňága až Džorb nebo Kamila Střihavku? Za pár minut vám to řekneme v kulturních pozvánkách.
1: Počasí.
0: A teď se ještě pojďme podívat, jaké nás čeká tedy dnes počasí. Teploty teď aktuálně už jsou hodně vysoko, 16 až 23 stupňů. Jihlava, Hruškovy dvory 16, Náměšť nad Oslavou Sedlec 23, Velké Meziříčí 17 stupňů. Teď po ránu. Dnes nás čeká tedy slunečno s vysokými tropickými teplotami, bude převažující jasno. V průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty dnes na měříme mezi 34 až 37 stupni a povane slabý proměnlivý vítr.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin 20 minut a s vámi Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Dětem začaly prázdniny a nebudou teď vědět, co s volným časem. Zkuste je vzít do chladivých lesů ve Žďárských vrších k hotelu Medlov, kde na dnešek připravili kouzelnou stezku Skřídka medovníčka plnou úkolů a her od pohádkových postav. 4-kilometrová stezka vede okolím Medlova a je otevřená dnes mezi 13. a 17. hodinou. A další tipy teď je přidává Dáša Kubíková.
1: Krásné ráno. Pro děti mám ještě pár dalších pozvánek. Celý víkend můžete s vysvědčením do Jihlavské zoo za zvířátky a to jen za 1 korunu. A pokud máte blíž do Dolní Rožínky, podívejte se na dnes nově otevřený svět skřídků a víl. Téměř 2000 maličkých bytostí ve světě maličkých zvířátek, domečků, talířků a všeho možného najdete až do konce prázdnin v kulturním domě. Úsobské koncertní léto, to je velká akce v malé obci. A koho na ní letos uvidíte? Dnes odpoledne jsou hlavními hvězdami programu Daša a Pajky Pajk. Následuje Petra Janů s kapelou a večer zakončí Havlíčko-Brodský Kletient. Zítra vystoupí také o 4 odpoledne Kamil Střihavka a po něm Petra Černocká s Jiřím Pracným. Jatka Fest v Zámeckém parku Pacov přivítá letos kapely Rybičky 48, Vohnout, UDG, Iné kafe a hlavně Mňágu a Žďor. Kromě hudby budou mít návštěvníci možnost vychutnat si bohatý doprovodný program, včetně aktivit pro děti. Pro dospělé bude k dispozici spousta stánků s občerstvením i originálními výrobky. A na neděli jsou na programu dvě velké poutě. Ta jihlavská povede ke kostelíku u svatého Jána. V doprovodném programu jsou pohádky v podání hned několika divadel, obří loutky, kejkle a žonglování, obrovská kočovná herna, která se jmenuje Sládkovna a je pro děti i dospělé. Vychází se v 9 hodin z ulice Křížova až ke svatému Jánu. Druhá pout je v Mladých Bříštích u Humpolce, kde zároveň slaví 800 let od první zmínky o obci a to se objeví i v divadelním zpracování. Během celého dne bude otevřen řemeslný jarmark, zahrají kapely, divadla a v 10 večer všechno zakončí ohňová show. Pohodový letní víkend vám přeje Dáša Kubíková.
2: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dospíval Elton John a jsou tu zprávy, přináší je Jaromír Kulhánek.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Tropické počasí by podle distributorů nemělo ohrozit elektrickou síť, na vysoké teploty je podle nich připravená. Zástupci ČEZu sledují v létě sezónní zvýšení spotřeby kvůli klimatizacím zhruba o 2%. Spotřeba je i tak nižší než v zimě. Problémy neočekávají ani PRE, distribuce nebo EGD. Plánovaná odstávka čtvrtého bloku spojená s obměnou části paliva skončila v dukovanské jaderné elektrárně. Blok nevyráběl elektřinu od 17. dubna. Teď už je znovu připojený k přenosové síti. Na plný výkon by měl naběhnout podle mluvčí ČEZu Jany Štefánkové za několik dnů. Česko dnes vyšle do Venezuely tým specialistů na hledání a vyprošťování lidí ze sutin. Budou tam pomáhat z následky dvou zemětřesení, která sever země zasáhla ve středu. Součástí českého týmu jsou hasiči, statici, kinologové se speciálně vycvičenými psy, lékaři nebo třeba operátoři dronů. Celkem 70 lidí odletí dnes dopoledne armádním airbusem z letiště Václava Havla. Ferenský průsmyk v Rakousku bude dopoledne 2 hodiny uzavřený kvůli demonstraci. Důležitou alpskou trasu na pomezí s Německem zablokují obyvatelé Tyrolska a ekologické organizace. Chtějí tím vyjádřit nesouhlas s plánem tyrolské vlády rozšířit tamní dopravní infrastrukturu. Mají se vybudovat nové tunely a zavést mýto. Teniska Karolina Muchová postoupila do finále turnaje v německém Bad Homburgu. V semifinále porazila Rumunku Ruseovou 2x6-4. A ještě předpověď počasí. Očekáváme převažující jasno a teploty do 37 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozor, teď dávejte, u Častonína na Pelhřimovskou osobní auto tam havarovalo do příkopu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Včera jsme si povídali o historickém úspěchu pro Vysočinu, stolní tenistky Havlíčkova Brodu Ostrov. Poprvé v historii vybojovali titul mistryň České republiky. Zajímalo nás, jaká byla jejich cesta na vrchol a co stálo za zlatou sezonou. A ukázku uslyšíte za chvíli.

0: 5 hodin 40 minut ladíte Český rozhlas Vysočina. Dobré sobotní ráno vám přejeme. Je těžší titul získat nebo ho obhájit? Na tuto otázku včera odpovídali úřadující mistryně České republiky ve stolním tenisu Veronika Poláková a Zdena Blažková z týmu HB Ostrov Havlíčkův Brod v rozhovoru Dobrého dopoledne.
1: Tak určitě si myslím, že obhájit, protože když už ten jeden titul získáte, tak vlastně pak do té nové sezóny jdete s tím, že byste to měli obhájit, že se od vás čeká to, že to znova vyhrajete nebo že se minimálně podíváte do toho finále. Ale zároveň si myslím, že je to dobrá motivace pro to celou tu sezónu makat, odehrát ji naplno a podřídit to všemu znova tomu, aby se ten titul získal zpátky domů.
2: No, já si taky myslím, že těžší je asi obhajovat ten titul. Neznám to z těch týmových soutěží, znám to spíše z té singlové kariéry, kde určitě i vlastně po tom, co jsem loni vyhrála mistrovství republiky, tak letos bylo fakt těžké to obhájit. A uvidíme, no, náš cíl je, myslím si, že jasný a uvidíme příští sezonu, jak to klapne.
3: Dá se říct, že ten úspěch je víc o talentu nebo o disciplíně?
2: Myslím si, že tak všechno asi v tom hraje roli, určitě nějaká i pokora, respekt vůči ostatním a určitě i ta disciplína, protože bez tréninku to prostě nevyhrajete, ale ten talent je taky rozhodující, takže já bych řekla, že všechny ty faktory jsou tak v souladu dohromady a hrají roli.
0: To nejlepší z pořadu Dobrého dopoledne uslyšíte právě dnes. Přidáme další část rozhovoru s tenistkami HB Ostrov. Mluvit budeme s ředitelem nemocnice Pelhřimov Michalem Kozárem. Poradíme, jak správně dodržovat pitný režim. Podíváme se také do Zoji hlava na prázdninové novinky a více. Zkrátka po 11. hodině, tak si to nenechte ujít. Za chvíli přidám také informace o počasí.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, svátek mají Ladislavové a také Ladislavy. A jedna z prnostik říká, jaké počasí na svatého Ladislava. Takové jest po 7 neděl. Tak doufejme, že tohle se nevyplní, protože nás čeká dnes extrémně horký den.
1: Počasí.
0: Máme 6/4, teploty aktuálně 16 až 23 stupňů na Vysočině. Košetice 23, Vatín 17, Libice nad Doubravou také 17 stupňů. Dnes nás tedy čeká slunečno s vysokými tropickými hodnotami, bude převažující jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit také drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 34 a 37 stupni Celsia, k tomu povane slabý proměnlivý vítr.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: kdy hledáme signál.
1: Na Českém rozhlasu Vysočina teď krátce před 6 hodinou otevíráme rubriku Co v učebnicích nebylo, která je dnes o teplotních extrémech. Martin Písařík nám prozradí, kde na Zemi byla naměřena nejnižší a nejvyšší teplota.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch iránské pouště Lut se dokáže rozpálit až na 80,8 stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 do Břichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 0,2 stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří Jezerní slať nedaleko Horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Do Jihlavské zoo můžou děti s dobrým vysvědčením jen za korunu. Očkování má cenu doplnit i těsně před dovolenou, radí vakcinologové. Íránské revoluční gardy napadly základny Spojených států v regionu, reagují na nejnovější americký úder. Očekáváme převažující jasno a teploty do 37 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Odměny za vysvědčení můžou školáci využít také o víkendu. Nabídka zoologické zahrady, kam mají děti za jedničku na vysvědčení vstup za korunu, potrvá do zítřka. Podobně jsou na tom i další turistické cíle v Jihlavě.
2: Vstup za korunu nabízí žákům i dům Gustava Mahlera a za stejný symbolický obnos se dostanou také na nedělní komentovanou prohlídku s názvem Slavné historky Lotrovské. Ve věži kostela svatého Jakuba vstupné zůstává, žáci ale dostanou po výstupu sladkou odměnu. Podobné je to i v jihlavském podzemí, kde si za vysvědčení můžou vyrazit vladislavský denár. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Ještě čas nechat se očkovat před dovolenou, kromě základních vakcín, jako je tetanus nebo žloutenka typu A, se může hodit i typ B nebo klíšťová encefalitida. Očkování začíná většinou chránit za 14 dní. Má cenu i jen první dávka, která začne působit až během dovolené, říká to předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.
3: Za mě, kdo nebyl očkovaný proti žloutence typu A a každý rok někam jezdí na dovolenou, tak ještě pořád může stihnout teď jednu dávku před odjezdem. Ta už ho bude chránit a druhou dávku může doplnit v horizontu až do konce 5 let. Tam je velký interval.
1: Další očkování závisí na tom, kam člověk odjíždí. Do některých exotických zemí je potřeba například vakcína proti choleře nebo léky na malárii. Íránské revoluční gardy oznámily, že v reakci na americký útok napadly americké vojenské základny v regionu. Informovala o tom agentura AFP. Americká armáda předtím provedla údery na íránská skladiště raket a dronů a také na pobřežní radarová staveniště. Podle oblastního velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM byl nejnovější americký úder reakcí na čtvrteční íránský útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu. Sport. Největšími zahraničními hvězdami tenisového turnaje Live Sport Prague Open budou Belgičanka Mertensová, Řekyně Sakariová nebo předloňská vítězka Polka Lineteová. Pořadatelé to uvedli v tiskové zprávě. Hráčky se připojily k už potvrzeným Češkám Marii Bouskové, Barboře Krejčíkové nebo Sáře Bejlek. Turnaj se bude hrát nově na pražské Štvanici v druhé polovině července.
0: Počasí.
1: V Třebíči teď mají 19 stupňů, v Hubenově a Velkém Meziříčí 17. Očekáváme převažující jasno. V průběhu dne se může přechodně tvořit i drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 34 a 37 stupni. Přidá se slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: S víkendovým dopravním omezením a uzavírkami musí počítat řidiči v Přibyslavi. Důvodem je tradiční pouť.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dnes nás čeká další tropický den, teploty můžou stoupat až ke 40 stupňům. Intenzivně se na to připravují i domovy pro seniory v Ostravě. Pečovatelé častěji kontrolují pitný režim klientů a hlídají, aby v horku nevycházeli na rozpálené balkóny. Reportáž uslyšíte v našem vysílání za pár minut.
0: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Tak to byl Robert Křesťan, Rangers na Českém rozhlasu Vysočina. Máme 6 hodin na 9 minut. Kvůli tropickému počasí zesilují péči o klienty i v domovech pro seniory. Třeba v ostravském domově Korýtko pečovatelky intenzivně hlídají, jak často klienti pijí, jestli nechodí v úmorném horku na balkony a zbytečně nepouštějí přes otevřená okna do pokojů horký vzduch.
1: Dobrý den.
2: Pani Štefanko, jak zvládáte tyto horka teďka, jestli pijete dobře?
3: Ano, no vody a mlíko, to mi syn voří z Olomouce.
4: Vedoucí pečovatelek Renáta Augustinová denně několikrát obchází pokoje a trpělivě kontroluje, jestli klienti pijí, mají zavřená okna, zkrátka jak ta vedra zvládají.
2: Přesně tak.
4: Tak v pokoji je docela chladno.
2: Pokoj má venkovní žaluzie, odpoledne se zatahujou. Senzor si je spouští a dopoledne, kdyby tady už svítilo sluníčko, tak zatahujeme závěsy. Tak. Ale tady ty pokoje jsou opravdu takhle přizpůsobené.
4: Jsme v pokoji 90-leté Štefánie Machové. Zjišťujeme, že vody ubylo tady v láhvi, takže paní pije.
2: Ano, paní si sama váří čaj, má minerální vodu a sama si hospodaří.
4: Tak vidíme, že na stolečku je voda.
2: U těch soběstačných klientů je to, že oni mají takový ten pocit, že pořád jakoby dochází na ten záchod, anebo třeba, že potřebují hodně inkontinenčních pomocek.
4: S vedoucí pečovatelek Renátou Augustinovou jdeme zkontrolovat další pokoj.
5: Dobrý den.
4: Konvice je už, no, polovička. Tak to jste spokojená?
2: No úplně.
4: Jak to zvládáte teď ta vedra?
6: No, co se dá dělat, no. Musím to brát, jak to jde.
7: Hlavně udržovat nízkou teplotu v objektu, to znamená doporučujeme nevětrat přes ty denní vedra, vyvětrat ráno, vyvětrat odpoledne.
4: Podle ředitele domova Jana Seidlera kvůli horku museli upravit i provoz třeba v prádelně nebo kuchyni.
7: V těch horkých provozech, kdy se manipuluje s teplou vodou, při vaření vzniká spousta páry a tak dále, tak je to náročnější prostředí pro personál, takže doporučujeme zvýšený pitný režim, můžou být nějaké přestávky.
4: Aktuálně je v domově Korýtko přes 140 klientů. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Dnes bude opravdu extrémní horko. Podrobnosti přidám už za moment, tak počkejte a mějte i nadále pohodový poslech s naším vysíláním. Teď už James Blunt.

0: 7:15 vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina. Začaly prázdniny, koupačky, bazény, dovádění. To je všechno fajn, ale hlavně opatrně. Záchranáři v Česku už mají za sebou první výjezdy k dětem, které se topily v bazénech. Jak tomu můžou rodiče nejlépe zabránit? A jestli stačí kruh nebo rukávky, tak to uslyšíte v našem vysílání už za pár minut.
1: Počasí.
0: A teď se pojďme podívat na teploty na Vysočině. Samozřejmě ty budou svádět k tomu, abychom se smočili někde ve vodě. 16 až 24 stupňů máme aktuálně teď. Bystřice nad Pernštejnem 17, Brtnice 22, Chotěboř 20. Dnes nás čeká slunečno s vysokými tropickými teplotami. Bude převažující jasno. V průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost, ale nic z ní nenaprší. Nejvyšší teploty dnes na měříme mezi 34 až 37 stupňů a povane slabý proměnlivý vítr.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 6:20 ladíte Český rozhlas Vysočina. Když se ozývá z bazénu dětský smích, křik a hlasy, je to dobré znamení. Ticho totiž může znamenat, že se dítě topí. Záchranáři už letos takové případy řešili. Apelují proto, aby se malé děti koupaly výhradně pod dohledem dospělého člověka.
1: Tak, druhá ruka. Drž. Tak, výborně, no, paráda.
2: A teď, Vojta, dívej.
1: A víš, proč máš ty rukávky?
3: No, aby jsem se nepotopil.
2: A pojď se, Vojta, ptáš?
1: Já jsem zvědavá.
2: Já mám krátkou patrolu. Zátka, Vojta má Spidermana, to nemá.
1: Bartoloměj, Antonie a Vojtěch už dovádí ve vodě na zahradě Jihlavského domu. Jejich matky, sestry Terezie a Kristýna, na ně dohlíží hned z okraje bazénu. Kristýně už se čtyřletá Tonička jednou topila.
4: Jednou se mi stalo, že dcera zapomněla, že na sobě rukávky nemá a v zápalu nadšení, že přišla návštěva a chtěla ukázat, jak umí krásně plavat v bazénu, tak se vrhla do bazénu bez těch rukávků, tak pochopila, že to bez toho nefunguje.
1: Terezie vyměnila nafukovací kruh pro syna Vojtu taky za křidélka.
5: Myslím si, že v tomhle je třeba výhoda sociálních sítí, protože konkrétně loňské léto obletěl Facebook video, kde se právě malé dítě topilo kvůli tomu, že uvízlo na fukovacím kruhu. Takže už se to tak nějak asi dostalo do podvědomí, že to není nejlepší pomůcka.
1: Vůbec nejlepší prevencí jsou oči a uši dospělého, vysvětluje záchranář Marek Dvořák.
6: Myslete na to, že svěřujete život svého dítěte pomůcce za 50 korun z tržnice. A té ceně odpovídá i ta ochrana, kterou to tomu dítěti poskytuje, čili to je prakticky žádná a musíte na to prostě myslet a aktivně s tím pracovat. Takže velmi opatrně, jasně, křidelka nebo i kruh jsou pomůcka, kterou je možné využít při nějakých vodních radovánkách, ale je tam prostě nezbytná přítomnost dospělé osoby a naprostá kontrola nad tím dítětem.
1: K prvním případům už letos vzlétal.
6: A za poslední týden máme po České republice tuším 8 nebo 9 vzletů vrtulníků k tonutí. To jsou jako šílená čísla.
1: Krajští záchranáři na Vysočině vyjížděli loni ke dvěma případům dětí, které se topily. Obě byly dvouleté. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jsou tu aktuální zprávy a přináší je v tuto chvíli Jaromír Kulhánek.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na dnešek připadá Den památky obětí komunistického režimu. Připomíná i výročí smrti Milady Horákové. Komunisté ji a další tři odsouzené v roce 1950 popravili v pankrácké věznici za údajnou velezradu a špionáž. Milada Horáková byla právnička, politička a zasadila se mimo jiné o rovnoprávnost a lepší postavení žen. Centrum Eden v Bystřici nad Prenštejnem zůstane celý víkend kvůli horkému počasí zavřené. Poznávací park přibližuje zemědělství a hospodářství napříč staletími. Velká horka by ale uškodila zvířatům, proto je provozovatelé centra nechají uvnitř stájí. Horská služba v Orlických horách upozorňuje turisty, aby nepodceňovali vysoké teploty ani při výletech na horské hřebeny. Lidé by měli přizpůsobit délku i náročnost tur aktuálnímu počasí, nezapomínat na dostatek tekutin, pokrývku hlavy a počítat i s možností odpoledních bouřek. V Budapešti dnes projde další ročník pochodu Budapešť Pride. Policie uvedla, že nevidí důvod průvod zakazovat. Minulý rok byla akce na podporu komunity LGBT+. Iniciativy vlády tehdejšího premiéra Viktora Orbána oficiálně zakázaná. I přesto se pochodu tehdy zúčastnili statisíce lidí. Basketbalisté Pardubic mají první posilu pro příští sezonu. Do týmu přichází 24-letý křídelník Dalibor Vlk. V předchozích 7 sezonách působil rodák z Karviné v dresu USK Praha. A ještě předpověď počasí. Očekáváme převažující jasno a teploty do 37 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Dálnice D1 na Vysočině je v tuto chvíli volně průjezdná. Nehody nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Dobře, dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Zemědělci vyjeli do polí z kombajny a to znamená jediné, začínají žně. Na Znojemsku už sklidili třeba pole s jetelem. Více uslyšíte v našem vysílání zhruba za 6 minut.

0: Je 6 hodin 38 minut. Dobré sobotní ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina. Zemědělcům v Česku začínají žně. Jejich hlavní část, tedy sklizeň obilí, začne naplno příští týden. Už teď je ale možné zahlednout kombajny na polích, jak sečou třeba vojtěžku nebo jetel. Do polí zemědělci výjíždějí například i na Znojemsku.
1: Do polí u Olexovic na Znojemsku dnes kombajn vyjel sklízet travní semena. Nedaleké pole s jetelem už má posečené. S agronomem místního zemědělského družstva Michalem Reiterem jsme se přesunuli na pole s ozimou pšenicí. Tu bude kombajn sklízet příští týden.
2: Čekáme, až se nám utvoří vlastně zrno, si můžeme jít podívat, že už vlastně je hotové, ale ještě se dá rozmáčknout, takže ještě to bude nějaký čas chtít.
1: Žněbrzy čekají taky ozimý hrách na vedlejším poli. Ten už je na první pohled skoro celý žlutý.
2: Tam se budeme pohybovat, teďka nás čekají úmorné teploty, takže tam se budeme pohybovat taky asi v příštím týdnu, koncem příštího týdne by se dal sklízet asi.
1: Michal Reiter letos počítá spíš s podprůměrnými výnosy z plodin. Poznamenalo je totiž nebývale suché jaro.
2: Loni touhle dobou jsme měli asi 200 mm srážek za půl rok, letos jsme na nějakých 160, takže tam pokles o nějakých 40-50 mm a hlavně to rozložení srážek. Letos to prostě spadlo v květnu 40 mm, teďka nám spadlo 10. června asi 15 a to rozložení srážek je nepřívětivé pro nás.
1: Plodiny se podle Michala Reitera díky nedávným dešťům trochu vzpamatovaly, nedostatek vláhy z předchozích měsíců se ale úplně nevykompenzovaly.
2: Nemyslím si, že by to měl být úplný propadák, ale budeme se bavit o srovnání třeba s minulýma rokama, že budeme asi o tunu, o půl tuny níž na výnosech u těch obilovin.
1: To, že kvůli suchu by letošní výnosy mohly být nižší, potvrzuje i mluvčí agrární komory Barbora Pánková.
3: Přestože v polovině června přišly srážky, na řadě míst už nedokázaly dřívější škody významně zmírnit. Zemědělci už nyní upozorňují, že v některých regionech mohou být letošní výnosy nižší než obvykle.
1: Termín začátku žní je podle Pánkové podobný jako v předchozích letech. Zemědělci se teď kromě ozimé pšenice chystají na sklizeň ječmene, na řadu pak přijdou další plodiny, například řepka. Na celkové hodnocení sklizně je podle Pánkové pořád ještě brzy. Šimon Franz, Český rozhlas.

0: Je 6:45, ladíte dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Venku už teď panují vysoké teploty a bude hůř. Nezapomínejte dnes ani na své domácí mazlíčky, nenechávejte je v nevětraných místnostech. Zajistěte jim dostatek vody a pozor také na horkou dlažbu, která by mohla popálit jejich tlapky. Jak to bude vypadat tedy dnes na Vysočině s počasím, si povíme.
1: Počasí.
0: Podrobnosti teď probereme s meteoroložkou Jitkou Kučerovou. Dobré sobotní ráno.
2: Dobré ráno.
0: Ale možná ještě než se k tomu dostaneme, pojďme se podívat, jak to vypadá s teplotními rekordy ze včerejška.
2: Ty padaly zhruba na 6 stanicích na Vysočině, které měří déle než 30 let, tak padly. Ta včerejší maximální teplota na Vysočině byla většinou mezi 32 až 36 stupni Celsia. No a nejvíce bylo v Třebíči 36,2 stupně Celsia, tam ale rekord nepadl, nicméně třeba Dukovany 35,6 stupně Celsia, tak tam rekord padl, dokonce byl z loňského roku, kdy loni touto dobou jsme naměřili 34,5 stupně.
0: Je to šílené a šílenější to ještě dneska bude, je to tak?
2: Je to tak, vypadá to, že ty maximální teploty by dnes měly být mezi 34 až 37 stupni Celsia, takže zase ty rekordy budou padat. Byť jsem se dívala tady do našich archivů, tak nejteplejší rok v minulosti byl rok 1935, který měl dokonce 37 a 8 desetin stupně Celsia na stanici v Okřížkách, která už teď neměří, nebo 37 v Brtnici, takže tyto rekordy by možná nepadly, ale nicméně z těch stanic, které měří, tak tam to vypadá, že velké meziříčí z 36,5 stupni také z toho roku 35 bude možná překonáno.
0: Jak tedy to bude vypadat potom dál v průběhu večera a noci na neděli na Vysočině?
2: Převažovat by mělo jasno, podobně jako dnes přes den, kdy se potom může tvořit zase taková nějaká menší kupovitá oblačnost, k večeru se bude rozpouštět, v noci už potom jasno nebo skoro jasno, zase podobně jako dnes na mnoha místech tropická noc, 23 až 20 stupňů minimální teploty, v údolích to snad někde bude ještě kolem 18, no a zítra přitopíme ještě víc, 36 až 39 stupňů pravděpodobně maximální teploty, opět ze spoustou teplotní rekordů, to už je takové za mě hodně nebezpečné počasí, pokud jde o teplotu. Jinak obloha ale bude vykazovat zase jasnou nebo skoro jasnou tendenci, takže nějaká jenom drobná oblačnost, spíš vysoká. Odpoledne se může tvořit lokální kupovitá oblačnost a zítra večer je tam potom už nějaká první, ale hodně malá možnost, že se objeví přeháňka nebo bouřka. No a oproti dnešku, kdy bude foukat vítr ještě slabý jižních směrů, tak zítra už mírný jihovýchodní až jižní.
0: No, je to neskutečné, jak nám ty teploty rostou. Ještě se zeptám na biopředpověď na dnešek.
2: Ta je na stupni číslo 3, samozřejmě kvůli těm vysokým teplotám.
0: Že já jsem se vůbec ptala, že? Říká tedy Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já děkuji za informace o počasí, mějte se pěkně a naslyšenou příště.
2: Naslyšenou, hezký horký den.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Lado, řekni fór.
1: Tak tady mám jeden takový školní vtípek. Takhle ve škole se blíží konec hodiny a učitelka říká: tak děti, zítra budu zkoušet Světlou, Němcovou a Nerudu. A zezadu se ozve: klidně, ty k nám nechoděj.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

písničku už stokrát přespíval.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Kvůli vysokým teplotám nevyjedou na úzkokolejce ani na klasické trati parní vlaky. V Česku má být o víkendu až 40 stupňů Celsia. Lidé by měli omezit pobyt na přímém slunci a pít hodně vody. Venezuela po zemětřesení omezila přístup do státu La Guaira. Vláda tam zavedla vojenskou správu. Očekáváme převažující jasno a teploty do 37 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. České dráhy ruší kvůli vysokým teplotám a vysokému riziku požáru víkendové jízdy parních vlaků. Týká se to například tratí mezi Veselým nad Lužnicí a Jihlavou nebo Horní Cerekví a Táborem. Ze stejného důvodu nevyjedou parní vlaky ani na severní větvi Jindřichohradecké úzkokolejky ve směru na Obrataň. Dnešní jízda do Nové Bystřice ale vyrazí podle plánu. Podle mluvčí společnosti Gepard Express Markety Bočkové doprovodí vlak speciální hasicí drezína.
4: Její posádka bude hlídat, zda je na trati za vlakem všechno v pořádku. Lokomotiva je vybavená stříkáním vody do popelníku, popel se tak ochlazuje a nemůže se vznítit. Pod komínem lokomotivy máme i speciální síta, která zachytávají jiskry.
2: O víkendu hrozí v Česku extrémní vedra. Teploty podle meteorologů můžou být až kolem 40 stupňů Celsia. Lidé by tak měli omezit pobyt na přímém slunci a dodržovat pitný režim. Pokud se člověku udělá špatně, je dobré vyhledat stín, napít se, případně si lehnout a dát si studený obklad. Pokračuje mluvčí zdravotnické záchranné služby v Praze Karel Kirs.
5: Ve chvíli, kdy dojde k poruše vědomí nebo jsou přítomny závažné příznaky typu bolesti na hrudi, dušnost nebo křečové stavy nebo bolesti hlavy, které nereagují na volně prodejná analgetika, tak v takovouto chvíli je vhodné obrátit se na linku 155.
2: Venezuela po ničivých zemětřeseních omezila přístup do nejvíc zasaženého státu La Guaira. Kontrolu nad oblastí převzala armáda. Oznámil to předseda parlamentu Jorge Rodriguez. Už dřív úřady vyzvaly obyvatele, aby do oblasti necestovali. Úřady uvedly, že opatření má zajistit veřejný pořádek a usnadnit záchranářům práci. Kvůli dvojitému zemětřesení je ve Venezuele potvrzených zatím 920 obětí, zraněných je přes 3000 a další jsou pohřešovaní.
3: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Fotbalisté Francie porazili na mistrovství světa Norsko 4-1 a zajistili si prvenství ve skupině. Senegal vyhrál nad Irákem 5-0. Poslední duel ve skupině hráli Španělé s Uruguayí a vyhráli 1-0. V nočním utkání ještě Kapverdy remizovali se Saúdskou Arábií 0-0.
3: Počasí.
2: V Havlíčkově Brodě a Velkém Meziříčí teď mají 18 stupňů, v Dukovanech 20. Očekáváme převažující jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit i drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 34 a 37 stupni. Přidá se slabý proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: S komplikacemi teď počítejte v Brtnici, v lokalitě Tyršova náměstí. Došlo tam k nehodě dvou osobních aut.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je 27. červen, den, kdy si připomínáme den památky obětí komunistického režimu. Milada Horáková byla popravena jako poslední ze čtyř odsouzených právě 27. června roku 1950. Zajímavosti a události připomeneme už za pár chvil v kalendáři.
7: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chybí.

0: 7 hodin 11 minut, ladíte Český rozhlas Vysočina. Dnes je Světový den rybářství, den věnovaný nejen profesionálním rybářům, ale také všem milovníkům rybaření po celém světě. Tak si dejte rybičku a další zajímavosti a události připomeneme teď v kalendáriu.
1: Vítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota 27. června. Svátek má dneska slavný vládce.
4: Vládce náš! Slunce naše jasné!
3: Tedy nositelé slovanského jména Ladislav. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Milada Horáková byla v pankrácké věznici popravena v roce 1950.
5: Jdu s hlavou vztyčenou. Musí se umět i prohrát, to není hamba.
3: S ní zemřeli časně ráno i Záviška Landra, Jan Buchal a Oldřich Pecl. Dnes si proto připomínáme významný den památky obětí komunistického režimu. Letadlo francouzské společnosti Air France Tel Avivu do Paříže s 248 cestujícími bylo uneseno před 50 lety v roce 1976 po mezipřistání v Aténách. Šestice teroristů přinutila posádku změnit směr letu na ugandské letiště Entebbe. 4. července všechny rukojmí brilantní záchrannou akcí osvobodilo izraelské komando. Poslední sovětský voják opustil území Československa před 35 lety. V roce 1991 nasedl v Kbelích na letadlo do Kyjeva generál Eduard Vorobjov, poslední velitel bývalé střední skupiny sovětských vojsk.
6: Ujuž.
3: Necelé dva dny po vyhlášení samostatnosti Chorvatskem a Slovinskem začala občanská válka v bývalé Jugoslávii. Před 35 lety v roce 1991 obsadila strategická místa ve Slovinsku jugoslávská federální armáda. Válka ve Slovinsku trvala jen 10 dní a vyžádala si přes 60 mrtvých. V Chorvatsku a v Bosně se válčilo mnohem déle. A kulatou 60 má dneska zpěvačka Monika Načeva. Já přeju hezkou sobotu.

0: Je právě 7 hodin 18 minut a vyladíte Český rozhlas Vysočina z Jihlavského podzemí. Teď děti odcházejí i s vlastnoručně vyraženým vladislavským denárem. Jak to? No to se dozvíte. A do zoo zase můžou jen za korunu. Organizace v Jihlavě je takto odměňují totiž za vysvědčení. Více o tom už za pár chvil.
1: Počasí.
0: Já už se dívám, jak to teď vypadá aktuálně s teplotami na Vysočině. 21 až 26 stupňů, takže poměrně už dost vysoké teploty na ráno. Žďár nad Sázavou a Velký Beranov 23, Ledeč nad Sázavou 24 stupňů. Dnes nás čeká slunečno s vysokými tropickými teplotami, bude převažující jasno. V průběhu dne se pak může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 34 až 37 stupni a povane slabý proměnlivý vítr.
1: Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V sobotu poznáte Jana Hofmana, kterému přátelé říkali Jenda. Měl lirickou duši, miloval četbu a dobrodružství. Byl sportovcem a sokolem. Když vypukl zápas o vznik Československa, nabídl vše. Bojoval v zákopech, létal jako válečný pilot, často tváří v tvář smrti. Byl teprve na začátku své cesty.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: byly Činasky na Českém rozhlasu Vysočina, rádiu vašeho kraje. Krátce před půl osmou. Čerstvé vysvědčení je teď pro děti výhoda při návštěvě různých turistických atrakcí. Někde jim odpustí placení vstupného, jinde získají dárek navíc. V Jihlavě si odměnu pro školáky připravila řada památek, zoologická zahrada i podzemí.
1: Na věznici umisťujeme střížek, do kterého se nám vtiskne avers a revers, tedy obě strany té mise, a umístíme ho do takového modernějšího lisu. Tam a teď bude velká rána.
2: Ukazuje průvodce jihlavským podzemím Filip Prokop, jakým způsobem si můžou návštěvníci vyrazit vladislavský denár. Právě vyražení mince nabízí průvodci dětem za vysvědčení zdarma.
3: No, museli jsme tam dali jako takovou železnou placičku, my jsme to potom překlapili a pan roztočil tak tím a ono to buchlo do toho a ono to vyrazilo tu minci.
2: Popisuje zážitek Lukáš, který si denár nese domů za vysvědčení z druhé třídy.
1: Mají děti u nás v Jihlavském podzemí za předpokladu, že si koupí dětskou vstupenku, a tak k ní má každé dítě možnost vyrazit si u nás na lisu vladislavský denár. Není to náročné, ale budeme rádi, když nám děti pomohou a budou si moci vyrazit minci, se kterou se dříve platilo.
2: Jinde zase sází, co se odměn za vysvědčení týče, na snížené vstupné. Tradičně takto láká mladší návštěvníky jihlavská zoo. Za jedničku na vysvědčení mají totiž vstup za korunu.
4: Máš korunu? Dvě koruny, tadíš
5: mi. Já jsem dopadlo velmi dobře a jsem spokojený. A tady ty akce různý zlevněný a slevy různý a tady ty vstupy, tak dost rád využívám, protože je to nějaký jako příjemný benefit za nakonec toho školního roku za tu snahu.
2: Student Jakub je v zoo na poslední školní den podle svých slov už pravidelným návštěvníkem. Akce je oblíbená i podle mluvčí zoo Simony Kubičkové. S vysvědčením se sem dostane skoro zadarmo skutečně každý.
6: Nemusí se bát, občas se nás rodiče ptají, proč je to jako za jedničky, že co ty, co mají dvojky, trojky. My věříme, že alespoň z tělocviku, z výtvarky nebo z chování se nějaká ta jedna jednička vždycky najde, takže pustíme ty děti vlastně takhle symbolicky do zoologické zahrady.
2: Akce navíc organizace neomezují jenom na den předávání vysvědčení. Snížené vstupné i různé dárky ke vstupenkám platí po celý víkend. Z Jihlavy Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina doznívá Phil Collins a už jsou na řadě také aktuální zprávy, přináší je Jaromír Kulhánek.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Tropické počasí by podle distributorů nemělo ohrozit elektrickou síť, na vysoké teploty je podle nich připravená. Zástupci ČEZu sledují v létě sezónní zvýšení spotřeby kvůli klimatizacím zhruba o 2%. Spotřeba je i tak nižší než v zimě. Problémy neočekávají ani PRE distribuce nebo EGD. Sportovci můžou tento víkend v Třebíči pomyslně zdolat nejvyšší vrchol světa Mount Everest. Při charitativní akci Everesting, která začíná v 8 hodin, ale kilometry nastoupají opakovaným výstupem na Strážnou horu. Podpoří přitom lidi s Duchennovou svalovou dystrofií. Každý si může vybrat z 11 výškových cílů. Mají připomínat, jak pacienti s tímto genetickým onemocněním překonávají překážky každý den. Česko dnes vyšle do Venezuely tým specialistů na hledání a vyprošťování lidí ze sutin. Budou tam pomáhat z následky dvou zemětřesení, která sever země zasáhla ve středu. Součástí českého týmu jsou hasiči, statici, kinologové se speciálně vycvičenými psy, lékaři nebo třeba operátoři dronů. Celkem 70 lidí odletí dnes dopoledne armádním Airbusem z letiště Václava Havla. Fernský průsmyk v Rakousku bude dopoledne 2 hodiny. Uzavřený kvůli demonstraci. Důležitou alpskou trasu na pomezí s Německem zablokují obyvatelé Tyrolska a ekologické organizace. Chtějí tím vyjádřit nesouhlas s plánem tyrolské vlády rozšířit tamní dopravní infrastrukturu. Mají se tam vybudovat nové tunely a zavést mýto. Tenistka Karolína Muchová postoupila do finále turnaje v německém Bad Homburku. V semifinále porazila Rumunku Ruseovou 2x6-4. Na světovém fotbalovém šampionátu skončila další dvě utkání. Egypt remizoval s Íránem 1-1 a Belgie porazila Nový Zéland 5-1. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme převažující jasno a teploty do 37 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nehoda osobního auta a motocyklu blokuje dopravu v lokalitě Tyršova náměstí v Brtnici. Počítejte tam s komplikacemi.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina pokračuje a za chvíli v něm uslyšíte také nejvíc definic slova učitel. A do té doby tu jsou Eláni, anebo právě teď Karel Gott.

0: Tak to byli Eláni na Českém rozhlasu Vysočina. Od dětí už jsme se dozvěděli, jaké byly ve škole. A teď se dozvíme i něco o učitelích.
1: Region rekordů a kuriozit. Nejvíc definic slova učitel. Střední škola technická Brno společně s památníkem písemnictví Rajhrad a anketou o nejoblíbenějšího učitele České republiky Zlatý Ámos zorganizovali pokus o nashromáždění co největšího počtu česky a ručně psaných definic slova učitel. Pokus probíhal 4 měsíce, během nichž se podařilo nashromáždit 3802 platných definic slova učitel. Akce byla primárně uspořádána na podporu vážnosti pedagogické profese a na spopularizování ankety Zlatý Ámos. Ovšem výsledek předčil očekávání, na což jsou pořadatelé náležitě hrdí. Potěšitelným zjištěním bylo rovněž to, že drtivá většina definic byla pozitivních a komentovala důležitost a náročnost učitelského povolání, a to napříč věkovým spektrem. Nejmladším definujícím bylo 9 roků, nejstarším 20. Zajímavé bylo i to, že se nejednalo jenom o psané texty, některé definice byly podány totiž formou křížovky, jiné jako komiks, obrázky s textem i výtvarná dílka. A jedna kouzelná definice za všechny. Věrka, 3. třída. Učitelka je člověk, který učí děti. Třeba učí češtinu, matiku a je to těžké povolání. Musí umět počítat, číst a psát. Občas její děti i zlobí a musí jou studovat 18 let. Musí plánovat výlety. A kdyby jsme je neměli, tak by jsme byli hloupí. Oni si moc neodpočinou a máme ji rádi a je moc hodná. Srdíčko. A až skončí hodina, jde pak do jiné třídy a musí pracovat na počítači. Podpis Věrka Růžičková, Brno, žákyně 9 let. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: Je 7 hodin 46 minut, posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Mozek je velice citlivý orgán na zvýšenou teplotu. Hlava zvlášť, pokud není chráněná, je nejcitlivější částí těla. Takže pokud půjdete ven, nasaďte nejlépe klobouky, které poskytují nejen přímou ochranu hlavy, ale také stín pro obličej a krk.
1: Počasí.
0: Protože dneska bude opravdu horko, teď už teploty na Vysočině vystoupaly na 21 až 26 stupňů, v Humpolci a Havlíčkově Brodě je právě 22, v Dukovanech 26. Dnes nás čeká tedy slunečno s vysokými tropickými teplotami. Bude převažující jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit také drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 34 až 37 stupni a povane slabý proměnlivý vítr.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Může se stát, ale že do té studny třeba mohou opravdu prosakovat fekálie z hnojiště, ze septiku, popřípadě z nějakého blízko položeného pole, protože třeba ta studna nemá dobrý technický stav. Že opravdu dochází k průsaku, tak je potřeba tu studnu opravit.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Začalo léto, slunce pálí a my se dnes Makoviček zeptáme, jak jsou na tom s opalováním.
1: Proč se lidé opalují?
2: Aby se mohli třeba vykoupat.
3: Třeba proto, že si nalili do bazénu hodně studenou, tak jim je zima, tak jdou někam, kde hodně svítí slunčko, kde je strašný vedro a když je to trochu zahřeje, tak zase jdou domů.
4: Jdou třeba do Ameriky, aby padla stejně.
5: Když vylažeš vody, pak si lehneš na lehátka, na sluníčka, ale na tě to pak vysuší.
6: Když máme holou kůži, tak se můžem opálit.
1: Co se s tou kůží stane?
6: Bude hnědá.
1: To se lidem líbí?
6: Nějakým jo, nějakým ne. A nějakým se namazají opalovacím krémem, ale jednou si a tím se nespálí. A mě opalování nebaví, protože ležím na lehátku a to mě vůbec nebaví.
1: Je zdravé ležet na sluníčku a opalovat se?
7: Já si myslím, že jo. Mně přijde, že ne, protože když se opaluje někdo hrozně dlouho, takže by se mohl i spálit a mohl by jet za doktorkou.
8: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: To je úplná bomba, jako. To vám řeknu, tady toto je úplně den a noc. Žádný schody, všechno podobně.
2: Tady budou fungovat od úterý. Výjezd můžou urychlit i proto, že se nemusí, jako ze staré stanice, zdržovat průjezdem přes náměstí.
3: Tady se najede na tu 19, což je vlastně městský okruh.
2: Z Bystřice nad Ternštejnem, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
4: V prostoru nádraží u Skokolejky v Kamenici nad Lipou jede nakladač. Na vidlích má těžké dubové pražce.
5: Milan Soudán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
6: Dnes večer v České televizi.
7: ČT1. Nejúspěšnější životní i tvůrčí roky slavného hitmakera. Dokumentární film Karel Svoboda, Šťastná léta. ČT2. V boji proti Hitlerovi zůstali odkázáni jen sami na sebe. Filmová rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších událostí druhé světové války. Bitva o Británii. A ČT Art. Z hvězdných výšin k tragickému konci. Životní příběh legendární zpěvačky v dokumentu Whitney, úžasný hlas, smutný příběh. Sobotní večer s Českou televizí.
8: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
9: Osm hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
9: Terénní pracovníci pomůžou žďárským dětem s psychickými potížemi. Lékárničku na cesty je třeba zabalit vždy podle destinace. Platí ale základní pravidla. Iránské revoluční gardy napadly základny Spojených států v regionu. Reagují na nejnovější americký úder. Očekáváme převažující jasno a teploty do 37 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Dětem s duševními problémy ve Žďáře nad Sázavou se dostane další odborné pomoci. Podle tamní radnice data ze škol ukazují, že přibývá mladiství s úzkostmi, depresemi i problémy se sebepoškozováním. Pomoc poskytne terénní tým organizace Fokus vždy na vlastní žádost, vysvětluje mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.
10: Oni nebudou prakticky nikde fungovat tak, jak třeba terénní pracovníci, co pracují s lidmi bez domova, že by vyhledávali v terénu děti nebo je oslovovali někde na příštích nebo ve školách. Ale je to většinou na žádost, že třeba rodina se obrátí, škola, prostě všichni ti, kdo se s tím dítětem někde potkávají, nebo i ty sami děti, když třeba mají problém.
9: Organizace by měla ve Žďáře začít fungovat ještě letos. Léky na bolest, horečku, zažívací potíže a léky proti alergiím. To všechno patří do základního vybavení lékárničky na cestu, nehledě na to, jestli je cílem Evropa nebo třeba jihovýchodní Asie. Užitečné jsou také náplasti, obinadla nebo další vybavení, vždy ale záleží na destinaci. Doporučuje to Hana Schneiderová z lékárny fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze.
11: Potřebujete léky na to, abyste nějaké vyřešili běžné problémy a na to, abyste zvládli se k tomu lékaři dostat. Nebo pokud nějaký úraz, že jo, na horách, tak než přijde nějaká pomoc.
9: Pravidelně užívaným lékům je dobré nezapomenout na ty protibolesti, na nevolnosti nebo střevní potíže. Iránské revoluční gardy oznámily, že v reakci na americký útok napadly americké vojenské základny v regionu. Informovala o tom agentura AFP. Americká armáda předtím provedla údery na iránská skladiště raketa dronů a také na pobřežní radarová stanoviště. Podle oblastního ředitelství amerických ozbrojených sil byl nejnovější americký úder reakcí na čtvrteční iránský útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu.
0: Sport.
9: Teniska Markéta Vondroušová dál zvažuje odvolání proti čtyřletému zákazu činnosti od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu. 26-letá hráčka dostala trest za to, že v loni v prosinci neodevzdala vzorek při dopingové kontrole. Právník vítězky Wimbledonu z roku 2023 Jan Exner Českému rozhlasu řekl, proč Vondroušové odvolání doporučí.
12: Protože je to jediná možnost, jakým způsobem ten verdikt zvrátit. A já si zároveň myslím, že existuje šance na to, aby buď trest nepřišel žádný, anebo aby aspoň ten zákaz činnosti nebyl tak dlouhý.
13: Počasí.
9: Ve Žďáře nad Sázavou a Telči teď mají 22 stupňů, v náměšti nad Oslavou 24. Očekáváme převažující jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit i drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 34 a 37 stupni, přidá se slabý proměnlivý vítr.
13: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
9: Opatrně teď u zadního zhořce na Žďársku, havaroval tam motocyklista.
13: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
14: V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina otevřeme také náš rozhlasový sloupek, který dnes bude o potlesku. O tom povinném, upřímném, ale i nadšeném. Už za 6 minut.
13: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina. Přejeme vám dobré sobotní ráno. Potlesku se sice člověk nenají, ale přesto je to pro umělce velmi důležitá část odměny. Své o tom ví i herec Zdeněk Drišl, autor dnešního sloupku.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Pro každého umělce je největší odměnou, samozřejmě kromě slušného honoráře, pořádný potlesk. Do hlediště přichází různě motivované publikum. Někdo přijde natěšený v očekávání mimořádného zážitku, jiný chce být překvapen, ale jsou tací, co přicházejí z donucení, co považují návštěvu divadla nebo koncertu jako nutný doprovod nebo jako zbytečný přívažek rodinného výletu. Divák to nemá zrovna jednoduché. Leckdy je na rozpacích, jak na předvedené umění reagovat. Zda se smát, být tiše, nebo tleskat na správných místech, zda být divákem více či méně kontaktním s účinkujícími. Nejvděčnějším divákem je ten, který zabírá na všechno, tleská při otevřené scéně, po každé písničce bezprostředně reaguje. Pak vidí, že také účinkující září spokojeností. Horší je, když se vystoupení nelíbí a v závěru zazní jenom vlažný zdvořilostní potlesk. Za vrchol uznání je pokládán potlesk ve stoje. Standing ovation. Zažíváme jej v závěru divadelní i hudební produkce, po vydařeném sportovním utkání, dokonce výjimečně někdy i po významném projevu některého politika. Také když se jedná o vyjádření úcty významné uznávané osobnosti. Lidé umí posoudit, jde-li o mimořádný zážitek. Stává se však, že jsme do takového potlesku leckdy vmanipulováni. Jde o vstávačku vyvolanou několika lidmi, kteří předpokládají, že se k ním ostatní poslušně přidají. Může jít o malou skupinku vstavačů z řad rodiny, známých i předem domluvených přátel umělce. Vynutí vstát ostatní ze sedadel, ačkoliv takový úmysl vůbec neměli. Člověk by se neměl rozhlížet, kdo se pozvedl, ale tleskat podle vlastního úsudku. Z potlesku ve stoje se v poslední době stává podivná zvyklost. Vstává se při produkcích zcela průměrných, kdyby se vystačilo s potleskem jen velmi vlažným. Spontánní, srdečný potlesk je však hezkým, společným zážitkem pro všechny. Pro účinkující i pro publikum v hledišti.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Naším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Začaly prázdniny, koupačky, bazény, dovádění. Tak ale hlavně opatrně. Zachranáři v Česku už mají za sebou první výjezdy k dětem, které se topily v bazénech. Jak tomu můžou rodiče nejlépe zabránit a jestli stačí kruh nebo rukávky, to si řekneme za chvíli.
1: Počasí.
0: A teď ještě v zkratce předpověď počasí. Aktuální teploty se už vyšplhaly na 23 až 27 stupňů. V Telči je právě 26, v Novém Městě na Moravě 25 stupňů a v Třebíči 27 stupňů Celsia. Dnes nás čeká slunečno s vysokými tropickými teplotami. Bude převažující jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 34 až 37 stupni a povane slabý proměnlivý vítr.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: na čase být.
1: Je právě 8 hodin 23 minut, dospívala Lucie Bílá a vy ladíte dobré sobotní ráno Českého rozhlasu Vysočina. A znáte to? Slunce svítí, děti se nudí, vyhledávají nejrůznější způsoby, jak se zabavit, dovádějí v bazénech a nepřemýšlejí, že by se mohl stát malér. Když se ozývá z bazénu dětský smích, křik a hlasy, je to dobré znamení, ale ticho může znamenat, že se dítě topí. Záchranáři už letos takové případy řešili. Apelují proto, aby se malé děti koupaly pod dohledem dospělého člověka. Takže neodbíhejte od bazénu, protože každá vteřina je pak rozhodující. Více už ale v reportáži.
2: Tak, druhá ruka.
3: Drž.
2: Tak, výborně, no paráda.
3: A teď, Vojta, dívej.
2: A víš, proč máš ty rukávky?
4: No, aby jsem se nepotopil.
3: A pojď se, Vojčo, ptáš?
2: Já jsem zvědavá.
3: Já mám krabkovou patrolu. Vátka, Vojta má Spidermana, to nemá.
2: Bartoloměj, Antonie a Vojtěch už dovádí ve vodě na zahradě Jihlavského domu. Jejich matky, sestry Terezie a Kristýna, na ně dohlíží hned z okraje bazénu. Kristýně už se 4letá Tonička jednou topila.
5: Jednou se mi stalo, že dcera zapomněla, že na sobě rukávky nemá a v zápalu nadšení, že přišla návštěva a chtěla ukázat, jak umí krásně plavat v bazénu, tak se vrhla do bazénu bez těch rukávků, tak pochopila, že to bez toho nefunguje.
2: Terezie vyměnila nafukovací kruh pro syna Vojtu taky za křidélka.
6: Myslím si, že v tomhle je třeba výhoda sociálních sítí, protože konkrétně loňské léto obletěl Facebook video, kde se právě malé dítě topilo kvůli tomu, že uvízlo na fukovacím kruhu. Takže už se to tak nějak asi dostalo do podvědomí, že to není nejlepší pomůcka.
2: Vůbec nejlepší prevencí jsou oči a uši dospělého, vysvětluje záchranář Marek Dvořák.
7: Myslete na to, že svěřujete život svého dítěte pomůcce za 50 korun z tržnice a té ceně odpovídá i ta ochrana, kterou to tomu dítěti poskytuje, čili to je prakticky žádná a musíte na to prostě myslet a aktivně s tím pracovat. Takže velmi opatrně, jasně, křidelka nebo i kruh jsou pomůcka, kterou je možné využít při nějakých vodních radovánkách, ale je tam prostě nezbytná přítomnost dospělé osoby a naprostá kontrola nad tím dítětem.
2: K prvním případům už letos vzlétal.
7: A za poslední týden máme po České republice tuším 8 nebo 9 vzletů vrtulníků k tonutí. To jsou jako šílená čísla.
2: Krajští záchranáři na Vysočině vyjížděli loni k dvěma případům dětí, které se topily. Obě byly dvouleté. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: vámi je Český rozhlas Vysočina, přidáváme aktuální zprávy. S nimi do studia v tuto chvíli přišel Jaromír Kulhánek.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na dnešek připadá Den památky obětí komunistického režimu. Připomíná i výročí smrti Milady Horákové. Komunisté ji a další tři odsouzené v roce 1950 popravili v pankrácké věznici za údajnou velezradu a špionáž. Milada Horáková byla právnička, politička, zasadila se mimo jiné o rovnoprávnost a lepší postavení žen. Centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem zůstane celý víkend kvůli horkému počasí zavřené. Poznávací park přibližuje zemědělství a hospodářství napříč staletími. Velká horka by ale uškodila zvířatům, proto je provozovatelé centra nechají uvnitř stájí. Horská služba v Orlických horách upozorňuje turisty, aby nepodceňovali vysoké teploty ani při výletech na horské hřebeny. Lidé by měli přizpůsobit délku i náročnost tur aktuálnímu počasí, nezapomínat na dostatek tekutin, pokrývku hlavy a počítat i s možností odpoledních bouřek. V Budapešti dnes projde další ročník pochodu Budapešť Pride. Policie uvedla, že nevidí důvod průvod zakazovat. Minulý rok byla akce na podporu komunity LGBT+ z iniciativy vlády tehdejšího premiéra Viktora Orbána oficiálně zakázaná. I přesto se pochodu tehdy zúčastnili 100 000 lidí. Basketbalisté Pardubic mají první posilu pro příští sezonu. Do týmu přichází 24-letý křídelník Dalibor Vlk. V předchozích 7 sezonách působil rodák z Karviné v dresu USK Praha. A ještě předpověď počasí. Očekáváme převažující jasno a teploty do 37 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Vzpomáte na silnici 354 na úrovni Zadního Zhořce na Žďársku. Havaroval tam motocyklista.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Za chvíli otevřeme také pořad Bejvávalo s Miroslavem Markem a dědou Součkou, kteří pohovoří o letním koupání v 18. století a jak se tam starali o bezpečnost života velkých a malých koupačů.

0: To byla Helena Vondráčková na Českém rozhlasu Vysočina. Přejeme vám dobré sobotní, už teď horké ráno. A jak to bylo s koupáním v 18. století, to se dozvíme.
1: Bejvávalo.
2: Nahlédněme dnes do starých obecních řádů o letním koupání ze století 18. Psáno o nich jest.
3: Staří uznávali zdravotní užitek koupání. Ve vodě stojaté i běhuté.
2: Rozumějme tekoucí.
3: Ale časté případy utopení i starost o mravopočestnost, zejména mezi mládeží, nutkali, aby vydávány byly řády a předpisy, kde a jak se má koupati. Doufám, že přijde vhod tato snůška ukázek, jak se obce staraly o zamezení nešvarů při koupání, jak se staraly o bezpečnost života velkých i malých koupačů. Posluchač snadno vyrozumí, že tyto starosti bývalé posavat nezastaraly a že by se mohly dnes znova přetiskovati i na tabulky a u koupadel psáti.
2: To napsal kronikář před 100 lety.
3: Koupání v běžící vodě jest ovšem, že pro zdraví prospěšné a musí se to jen schvalovati, že mají venkované obyčej letního času, své tělo prací a potem zemdlené, koupáním čistiti a občerstvovati. To se má ale vždycky s opatrností a rozumem, jakož i s náležitým ošetřením mravnosti dítě.
2: Podle toho jest koupání ve dvojím ohledu předmětem dohlídky a opatření ze strany místní policie, a sice jednak v ohledu bezpečnosti života, aby se nikdo z neopatrnosti, neskušenosti, neb přílišné odvážnosti neutopil, což zvláště při dětech bez dohlídky se koupajících státi se může, a za druhé v ohledu mravnosti.
3: Jest ovšem pravda, že mají při koupání i dospělí lidé vždy opatrnými býti a nebezpečných míst, kde by se utopiti mohli, se vyvarovati, a že zvláště při malých dětech rodičové a poručníci povinni jsou o jejich bezpečnost při koupání se starati, na což náležitě se mnohdy nehledí, jakž toho smutní příkladové každého léta se udávají.
2: Proto také uznala vláda za potřebí zvláštních předpisů o koupání vydati.
3: Obecnímu představenému náleží, aby koupání v běžící vodě jen pod dostatečnou opatrností dovolil a aby k účelu tomu místo ustanovil, kde se chlapci pod dohlídkou svých rodičů neb jiných k tomu ustanovených rozumných osob, avšak jen tenkrát, když uhřáti nejsou, koupati mají.

0: Ladíte sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Svátek mají Ladislavové a Ladislavy a jedna z pranostik říká, jaké počasí na svatého Ladislava takové jest po 7 neděl. Tak doufejme, že tohle se tedy nevyplní, protože nás čeká dnes extrémně horký den a i zítra, tak se pojďme zeptat našich meteorologů, jak to bude.
1: Počasí.
0: Právě teď už mám na telefonu meteoroložku Báru Kučerovou. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Pojďme se tady podívat tedy na počasí na Vysočině, jak se nám aktuálně pohybují teploty.
2: A ty teploty už jsou teď poměrně vysoko, konkrétně mezi 26 a 29 stupni Celsia a ten trend by měl pokračovat i během dne. Dnešní maxima očekáváme mezi 34 a 37 stupni Celsia, takže dnes opravdu horký den. K tomu bude převážně jasno, přechodně se ale může vytvořit menší kupovitá oblačnost a vítr bude vát slabý z jižních směrů.
0: A jaká je biopředpověď na dnešek?
2: Ta je na stupni číslo 3, tedy vysoká zátěž právě kvůli těm extrémně vysokým teplotám.
0: Mm-hmm. A pojďme se podívat na nedělní den na Vysočině, jak ten bude vypadat, protože tam to vypadá i ještě na mnohem vyšší teploty, než budou dnes.
2: Ano, měly by být vyšší, takže pranostika nebude platit asi po 7 neděl, ale po jednu ano. A to maxima zítra by měla být 36 až 39 stupňů Celsia a bude podobně jako dnes, to znamená převažující jasno nebo skoro jasno. Odpoledne se pak může tvořit lokální kupovitá oblačnost a zítra už nebude vát jen slabý vítr, ale také mírný jihovýchodní až jižní s rychlostmi asi do 20 km v hodině, ale asi moc počasí teplotu ovlivňovat nebude ani tu pocitovou, takže zítra opravdu horko.
0: A je potřeba tedy dodržovat hodně, hodně pitný režim a nejlépe se někde schladit u vody a zůstat ve stínu. Já děkuji v tuto chvíli Báře Kučerové z Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se pěkně a naslyšenou, hezký víkend.
2: Naslyšenou.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Může se stát, ale že do té studny třeba mohou opravdu prosakovat fekálie z hnojiště, ze septiku, popřípadě z nějakého blízko položeného pole, protože třeba ta studna nemá dobrý technický stav. Že opravdu dochází k průsaku, tak je potřeba tu studnu opravit.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: byl Tomáš Linka, ladíte Český rozhlas Vysočina, blíží se nám 9. hodina, ale my ještě přidáme pár zajímavostí. Dětem začaly prázdniny a nebudou teď vědět, co s volným časem. Zkuste je tedy vzít třeba do chladivých lesů ve Žďárských vrších z hotelu Medlov, nebo k hotelu Medlov, kde na dnešek připravili kouzelnou stezku Skřítka medovníčka plnou úkolů a her od pohádkových postav. 4-kilometrová stezka vede okolím Medlova a je otevřená dnes mezi 13. a 17. hodinou. A kde třeba uvidíte tento víkend v kraji Vysočina na vlastní oči Petru Janů, kapelu Mňága a Žďorp nebo Kamila Střihavku, i to se dozvíte, protože pár dalších tipů na víkend přidává Dáša Kubíková.
1: Krásné ráno, pro děti mám ještě pár dalších pozvánek. Celý víkend můžete s vysvědčením do Jihlavské zoo za zvířátky, a to jen za 1 korunu. A pokud máte blíž do Dolní Rožínky, podívejte se na dnes nově otevřený svět skřítků a víl. Téměř 2000 maličkých bytostí ve světě maličkých zvířátek, domečků, talířků a všeho možného najdete až do konce prázdnin v kulturním domě. Úsobské koncertní léto, to je velká akce v malé obci. A koho na ní letos uvidíte? Dnes odpoledne jsou hlavními hvězdami programu Daša a Pajky Pajk. Následuje Petra Janů s kapelou a večer zakončí Havlíčko-Brodský Kletient. Zítra vystoupí také o 4 odpoledne Kamil Střihavka a po něm Petra Černocká s Jiřím Pracným. Jatka Fest v Zámeckém parku Pacov přivítá letos kapely Rybičky 48, Vohnout, UDG, Iné kafe a hlavně Mňágu a Žďorp. Kromě hudby budou mít návštěvníci možnost vychutnat si bohatý doprovodný program, včetně aktivit pro děti. Pro dospělé bude k dispozici spousta stánků s občerstvením i originálními výrobky. A na neděli jsou na programu 2 velké poutě. Ta jihlavská povede ke kostelíku u svatého Jána. V doprovodném programu jsou pohádky v podání hned několika divadel, obří loutky, kejkle a žonglování, obrovská kočovná herna, která se jmenuje Sládkovna a je pro děti i dospělé. Vychází se v 9 hodin z ulice Křížova až ke svatému Jánu. Druhá pouť je v Mladých Bříštích u Humpolce, kde zároveň slaví 800 let od první zmínky o obci, a to se objeví i v divadelním zpracování. Během celého dne bude otevřen řemeslný jarmark, zahrají kapely, divadla a v 10 večer všechno zakončí ohňová show. Pohodový letní víkend vám přeje Dáša Kubíková.
0: Všechny tipy na víkend najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz a nebo Facebooku Českého rozhlasu Vysočina. Přejeme vám pěknou zábavu. S vámi se loučí Lidie Jakubičková. Já se jdu teď někam schladit, protože už se mi tady vaří hlava, a lituju ty, co přijdou po mně. Tímto zdravím kolegu Jožu Koláře a budu se těšit zase zítra ráno v 5.
2: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samosběr česneku na farmu Kala do Kužimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samosběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kůřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Do Jihlavské zoo můžou děti s dobrým vysvědčením jen za korunu. V Česku hrozí tento víkend extrémní horko. Lidé by tak neměli podceňovat zdravotní rizika. Ukrajinský úder na průmyslová zařízení ve Volgogradě zranil nejméně 10 osob. Bude jasno s teplotami do 37 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné dopoledne přeje Jaromír Kulhánek. Odměny za vysvědčení můžou školáci využít také o víkendu. Nabídka zoologické zahrady, kam mají děti za jedničku na vysvědčení vstup za korunu, potrvá do zítřka. Podobně jsou na tom i další turistické cíle v Jihlavě.
3: Vstup za korunu nabízí žákům i dům Gustava Mahlera a za stejný symbolický obnos se dostanou také na nedělní komentovanou prohlídku s názvem Slavné historky Lotrovské. Ve věži kostela svatého Jakuba vstupné zůstává, žáci ale dostanou po výstupu sladkou odměnu. Podobné je to i v jihlavském podzemí, kde si za vysvědčení můžou vyrazit vladislavský denár. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Dnes a zítra může být v Česku podle meteorologů až kolem 40 stupňů Celsia. Lidé by tak měli omezit pobyt na přímém slunci a pít hodně vody. Praktický lékař z Prahy Josef Štolfa popisuje, co může s dodržováním pitného režimu pomoct.
4: Já vždycky doporučuji svým pacientům, zejména těm starším, aby si ve svém bytě tak po různých místech rozestavili skleničky nebo plastovky s malým objemem vody nebo tekutiny. Ten pohled vlastně na to napadne, že aha, měl bych. Jo, to znamená, že to udělají třeba méně, než si myslíme, ale alespoň častěji, než by to udělali, kdyby to tam neměli.
1: Ukrajina v noci a brzy ráno zaútočila na průmyslová zařízení v ruském městě Volgograd. Úder zranil nejméně 10 lidí, oznámil to gubernátor oblasti Andrej Bočarov. Řízené střely podle něho poškodily výrobní zařízení jedné továrny a způsobily několik lokálních požárů. Gubernátor neposkytl podrobnosti o typu zasažené fabriky. Nepotvrzené zprávy ruských a ukrajinských médií ale naznačují, že jde o ruského výrobce raketových a dělostřeleckých systémů.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Fotbalisté Kapvert remizovali 0-0 se Saudskou Arábií a při svém debutu na mistrovství světa postoupili do vyřazovací fáze. Nováček šampionátu obsadil druhé místo za Španělskem, které zdolalo 1-0 Uruguay. V dalších zápasech Francie porazila 4-1, Senegal, Irák 5-0. Egypt remizoval s Iránem 1-1 a Belgie přehrála Nový Zéland 5-1.
2: Počasí.
1: V Pelhřimově a Přibyslavě teď mají 25 stupňů, v Hubenově 24. Bude jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit i drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 34 a 37 stupni. Přidá se slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: S víkendovým dopravním omezením a uzavírkami musí počítat řidiči v Přibyslavi. Důvodem je tradiční pouť.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Na více než 650 let staré části katedrály svatého Víta v Praze pracují restaurátoři a sochaři. Někteří z nich musí mít dobrý sluch. Proč? To zjistíte za chvíli v reportáži. Umět si naplánovat volno a vyrazit do přírody nebo meditovat je podle pomocného biskupa Prokopa Brože důležité pro každého. K mikrofonu ho pozve Karel Sladký. Jeden z patronů Brna se po staletích vrací na Petrov. Ne osobně, ale prostřednictvím více než půl tisíciletí starého pláště svatého Jana Kapistrána, který je součástí nové výstavy o stopách františkánů v Brně. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Jiřího Chodury, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Od mikrofonu vám příjemné sobotní dopoledne přeje Daniela Pavlíčková.

0: Miroslav Žbirka zpíval v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Sochaři a restaurátoři opravují části klenby u oken katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Pracují na části staré více než 650 let. Některé kameny musí vysekat a nahradit novými. Ty poškozené poznají po sluchu při poklepání na ně, natáčel Petr Kastner.
1: Kámen z klenby jednoho z oken katedrály svatého Víta osekává těsně pod jejím stropem sochař Martin Gut.
2: Odsekávám vlastně kámen z té původní profilace, ne teda tolik, jenom minimálně, jakoby, aby vznikla kapsa na ten nový kámen, který vlastně vyměňujeme, protože tenhle byl, tady to vlastně bylo poškozený. Ty spoje mezi těma kamenama, vlastně tam se dají kotvy a ještě se to vlastně zalejvá olovem. Pak se to přespáruje a prostě vlastně ta celá ta konstrukce musí být pevná, samonosná.
3: Kolik tak zhruba myslíte, že na té klenbě toho okna, které má možná 10 metrů na šířku a dalších 10 metrů na výšku, odsekáte materiálu?
2: No, vlastně v loňském roce to mohla být klidně i tuna.
3: Při opravě toho jednoho okna nebo více oken?
2: Jednoho okna.
3: S mistrem stavby a taky sochařem Michalem Burešem jsme teď vylezli do vrchního patra lešení. Vy zkoušíte to, jestli ta klenba, která tady před námi je, je ještě dobrá, nebo je potřeba opravit poklepáním, je to tak?
4: Je to jeden ze způsobů. Vlastně klepeme, jo, když ten kámen trošku zvoní, tak vypadá, že je kompaktní. Tady poblíž těch trhlin už celá jasně slyšíte dutej zvuk, tak to už nás motivuje k tomu, že předem, až si budeme dělat šablony a vyrábět náhradní kusy, kopie, kde asi provedeme řez, jakým směrem, aby jsme mohli znovu ten kámen jakoby vložit do klemby, aby byl funkční dál.
1: Statika klemby kolem oken je špatná kvůli požáru katedrály z roku 1757, vysvětluje vedoucí oddělení specializované památkové péče kanceláře prezidenta Petr Měchura.
5: Tehdy oprava proběhla pouze v rozsahu štukových oprav, takže nenapravovala statické chyby. Po vlastně té dlouhé době ty správky dožily a v současné době je třeba již obnovit plnou funkčnost statiky ostění oken.
3: Na druhé straně okna, když se podíváme už na odbouranou část klenby, tak je tady růžová barva, co to je?
5: To zarůžovění je právě důsledek té destrukce, protože kámen, na něj šlehaly plameny, navíc se tady pod klenbou hromadily plyny, které zahořely, samozřejmě došlo k vyražení zasklení oken a plameny šlehaly okny ven.
1: Správa Pražského hradu chce postupně opravit všechny části katedrály, které jsou podobně poškozené, říká ředitel správy Pavel Vyhnánek.
6: Letos se zaměřujeme na jižní stranu té nejstarší části katedrály, ještě z dob Petra Padléře.
1: Součástí letošních prací bude taky restaurování historických maleb štítů se zemskými znaky nebo oprava opěrného pilíře vysokého chóru.

magazínu Mezinebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Dny lidí dobré vůle ve Velehradě na Uherskohradišťku letos vyzdvihnou práci lékařů, zdravotních sester i pracovníků ve zdravotnictví. Pod titulem letošního ročníku velehradských slavností bude Srdcem i rukama aneb ve službě životu. Slavnosti se uskuteční 4. a 5. července, patří k nejvýznamnějším církevním svátkům v zemi. Připomínají příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Každoročně se jich účastní kolem 30 tisíc lidí. 2 roky po nástupu do čela olomoucké arcidiecéze hodnotí arcibiskup Josef Nuzík jako nejdůležitější změnu otevřenost církve vůči většímu zapojení věřících i širší společnosti. Symbolem tohoto směru se stal víceletý projekt Propojení, který má reagovat na proměnu života farností, úbytek kněží i potřebu větší spoluodpovědnosti laiků za fungování církve. Arcibiskup to řekl v rozhovoru u příležitosti 2. výročí svého působení v čele arcidiecéze a před nadcházejícími 60. narozeninami. Projekt Propojení představuje největší reformní proces, který olomoucká arcidiecéze v posledních letech zahájila. Má pomoci najít podobu církve odpovídající současným podmínkám. Zatímco dosavadní model byl podle něj založen především na aktivitě kněze, nově

aktivity. Klášter je národní kulturní památkou, ročně jej navštíví 10 tisíce lidí. V roce 1990 dostali budovy v restituci zpět břevnovští benediktíni. V současnosti v klášteře žádný příslušník benediktinského řádu nežije. I to jste se od nás dozvěděli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme klidný poslech Českého rozhlasu.

0: Kapelu Žentour Janka Ledeckého jste slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Přejeme vám dobré dopoledne. Pomalu začínají dovolené a ty se týkají i duchovních. Pomocný biskup Královéhradecký Prokop Brož rád vyráží na hory, do skal a celkově vyhledává místa, kde může meditovat. Dobře je mu v přírodě a rád absolvuje delší procházky s batohem, což pod Krkonoší, odkud pochází, přímo nabízí. Kolegu Karla Sladkého zajímalo, kam se pan biskup vydává nejraději, když má volno a kde čerpá novou energii do náročných dnů.
1: Když bychom teď nasedli do auta a někam společně vyrazili, byl by to ten červený kostelec pod Krkonoší?
2: Zastavili bychom tam určitě a já bych potom rád jel třeba dál jako směrem na Adr, na Držbařský skály, na Teplický. Mám rád velmi Malé Svatoňovice, poutní místo. Určitě bych nezůstal jenom v červeném kostelci.
1: Takže bychom si vzali batohy společně.
2: A vyrazili bychom. Ano, vyrazili bychom do skál. Krkonoše nádherný, že jo? Krkonoše taky moc hezký. Ale určitě do skál a Držbach, Teplice, miluju.
1: A máte rád túry?
2: Mám, moc, moc. Když je to možné, tak i tady v Hradci Králové. Prostě když je chvilku volno, tak jdu se projít. Před 2 lety jsem šel Camino de Santiago do Kompostely, nějakých 11 dní jsem měl jenom, tak jsem to taky využil. Chůzi miluju.
1: Vy sám říkáte, když je volno. Mm-hmm. Jak se to daří?
2: No, musí se to vlastně plánovat, že jo? Musí se to plánovat, ale daří. Daří, patří to do života, je to nutný.
1: Právě, že si myslím, že na ten duchovní odpočinek i zapomínáme. Mm-hmm. My lidé často, že se za něčím honíme a vlastně nevíme za čím a jsme pořád v nějakém zápřahu a v nějakém systému.
2: Máte 100% pravdu. Na každém místě, kam já přijdu, teď třeba zrovna do Hradce Králové, tak si člověk musí chvilku hledat tu svoji polohu, aby si to sedlo a právě třeba i volný čas, aby tam byl smysluplně zabudován, to není věc samozřejmá. Taky jsem tady prožíval několik měsíců nějakého urputného klopotění, než jsem si řekl dost. Chce to taky jako nějaký volný čas.
1: Takže umíte plánovat a odpočívat.
2: Naučil jsem se. Je to vlastně nakonec fakt i důvod nějakého přežití. Aby jako srdce dobře tlouklo, aby byl dobrý tlak krevní a to všechno, aby fungovalo, tak musí být i čas jako zastavení a klidu.
1: Kdy jste naposledy načerpal a kde?
2: Zrovna jsme byli jako Česká biskupská konference na duchovních cvičeních v Hejnicích, což je týden takového zastavení. Je tam někdo, kdo má nějaké 2 zamýšlení za den, ale jináč má člověk k dispozici opravdu čas být do přírody, zastavit se, modlit se, meditovat. Bylo to nádherný.
1: Mění se podle vás potřeby lidí v dnešní době, touhy, přání?
2: No, myslím si, že konkrétní způsob života a prožívání se velmi ovlivňuje naše touhy, které ale někde hluboko jsou dost podobné. Ale to konkrétní ošacení těch tužeb je fakt jiný dneska. A i cesta k ním je jiná. Protože máme mnoho možností, tak chceme všechno využít. Takže ta touha opravdu jako přesáhnout se, hodně zažít je veliká. No a s tím samozřejmě jde ruku v ruce i touha najednou na nějaký pokoj a klid, až to může být v nějakém kontrastu, až jako konfliktu, že chceme stihnout všechno, ale nás to jenom vyčerpává, vytěžuje. Takže pak vzniká nějaká hluboká touha po nějakém tichu, klidu a to zase proměňuje život lidí. Pro mě je třeba veliký otazník a velmi rád sleduju a jsem blízko mladým lidem, protože tam vlastně se rodí nově tužby, akorát, že ten jejich svět je fakt jiný než ten náš. Je hodně podpořen nebo vystavěn na technologiích a tam touhy jsou hluboko ty samé, ale fakticky si hledají cestu jinými cestami než třeba za nás.
1: Asi je to na každém člověku, co je pro něj priorita, nebo myslíte, měli bychom spíš jít právě do sebe a vystoupit z toho vnějšího světa? Dá se to vůbec?
2: Vlastně to není možný. Ten vnější svět, my ho taky potřebujeme. Tu vnějškovost potřebujeme. Já rád mluvím o nějaké jako laskavé vnějškovosti. To nacházíme spíš později než dřív. Já opravdu jako laskavo, možná i zažijeme v dětství, protože nás jako oplopují jako rodiče a lidi, kteří nás mají rádi, Pak jdeme do nějakého jako docela prudkého světa, takže zažijeme leckdy i nějakou jako nepřátelskou vnějškovost a my se s tím musíme nějak poprat, třeba někdy jako zahořkneme, zakysneme, to se musí jako pročistit. Takže to fakt proces. A to vnější, co je kolem nás a čím žijeme, je velmi důležité.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. S osobností svatého Jana Kapistrána je Brno spojeno několik století. Teď si lidé mohou v kryptě katedrály, kde kázal, prohlédnout i více než půl tisíciletí starý plášť tohoto světce. Vzácná relikvie je součástí výstavy připomínající odkaz františkánských řádů ve městě. Podívat se tam byla kolegyně Anežka Hlávková.
1: Když návštěvníci přijdou na Petrov, tak uvidí kazatelnu zvanou Kapistránka, která právě odkazuje na návštěvu svatého Jana Kapistrána v polovině 15. století.
2: Ukazuje před katedrálou svatých Petra a Pavla v Brně kurátorka výstavy Kristýna Kurian. Zatímco kamenná kazatelna je na venkovním plášti katedrály, na výstavu musí jít lidé dolů do krypty. Tam je hlavní exponát výstavy o stopách františkánů v Brně. Více než 570 let starý plášť svatého Jana Kapistrána, jednoho z patronů města.
1: Máme ho hnedka tady vepředu a je umístěn v takové masivní vitríně. Plášť je docela malý, protože i svatý Jan Kapistrán nebyl velké postavy a je takový šedohnědý a je z přírodních materiálů, z hrubého plátna.
2: Já teda vidím, že je docela poškozený. Čím je to způsobený?
1: Zubem času. Hlavně v té dolní části, protože se z něj věřící kousky odstřihávaly jako relikvie na památku.
2: Jan Kapistrán byl italský kazatel, který Brno několikrát navštívil, upřesňuje kurátorka Petra Lexová.
3: Během svého pobytu v Brně Jan Kapistrán inicioval vystavení prvního františkánského kláštera v Brně. Už tady tehdy působili minorité, ale první františkánský klášter založil Jan Kapistrán a vlastně tomu přímo daroval území, na kterém ten klášter byl vystavěn.
2: Světec je od roku 1738 oficiálním patronem Brna. Výstava ale nepřipomíná jen jeho. Letos totiž uplynulo 800 let od smrti svatého Františka z Assisi a představuje také historii a současnost františkánských řádů v Brně.
4: Je několik věcí, které myslím, že můžou i v dnešní době člověka oslovit na svatém Františkovi. Taková touha po jednoduchosti. A František ukazuje, že člověk toho nemusí mít hodně, aby byl šťastný.
2: Doplňuje kněz Vladimír Hubálovský, jeden z brněnských minoritů, řádu, který se odkazuje k františkánům. Na výstavě je k vidění také barokní obraz svatého Františka nebo rodokmen františkánského řádu z 19. století. Výstava potrvá do 20. září.

0: Tohle věnování pro nás se měla v magazínu Mezi nebem a zemí teď Lenka Filipová. My se vydáváme do Francie. Ta letos už zažívá druhou vlnu veder. Teploty stoupající až ke 40 stupňům zažívá většina obyvatel. Jak se lidé chrání a jak v tom pomáhá církev? Prozradí naše spolupracovnice v Paříži Marie Sýkorová. Dobrý den.
1: Dobrý den, ano, je to tak. Už druhý týden prakticky celá Francie doslova trpí ohromnými vedry. Na té místní stupnici varování označené oranžovou barvou, což je druhá nejvyšší, pak už následuje jen rudá. Bylo nejprve 60 departmánů Francie, což je většina území, a teploty stoupaly, až se do toho rudého označení dostalo 49 okresů těch departmánů. Vedro je nejen ve městech Paříži, Lyonu, Bordeaux, kde teploty stoupaly ke 40 nebo někdy i přesáhly 40 stupňů Celsia. Vedro je i v oblastech, která jsou mnohdy chladnější, třeba v Bretani nebo Normandii. Je to už druhá letošní vlna, takzvané canicule, což je na začátek léta dost neobvyklé. První totiž byla už na konci května. Lidé se samozřejmě chrání, jak mohou, omezují pohyb, přesuny, nepoužívá se městská hromadná doprava třeba k přesunu z předměstí Paříže. Ve velkém lidé také nakupují klimatizace, což samozřejmě není ekologické, nebo také větráky, ventilátory. A samozřejmě se snaží ukrýt, kam to jde. Tady v Paříži se ve velkém mluví o zvýšené návštěvnosti muzeí a galerií, ale i kin nebo divadel. Prostě všude, kde je snížená teplota a stín. A samozřejmě i místa kultu jsou ukrytem před vedrem.
0: Některé farnosti a diecéze otevřely kostely a místa kultu, aby se lidé před vedrem mohli případně schovat.
1: Ano, to se stalo v departmánu Sarthe, což je takový středozápad Francie mezi městy Tours a Angers, tedy v místech, kde se skutečně ta teplota velmi drží a nepřichází tolik chladného vzduchu od oceánu. A je to místo, kudy prochází velká vlna veder. Tak právě tam farnost v tom departmánu Sarthe otevřela 4 ze svých kostelů, které bývají normálně uzavřené, aby se lidi mohli právě osvěžit, odpočinout si a ulevit si od vedra, které je skutečně ve městech nemožné zvládnout. Místa kultu, kostely, kaple sice nemohou zůstat otevřené přes celou noc, jak je tomu třeba ve městech v místních parcích, které zůstávají otevřené i přes noc, tak kostely samozřejmě zavírají. Přes den ale v tomto departmánu otevřeli navíc kostel svatého Tomáše, Saint-Colombe nebo Saint-Germain. Lidé samozřejmě nejsou nuceni vyznávat a modlit se. Je to gesto solidarity a spřízněnosti. Jak čelit těmto výkyvům počasí?
0: Média ve Francii ve velkém také zkoumají, proč je právě v místech kultu příjemně. Odpověď je nejspíš na snadě.
1: Není v tom žádná velká hádanka v katedrálách, kostelích i kaplích, obzvlášť v těch, tedy stavěných už od středověku, je příjemně proto, že jejich zdi jsou široké nebo spíš tlusté. Ta izolace je velmi propracovaná a perfektní. Je to izolace, kterou naši předci samozřejmě stavěli místa kultu nejen jako obranu proti zničení, proti nájezdům, ale také proti požárům. V tuto chvíli samozřejmě docenujeme i tuto perfektní izolaci proti vedru. Takže když na zdivo zvenku praží, přes tloušťku stěn se nedostane dovnitř a v kostelích tak zůstává příjemně chladno. Chlad se drží i díky sklepením, díky kryptám, které bývají pod svatostánky, nebo také díky malým oknům, zvlášť u třeba románských kostelů. Okna, která nepropouštějí tolik slunečních papírů, prsku a také drží izolaci. Jiné je to samozřejmě s gotickými vitrážemi, například u katedrály Notre Dame v Paříži. Tyto vitráže jsou navíc vyčištěné, takže světla propouští mnohem více. Kostely, baziliky a katedrály tak ale zůstávají dobrým úkrytem před vedry a katoličtí představení tak lákají i k jejich návštěvě.
0: Z Francie se nám k tématu veder přihlásila naše tamní spolupracovnice Marie Sýkorová. Za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.
2: Na dlání jednu z tvých řas

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravil Jiří Chodura, pastor Slezské církve evangelické a augsburského vyznání. A krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Drazí rozhlasoví posluchači, je sobota 27. června. Rodiče už dětem schovali vysvědčení do složek a začali ze skříní vytahovat kufry, tašky a batohy. Začínají přece prázdniny. Nová dobrodružství, poznávání a čas odpočinku pro děti školou povinné. A s tím se pojí i často otravné a nekonečné balení na cesty. Píšeme si seznamy, abychom nezapomněli na kartáčky, opalovací krémy, lékárničku, nabíječku, dobrou knihu. Pečlivě zvažujeme, co je nezbytné a co by jen zbytečně zabíralo místo. Víme totiž, že v letadle se za nadváhu kufrů platí dost velké peníze a na horské túře se každý kilogram navíc také brzy pronese. A co si vlastně balíme na tu pomyslnou cestu naším životem? Co si bereme s sebou do vztahů do nových dní a v neposlední řadě i na tu blížící se dovolenou? Často si totiž do svých životů přibalíme spoustu zbytečně těžkých věcí. Vláčíme s sebou stres, neodpuštěné křivdy, strach z toho, co bude na podzim. A přesně jako u těch skutečných zavazadel, za tuhle nadváhu se v životě platí. Platíme za ní ztrátou radosti, pokoje a často i nezhodami s těmi, kteří nám jsou nejblíž. A to je hrozná škoda. V Bibli v dopise, který napsal apoštol Pavel věřícím v Kolosech, je jeden krásný text. Píše se tam o tom, co bychom si v životě nikdy neměli zapomenout zabalit a pak i obléct. Oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. Představte si, jak by vypadala naše dovolená a vlastně i celý náš život, kdybychom si tyhle věci přibalili jako absolutní prioritu. Představte si, kdybychom si na začátek každého našeho seznamu věcí na balení napsali. A nezapomeň na soucit, na dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. A především na prvním místě nezapomeň na lásku. Trpělivost, ta se bude hodit v koloně na dálnici. Dobrota a mírnost zase, když se naše děti začnou na zadní sedačce auta po 15 minutách cesty ptát: tati, mami, a kdy už tam budeme? A láska? Tu potřebujeme úplně všude. A víte, co je na těchto věcech nejlepší? Že nic neváží. Nezabírají žádné místo v batohu, neplatí se za ně žádné poplatky v letadle. Přitom právě tyto věci dokážou zachránit celou cestu a proměnit obyčejný výlet v nezapomenutelný zážitek. Milí posluchači, ať už letos o prázdninách vyrazíte k moři, na chalupu nebo zůstanete doma, přeji vám šťastnou cestu. A nezapomeňte si zbalit pořádnou dávku trpělivosti, dobroty a laskavosti. Uvidíte, že se vám s takovým zavazadlem poletí, pojede i půjde životem mnohem lehčeji. Přeji vám požehnané léto a požehnaný život.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já jsem teď nastoupil do posypové multikády, pojedeme se podívat po Telči.
2: Teď přejíždíme po silnici a za chvíličku odbočíme na městskou komunikaci.
1: Z Telče Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Maškar prochází kolem všech domů v Lipnici nad Sázavou a prakticky u každého se zastaví, promluví s místními obyvateli, kteří pro ně už většinou mají připravené i nějaké občerstvení a samozřejmě příspěvek pro hasiče. Z Lipnice nad Sázavou, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina,

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Výstupem na Třebíčský vrch lidé podpoří nemocné se svalovou dystrofií. Očkování má cenu doplnit i těsně před dovolenou, radí to vakcinologové. Český tým odlétá pomáhat do Venezuely po ničivém zemětřesení. Bude jasno s teplotami do 37 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Sportovci můžou tento víkend v Třebíči pomyslně zdolat nejvyšší vrchol světa Mount Everest. Při charitativní akci Everesting ale kilometry nastoupají opakovaným výstupem na Strážnou horu. Podpoří přitom lidi s Duchennovou svalovou dystrofií. Akci založil před 3 lety otec chlapce trpícího tímto onemocněním.
2: Každý si může vybrat z 11 výškových cílů. Mají připomínat, jak pacienti s onemocněním překonávají překážky každý den. Duchennova svalová dystrofie je totiž geneticky podmíněné onemocnění způsobující rychlý úbytek svalů. Cílem akce je podpořit rodiny žijící s touto závažnou nemocí a zároveň motivovat veřejnost k pohybu. Adéla Boháčová, Český rozhlas.
0: Ještě je čas nechat se očkovat před dovolenou. Kromě základních vakcín, jako je tetanus nebo žloutenka typu A, se může hodit i typ B nebo klíšťová encefalitida. Očkování začíná většinou chránit za 14 dní. Má cenu i jen první dávka, která začne působit až během dovolené. Říká to předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.
3: Za mě, kdo nebyl očkovaný proti žloutence typu A a každý rok někam jezdí na dovolenou, tak ještě pořád může stihnout teď jednu dávku před odjezdem. Ta už ho bude chránit a druhou dávku může doplnit v horizontu až do konce 5 let. Tam je velký interval.
0: Další očkování závisí na tom, kam člověk odjíždí. Do některých exotických zemí je potřeba například vakcína proti choleře nebo léky na malárii. 69 lidí a 8 psů vyráží z Česka do Venezuely na pomoc po ničivém zemětřesení. Speciální tým složený z hasičů, statiků nebo kinologů tam bude vyhledávat a zachraňovat lidi ze sutin. Česko nabídlo Venezuele pomoc krátce po katastrofě, která jeho americkou zemi zasáhla tento týden. Pro přepravu potřebné techniky získal tým letoun za pomoci armády od Severoatlantické aliance. Pokračuje generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček.
4: Tak, jak jsme informováni ze strany Evropské unie, bychom měli mít plnou podporu venezuelských úřadů. Na druhé straně je třeba říct, že Venezuela sama o sobě je nebezpečná země a ten hlavní úkol, který je pro ten náš tým, není samozřejmě jenom provádět ty vyprošťovací a záchranné práce, ale taky vrátit se všichni bezpečně a ve zdraví zpátky domů.
1: Sport.
0: Největšími zahraničními hvězdami tenisového turnaje Live Sport Prague Open budou Belgičanka Mertensová, Řekyně Sakariová nebo předloňská vítězka Polka Lineteová. Pořadatelé to uvedli v tiskové zprávě. Hráčky se připojily k už potvrzeným Češkám Marii Bouskové, Barboře Krejčíkové nebo Sáře Bejlek. Turnaj se bude hrát nově na pražské Štvanici v druhé polovině července.
1: Počasí.
0: V Jihlavě teď mají 27 stupňů, v Počátkách a Bystřici nad Panštejnem 28. Bude jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit i drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 34 a 37 stupni. Přidá se slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S komplikacemi počítejte na silnici 354 na úrovni zadního zvorce na Žďársku. Policie tam došetřuje tragickou nehodu motocyklisty a dopravu odklání přes Radostí nad Oslavou a Pavlov.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit. Vypravíme se také mezi myslivecké psy norníky a poradíme, jak pečovat o velké hodiny a malé hodinky. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnovém a červencovém zalévání zahrádky. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: U Tišnova v předklášteří, v zahradách kláštera Porta Celi, jehož název se překládá jako brána nebes, se udržitelným způsobem starají o sad a další pozemky. Tomáš Blaha tady pravidelně vítá i dětské návštěvníky, kterým rád vysvětluje, jak se dá jednoduše vyrobit biouhel a k čemu v historii i dnes slouží. S mikrofonem se tam vypravila naše zvídavá hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Ten klášter, když tady vznikal, tak kolem byly obrovský lesy rozsáhlý a v nich těžili dřevo a z toho dřeva dělali dřevěný uhlí. Oni potom udělali uhlí tady a odvezli ho do Brna, kde na tom kováři třeba kovali nebo na tom prostě dělají další věci. Ale proč se nevozilo to dřevo? Proč se vozí to uhlí? Dřevo je těžší než ten uhel a má menší výhřevnost. Oni tím, že udělali z toho uhlí, tak tu energii koncentrovali do menšího objemu. Takže vlastně to nemusí toho vozit tolik, aby dosáhli vyšších teplot.
3: Pedagoškou je Karolína Zelinková, která dohlíží na děti a asi ten nápad celý zrealizovala.
4: Jsme tady v rámci třídního výletu. Celé to je vlastně téma toho, co se učíme v přírodovědě. Učili jsme se o fotosyntéze, o koloběhu uhlíku, o hoření, o přírodě, takže to vlastně pasuje do našeho kurikula. Dneska jsme pomáhali taky s prací v sadu, takže si vyzkoušeli, jaké to je mít sad a zahradu.
3: Tak Zuzanko, já vidím, že máš ještě trošku špinavé ruce od té práce. Bylo to fajn?
5: Jo, bylo, protože jsme mohli stříhat velkýma nůžkama a střídali jsme se s kamarádkama.
2: Staré vaně máme větve, co jsme pozbírali, suché staré větve, prostě opadané, takové drobnější, které se nehodí do kamen. A teďka je tady, z nich vyrábíme biouhel, to znamená, jsme rozdělili klasický oheň. A teďka můžeme vidět, že první fáze je ten uhel a v druhé fázi je to ten popel. A teďka se dívejte, když já to takhle hrábnu, když vyhrabu ze spodku, tak je to zase černé, ale vlastně za chvilku to začne bělat. To je tím, že vlastně ten uhel z toho spodku se dostane do kontaktu s kyslíkem a začne se měnit na ten popel. Jo, to je vlastně, když doma grillujete a i tak máte ten uhel nebo to uhlí, které potom se zapálí, okysličí, je na vzduchu a zpopelnatí. A teďka by nám to celé zhořelo na popel, což my nechceme, protože si chceme vyrobit ten biouhel, takže to potřebujeme zalít. Tak, doplníme vodu do konve. Teďka to trochu dýmí, že jo? Doteďka to nedýmilo. My ten uhel neděláme kvůli tomu, aby jsme na něm grilovali, ale děláme ho kvůli tomu, aby jsme ho tady dělali. Když dosazujeme stromy, tak do té výsadbové jamy tomu přidáváme ten uhel. On dokáže držet tu vodu, že jo? To je to, proč ho chceme. Aby když dlouho neprší, jako třeba teďka, a pak zaprší hodně vody naraz, tak aby ta půda to stihla pojmout. Že jo, je to pořád ještě, je to uhlí, takže kdybychom to špatně někde zahasili, tak ono to pořád může začít hořet. A proto my to dáváme takhle do toho barelu. A v tom barelu žádný vzduch nebude, protože ho zadeklujeme a ono se schládne a bude to fungovat. Teďka já to přehážu tou lopatou a vy můžete vidět, že v těch spodních částech je to pořád bílé. Nechám to tady pár dní stát a pak to stáhneme dolů do kláštera, kde to třeba dáváme do kompostu, nebo to dáváme do záhonu nebo pod ty stromy. Nebo ti můžeme i kreslit teoreticky. To vám potom dám do školy nějaký vychládlý už. Ten uhel tady bude třeba tisíce let. On se jako bude trochu rozpadat, ale třeba archeolozi, když objeví nějaký pravěký lokality, tak vlastně vždycky tam objeví uhlíky, podle kterých oni to jsou schopní datovat to stáří toho místa. Takže dneska jsme vyrobili něco, co tady bude i po prázdninách.
1: A ještě dodám, že biouhel zlepšuje strukturu půdy, zabraňuje jejímu vysýchání a omezuje vyplavování živin do spodních vod a je ideálním domovem pro zdravé půdní mikroorganismy. No a podle návodu v reportáži si ho jednoduše můžete vyrobit i vy sami na své zahrádce. Co nás čeká za chvíli? Pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: první dotaz.
1: Který stromy můžu prostřihávat nebo udělat průklest?
0: Mám pro vás velice dobrou zprávu. Jak nám vysvětlil František Hlubocký, zahradník z Pardubic, tak ten únorový, březnový prostřih je, aby vám strom pěkně rostl. No a ten letní, ten je, aby nerostl.
2: Ovocné stromy, tam jsou dvě možnosti, kdy buď tehle ten pozimní nebo předjarní, jak je kdo zvyklý říkat, je to řez, o kterém se tvrdí, že zmlazuje. Tudíž tím my nabudíme to, co jsme uřízli, že tam vyrostou místo toho dvě nové mladé větvičky, ale dělá se u ovocných stromů další ten letní řez, s kterým jsou lepší zkušenosti, že spíš brzdí v růstu, když potřebujeme, že už je strom tak akorát a tam se nedá přesně říct doba, ale platí vždy po sklizni, i hned po sklizni. Jestli jsou to třešně, tak se teda kamarád směje, říká, jestli nedošáhneš na nějakou větev, tak si klidně uřízně otrhej na zemi. Platí to u jabloní, u čehokoliv, že i hned při sklizni anebo po sklizni. Letní řez má právě za důsledek, že strom už nepřirůstá, ale naopak tu sílu dává do pupenu, které si vytváří na příští rok, tudíž naopak příští rok ještě lépe kvete a založí víc květních větviček.
0: A před dvěma týdny jsme tu měli dotaz naší posluchačky, paní Blanky, že má doma potkany a zkoušela všechno možné i nemožné, sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, skleněné střepy do děr a nic nepomáhá a stále jí potkani ničí rostliny, hlavně ve skleníku. No a my jsme vás vyzvali, že rádi zveřejníme vaše zkušenosti. A ozval se nám posluchač z Hradce Králové a ten píše, že strčil do potkani díry sáček se psím hovínkem a bylo vystaráno. A tak to později udělal ve všech okolních děrách, no a potkani jsou pryč. Pravděpodobně ucítili něco nepěkného. A ještě mi zrovna tento týden povídal jeden kamarád, saxofonista v Dechovce, kam chodím rád na trumpetu, že měli doma potkana, dokonce žral i psům z misky a pořád se ho nemohli zbavit, nemohli ho chytit, otrávit. A jednou jeho dcera vzala nějaké staré hadry, staré monterky ze sklepa, šoupla je do pračky, pustila a ejhle, po hodině otevřela pračku a byl tam i ten nepolapitelný potkan. Už to měl za sebou. Pojďme k dalšímu dotazu.
3: Čím to je, že já mám zasazenou lípku víc jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka nemají plný skořápce, není celý jadírko, je takový malinký.
0: Tak s tím by nám mohla pomoci zahradnice Věra Kastlová ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy.
0: A ještě jednu zajímavost pro zahrádkáře mám, tu jsem vyčetl v jedné knížce. Před 900 miliony lety měl celý den na naší planetě jenom 18 hodin. Bylo to tím, že měsíc obíhal okolo Země v menší vzdálenosti. No a pokud vám současných 24 hodin nestačí na všechnu práci, na zahrádce, tak tu pro vás mám výhledově velice radostnou zprávu. Přibližně za dalších 900 milionů let bude mít den na Zemi 28 hodin. No a přesně to se může aktivnímu zahrádkáři, kutilovi i pěstiteli hodit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď to bude o mysliveckých psech. Během staletí byla vyšlechtěna různá plemena loveckých psů. Ohaři, honiči, barváři, slídiči a retrievři a také norníci. Už název napovídá, jaká je práce norníků. Je to práce pod zemí, v norách. V posledních letech se o tomto způsobu lovu hodně diskutuje a naši hobby redaktorku Slávku Brádlovou zajímalo, jak se na to dívá jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřících Lada Dolejšová. Sama má dvě feny německého křepeláka pro práci na zemi a fenu Welsh teriéra a ta zvládá práci jak na zemi, tak v podzemí.
2: Tohle je opravdu ožehavé téma, docela složitá otázka. Nicméně určitě ty psy byly vyšlechtěný právě k té práci pod zemí a po dlouhá léta se to tak praktikovalo. Druhá věc je, že ne všichni, kdo tenhle způsob lovu praktikovali, to dělali dobře a opravdu tak, aby zvěř netrpěla přehnaně. Je to určitě způsob lovu, který je hodně jako cílený, je hodně efektivní. A vzhledem k tomu, že přes tuhle tu dravou zvěř, která se skrývá pod zemí, se můžou šířit i různé nemoce, tak se to bralo, že je to opravdu potřeba. I všechno, co je potřeba, tak se dá dělat s nějakým jako citem a hlavně s nějakou humáností. Takže za mě ten tlak na to, aby to bylo úplně zakázáno, není asi úplně dobrý, ale podívala bych se spíš na to, jak je to prováděno a aby to bylo opravdu prováděno tak, aby ta zvěř zbytečně netrpěla.
3: Aby zvěř zbytečně netrpěla, ale taky vlastně, aby netrpěl ten pes, protože tam to utrpení může být oboustranné. I když předpokládám, že jsou to plemena psů šlechtěná opravdu po staletí, takže něco je v tom genetickém základu. Nicméně nějaký trénink nebo výcvik ten pes musí absolvovat.
2: Určitě trénink se v Česku aktuálně smí dělat vlastně na takzvaných umělých norách, přičemž ale při tom tréninku nesmí docházet ke kontaktu s tou liškou. Je to vlastně všechno přes zarážku a oni se nedostanou k sobě. Takže trénink pro ten pohyb a vlastně pro nějakou tu koordinaci pod tou zemí tam je, ale není to trénink v tom kontaktu s tou liškou jako takovou. Neměl by být podle zákona.
3: Psi byli částečně nebo z velké části tím důvodem, proč se věnujete myslivosti. Jaké plemeno máte a jakému typu lovu je určeno?
2: Já mám plemena dvě feny německého křepeláka, které jsou určeny práci na zemi a pak mám plemeno Welsh teriér, který je určený jednak k práci pod zemí, je to norník, je to teriér malý, ale zároveň i k práci normálně na zemi.
3: Jen by mě zajímalo, jak to máte doma uspořádané, jestli jsou psi kamarádi nebo občas musíte soudcovat zápas.
2: Psi spolu vychází normálně dobře, jsou to teda všechno feny, takže samozřejmě občas dojde k nějakému jako konfliktu, ale ta smečka musí fungovat tak, aby byli schopní se spolu dohodnout v pohodě, aby netekla krev, když to tak řeknu. Takže je to o nějakém jako výcviku a výchově od mala. Musí to být prostě dobře socializováno, aby věděli, že některé věci prostě nejsou úplně přípustné.
3: Když už jsme u těch psů, tak ještě jednu otázku bych měla, protože samozřejmě jsou různé druhy lovu. Může to být lov třeba na vodní ptáky, může to být to norování, může to být dohledávání kořisti, může to být, jak se to říká odborně, vystavení?
2: Určitě, podle toho, jaký vlastně druh psa máme, jaké plemeno máme. Mluvila jste o tom vystavování, tam jsou k tomu určení ohaři, kteří mají vlastně vrozenou tuhle tu vlohu a většinou stačí ji podpořit a oni pak takzvaně teda vystaví zvěř, to znamená, že se v momentě, kdy ucítí zvěř, zastaví, strnou a tím ukazují, že vlastně tam nějaká zvěř je. Tohle to umí opravdu jenom ohaři, ostatní plemena k tomu vlastně tu vrozenou dispozici nemají, takže to je taková jejich jako doména. Ale zase ohaři nezastanou práci jinou.
1: Dalo by se říci, že když dva dělají totéž, nemusí to být totéž a majitele psů, norníků musí dodržovat zákon, aby při tréninku ani při lovu zvěř zbytečně netrpěla. Já mám doma norníka Elišku, je to border teriérka a ta si balónek háže do takového růžového věderka na zalévání a pak se dovnitř snaží vecpat, aby si ten balónek vynorníkovala. My jsme taková netradiční myslivecká dvojka. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do rad a nápadů, jak se starat o hodiny a o hodinky.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Velké hodiny a malé hodinky patří k sofistikovaným strojům už od doby svého vzniku. Dnes máme hodiny jak mechanické, tak i ty, kterým k pohybu pomáhá baterie. Jak tedy o hodiny pečovat a co rozhodně nedělat? A to se budete divit, co jsme se dozvěděli. Náš hobby redaktor Mirek Kobza se na to ptal hodináře Jiřího Valenty, který spravuje hodiny od těch malininkatých náramkových až po obrovské věžní stroje.
2: Podle mě stačí utřít prach, pokud má zaprášený sklad, tak je vyleštit, nepoužívat ani nic agresivního a jinak na to nechytat.
3: To znamená, že třeba, jak se říkalo, vyfoukat aspoň prach ze zadu, vysát strojek nebo tak, tak to raději ne.
2: Vůbec.
3: Hodně se řešilo, jestli třeba mazat hodiny, to vím, že hodináři hrozně neradí.
2: Nejhorší, co se může stát, takže se to namaže olejem na šicí stroje. To v podstatě ty hodiny se zabijou.
3: Je teda lepší hodiny fakt na ně nešahat a takové ty klasické mechanické a třeba donést je jednou za 5 let hodináři, nechat je promazat, vyčistit, vlastně pak už se na ně jenom dívat a kochat?
2: Tak úplně ideální je nechat hodiny jít, dokud jdou. V podstatě mají celoživotní náplň olejů. Jo? To je životnost těch hodin. Jakmile se zastaví, tak tím si řeknou, že chcou být spraveni.
3: Takže do té doby nešahat.
2: Nešahat, úplně nejlepší.
3: V současné době se hodně používají i u klasických ručičkových hodin elektrické strojky. Co tam? Měnit baterii, samozřejmě dávat pozor, aby nevytekla.
2: Ano, přesně tak. Pokud vyteče, ten stroj pak odejde velmi rychle, takže pokud se hodinky nechcou používat, nebo chcete si je nechat jen na památku, tak vytáhnout baterii.
3: Používat baterie klasické nebo je lepší ty alkalické? Ono se vždycky říká, že i ta klasická tam vydrží hodně dlouho, ale je tam právě to nebezpečí, to, že vlastně v jednu chvíli může způsobit tuhle katastrofu.
2: V každém případě alkaliku vydrží za prvé díl, ten cenový rozdíl není zas tak velký a nepoužívat nabíjecí, protože ty mají 1,2 V a strojky jsou dělané na 1,5.
3: Stejně to třeba s náramkovými hodinkami, které jsou poháněné baterií. Velmi často se ale řeší, že hlavně jak vás hodinářů je málo, takže nemáme, kdo by nám tu baterku vyměnil, tak máme se do toho pouštět nebo přes co raději odcestovat do většího města a toho hodináře tam najít?
2: Za mě předchází se návštěvu hodináře spoustě problémů. Když si vezmeme, že baterka se tady vyměňuje cca kolem 100-120 Kč. Ano, někde v elektře se dá koupit tady za 20-50, ale máte zajištěný, že není poškozen stroj potom, kde ty opravy jsou pak dražší.
3: Dřív se hodně dělaly hodinky, takové ty zadní strana na to vycvaknutí. Dneska už je přece jenom tam korunkový uzávěr, velmi často jsou ty hodiny i utěsněné kvůli vnikání vlhkosti. Tam už přece jenom to povolení není úplně jednoduché, je potřeba speciální nářadí.
2: Na to jsou speciální klíče, spousta značek hodinek mají svoje specifické klíče a i tady to víčko zaklapávací stále funguje, je to ale u těch levnějších hodinek.
3: Jaké hodinky nosí hodina?
2: Mechanicky samonatahovací. Za mě člověk je dá na ruku a jdou.
1: Tak to byl náš hobby redaktor Mirek Kobza z olomoucké redakce, který se dnes vydal za hodinářem Jiřím Valentou zjistit, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam si připomeneme, že právě teď je čas na pravidelné každodenní zalévání, protože plody zrají a bez vody to dobře nedopadne. Už nejsem...

0: Vinařský kalendář.
1: A mám pro vás, jako obvykle, na tuto sobotu dvě pranostiky. Takže prší-li na Ladislava, déšť po 7 neděl trvá. A nebo neprší-li na 7 bratří, to je na Ladislava, pak jsou suché žně. A asi je čas dešťů, protože v pondělí má svátek Petr a Pavel a to se říká o Petruli prší, po 30 dní déšť se vrší. Pro nás zahrádkáře je ale důležité, že je tady sezóna jahod a když si tak sednete k plné misce a u televize uďobáváte, tak vás možná ani nenapadne, že obsah cukru v 1 kilogramu sladoučkých jahůdek je menší než v 1 kilogramu citrónu. Já to úplně vidím, jak se teď s prominutím šklebíte. A nezapomeňte, že blížící se červenec je nejcitlivější měsíc na zálivku na zahradách. Pokud se červenec vydaří a je teplo, je nutné zalévat každý den, nejlépe brzy ráno anebo večer. Kdo má zásobu dešťové vody, tak ten má vyhráno. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme také s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu. A máme tady kontaktní informace na závěr. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i stromolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Můžu se podívat, něco nahlédnout. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým pírem.
5: Z Humpolce, Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
6: Firma Havelka uhelná sklady, dobrý den.
7: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
6: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
7: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
6: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
7: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
8: Začátek prázdnin může komplikovat dopravu. V Česku má být o víkendu až 40 stupňů Celsia. Lidé by měli omezit pobyt na přímém slunci a pít hodně vody. Čeští fotbalisté se vrátili z neúspěšného mistrovství světa. Bude jasno s teplotami do 37 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Policisté varují, že o tomto víkendu může na některých hlavních tazích houstnout doprava. Se začátkem prázdnin se lidé přesouvají nejen na chaty a chalupy, ale také k moři. Jaká je situace na dálnici D1 na Vysočině, sleduje reportér Milan Soldán.
9: A já musím říct, že ty obavy se alespoň prozatím nenaplnily. Já jsem teď projel úsek dálnice D1 mezi Humpolcem a Jihlavou. Ta doprava je naprosto plynulá, nedochází k žádným komplikacím. Aut bych neřekl, že je zatím nějaký velký nadbytek. No a nějaké zásadnější problémy nebo nehody zatím nemáme hlášené ani ze silnic prvních tříd. Z Vysočiny a dálnice D1 Milan Soldán, Český rozhlas.
8: O víkendu hrozí v Česku extrémní vedra. Teploty podle meteorologů můžou být až kolem 40 stupňů Celsia. Lidé by tak měli omezit pobyt na přímém slunci a dodržovat pitný režim. Pokud se člověku udělá špatně, je dobré vyhledat stín, napít se, případně si lehnout a dát si studený obklad. Pokračuje mluvčí zdravotnické záchranné služby v Praze Karel Kirs.
10: Ve chvíli, kdy dojde k poruše vědomí nebo jsou přítomny závažné příznaky typu bolesti na hrudi, dušnost nebo křečové stavy nebo bolesti hlavy, které nereagují na volně prodejná analgetika, tak v takovouto chvíli je vhodné obrátit se na linku 155.
8: Ukrajina v noci a brzy ráno zaútočila na průmyslová zařízení v ruském městě Volgograd. Úder zranil nejméně 10 lidí, oznámil to gubernátor oblasti Andrej Bočarov. Řízené střely podle něho poškodily výrobní zařízení jedné továrny a způsobily několik lokálních požárů. Gubernátor neposkytl podrobnosti o typu zasažené fabriky. Nepotvrzené zprávy ruských a ukrajinských médií ale naznačují, že jde o ruského výrobce raketových a dělostřeleckých systémů.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
8: Čeští fotbalisté se vrátili ze světového šampionátu v Severní Americe, kde s jedním bodem skončili v základní skupině poslední. Kapitán týmu Ladislav Krejčí přečetl na ruzyňském letišti připravené prohlášení a mluvil i o tom, že věří v lepší fotbalovou budoucnost.
11: Nikdy není pozdě, proto věřím, že náš úspěch v podobě dostání se na mistrovství světa může být tím zlomovým bodem přivést nové lidi, finance a energii na to, aby se začalo budovat nová generace trenérů, která se bude moct vzdělávat od zahraničních lidí, kteří žijí a fungují v aktuálních trendech a budou moct sdílet svoje myšlení a přenášet je mezi sebou. A tyhle turnaje pro nás budou stmelovací událostí a ne tím, co se děje teď.
0: Počasí.
8: V Třebíči a Libici nad Doubravou teď mají 32 stupňů, v Přibyslavi 29. Bude jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit i drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 34 a 37 stupni. Přidá se slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
8: Nehoda osobního auta překáží na silnici 351 v Lipině na Jihlavsku. S opatrností tam projedete.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Hezké sobotní dopoledne, to vám už po 11. hodině od mikrofonu přeje Hela Dvořáková. Je tady sobotní sestřih toho nejlepšího z hostů Dobrého dopoledne, ve které vám nabídneme rozhovor s krizovým manažerem a ředitelem nemocnice Pelgřimov, Michalem Kozárem. Přidáme i rozhovor na téma pitný režim s nutriční terapeutkou Gabrielou Čurdovou. Do zoologické zahrady v Jihlavě jsme se vydali za vedoucí oddělení marketingu Simonou Kubičkovou. Zaměříme se také na bezpečnost cyklistů. Víc nám o ní prozradil vrchní inspektor nadpraporčík Lukáš Vondra z policejního ředitelství policie kraje Vysočina. No a na závěr se ohlédneme za historickým úspěchem stolních tenistek HB Ostrov Havlíčkův Brod. Tak si to rozhodně nenechte ujít. Začínáme.

0: Začátek letošního roku byl pro nemocnici Pelhřimov velmi náročný. Řešila se personální situace, nejistota kolem fungování některých oddělení i otázky, jak zajistit stabilní zdravotní péči pro obyvatele regionu. Do čela nemocnice tehdy přišel krizový manažer s jasným úkolem. Situaci uklidnit, stabilizovat a vrátit důvěru zaměstnanců i pacientů. Jak se mu to podařilo? O tom jsme si povídali přímo s ředitelem nemocnice Pelhřimov Michalem Kozárem.
1: Co se týče pacientů, tak samozřejmě jejich obava byla spíše postavená na principu, jestli nedojde k dominovému efektu a najednou nebudou moc vyhledat péči. Takže se dotazovali, sledovali to. Nemyslím si, že by ztratili důvěru v jednotlivé lékaře. To si nemyslím. Určitě jako, protože na péči nebo za péči stále přijdou, spíš se báli toho, že když mají plánovaný výkon, jestli bude realizovat. Částečně k odložení plánovaných výkonů docházelo, teď se postupně realizují. Samozřejmě není to v takovém časovém sledu, jak by si každý představoval. Někteří pacienti už mezi tím vyhledali jiné zdravotnické zařízení, ale věřím tomu, že když to bude pokračovat správným směrem dál, tak nadále budou navštěvovat nemocnici a nadále budou chtít, aby jim péče byla poskytována.
0: Pane řediteli, omezují se ještě v současné době některé ambulance nebo ty zmiňované plánované výkony? Já vím, že dohádíte to, co bylo potřeba.
1: Co se týče omezení provozu, tak vycházíme ze stávající personální situace. Co jsme schopni bezpečně a správně zvládnout, to se snažíme realizovat. Vždy to je i podle dostupnosti třeba sálu nebo případně navazujících oddělení, tak, abychom mohli pacienta i uložit. Je to poměrně složitá alchymie a současně je před náma léto. Kolegové a kolegyně si chtějí vybrat dovolenou, takže tam určité omezení bude. Přece jenom je potřeba, aby se odpočinovali, aby nabrali sílu s rodinama. Nejsou to stroje, jsou to stále lidi. Musíme dbát o to, aby potom byly odpočaty a věřím, že i podzim potom bude opět silnější, bude se toho dát více udělat.
0: V tom případě, co vzkázat lidem, kteří v těch posledních měsících měli obavy, jestli jejich nemocnice funguje tak, jak má?
1: Vzkázat jim určitě můžeme to, že děláme vše proto, aby mohla fungovat a aby s ní byli spokojeni.
0: Když teď opět trošičku vezmu tu osobní stránku, jaké bylo za tu dobu vaše nejtěžší rozhodnutí od nástupu do funkce ředitele Pelhřimovské nemocnice?
1: Nejtěžší rozhodnutí bylo stanovit tu prioritu. Říct si ano, teď cílíme, tak jsme byli domluveni, že se budeme snažit posílit personální oblast. V tom momentě trošičku odsouváte bokem některé provozní záležitosti. Ne, že by nebyly důležitý, ale jestli koupit nějaký přístroj v tom momentě, to má čas počkat. Aspoň podle mého názoru, protože musím vědět, kdo s ním bude pracovat, jak s ním bude pracovat, jak bude využitý. A to je zrovna věc, kdy máte připravený plán investic, máte připravený všechno a říct, dámy a pánové, teď chvíli ne, teď řešíme to, aby jsme měli s kým spolupracovat.
0: Takže jste byl nucen možná udělat i nějaké nepopulární kroky.
1: Jestli jsou to přímo nepopulární, to musí vyhodnotit.
0: Když na to lékaři tolik let čekali a vy přijdete a řeknete, ne, teď bude něco jiného.
1: Samozřejmě, věřím tomu, že některý to vnímají hůř, ale vždycky, když i to diskutujeme, tak říkám, tady ještě je potřeba zohlednit i postoj zřizovatele, nejenom postoj můj, který má na starosti 5 nemocnic. A další věc je, když nebudeme mít dostatek kolegů, tak teoreticky jsou nám ty technické výmoženosti lidově řečeno jako jenom jako odkladiště prachu.
0: Celý rozhovor s ředitelem nemocnice Pelhřimov Michalem Kozárem si můžete poslechnout i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. V sobotním sestřihu toho nejlepšího z hostů dobrého dopoledne, ale u zdraví zůstaneme. Za chvíli si totiž posvítíme pro změnu na pitný režim s nutriční terapeutkou Gabrielou Čurdovou.

0: prožijte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu poznáte Jana Hofmana, kterému přátelé říkali Jenda. Měl lirickou duši, miloval četbu a dobrodružství. Byl sportovcem a sokolem. Když vypukl zápas o vznik Československa, nabídl vše. Bojoval v zákopech, létal jako válečný pilot, často tváří v tvář smrti. Byl teprve na začátku své cesty.
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: je dodržování pitného režimu tak zásadní pro naše zdraví? Tohle téma jsme otevřeli v úterním dobrém dopoledni s nutriční terapeutkou Gabrielou Čurdovou. Tady je její odpověď.
1: Měli bychom si uvědomit, že naše tělo je více než z poloviny tvořeno právě vodou. A bez dostatku tekutin vlastně moc nefungují ty metabolické procesy nebo naše soustředění. Už i mírná dehydratace může snižovat naši energii nebo výkon.
0: Řekněte mi, jak poznáme, že pijeme málo? Existuje vůbec nějaký jasný signál těla?
1: Můžeme být unavenější, nebo můžeme trpět bolestmi hlavy, někdo se hůře třeba soustředí, nemůže si něco furt zapamatovat dokola, jenom prostě málo pije. Někdo může mít, nebo má, tmavší moč, anebo často se to může i zaměňovat na chutě na sladké.
0: Aha, takže může nedostatek tekutin ovlivňovat právě i tu naši únavu, i to, že prostě rádi sáhneme po těch sladkostech.
1: Ano, protože náš mozek může vydat signál k tomu, že máme hlad, místo toho, že máme žízeň. On si to prostě ten mozek zamění.
0: No, v tom případě, kolik tekutin bychom měli ideálně denně reálně vypít? Existuje jednoduché pravidlo?
1: Ano, existuje. Doporučila bych zhruba 30 ml na každé naše kilo tělesné hmotnosti. A pokud teď se nám přesně blíží to léto, ty tropické teploty, tak tam se ještě navyšuje ten pitný režim klidně na 40 ml na kilo tělesné hmotnosti. Takže teď si každý může spočítat, kolik by měl za den vypít správně tekutin.
0: Je důležité pít průběžně během dne, nebo stačí, když to pak večer jako doženu, což občas dělám i já, že si říkám večer, ježiš, já jsem dneska vůbec nic nepila, tak do sebe hodím ten litřík, možná i litřík a půl, abych měla splněno. Je to správně nebo ne?
1: Určitě to správně není. Měli byste pít v průběhu celého dne. Po ránu je ideální opravdu ta sklenice vody vypít, protože to tělo po celé noci vlastně nedostalo ty tekutiny, takže je tam doplníme. A opravdu to tělo není spokojené, pokud si uvaříme jako první tekutinu tu kávu. Uh-huh. Nalejeme do těla prostě první tu kávu, která to tělo nedokáže hydratovat tak, jak ta obyčejná voda.
0: Já se omlouvám svému tělu, přesně tohle každé ráno dělám, tak snad přijme tu omluvu, ale mění se nějak potřeba tekutin třeba při sportu, nebo když jsme hodně ve stresu, nebo když je nám naopak horko?
1: Určitě, pokud máme sportovní výkon, při kterém dochází opravdu k pocení, tak by mělo být doplněny ty tekutiny, by měly být ve vyšší množství. Při stresu rozhodně také by mělo být, protože to tělo se taky může začít více potit klidně. Takže vyšší pitný režim je zde rozhodně na místě. A poslední jsme říkali teplo, takže pokud máme teplejší počasí, nějaké tropické teploty, tak opět doporučíme zhruba těch 40 ml tekutin na kilo tělesné hmotnosti.
0: Další věc, pitný režim v různých obdobích života. Jak se vůbec liší pitný režim u dětí, dospělých nebo třeba seniorů?
1: U dětí je to spíš problematické, že děti vám zapomínají pít. My jsme rodiče, takže my bychom je to měli správně naučit v průběhu celého dne, protože klesá vám ta výkonnost u těch dětí. Vidíte, že jsou unavenější a může to být právě klidně způsobeno tím, že vlastně to dítě zjistíte, že vám moc nepije, že ze školy vám tu lahvičku nosí nedopitou a to dítě se okrádá o ty důležité tekutiny, které by mělo mít. U dospělých tam může být ta potřeba tekutin i vyšší, protože třeba více sportují.

0: Tam bych na to dohledla, ale pořád je důležité pít v průběhu celého dne od rána do večera, ne jednorázově velké množství vody. A u seniorů bych spíš apelovala na to, že mají pít v průběhu celého dne a dostatečně. Oni totiž ztrácí pocit žízně, takže oni vám dlouho vydrží bez pití a řeknou vám, že třeba vydrží se skleničkou vody na den a je to hrozně malinko a jsou hodně často dehydrovaní.
1: Celý rozhovor s Gabrielou Čurdovou také najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Za pár minut vás vezmeme do Jihlavské zoologické zahrady. Povídat si budeme s vedoucí oddělení marketingu Simonou Kubičkovou. Oh,

0: Co všechno si zoologická zahrada v Jihlavě připravila na letošní léto pro návštěvníky, to nám přímo v zoo přiblížila vedoucí oddělení marketingu Simona Kubičková.
1: Jedna věc ještě začíná teďka hned před létem, od pátku do neděle tady bude akce Zavízo do zoo, takže všichni školáci, co budou mít jedničku anebo aspoň kladný slovní hodnocení, tak od pátku do neděle mohou využít vlastně vstup za korunu a s tím, že v pátek je i otevíráme tu Noémovou archu, tak se můžou rovno přijít vyzkoušet, abychom to neskoušeli jenom my tady. A pak na ty prázdniny odstartujeme tradiční akci Prázdniny začínají zoo, bude to 4. července, kdy tady bude hodně našich i kamarádů, partnerů, budeme mít tady akci, kdy budeme představovat kočky, jelikož budeme otevírat tu novou expozici pro kočky Poušně a Karakaly, takže na našem stánku se budeme věnovat kočkám, alebo je tady Muzeum rekordu, Muzeum Vysočiny, Robinson a další vlastně partneři, kteří budou dělat různé aktivity pro děti. A důležitý ještě říct, že už od 1. července začínáme vlastně s oblíbenými komentovanými krmeními.
0: Která komentovaná krmení patří dlouhodobě mezi ty nejoblíbenější?
1: Ono to záleží. Já mám pocit, že někdy ty lidi jako přijdou na ta komentovaná krmení tak jako houfně, že se přesouvají od jednoho k druhému, někdy se jako tak různě pozbírají. Také záleží, jak je, když je moc velký vedro, tak se nám schovávají tak po stínech, takže spíš jdou k těm výběhům, kde je větší stín. Oblíbení jsou samozřejmě lemuři, oblíbení jsou hodně surikaty, ty jsou ústupu a jsou to oblíbená zvířata. Loni jsme vlastně nedělali komentované krmení žiraf, protože tam byl ten veliký transport, kdy se měnili žirafáci, takže ty naše klučiči trio bude mít letos takovou premiéru. Tak uvidíme, jak jim to půjde, my už to s nima trénujeme, tak věříme, že to zvládnou. No a tak jako vtipně oblíbený je asi to krmení u těch lemurů, protože tam lidi čekají, jak se tam brodíme přes tu vodu, jestli se dobrodíme tam i zpátky, nebo jestli náhodou se nevykoupeme.
0: Počkej, takže tam je taková lehčí škodolibost?
1: Rozhodně,
0: kdyby to dopadlo?
1: Rozhodně, protože já jsem říkala, to je jediný komentovaný krmení, kde ty lidi čekají do poslední chvíle, než odejdu, protože většinou, když řeknu děkuji, to bylo naše komentované krmení, tak ty lidi se tak jako rozcházejí, někdy zatleskají, když se jim to líbilo, ale u těch lemurů vlastně já poděkuju, zbalím si ten mikrofon a musím vlastně ještě přes tu vodu zpátky a vidím, jak ty lidi vysloveně čekají a koukají, co kdybych náhodou se vykoupala.
0: Když se ještě vrátím k těm žirafám, tak ty jsi říkala, že to je teď ve fázi, kdy to vlastně zkoušíte, kdy je to učíte. Jak se to vlastně zkouší a učí?
1: Velkou trpělivostí. Oni samozřejmě si museli zvyknout na naše chovatele, protože ty s nima pracují denně a oni je učí to, že když někam přijdou, tak ty žirafáci za to dostanou nějakou odměnu, čili je to taková ta pozitivní motivace a my na tohle to navazujeme. Vlastně začali jsme tam chodit nejdřív jako jenom já a tady kolegové z marketingu, kdy jsme vlastně chodili, nosili jsme ty větvičky, někdy jsme tam seděli klidně půl hodiny, hodiny a jenom jsme čekali, jestli jako přijdou, nepřijdou. Někdy se nám stalo, že nepřišli, že na nás koukali a říkali si, že jako co tam chceme. A když se tohleto naučili, tak jsme tam třeba zkušebně dovedli i cizí lidi, protože máme u nich i ten zážitkový program, takže jsme měli takové testování a postupně vlastně oni přišli na to, že když tam přijdeme, tak vlastně jim z toho něco dobrýho kápne, takže se takhle naučili, ale uvidíme, když to budou mít s publikem, jestli to bude fungovat dál.
0: No je pravda, že pro nás návštěvníky to působí automaticky, že už to ta zvířata musí umět hned, že to je jasné, že když něco ukážeme, že přijdou, ale jak dlouho vůbec trvá tenhle proces, kdy si fakt můžete říct, zkusíme to, teď už je to ono.
1: Ono je to hrozně individuální a záleží i, jaký je to jídlo, protože tím, že vlastně my ty žirafáky nemáme čím moc víc motivovat než tou větvičkou, kterou oni, když si nevemou, tak nejsou hlady. Jako, takhle, abych uvedla pro míru, žádné zvíře tady netrpí hlady, pokud nepřijde na komentovaný krmení, tak to není. Ale chtěla jsem tím říct, že pro ně je to prostě třeba jedna nebo dvě větve v tom obrovském objemu toho krmivá, když to třeba u těch lám nebo u těch lemurů, tak je to ovoce, oni to znají, mají to rádi a právě my jim nosíme takové ty jako ňamky, které mají jako nejraději právě, aby měli tu co největší motivaci přijít, takže u těch zvířat je to jednodušší, když to doopravdy u těch žiraf to bylo složité v tom, že oni když na tu větev nepřišli, no tak jako neměli jednu větvičku navíc, oni stejně musí dostat, protože jsou to zvířata, která mají složený žaludek, potřebují přežvíkovat, takže nemůžeme je trápit hlady, aby neměli nějaké jako zdravotní potíže, takže tam to bylo o velmi velké trpělivosti.
0: Už za pár minut se zaměříme na léto a taky bezpečnost na silnicích. Víc nám o tom řekne vrchní inspektor Lukáš Vondra z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

0: Ve čtvrtek jsme vás v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina, tady v dopoledním rozhovoru, zvali na cyklistické odpoledne na Starce v Jihlavě, které startuje už dnes od 14 hodin. Hostem našeho vysílání byl vrchní inspektor nadpraporčík Lukáš Vondra z krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Otevřeli jsme otázku, že právě léto je obdobím, kdy na silnicích výrazně přibývá cyklistů. Jaké jsou ale ty nejčastější chyby, se kterými se setkávají v praxi právě policisté?
1: Určitě často vidíme podcenění vlastní bezpečnosti. Lidé vyrážejí bez přilby, bez reflexních prvků nebo s kolem ve špatném technickém stavu. Častým problémem je také nevěnování se řízení a nedání přednosti. Mimochodem, ze 196 nehod s účastí cyklistů na Vysočině v loňském roce jich 160 zavinili právě sami cyklisté.
0: No, to není moc hezký výsledek teda pro cyklisty. Co by ale každý cyklista měl zkontrolovat ještě předtím, než vyrazí na tu první delší letní výšťku?
1: Pokud se budeme bavit o technickém stavu toho kola, tak určitě brzdy, pneumatiky, řetěz, světla a celkový technický stav toho kola. Stejně důležitá je samozřejmě i přilba. Ostatně vše o správné kontrole před jízdou, ať už kola nebo cyklisty, se lidé mohou dozvědět právě na našem cyklistickém odpoledni.
0: Pojďme si říct, že čím dál víc lidí prostě podceňuje to používání přilby. Jak velký je vůbec rozdíl, když přilbu mám při nohodě a když ji nemám? Jak velký rozdíl to může udělat?
1: Je to obrovský rozdíl. Hlava je při pádu nejzranitelnější částí těla. Přilba samotná sice nezabrání té nehodě, ale může výrazně zmírnit následky a v některých případech bez přehánění i zachránit život.
0: Ono ve výsledku nestačí jen tu přilbu mít. Ta přilba by nám měla i správně sedět. Jak vůbec poznáme, že ji máme správně nasazenou?
1: Tak základem je, že přilba musí mít správnou velikost, a to i u dětí. Často se setkáváme, že děti přilby dědí například po sourozencích a přímo nesedí na tu hlavu. Takže určitě správná velikost. Na té hlavě musí sedět pevně, nesmí se kývat ani sklouzávat dopředu nebo dozadu. Řemínky by měly na boku tvořit pod uchem pomyslné písmeno V a pod bradou by měl zůstat prostor maximálně na dva prsty.
0: Dokonce jsem slyšela, že helmy by se právě takhle dědit neměly, protože mají taky nějakou dobu spotřeby. Třeba už vůbec nepoužívat helmy, které už nějaký pád zažily. No, důležitá je taky určitě viditelnost. Jaké reflexní prvky byste doporučil používat? Třeba i klidně během dne?
1: Určitě klidně i během dne, protože ty reflexní prvky se nám neztratí ani právě ve dne. Například reflexní pásek, který můžeme mít umístěný na kotníku, na zápěstí, kdekoliv, reflexní prvky, které jsou součástí oblečení nebo součástí různých batohů. Dnes už existují i velmi nenápadné varianty, které přitom fungují skvěle.
0: Dneska už je vlastně stanovená povinná výbava kola, ale jaká ta povinná výbava kola bývá nejčastěji opomíjena u cyklistů?
1: Tak jsou to odrazky a osvětlení. Lidé často předpokládají, že když jedou za světla, tak vlastně povinnou výbavu, co se týká odrazek a světel, nepotřebují. Jenže cesta se může z jakéhokoliv důvodu protáhnout, podmínky se rychle změní a poté ti cyklisté nejsou vidět.
0: Celý rozhovor s Lukášem Vondrou si poslechněte na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Za chvíli vám ale představíme mistryně České republiky. Historický úspěch totiž slaví stolní tenistky z Havlíčkova Brodu, tedy tým HB Ostrov Havlíčkův Brod.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: pátečním dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina jsme si povídali o historickém úspěchu stolních tenistek HB Ostrov Havlíčku v Brod. Ty totiž získali titul mistryň České republiky, respektive ovládli Českou extraligu. Hosty dobrého dopoledne byly hráčky Veronika Poláková a Zdena Blašková, taky majitel klubu Míra Jinek a trenér Bohumil Vožický. Došlo i na otázku, co se jim jako první vybaví, když se řekne mistryně republiky.
1: Tak je to určitě radost, protože 2 roky zpátky jsme byli taky ve finále a taky jsme od toho byli kousíček, ale tam se to nepovedlo. A zároveň tam byla ta úleva, že letos jsme to zvládli.
0: Kdy vám definitivně došlo, že HB Ostrov Havlíčku v Brod je poprvé v historii na vrcholu České extraligy, vlastně v ženském stolním tenisu?
2: No nějakou chvilku to určitě trvalo, ty emoce byly silné, ale s odstupem několika dnů si to pak asi člověk zpětně uvědomil a prožíval to ještě více.
0: Jak vypadaly ty oslavy po rozhodujícím utkání v Hodoníně? Teď přemýšlím, jestli se spíš nemá dívat na trenéra. Jo, kdo tomu všemu velel, trenér?
3: Trenér řídil zpátky z Hodonína, takže se neúčastnil žádný oslavy, ale v Hodoníně se samozřejmě po zápase lehce slavilo, ale ty hlavní oslavy proběhly až v Havlíčkově Brodě asi 10 dní po titulu.
0: Když se ještě vrátím k té cestě k titulu, byla už před sezónou nějaká ambice bojovat o titul, nebo jste sami sebe vlastně překvapili, tak jako v průběhu těch jednotlivých zápasů, jak jste postupovali?
2: Tak ty ambice získat titul byly už před 3 roky zpátky, takže vlastně byl to můj cíl, když jsem já osobně do Havlíčkova Brodu přicházela s tímto cílem, takže ty ambice byly každý rok a myslím si, že letošní sezóna byla ta nejlepší proto ten titul získat.
0: V čem si vysvětlujete, že jste letos byli tak silné?
2: Myslím si, že konečně si sedla i ta sestava, že už jsme se sladili jsme i tu formu a nastavili ten společný cíl, který byl právě ten titul. Navíc jsme měli posilu z Číny, hráčku Liu, takže i ta určitě k tomu titulu pomohla.
0: Co bylo v tom samotném finále pro vás nejtěžší? Byl to ten tlak, očekávání nebo samotný soupeř?
1: Já nemůžu úplně říct, protože jsem nebyla za stolem, ale řekla bych, že jsme se museli klidnit v hlavě s tím, že ten titul je dost na dosah, ale zároveň strašně daleko, protože soupeř byl strašně kvalitní, je to významný hegemon českého stolního tenisu, takže mohlo se to kdykoliv zvrátit a museli jsme pořád bojovat a hrát o každý balon.
0: Ještě když přijdeme na tu osobní rovinu ženy ve stolním tenisu, jak se to dá všechno zvládat, tak se v tuhle chvíli asi obracím na majitele klubu. Míru Jinka, když se tvoří ten tým, tak myslím si, že i ty do toho máš co mluvit. Jak moc je rozhodující to, abyste nejenom vybrali dobré hráčky, ale vlastně i to, aby si ty hráčky sedly, aby to opravdu zapadlo do sebe a fungovalo to. Klidně se samozřejmě může zapojit i trenér Bohumil Vožický, budu ráda.
4: Tak ta sestava je v podstatě 3 roky neměná, je stejná. Ty holky si doopravdy sedly, Verčata hla podzim výborně, kde Zdenka s Táňou třeba takovou formu momentálně neměly. Na podzim nám přijela Číňanka Liu, kterou jsme měli na doporučení, vůbec jsme nevěděli, co od ní můžeme čekat, ale myslím si, že zase zapadla do toho týmu taky fantasticky, pomohla tréninkově vším. Samozřejmě jsme věděli, že největším soupeřem bude z největší pravděpodobností Hodonín. Taky se tak stalo a vyhráli jsme základní čas, myslím, se stejným počtem bodů jako Hodonín, akorát jsme měli lepší vzájemné utkání a šli jsme do play-off z prvního místa, což si myslím, že bylo pro nás taky dobrý. A samozřejmě tvořit ten tým, vždycky je to otázka, když nikoho neznáte, jak si spolu sednou nebo nesednou, ale myslím si, že se to povedlo a udělali mi holky nesmírnou radost, že se to povedlo.
0: Celý rozhovor se zástupkyněmi a také zástupci týmu HB Ostrov Havlíčku v Brod si můžete poslechnout i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Pro dnešní den se s vámi od mikrofonu loučí Hela Dvořáková, přeji vám krásný víkend a v pondělí po 9. hodině se budu těšit opět na slyšenou.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
2: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: V Česku zažíváme tropy. Víkendové teploty budou atakovat 40. Na úzkokolejce ani na klasické trati kvůli vysokým teplotám nevyjedou parní vlaky. Čeští záchranáři odletěli do Venezuely pomáhat s následky zemětřesení. Odpoledne bude slunečné a naměřit můžeme až 37 stupňů. Vítejte u zpráv, přináší vám je Karel Pěška. První prázdninový týden přinese tropické teploty. Odpolední maxima se dnes budou pohybovat na 39 stupních Celsia, zítra může být na některých místech i 40 stupňů. To hlavně v nížinách, Polabí a Poohoří. Na co si v takovém počasí dát pozor, říká meteorolog Josef Hanzlík.
3: Je samozřejmostí, že bychom se měli vyhýbat pohybu na přímém slunci a v rozpálené zástavbě, zejména při těch nejvyšších odpoledních teplotách. Měli bychom dodržovat pitný režim, zcela se vyhýbat fyzické zátěži.
2: Začátkem týdne už by ale vlna veder měla končit. Bude oblačno až zataženo, od pondělí pak čekáme postupně na celém území přehánky nebo bouřky, místy i silné. Teploty budou postupně také klesat a v polovině týdne naměříme kolem 24 stupňů. České dráhy kvůli vysokým teplotám a riziku požáru ruší víkendové jízdy parních vlaků. Týká se to například tratí mezi Veselým nad Lužnicí a Jihlavou nebo Horní Cerekví a Táborem. Ze stejného důvodu nevyjedou parní vlaky ani na severní větvi Jindřichohradecké úzkokolejky ve směru na Obrataň. Dnešní jízda do Nové Bystřice ale vyrazí podle plánu. Podle mluvčí společnosti Gepard Express Markéty Bočkové doprovodí vlak speciální hasicí drezína.
4: Její posádka bude hlídat, zda je na trati za vlakem všechno v pořádku. Lokomotiva je vybavená stříkáním vody do popelníku, popel se tak ochlazuje a nemůže se vznítit. Pod komínem lokomotivy máme i speciální síta, která zachytávají jiskry.
2: Některé základní školy na Vysočině využívají letní prázdniny k opravám kuchyní. Například v Golčově Jeníkově přestali vařit kvůli začátku prací už v polovině května. V Havlíčkobrodské škole Nuselská zahájili rekonstrukci kuchyně na začátku června. Dělníci už pracují i ve třetí základní škole ve Žďáře nad Sázavou, popsal lidovecký místostarosta Rostislav Dvořák.
5: Termín dokončení se plánuje do 30. srpna. Kolaudace by měla proběhnout i na 38. před nástupem dětí do škol. A předání a zahájení stavby vlastní proběhlo 10. 6., to znamená v tuto chvíli už se pracuje na stavbě.
2: Čeští záchranáři hodinu před polednem odletěli z Prahy do Venezuely. 69 hasičů, statiků nebo kinologů pomůže při vyprošťování osob ze sutin po ničivém zemětřesení. Mají sebou také 8 psů. Do Venezuely tým dorazí před 1 hodinou ráno českého času, upřesnil velitel specializované jednotky USAR Petr Vodička.
6: Tam samozřejmě naším prvotním úkolem je navázat spojení s krizovými orgány, jak místními, tak mezinárodními, a dostat přidělené místo na práci, provést jeho průzkum a nasadit své síly.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Fotbalisté Egypta postoupili poprvé v historii do vyřazovací fáze mistrovství světa. V závěrečném zápasu ve skupině jim k tomu stačila remíza 1-1 s Íránem. Egypťané skončili druzí o skóre za Belgií, která porazila Nový Zéland 5-1. Francie vyhrála 4-1 nad Norskem, Senegal 5-0 nad Irákem, Španělsko zdolalo Uruguay 1-0 a Kapverdy remizovali se Saúdskou Arábií 0-0.
0: Počasí.
2: V Telči je teď 31 stupňů, v Moravských Budějovicích nebo Velkém Meziříčí 33. Odpoledne bude slunečné a horké, čekáme jasno, pouze přechodně se vytvoří menší oblačnost. Teploty se ustálí na tropických hodnotách mezi 34 a 37 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V Přibyslavi musíte počítat s uzavírkami v ulicích Tyršova a Husova. Důvodem je konání přibyslavské pouti. Jezdí se po vyznačených objížďkách. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Na krátce po 12. hodině vám přeji horké sobotní poledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina, kde ať je pátek nebo svátek, horko nebo zima, začínají písničky pro Vysočinu. 22 155 49 99 je telefonní linka do našeho studia.
0: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
7: A tohle je kapela Kabát. Písnička s jménem Bára.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: Ale můžete také napsat třeba krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera a váš text na číslo 90 01 04. Pište v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčku a čárek. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. Také internet funguje vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář písniček pro Vysočinu. A z něj už čtu první přání. Zahrajte pro ochlazení pro mého andílka s ďáblem v těle písničku od Hanky Zagorové Zima, zima. Děkuje. Béďa. Tak posíláme na ochlazení. Třeba to pomůže vám všem, doufejme. Jakou zahrajeme vám, je to na vás.

0: Tak doufám, že jste se aspoň trošku ochladili.
1: Písničky pro Vysočinu.
0: A já už vítám v našem vysílání pana Pavla. Dobrý den.
2: Pane Koláře, já vás zdravím, přeju vás krásný den. Teplej velice dost, takže už ano. To docela peče, 35 na slunci skoro, takže...
0: To bude ve stínu, na slunci je daleko víc, to mi věřte. Ty teploty, které slyšíte, to je vždycky ve stínu, jo, na sluníčku je to úplně ještě i jiný level mezi náma.
2: No. Ono na slunci asi bude víc, ale ve stínu, ono už to taky peče, takže...
0: Ano.
2: Já jsem se chtěl, domluvali jsme se na nějaký písnice od Olympiku, výběr nechám na vás.
0: Dobře, a komu ji pošleme?
2: Zahrali bychom to všem posluchačům a zahrali bychom to pro Jitku domů, ať si užívá den, ať se hlavně pořádně napije a všichni na sebe, ať prostě na sebe dávajte pozor v tomhle horkém počasí.
0: Budeme. Nikdo nejsme akorát, kapela Olympik, a ať se všem líbí. Mějte se hezky, pěknou sobotu a naslyšenou.
2: Díky vám moc, naschledanou.

sobotní tropické písničky pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina pokračují s dalším přáním. Dobrý odpoledne, Joško, zahraj písničku Padá hvězda od Dalibora Jandy. Mně, mojí mámě k narozeninám a tátovi k svátku. Dneska slavíme dvoje narozeniny a svátek v jeden den, 27. června. Přeji jim všechno nejlepší, hodně štěstí, pohody, hlavně zdraví, věčnou mladost. Díky za zahrání, napsal Štěpán. Tak Štěpáne, já děkuju taky za přání a Dalibor Janda, věřím, že vám všem udělá radost Padá hvězda. Večer.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké-léto.cz. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: A právě tuto linku vytočila a zavolala paní Jana z Koječína, kterou vítám v našem vysílání. Dobrý den.
3: Dobrý den, pane Jošo. Písničku, kterou jsem vybrala, dneska pošlu pro vás, abyste to ve studiu zdárně všechno vydržel.
2: No děkuju.
3: V tom horku. A jinak bude písnička pro všechny posluchače, aby hezky odpočívali a opatrovali se. Mějte se hezky.
2: Taky se mějte krásně. My tady ve studiu máme klimatizaci, ona teda nějak asi už nestíhá, protože aktuální teplota, máme tady i teploměr, aktuální teplota je 27 stupňů ve studiu, takže to je pořád ale ještě méně než ve stínu venku, bych řekl, no, takže pořád
3: no,
2: ještě dobře.
3: Je určitě, no, to víte, že
2: ale dokázal bych si představit i lepší teplotu než 27 stupňů, no, ale
3: no,
2: co se dá dělat.
3: Tak ti řekla, tak těch 20.
2: Jo, ideálně. Díky moc, každopádně, mějte se hezky, pěknou
3: Děkuji
2: sobotu a dávejte na sebe pozor. Naslyšenou.

0: Radek Valenta dospíval a já už ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina vítám paní Blanku. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Jožo, já vám děkuji. A dnes manžel má svátek, tak my mu jdeme všichni popřát. Hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, pohody. Děkujeme za všechno, co pro nás dělá. Máme ho všichni moc a moc rádi. A z toho celého srdce a moc pusinek mu posílá nejmladší pravnučka Pavlínka, pak vnoučata, a to je Oliver Robin, Lucka, Tomáš, Lukáš, přítelkyní Kristínkou, syn Olda s přítelkyní Soňou, dcera Blanka s manželem Standou, samozřejmě, že i já, a také Lidka a Jarda z Třeště a všichni, co ho mají rádi. Dědo, děkujeme ti za všechno a hlavně tě potřebujeme hodně zdravíčka a necháme ti zahrát písničku u Judity Čerovský Akropolis. Mm-hmm. Já vám, paní Jožo, moc a moc děkuji, přeji vám krásný víkend a mějte se hezky a brzy nashledanou.
0: Já také moc krát děkuji, přidávám se k těm všem úžasným gratulantům, které jste vyjmenovala, a písničku milé rád posílám, Judita Čerovská Akropolis Adie. Ať se líbí oslavenci, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky, nashledanou, pane Jožo.
0: 22 155 49 99 telefonní linka i pro vaše hudební přání.

Sobotní písničky pro Vysočinu pokračují s dalším písemným přáním. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát všem tuto krásnou písničku. Byla by od Jakuba Smolíka, Můj hřích a kůň. Děkuji, Dana. Já děkuji Daně za přání a písničku mile rád posílám.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích,

0: a uhlavně mi voní dým.
1: Hezkou horkou sobotu píše paní Sylvie z Prahy. Dnes to bude Avril Lavigne featuring Youngblood, písnička I'm a Mess. Mladislavám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům Sylvie z Prahy. Já děkuji paní Sylvie za přízeň a písničku samozřejmě posílám.

0: Jarda Zdači Suši na telefonu a s ním další přání dnešního horkého dne. Vítej u nás, ahoj.
1: Ahoj Jožko, já dnešní písničku věnuju čestným dáncům krve a tak těm současným a taky těm bývalým. Písnička bude pochopitelné taky pro tebe Jožko, a protože ještě jsme hráli tu abu, tak se to dneska zopakujem. Dáme si s ní písničku Money Money.
0: Výborně, tak posílám. Díky moc, měj se krásně, pěknou sobotu, ahoj.
1: Jožko, taky pěknou sobotu, naslyšenou, ahoj.
0: 22 155 49 99, tahle telefonní linka slouží do 13. hodiny jen a pouze pro vaše hudební přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: Dobrý den, zahrajte prosím všem, komu je dnes horko, písničku 31 ve stínu, kterou v roce 1967 naspíval Josef Laufer. Děkuji, Jarek Střeště. Já děkuji Jarkovi a teď si Jarku, ale představte, kdyby ještě venku chumelilo, a to mi přišlo na mobil ten vtip, jo, že by venku chumelilo a v tom vedru bychom to museli uklízet. No hrůza. No tak, jdeme za Pepou Lauferem. Připomínka krásné muziky.
3: 1.30 ve stínu, dochází nám let. 1.30 ve stínu, já vezmu na to jed, že nese ženu zmrzlinu.

0: Blues.
1: Dobrý den, pane Jožo, najdete v archivu prosím něco od Genesis, třeba Invisible Touch. Na shlazení. Děkuji, Simona. Paní Simono, není problém, najít Genesis. I tuhle písničku samozřejmě, kterou jste si přála, tak tu vám teď zahrajeme. Na shlazení a ochlazení. Invisible Touch a Genesis.

Dobrý žavý den, zahrajte prosím píseň Co bolí, to přebolí pro moje zraněnou ženu. Na nohu jí padla cihla. Díky, Standa. Tak já doufám, že noha bude v pořádku a že to nebude mít žádné následky. Každopádně písničku hrajeme. Čo bolí?

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A ty dnešní pomalu ale jistě končí, ovšem ty zítřejší se chystají, tak nezapomeňte, že zase mezi 12 a 13 i v neděli budeme plnit vaše hudební přání. Do 13. Taneta Tikaram, taky kapela Katapult, po 13. hned po zprávách vás čeká Pavel Kudrna a víkendové výlety. Žekolář přeje hezký poslech.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Záchranáři apelují na rodiče, aby důsledně dohlíželi na děti při koupání. Sehnat peníze na vybavení novoměstského domova pomůže ženská fotbalová benefice. Jihlavští fotbalisté v přípravném utkání zvítězili nad Příbramí. Odpoledne bude slunečné a naměřit můžeme až 37 stupňů. Vítejte u zpráv, přináší vám je Karol Pěška. Záchranáři letos evidují první výjezdy k tonoucím dětem v zahradních bazénech. Apelují proto na rodiče, aby potomky nenechávali bez dozoru. Neměli by spoléhat jen na nafukovací pomůcky, jako jsou kruh nebo křidélka. Nejdůležitější je přítomnost dospělého člověka, protože dítě při tonutí nekřičí, vysvětluje záchranář Marek Dvořák.
3: Prostě dítě, pokud má nějakou aktivitu a něco dělá, tak vždycky u toho vydává nějaké zvuky nebo vytváří prostě nějaký hluk, který je dobrý, který je v pořádku. Jakmile ten hluk utichne a to dítě je potichu, tak většinou je něco špatně. Takže tady bychom měli zbystřit smysly a dávat velký pozor a samozřejmě zase to, co nejdřív rozpoznat.
1: Pátek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo 5 lidí, vyplývá to z policejních statistik. Podle nich se také v poslední den školního roku při haváriích 9 osob těžce zranilo. Loni byl v Česku nejtragičtějším dnem 15. červen, kdy na silnicích přišlo o život 8 lidí. Ženský fotbal pomůže klientům novoměstského domova Poměnka. Na hřišti v Pohledci na Žďársku se odpoledne utkají týmy SFK Vrchovina a SK Svratka. Zápas je součástí Poměnkového dne, který má pomoci k vybavení domova pro lidi s Alzheimerovou chorobou a jinými demencemi. Program s dobročinným obchodem, soutěžemi a tombolou začne ve 14 hodin. Fotbalistky vyběhnou na trávník v 16 hodin, sdělil vedoucí domova Petr Hladík.
4: Chtěli bychom nakoupit rehabilitační přístroj s názvem Motomet a když vás přijde hodně, tak bychom chtěli pořídit i zvedák, který pomáhá při přesunu lidí z lůžka třeba na polohovací křeslo. Sport.
1: Jihlavští fotbalisté dnes v přípravném utkání zdolali druholigového rivala FK Příbram. V duelu hraném na stadionu ve Velkém Meziříčí FC Vysočina zvítězila nad Středočechy 3-1. A ještě tenis. Karolína Muchová vyhrála travnatý turnaj v německém Bad Homburgu a dva dny před startem Wimbledonu slaví třetí titul na okruhu WTA. Japonka Osakaová ve finále za stavu 6-1 a 1-0 pro českou hráčku kvůli zdravotním potížím vzdala. Počasí. V Náměšti nad Oslavou nebo Počátkách je teď 33 stupňů, v Libici nad Doubravou 35. Odpoledne bude slunečné a horké, čekáme jasno, pouze přechodně se vytvoří menší oblačnost. Teploty se ustálí na tropických hodnotách mezi 34 a 37 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Ze silnic Vysočiny v tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody. I na D1 je klid. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
5: Hezký den, zdravím vás za celý výletnický tým. Je tady poslední červnová sobota a spolu s ní i poslední předprázdninové výlety. Zítra vám nabídneme další záznam z našeho rozhlasového putování nazvaného Rozhlas jede za vámi a pak už vás čeká prázdninové zámecké léto. Ale ještě dnes si spolu ty poslední klasické výlety pořádně užijeme. Vydáme se do obce Štěměchy na Vysočině, kde udělali půvabnou naučnou stezku nazvanou Via Mariana, která je plná herních prvků, poučení a také nádherných ze dřeva vyřezávaných soch. Potom zamíříme do Doubravy v Karlovarském kraji, kde stojí krásná hrázděná stavba, která se díky svému současnému majiteli stala skanzenem přibližujícím život našich předků právě v tomto kraji. Uděláme si také výšlap na Babí horu u jeho českého Tábora. Na jejímž vrcholu nás čeká babina. Kdo nebo co to je, tak to vám prozradíme za chvíli. A nakonec se na Klatovsku v Plzeňském kraji projdeme částí Všerubské poutní cesty, která je součástí svatojakubské trasy vedoucí do španělského Santiago de Compostela.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Na jihu Vysočiny v obci Štěměchy vznikla naučná stezka. Dostala jméno podle místní pověsti a představuje historii obce, řemesla a spolky. Stezka je dlouhá 3 kilometry. Místní obyvatelé na ní pravidelně sečou trávu a v zimě na ní udržují běžkařskou trasu. Na stezku nazvanou Via Mariana nás vezme kolegyně Irena Šarůnová.
1: Se starostkou Štěměch Zuzanou Svobodovou stojím u prvního zastavení naučné stezky Via Mariana. A je to nádherně vyřezávaná dřevěná brána s malovanou mapou.
2: Mariana Podivce, která byla podle pověsti zavražděna mezi Dašovem a Štěměchami v 17. století a má tady na památku od svého tatínka zanechaný smírčí kamen.
1: Vy tady máte i rozhlednu, Mařenka. Tady kousek od nás. To je taky ona.
2: Ano.
1: Já se vrátím k té vyřezávané bráně, protože to není jediné, co tady je z řezbářského řemesla na celé té trase.
2: Sochy, to vlastně byl jeden jediný asi řemeslník, který nebyl ze Štěměch, protože jinak se podělili všichni tady místní šikovní chlapi a i ženský, ale na ty sochy jsme oslovili řezbáře z Jeseníku, z Hanušovic.
1: A podívám se na mapu, zastavení je 13, takže vyrazíme. A jsou tady švestky.
2: Ano, tady to hodně.
1: Může turista poutník trhat?
2: Jsou tam jabka, hrušky, třešně, takže si lidi můžou utrhnout obecní ovoce, jak jsme byli v dětství my zvyklí.
1: Vidím další dřevěnou sochu.
2: Kameník. Tady se dočtou, proč se nechávají v krajině ty smírčí kameny.
1: Jdeme kolem výběhu s ovečkami.
2: Každý zastavení má nějakou vazbu na naši obec nebo okolí.
1: A tady jsou ty sochy hned 3. To budou loupežníci.
2: Ano.
1: Dokonce mají ohniště.
2: No, vlastně je asi 5 nebo 6 verzí toho příběhu, kdy přepadli Marianu a zabili. Vybrali jsme jednu z nich.
1: Vyhlídková lavička.
2: Na Facebooku nějaký pár manželé 81-86 to chválili, že jsou po malých kouscích zastavení s posezením, že se to jako dá zvládnout úplně i v tom věku.
1: A my jsme během povídání došli ke krásné dřevěné vyhlídce a ani jeden schod, ono je to spirálový chodníček.
2: Zastavení, který se věnuje svatému Hubertovi, tamhle je socha.
1: A tady je i sklípek? Hubertův špajs, samoobslužný bar.
2: Ano, teď tady máme i QR kód na bankovní platbu.
1: Na dohled od krásné vyhlídky je řada zvoniček. Každá je jiná.
2: To má představovat zvuk a hudbu, což je zastavení věnované Karlu Horkému, rodákovi ze Štěměch, který byl významným skladatelem.
1: Můžu si zazvonit?
2: Ano.
1: Zase jiný zvuk. A tady ta... A před námi další zastavení, to je snad základ nějakého milíře.
2: Protože taky tady v kraji je místo u lesa, kde se říká u milíře, aby děti pochopili, jak dřív se topilo, jak ta doba postupuje.
1: Krásná dřevěná socha u hlíře.
2: Ano.
1: A tady to nevím nějak, ale je tam výška, to bude svatý Florián.
2: Zastavení věnované místnímu spolku dobrovolných hasičů.
1: Před námi vypadá to jako kaplička.
2: To je představení zaniklé obce Dašovice, která vlastně byla také pod Mařenkou. Je to napodobenina kapličky, která tam mohla být.
1: Vstoupím do kapličky. I tady je zvonice. Ukončíme krásnou naučnou stezku.
0: Uzavírá procházku naučnou stezkou Via Mariana ve Štěměchách na Vysočině naše kolegyně Irena Šarůnová, kterou na ní zavedla nezávislá starostka obce Zuzana Svobodová. A je možné, že až se na stezku sami vypravíte, najdete na ní další novinky. Místní totiž stále přicházejí s dalšími dobrými nápady.

Společnost vám dělají sobotní výlety. Minule jsme novou soutěžní otázku už nezadávali. Všechno jsem podrobně vysvětloval, prozradil jsem, co a jak bude o prázdninách, a pokud jste to neslyšeli, tak se všechno dovíte dnes po třetí reportáži, kdy pravidelně nové otázky zadáváme. Takže pokud jste v sobotu 13. a v neděli 14. června nebyli u rozhlasových přijímačů, tak vás schválně ještě chvíli nechám v nejistotě. Ale abychom na prázdniny odešli s čistým štítem a bez dluhu, musíme ještě vyhlásit výherce hlavní ceny za červen. Tak hrálo se o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky, v něm o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu, lahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Takže komu přijde zásilka s tímto batohem? Je to naše posluchačka, tím jsem vyřadil naše pány posluchače. Je z Holubic, nebo Holubice obec, a tím jsem možná už napověděl, hodně napověděl paní Sylvii Kubáčkové, že se stala výherkyní hlavní ceny. Gratulujeme. No a pokud si říkáte, rádi bychom soutěžili, tak jak jsem říkal, počkejte si po třetí reportáži. Soutěžit se bude, až se vám bude točit hlava.

0: Doubrava na Chebsku v Karlovarském kraji je známá souborem dochovaných unikátních hrázděných statků. Jedním z nich je Rustlerův statek. Zcela zdevastovaný ho v roce 1975 koupil Karel Schmid a vdechl mu nový život. Přes 30 let v něm provozuje skanzen a návštěvníkům ukazuje, jak se v typické chebské vesnici žilo před 200 lety. Nás do něj teď zavede naše karlovarská redaktorka Jana Strejčková.
1: Dobrý den, já vás vítám ve dvoře nejstaršího chebského hrázděného statku.

0: to stáří je skutečně slušné. Nejstarší písemná zmínka o této vesnici a o tomto statku je z roku 1313, což je teda úctyhodné stáří.
1: V Doubravském skanzenu mě přivítal jeho majitel Karel Šmíd.
0: Ten statek chebského typu, který tady u nás vidíte, je taková typická chebská zemědělská usedlost, tak jak se tady na Chebsku stavělo. Půdorys byl čtvercový z pravidla, byly základní čtyři budovy, obytný dům, otevřený špejchár, ta kolna otevřená, stodola a pak hospodářská budova. Byly plně uzavřené ty dvorce, ty budovy pasovaly na sebe, mezi obytným domem a těmi ostatními objekty byly vždycky vrata.
1: Ten statek se jmenuje Rustlerův.
0: Ano.
1: Odkud ten název?
0: Ten Rustlerův statek, poslední majitel, který tady byl do roku 45. Po panu Rustlerovi jsme nazvali ten statek, protože to byla osobnost, která se tady narodila a byl to člověk, který něco znamenal i v Rakousku-Uhersku a dostal se k takovým metám a postům nejvyšším, jakých člověk v životě může dosáhnout. Je to neuvěřitelné. Obyčejný venkovský synek sedláka to dotáhl skutečně k tomu nejvyššímu, co mohl. Stal se generálmajorem, měl titul generálmajora v rakouské armádě a dokonce byl posledním císařem Karlem I. povýšen do šlechtického stavu za zásluhy o armádu a o školství rakousko-uherské. Takže slavná osobnost.
1: Protože jsme na statku, nechybí tady zemědělské nářadí.
0: Zemědělského nářadí máme teda celou řadu, že od mlátiček přes pluhy a sečky a tak dále.
1: My se teď díváme na jeden z vůbec těch nejstarších exponátů.
0: Tak je to hasičská stříkačka z roku 1890, je funkční, je opravená, není teda opravená ta malba a byla to stříkačka pro 6 mužů. Na každé straně pumpovali 3 muži a my jsme to zkoušeli. Funguje to, je to účinné, je to parádní exponát.
1: Je tu řada kočárů, povozů.
0: Kočár nebyla tak úplně běžná záležitost pro sedláka. Kočáry měli ty bohatší sedláci, si je mohli pořídit. No, mít takový kočár, to bylo jako dneska mít Mercedesa, že?
1: My se rázem tady ocitneme v chebské světnici.
0: Je to vlastně zrcadlový obraz toho, jak to vypadá zvenku. Je to nádherná hrázděnka, všechno je to bez jedinýho hřebíku, bez jediný kramle postavený, všechny ty dřevěné konstrukce. A v téhle té místnosti, kde jsme se původně jako úplně prvopočátek toho bylo, že se v tomhle tom patře i v tom patře nahoře skladoval chmel.
2: Říká Karel Šmíd, který nejstarším dochovaným hrázděným statkem v Doubravě na Chebsku provedl naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou. Medicine man.

0: Když se řekne tábor na jihu Čech, tak ho vesměs spojíme s husitskou historií. Ve skutečnosti je tam toho ale daleko víc. Kromě historických pamětihodností, místní zoologické zahrady anebo sochy Jiřího Hrzána se můžete na město podívat i pěkně z nadhledu a s odstupem. Stačí si udělat výšlap na Babí horu, kde stojí rozhledna se zvláštním jménem, jak zjistil náš jihočeský kolega Zdeněk Zajíček.
1: Průvodkyní města Tábora se mi stala Michaela Kalousková, vedoucí zdejšího informačního centra. A my jsme se teď postupně z toho centra přesunuli směrem k Čelkovicím, protože tady máte prý rozhlednu, která je velice nenápadná a má neuvěřitelně zvláštní jméno – Babina. Kde to tu najdeme? Pojďme tam.
2: Kousek za Čelkovicemi, zhruba 2 kilometry, najdeme na Babí hoře rozhlednu a odtud právě ten netradiční název Babina. Potom musíme vystoupat až do výšky 444 metrů nad mořem.
1: Abych byl pro posluchače trochu názornější, tak na Babí horu se dostanete tak, že přejedete řeku Lužnici a vystoupáte na protější vrch naproti historickému jádru Tábora. Pak už stačí jenom vyšlapat nahoru kolem hřbitova směrem k lesu, no a tady už tu rozhlednu uvidíte sami z dálky. Je to dřevěná bytelná stavba, kde i dnes jsou návštěvníci. Je tu i provozní řád, ve kterém se mimo jiné praví, všichni návštěvníci vstupují na rozhlednu a do jejího okolí na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost. Schodiště je poměrně příkré. Když už jsem říkal, že jsou tady návštěvníci, pánové, chodíte sem často?
3: Jednou za čas třeba, tak do půl roka sem dojdu třeba na výhled.
4: No, já jsem tady po 4 letech zaspomínat.
1: A na co nejraději koukáte?
3: Prolížím si, co tady znám, no, tak třeba kde jsem dřív bydlel.
1: A jaký nás teď tedy čeká výhled? Já se v Táboře moc nevyznám, proveďte mě.
2: Čeká nás výhled na město Tábor, na Jistebnickou vrchovinu a na obec Chotoviny.
1: Od kdy tady rozhledna stojí?
2: Prvotní záměr postavit na Babí hoře rozhlednu spadá už do roku 2011, ale rozhledna se návštěvníkům zpřístupnila až v květnu roku 2015.
1: Čili od té doby to tady stojí, je to k dispozici bezplatně návštěvníkům celý rok?
2: Ano, přesně tak.
1: No a když se rozhlednu, tak vidím tady po jedné straně, jednak pod námi Čelkovice, ale hlavně vedle Čelkovic horky. A horky, to je v podstatě zdrobnilina hor. A jakmile se někde v nějakém městě v historii řeklo, že jsou tam hory, tak to znamenalo, že jsou tam doly. Tady se taky něco těžilo.
2: Tábor mají lidé spojený především s husitstvím, méně už se však ví, že se v jeho okolí těžilo i stříbro. Zájem o něj měl dokonce i Přemysl Utakar II., ale Bítkovci raději doly pobořili a zasypali, než aby mu je vydali. V 15. století došlo k obnovení těžby a v 16. století byla vybudována odvodňovací šachta svatého Jana Nepomuckého, která patřila ve své době k největším důlním dílům u nás.
1: Čili a na ta místa se mohu tady odtud také podívat? Vede tam nějaká naučná stezka?
2: Ano, vede tam naučná stříbrná stezka, která je dlouhá 3,5 kilometru a má celkem 8 zastavení.
1: To znamená, když se tam budu chtít někam do těch míst podívat, tak budu muset, předpokládám, dolů z Babiny k řece, to znamená k Lužnici, a potom?
2: V obci Čelkovice, přímo u lázní, se nachází studánka Eleonora, která vyvěrá léčivou mírně radioaktivní vodu a voda údajně obsahuje koloidní stříbro, které hubí až 600 druhů bakterií a virů. Takže od té studánky se můžete po té stezce vydat.
0: Říká Michaela Kalousková z informačního centra v Táboře, která k rozhledně na Babí hoře zavedla našeho jihočeského kolegu Zdeňka Zajíčka. Návštěva tohoto místa vám potvrdí, že pohled na město Tábor z opačného břehu řeky Lužnice je výjimečný a pro většinu návštěvníků města vlastně neznámý. Výlety. Myslím, že žáci už stříhají metr a těší se na prázdniny, také my v jistém slova smyslu ten pomyslný metr stříháme, ale ze zcela jiného důvodu. My rozhodně odpočívat nebudeme. Klasické výlety sice budou mít prázdninové volno, to ano, ale jejich místo stejně jako vloni zastoupí zámecké léto, kdy se dozvíme spousty zajímavostí o našich zámcích i ze života jejich majitelů. Novou soutěžní otázku vám proto dnes už nedáme, ale už od pondělí 29. června do konce srpna nás čeká velká letní zámecká soutěž, tou vás budu provázet. Každý všední den od pondělí do pátku budeme rovněž navštěvovat naše zámky. Uslyšíte zajímavé rozhovory, reportáže a soutěž o pěkné ceny. Budete potřebovat telefon, pište si naše číslo 731 800 900. To říkám dopředu pro jistotu, ať si ho uložíte tedy. Vždycky položím otázku, nabídnu možné odpovědi, vy zavoláte a budete chcete-li třetí, půjdete do vysílání. A pak už je to jen na vás, jak se s otázkou popasujete. Tak nezapomeňte, v pondělí 29. června v 9.45 a už teď vám držím palce. Jednak abyste se dovolali, byli třetí a hlavně znali správnou odpověď.

0: Starobylá cesta vyskládaná z kamenů, výhledy do krajiny a zastavení, která lákají nejenom turisty, ale i poutníky hledající ticho a klid. To je Všerubská poutní cesta, která je součástí svatojakubské trasy vedoucí do španělského Santiago de Compostela. Část Všerubské poutní cesty vede i přes Klatovsko v Plzeňském kraji. A na ní nás teď vezme naše redaktorka Jitka Doubravová spolu s nezávislou starostkou obce Obytce Zdeňkou Vlčkovou.
1: To je stará cesta, která je, říká se, štětovaná, která je z kamenů naskládaných na stojato, takže tady vydržela možná 200 let. Teď se teda jenom tak připravuje.
2: Vydali jsme se po červené turistické značce od vrcholu zvaný Barák s televizním vysílačem v nadmořské výšce 709 metrů nad mořem. Dále pokračujeme kolem hájovny Chuchle směrem na Obytce.
1: Já tady tudy ráda chodím. Jsou tady krásné stezky. Kousíček vedle je studánka s údajně léčivou vodou, s kapličkou, klenovka. A teď už se blížíme k naší vyhlídce, kterou jsme sem instalovali v loňském roce na podzim a ta umožní se zastavit, odpočinout, pokochat si krásným výhledem do poměrně dalekého okolí a zároveň je tam informace o tom, že to je součást stezky do San Compostela.
2: Kam potom ta cesta vede dál?
1: Na Kydliny, Klatovy a pak dál na Janovice, Všeruby a přes hranice směrem na Řezno.
2: Přicházíme na vyhlídku. Cesta se jmenuje Všerubská poutní cesta. Ona začíná v Praze na Starém městě přes Zbraslav, Mníšek, Podbrdy, Dobříš, Příbram, Rožmitál, Kasejovice, Nepomuk, Plánice.
1: Myslím si, že to není jenom turistika, ale že to je taky trošku duchovno, že si člověk uvědomí, že jde někde, kde chodili generace, ale že taky trošku musím přemýšlet.
2: Z vyhlídky je úžasný výhled daleko široko až na Klatovy.
1: Vidíme Běleč, vidíme Otín, vidíme Měčín, vidíme kousek Němčic. Když potom popojdeme dál, tak zase se nám to otevře na druhou stranu a jinak samozřejmě pod námi vidíme část obce Obytce.
2: Tamhle je nějaký kostelík.
1: To je kaple svaté Barbory, kterou tam postavili v 17. století. Je tam krásná akustika, je teda v soukromém vlastnictví, ale dělají se tam koncerty. Majitelé nám ji minimálně jednou, dvakrát do roka otevřou. No a tahle ta lípa je chráněná, ta je zhruba 400 let stará, je opravdu obrovská.
2: Poutní cesta dále pokračuje značenou cestou do obce Kydliny. Stojí za to si ale udělat malou odbočku a navštívit Obytce, obec, ve které žije přes 230 obyvatel a pyšní se nově rekonstruovaným zámkem s velikým parkem.
3: Jsou tady nasázené nové stromy, udělané můstky dřevěné přes potok a celkově to působí dojmem meditační zahrady.
1: Zámek je barokní, původně tady stála vodní tvrz ve 13. století. Ves Obytce patřila svatojišskému klášteru a v polovině 13. století přešla do majetku zemanského rodu Obyteckých z Obytců a ty tady byly do poloviny 16. století, pak po meči vymřeli a přešlo to darem na Kotce z Dobršek a pak přišla éra maltéských rytířů, kteří tady byli od roku 1749 až do roku 1926. Maltéský rytíři ho prodali, koupila ho rodina Horáků z Prahy a ty ho potom prodali Bohdanu Pantoflíčkovi, což byl jeden z akcionářů plzeňské Škodovky, vynálezce nějakých děl. Ten zámek potom prodali panu Lorencovi a ten se dal do té rekonstrukce a takhle to dopadlo. Tady děláme letní slavnosti, pouť se tady dělá, dělají se tady dětský dny a různý akce.
0: Pokud si pro svůj výlet vyberete právě tento úsek Všerubské poutní cesty, nejspíš nebudete litovat. Na jeho část nás zavedla starostka obce Obytce Zdeňka Vlčková, která na tamní vyhlídku vyráží téměř každý den. A jak sama říká, pomáhá jí to udržet si zdraví, dobrou mysl i potřebný životní nadhled.

Tak normálně bych mohl říct, že teď už se budeme loučit a že to bude smutné loučení, protože se jedná o poslední výlety, ale jsou to poslední výlety pouze před prázdninami, protože v průběhu prázdnin uslyšíte stejně jako v loni zámecké léto. My se spolu budeme také stýkat stejně jako v loni a to bude každý všední den od 9.45 do 10 hodin. Budeme navštěvovat zámky, představíme vám spousty zajímavostí, jejich majitele a pozor, čeká vás soutěžní otázka o zajímavé ceny. Nabídnu otázku, respektive tři možné odpovědi, vy budete vybírat, no a budete vyhrávat. Máme pro vás krásné prázdninové ceny. Tak co víc dodat, žádná nostalgie, klasické výlety se s vámi loučí, zítra opět rozhlas jede za vámi, uslyšíte záznam zábavného pořadu, no a v pondělí to rozjedeme naplno. Tak se mějte krásně, výlety vám přejí hezké využití a užití a prožití prázdninového času, no a uděláte-li si tu čtvrthodinku vždycky v ten všední den, tak budeme moc rádi. Mějte se hezky za celý výletnický tým a zámecké léto, které se chystá, vám vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Česko zažívá tropický víkend, meteorologové varují také před požáry. Řidiči na Vysočině musí o víkendu počítat se zesílenými policejními kontrolami. Fotbalisté FC Vysočina v přípravném duelu vyhráli nad Příbramí. Zítra čekejte slunečno, teploměr může ukázat až 39 stupňů. Vysíláme zprávy, klidné sobotní odpoledne přeje Karel Pěška. Meteorologové dál varují před extrémním horkem. Hlavně zítra můžou teploty vystoupat až ke 40 stupňům. Měli bychom hodně pít, ideálně čistou vodu, vyhnout se velké fyzické zátěži a nebýt dlouho na přímém slunci. Současně platí výstraha před požáry. Lidé by neměli rozdělávat oheň a odhazovat na zem cigaretové nedopalky. Na víkendový provoz na Vysočině dohlíží zvýšené množství policistů. Kvůli začátku prázdnin očekávají hustší provoz, než je obvyklé. Na silnicích po celém kraji se po oba víkendové dny objeví zhruba 40 hlídek, přiblížila krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.
4: Budou dohlížet, zda řidiči dodržují zejména v obcích nejvyšší povolenou rychlost, zda neusedli za volant pod vlivem alkoholu, případně jiných návykových látek. Policisté se také zaměří na kontrolu, zda převážené děti jsou řádně upevněny v zádržních systémech.
2: Nejvyšší vrchol světa Mount Everest můžou sportovci tento víkend pomyslně zdolat v Třebíči. Při charitativní akci Everesting kilometry nastoupají opakovaným výstupem na Strážnou horu. Podpoří přitom lidi s Duchennovou svalovou dystrofií. Akci před 3 lety založil otec chlapce trpícího tímto onemocněním.
5: Každý si může vybrat z 11 výškových cílů. Mají připomínat, jak pacienti s onemocněním překonávají překážky každý den. Duchennova svalová dystrofie je totiž geneticky podmíněné onemocnění, způsobující rychlý úbytek svalů. Cílem akce je podpořit rodiny žijící s touto závažnou nemocí a zároveň motivovat veřejnost k pohybu. Adéla Boháčová, Český rozhlas.
2: V Paříži zemřela spisovatelka, překladatelka a zakladatelka české experimentální prózy Věra Linhartová, bylo jí 88 let. Pro její tvorbu je charakteristické prolínání časových pásem, splývání dějů, osob, mísení fikce a reality a hra se slovy. V roce 1968 Věra Linhartová emigrovala do Francie a publikovala výhradně ve francouzštině. V 90. letech se stala laureátkou literární ceny Jaroslava Seiferta a před 15 lety získala cenu FX Šaldy. Ve věku 102 let zemřel čestný předseda Konfederace politických vězňů František Víndl. Za druhé světové války se podílel na protinacistickém odboji a po roce 1948 i na protikomunistickém. Pomáhal uprchnout za hranice desítkám lidí, které režim pronásledoval. Komunisté Františka Víndla kvůli tomu věznili.
3: Sport.
2: Fotbalisté FC Vysočina jsou zatím v přípravných duelech úspěšní. Po výhrách nad Žižkovem a Slováckem dnes ve Velkém Meziříčí porazili druholigového rivala Příbram 3-1. Góly za Jihlavu dali Tyrese Omotoje z penalty a ve druhém poločasu Ibrahim Usman a Michal Smutný. Další přátelský zápas Vysočina odehraje ve středu 1. července v Roudnici nad Labem proti německému týmu FC Erzgebirge, dříve známému pod názvem Wismut Karl-Marx-Stadt.
3: Počasí.
2: V Přibyslavě je právě 32 stupňů, v Jihlavě 34, Třebíč hlásí 36. Noc bude jasná a teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Zítra opět zažijeme tropy. Očekáváme jasno, odpoledne se může lokálně vytvořit oblačnost. Teploty vyšplhají na 35 až 38, na východě Vysočiny i na 39 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Havlíčkobrodsku teď projíždějte velmi opatrně ulicí Mikuláše Střely v Krucemburku. Havaroval tam cyklista, probíhá vyšetřování nehody. A na D1 zpomalte mezi 142. a 141. kilometrem ve směru na Prahu. Tam je porouchané vozidlo. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krátce po 14. hodině vám všem přeji horké sobotní odpoledne, pokud možno ve stínu a v pohodě a s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Nejen děti vyrazily na prázdniny, s kufry nebo krosnami se na cesty vydali také dospělí. Kam mířili a jak se připravili na cestování ve 40-stupňových vedrech, uslyšíte za chvíli v další reportáži, tentokrát z pražského hlavního vlakového nádraží.
3: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
6: No a muzika pochopitelně také v našem odpoledním víkendovém vysílání, prázdninovém k tomu, nebude chybět. Tohle je Petr Novák. Co je to láska?

0: Prázdniny dovedou vykouzlit úsměv nejen na tvářích dětí. Natěšeně vypadali i dospělí, kteří vyrazili na dovolenou, i když přece jen kratší než 2 měsíce. Se zbalenými kufry nebo batohy se scházeli s přáteli a známými třeba na pražském hlavním nádraží.
1: Pod tabulí s odjezdy vlaků čekají 3 ženy.
2: My se teď chystáme s partou holek jako každý rok na vodu a jedeme do České Koruny. Takže mám přestupovat Budějovicí.
1: Takže Vltavu jedete.
2: Takže Vltavu jedeme, no.
1: Paní Petra, po kolikáté jedete?
2: Ježišmarja, po 15. třeba.
1: Jsou velká vedra. Připravovali jste se na to nějak?
2: No, spíš jako psychicky, protože my ty vedra fakt jako ani jedna nedáváme a jako teď připravovali.
3: Ruční
2: máme,
3: voda,
2: máme, ano. Děkuji, nápověd.
3: Máme minerály,
2: máme nějaký elektrolyty, jsme se do sebe naházeli a máme ručníčky, no, prostě jako, aby jsme to nějak přežili, ale doufáme, že tam bude klimatizace v tom vlaku.
1: V hale vidím taky složenou bagáž, spoustu batohů, spacáky.
4: Jmenuji se Míša a jsem učitelka ve Valašském Meziříčí. Ještě máme před sebou asi 5 hodin.
1: Jak to jde?
4: Hrozně. Vlaky jsou plný a je hrozný vedro.
1: Nemáte místenky?
4: Máme. Naštěstí máme, ale stejně ty vlaky jsou hrozně přeplněné, takže se tam prostě mačkáme jak sardinky.
1: Kam jedete?
4: Do Valašského Meziříčí.
1: A co tam?
4: Domů.
1: Domů?
4: Domů.
1: Nejedete na prázdniny?
4: Nejedeme na prázdniny, my se vracíme z vodáckého kurzu.
1: Aha, takže odevzdáte děti a
4: přesně
1: teprve tak prázdniny budou začínat.
4: Přesně tak.
1: A jak jste si to užili?
4: Bylo to úžasné, děcka byly zlaté.
1: A tamhle ještě zkusím 4 muže, někteří mají v ruce vychlazené pivo a na sobě stejná modrá trička.
5: Honza.
1: Kam jedete?
5: Do Nového Města nad Metují.
1: Koukám, že máte kytaru. Jak vlastně dlouho pojedete?
5: Skoro 3 hodiny. Půl toho báglu je pití a jídlo.
1: Takže jste vybaveni.
5: Jo.
1: Dostatečně.
5: Ano, myslím si, že vedro nás nemůže zaskočit, jenom mile zaujmou.
1: S větším náporem cestujících, kteří míří na dovolenou, počítají České dráhy celý víkend. Pokud bude potřeba kapacitu na navýšení tuzemských, ale i mezinárodních linek, má taky RegioJet. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.

0: Pokud byste rádi vyrazili za kulturou, máte šanci navštívit Usovské koncertní léto, kde se i dnes a zítra konají zajímavé programy. Chtěl bych vypíchnout asi účast zpěvačky jménem Daša, která zaspívá v 16 hodin na tamním městečku, a v 18 to bude Petra Janů s kapelou. A zítra se můžete těšit od 16 hodin na Kamila Střihavku a před 19 hodinou vystoupí i Petra Černocká. Tolik tedy Usovské kulturní koncertní léto. No a my za chvíli zamíříme kam jinam než k vodě v tomhle počasí. Hlídku i na lodi poskytnou první pomoc, zachrání tonoucího. Na Dalešickou přehradu se začátkem prázdnin vrátili vodní záchranáři. Vyrazil za nimi i náš reportér, se kterým se spojíme hned po téhleté písničce. Možná už jste poznali, já to pro jistotu řeknu. Ano, je to Tomáš Klus a ta skladba se jmenuje Nina. Já jsem Jože Kulář a přeji vám všem příjemné a pohodové první prázdninové sobotní odpoledne.
1: Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

Tomáš Hus odchází a my se půjdeme trošku schladit, co říkáte. Od dnešního dne začala opět fungovat stanice vodních záchranářů na přehradě Dalešice. Budou tam nepřetržitě sloužit až do konce prázdnin. Vydal se za nimi i náš reportér Milan Soldán. Milane, dobré odpoledne. Haló? Tak, Milan se někam ztratil. Snad se neutopil, doufejme. Milane? Nedělej, že mě neslyšíš, když já tě trošku slyším. Ne, tak zatím slyšíte, že nic neslyšíme, tak se zkusíme s Milanem spojit ještě po další písničce.

0: Ale teď už se doufám slyšíme. Dobré odpoledne.
1: Teď už se slyšíme krásně, možná z toho vedra nám trošičku selhává technika. Já se musím přiznat, že ani já jsem neodolala tady na Dalešické přehradě, jsem osvěžil své opálené tělo sportovce v jejich chladných vodách. Nicméně pojďme se vrátit k těm záchranářům, ti tady ode dneška už skutečně jsou a dokonce ve větším počtu, než je obvyklé, protože normálně tady bývají nějaké tří, maximálně čtyřčlené třeba hlídky, dnes jich je tady daleko víc a je to z toho důvodu, že oni si ten první den udělali takové školení, mají tady různé třeba trenažery defibrilátorů, různé pomůcky, jako ty pary, na kterých to zkouší. Nicméně od zítřka už to tady bude ta klasika, čili záchranáři pouze v tom, řekněme, omezeném počtu. Ostatně oni to dělají dobrovolně, ve svém volnu, dokonce si na to berou dovolenou, nemají za to vůbec žádné peníze.
0: A už museli záchranáři něco řešit, třeba v souvislosti s těmi vedry?
1: Já jsem se na to ptal, tak samozřejmě z vedry oni to očekávají, nějaké ty úpaly, úžehy, ale k čemu dnes jedinému, nechci říct úplně startovali, ale s čím pomohli, tak to bylo bodnutí včelkou, což je prý tady takový docela typický úraz, občas na to má někdo alergii, protože kousek pod kempem je jetelové pole a ty včely se tady občas pohybují. Jinak k takovým těm nejčastějším zákrokům patří různé třeba řezné rány, nějaké odřeniny, třeba vyvrknutý kotník, ale často zasahují právě i na té vodě, a to nejenom utonoucích, oni třeba odstraňují i překážky po nějakých bouřkách, protože tady půjí plavidla, včetně toho výletního parníku, tak aby tam všechno bylo v pořádku.
0: Říká Milan Soldán, se kterým jsme zkontrolovali začátek, abych tak řekl, v úvozovkách záchranářské sezóny na Dalešické přehradě. Díky za informace, pěkné odpoledne.
1: Naslyšenou, krásný den.
2: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina.

0: Že nás zlobila technika při rozhovoru s Milanem Soldánem. Teď jsem na Facebooku četl zajímavou informaci, nebo zajímavou, no prostě informaci o tom, že došlo ke srážce na úzkorozchodné trati mezi Jindřichovým Hradcem a Novou Bystřicí, kde se auto srazilo s vlakem, pravděpodobně na přejezdu, vše se obešlo bez zranění, tak na sebe dávejte pozor, protože ty vlaky tam jezdí opravdu pomaly nějakou 30-kilometrovou rychlostí a přesto to auto mu tam pravděpodobně vjelo. Tak buďte opatrní, venku je opravdu velké teplo a má to vliv na všechny možné i nemožné naše činnosti. Za chvíli muzika Jiří Korn, Iveta Bartošová na vlnách Českého rozhlasu Vysočina, teď Miroslav Marek a jeho pohled do světa rekordů a kuriozit. No a protože včera skončila škola, bude to tak trošku o učitelích.
1: Region rekordů a kuriozit. Nejvíc definic slova učitel. Střední škola technická Brno společně s památníkem písemnictví Rajhrad a anketou o nejoblíbenějšího učitele České republiky Zlatý Ámos zorganizovali pokus o nashromáždění co největšího počtu česky a ručně psaných definic slova učitel. Pokus probíhal 4 měsíce, během nichž se podařilo nashromáždit 3802 platných definic slova učitel. Akce byla primárně uspořádána na podporu vážnosti pedagogické profese a na spopularizování ankety Zlatý Ámos. Ovšem výsledek předčil očekávání, na což jsou pořadatelé náležitě hrdí. Potěšitelným zjištěním bylo rovněž to, že drtivá většina definic byla pozitivních a komentovala důležitost a náročnost učitelského povolání, a to napříč věkovým spektrem. Nejmladším definujícím bylo 9 roků, nejstarším 20. Zajímavé bylo i to, že se nejednalo jenom o psané texty, některé definice byly podány totiž formou křížovky, jiné jako komiks, obrázky s textem i výtvarná dílka. A jedna kouzelná definice za všechny. Věrka, 3. třída. Učitelka je člověk, který učí děti. Třeba učí češtinu, matiku a je to těžké povolání. Musí umět počítat, číst a psát. Občas její děti i zlobí a musí jou studovat 18 let. Musí plánovat výlety. A kdyby jsme je neměli, tak by jsme byli hloupí. Oni si moc neodpočinou a máme ji rádi a je moc hodná. Srdíčko. A až skončí hodina, jde pak do jiné třídy a musí pracovat na počítači. Podpis Věrka Růžičková, Brno, žákyně 9 let. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Garáže, sklepy i nákupní střediska. Pařížané hledají únik před horkem. Francouzské hlavní město kvůli výjimečně silné vlně veder povolilo koupání v kanálu Saint-Martin. Už za chvilku vás tam vezmeme v našem vysílání.
1: Počasí.
0: No a teď se na to vedro trošku podíváme z odborného hlediska. Vára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu už je v našem vysílání. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Tak jak to vypadá s aktuálními teploty u nás na Vysočině v těchto chvílích?
2: A ty se pohybují nejčastěji mezi 33 a 36 stupni Celsia a k tomu je na obloze většinou málo oblačnosti nebo žádná a více té oblačnosti je ve východní polovině kraje, ale i tak je to pouze malá kupovitá oblačnost a k tomu často fouká slabý a většinou proměnlivý vítr.
0: A budou horka asi pokračovat i zítra, protože zítřek by měl být teoreticky nejteplejším dnem tohoto týdne, alespoň potom, co jsem slyšel a četl tak.
2: Přesně tak, ta teplota bude zítra nebo měla by být zítra ještě vyšší, konkrétně mezi 35 a 38 stupni Celsia a ojediněle může na východě nebo hlavně na východě kraje vystoupat ještě výš až k 39 stupňům Celsia a ta noc nebude o poznání lepší a minimální teploty by zítra měly být mezi 23 a 20 stupni Celsia. V údolích ta teplota může klesnout trošičku níž, tam ty ranní teploty i kolem 18 stupňů Celsia. Ale suma sumárum se nic moc měnit nebude, stále málo oblačnosti, případně žádná oblačnost a slabý vítr, takže ani ten moc nepomůže a případně, když už tedy zítra začne foukat trošku víc, tak bude jeho východní nebo jižní, takže...
0: Pozitivní na tom je, že můžeme spát venku pod čirákem a neumrzneme, jako třeba v lední.
2: Přesně že? Tak.
0: Vidíte někde nějakou takovou zvlněnou studenou frontu, jak se tomu říká, která by mohla přinést nějaké ochlazení nebo ne?
2: Zdá se, že změna by mohla nastat v pondělí. Úplně a zvlněná studená fronta jako souvislá by to být neměla, ale odpoledne už to nebudou jen malé kupovité oblačnosti, ale mohly by to být i velké kupovité oblačnosti a v nich se pravděpodobně budou tvořit nebo budou se tvořit přehánky a bouřky a ty bouřky mohou být i silné a taky se v nich mohou vyskytnout poměrně kvalitní v uvozovkách úhrny srážek a tam může spadnout i kolem 50 mm, když ta bouřka přes území nebo přes danou oblast přejde opakovaně nebo bude intenzivnější, tak možná i trošku víc a potom úterý už by mohlo být trochu chladnější, že 120 až 30, potom pondělku, kdy ještě budou tropické teploty 31 až 35 stupňů Celsia.
0: No 30 stupňů, to je velké ochlazení. No proti 40kám, které budou zítra, ochlazení je, souhlasím. Tak uvidíme. Necháme se překvapit, jak se to počasí bude dále vyvíjet. Bára Kučerová, Český hydrometeorologický ústav. Já vám děkuji za horké informace a přeji pěkné odpoledne. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Francie zažívá nejteplejší dny v historii měření. Teploty opakovaně překračují hranice 40 stupňů a i v noci se pohybují kolem 30. Tisícovky škol zrušily výuku nebo upravily rozvrh. Paříž kvůli vlně veder na dnešní odpoledne zakázala prodej a pití alkoholu a taky výjimečně povolila koupání v kanálu Saint-Martin, kam se každý den vyrážejí schladit davy lidí.
1: Teploměr v Paříži ukazuje 40 stupňů, kanál Saint-Martin se proměnil v jeden velký městský bazén. Stovky lidí na obou stranách nábřeží a další desítky, možná stovky lidí na malých můstcích, které jsou nad kanálem a skákají do vody.
2: Voda je výborná, pane. Nemusíte se ničeho bát, je to tady neuvěřitelné.
1: Edepřil z předměstí Paříže říká, že tam žádné takovéhle koupání nemají a když už, tak se musí platit. A jeden z těch, kteří se koupají v oblečení. Tričko, kraťasy, slipy, nic si nesundal, rovnou tam skočil. A k letnímu koupání samozřejmě hudba. What's your name?
3: Kristen, Florida, USA.
1: Osvěžit se do kanálu přišla i Američanka Christine z Floridy.
3: We're here visiting during the worst heat wave.
4: Přijeli jsme sem na dovolenou a zrovna jsme se strefili do nejhorší vlny veder. Z Floridy jsme zvyklí na velká horka, ale na rozdíl od Paříže máme klimatizaci.
3: We do, but we have air conditioning.
1: Tenhle kanál vznikl na začátku 19. století. Původní myšlenku měl Napoleon Bonaparte a cílem bylo přivádět pitnou vodu do centra Paříže. Později se používal taky jako přepravní tepna, přepravě potravin, surovin, obilovin. A v 70. letech dokonce hrozilo, že ho nahradí čtyřproudá silnice, což se naštěstí nestalo. Naštěstí pro všechny ty davy lidí, kteří se teď v této vodě můžou schladit. Pokračuju dál po nábřeží a tady skupinka studentů v plavkách, na dece, na dlaždičkách. Prénom c'est comment?
5: Camille.
1: Camille má v ruce pivo a cigaretu.
4: V bytech je teď příliš horko. Nedá se to vyvětrat a nemáme klimatizaci. Chodíme sem aspoň jednou denně po škole nebo po práci. Koupali jsme se tady ještě předtím, než to bylo povolené. Hlídkovali tady policisté a bránili lidem skákat z lávek. Teď už to nikdo nehlídá.
1: A z těch lávek, které jsou nad kanálem, by se nemělo skákat, protože tady jsou kovové zábrany, ale ty dráty, které by měly bránit průchodu, tak jsou nadzvednuté. Stačí se sehnout, vyjít pár schůdků a lidé můžou skákat do vody. Vytahuji z kapsy telefon a na sociálních sítích jsem našel video, které hodně frčelo v posledních dnech. Jeden z popelářů pomocí hadice stříkal odpadky přímo do kanálu Saint-Martin, kde se koupají teď stovky, možná tisícovky lidí. Starosta to odsoudil, řekl, že to je izolovaný případ a ptám se právě na tohle Kamí, jestli jí to nevadí.
4: Když jsem viděla tohle video, tak jsem si říkala, že do té vody jen tak znovu neskočím. Ale je příliš horko. Na druhou stranu v Normandii už jsem se koupala i ve špinavější vodě. Prostě se pak umyju a snažím se nepolikat vodu.
1: Tak jsem vodu taky vyzkoušel a musím říct, že parádní. Krásně jsem se v tom horku osvěžil. Pravda, není tak průzračná jako v Ženevském jezeru, ale žádné odpadky jsem neviděl v té mé části kanálu. Připomíná mi rybníkovou vodu podle té vůně. A co je tady taky krásné, že se tady mísí různé skupiny obyvatel z předměstí, z centra Paříže. A ještě jednu výhodu to má oproti třeba říčním plovárnám na Seině, které se otevřou až začátkem července, je, že to koupání tady je méně regulované. Člověk má k dispozici větší plochu na koupání a nemusí mít plováky. Od pařížského kanálu Saint-Martin Martin Balucha, Český rozhlas.
6: Posloucháte Víkend s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje.

0: písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Nejúspěšnější životní i tvůrčí roky slavného hitmakera. Dokumentární film Karel Svoboda, Šťastná léta. ČT2. V boji proti Hitlerovi zůstali odkázáni jen sami na sebe. Filmová rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších událostí druhé světové války. Bitva o Británii. A ČT Art. Z hvězdných výšin k tragickému konci. Životní příběh legendární zpěvačky v dokumentu Whitney, úžasný hlas, smutný příběh. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: Od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina vám přeji příjemné a pohodové odpoledne. Za chvíli se ozve časové znamení, které ohlásí 15. hodinu a to bude čas a prostor pro další aktuální víkendové zprávy.
5: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Havárii na Žďársku nepřežil motocyklista. Rodiče by neměli nechávat malé děti v bazénu bez dohledu. Ženská fotbalová benefice pomůže sehnat peníze na vybavení novoměstského domova. Zítra čekejte slunečno, teploměr může ukázat až 39 stupňů. Vysíláme zprávy, klidné sobotní odpoledne přeje Karel Pěška. Na Žďársku dnes zahynul motocyklista. Dopravní nehoda se stala ráno mezi obcemi Záseka a Zahradiště. Krajští policisté informovali, že muž jel na motorce sám. Silnice byla kvůli vyšetřování havárie více než 4 hodiny uzavřená a policisté dopravu odklánili z Radostína nad Oslavou přes Pavlov. Podle předběžných statistik letos na silnicích Vysočiny přišlo o život 12 lidí. Záchranáři apelují na rodiče, aby při venkovním koupání důsledně dohlíželi na své potomky. Bazény na zahradách můžou být pro malé děti při nepozornosti nebezpečné.
6: Jednou se mi stalo, že dcera zapomněla, že na sobě rukávky nemá a tak se vrhla do bazénu bez těch rukávků, tak pochopila, že to bez toho nefunguje.
7: Popisuje letošní zkušenost se 4letou dcerou Kristýna z Jihlavy. Její sestra Terezie vyměnila nafukovací kruh pro syna za křidélka.
8: Myslím si, že v tomhle je třeba výhoda sociálních sítí, protože konkrétně loňské léto obletěl Facebook video, kde se právě malé dítě topilo kvůli tomu, že uvízlo v nafukovacím kruhu.
7: Loni záchranáři na Vysočině vyjížděli ke dvěma tonoucím dětem. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
5: Ženský fotbal dnes na Žďársku pomůže klientům novoměstského domova Puměnka. Na hřišti v Pohledci se utkají týmy SFK Vrchovina a SK Svratka. Zápas je součástí Poměnkového dne, který má pomoci k vybavení domova pro lidi s Alzheimerovou chorobou a jinými demencemi. Program s dobročinným obchodem, soutěžemi a tombolou začal ve 14 hodin. Fotbalistky vyběhnou na trávník v 16 hodin, sdělil vedoucí domova Petr Hladík.
9: Chtěli bychom nakoupit rehabilitační přístroj s názvem Motomet a když vás přijde hodně, tak bychom chtěli pořídit i zvedák, který pomáhá při přesunu lidí z lůžka třeba na polohovací křeslo.
5: Čeští záchranáři hodinu před polednem odletěli z Prahy do Venezuely. 69 hasičů, statiků nebo kinologů pomůže při vyprošťování osob ze sutin po ničivém zemětřesení. Mají sebou také 8 psů. Do Venezuely tým dorazí před 1 hodinou ráno českého času, upřesnil velitel specializované jednotky USAR Petr Vodička.
10: Tam samozřejmě naším prvotním úkolem je navázat spojení s krizovými orgány, jak místními, tak mezinárodními, a dostat přidělené místo na práci, provést jeho průzkum a nasadit své síly.
0: Sport.
5: Jihlavští fotbalisté mají za sebou další úspěšný přípravný zápas. Po předcházejících výhrách nad Žižkovem a Slováckem dnes na hřišti ve Velkém Meziříčí zdolali druholigového rivala Příbram 3-1. Za FC Vysočina vstřelili góly Tereze Omotoje z penalty a dále Ibrahim Usman a Michal Smutný. Tenistka Karolína Muchová vybojovala titul na turnaji WTA v německém Bad Homburgu. Ve finále vyhrála první set nad Naomi Osakaovou 6-1 a ve druhé sadě Japonka vzdala.
0: Počasí.
5: V Humpolci nebo Hubenově je právě 33 stupňů, v Moravských Budějovicích 35. Noc bude jasná a teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Zítra opět zažijeme tropy. Očekáváme jasno, odpoledne se může lokálně vytvořit oblačnost. Teploty vyšplhají na 35 až 38, na východě Vysočiny i na 39 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: V Přibyslavi musíte počítat s uzavírkou na v ulicích Tyršova a Husova. Důvodem je konání Přibyslavské pouti. Vyznačená objížďka je jednosměrná a projedete po ní šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je krátce po 15. hodině a od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina vám přeji příjemné a pohodové odpoledne a v rámci možností i pokud možno chladné, chladivé, buďte ve stínu, buďte tam, kde se můžete ochladit a doplňovat pitný režim, to je dneska velmi podstatné a důležité. Za chvíli se přihlásí náš pravidelný rozhlasový sloupek a bude o potlesku. O tom povinném, upřímném, ale i nadšeném. Čeká vás hned po písničce.
0: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
4: No a s tou písničkou přichází, to jste určitě dobře poznali, kapela Lucie. Jmenuje se Šrouby do hlavy a já doufám, že se vám i dnes v tom horkém spalujícím dni bude líbit.

0: A po zlesku se sice člověk nenají, ale přesto je to pro umělce velmi důležitá část odměny. Své o tom ví herec Zdeněk Drešl, autor dnešního sloupku.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Pro každého umělce je největší odměnou, samozřejmě kromě slušného honoráře, pořádný potlesk. Do hlediště přichází různě motivované publikum. Někdo přijde natěšený v očekávání mimořádného zážitku, jiný chce být překvapen, ale jsou tací, co přicházejí z donucení, co považují návštěvu divadla nebo koncertu jako nutný doprovod nebo jako zbytečný přívažek rodinného výletu. Divák to nemá zrovna jednoduché. Leckdy je na rozpacích, jak na předvedené umění reagovat. Zda se smát, být tiše, nebo tleskat na správných místech, zda být divákem více či méně kontaktním s účinkujícími. Nejvděčnějším divákem je ten, který zabírá na všechno, tleská při otevřené scéně, po každé písničce bezprostředně reaguje. Pak vidí, že také účinkující září spokojeností. Horší je, když se vystoupení nelíbí a v závěru zazní jenom vlažný zdvořilostní potlesk. Za vrchol uznání je pokládán potlesk ve stoje. Standing ovation. Zažíváme jej v závěru divadelní i hudební produkce, po vydařeném sportovním utkání, dokonce výjimečně někdy i po významném projevu některého politika. Také když se jedná o vyjádření úcty významné uznávané osobnosti. Lidé umí posoudit, jde-li o mimořádný zážitek. Stává se však, že jsme do takového potlesku leckdy v manipulování. Jde o vstávačku vyvolanou několika lidmi, kteří předpokládají, že se k ním ostatní poslušně přidají. Může jít o malou skupinku vstavačů z řad rodiny, známých i předem domluvených přátel umělce. Vynutí vstát ostatní ze sedadel, ačkoliv takový úmysl vůbec neměli. Člověk by se neměl rozhlížet, kdo se pozvedl, ale tleskat podle vlastního úsudku. Z potlesku ve stoje se v poslední době stává podivná zvyklost. Vstává se při produkcích zcela průměrných, kdyby se vystačilo s potleskem jen velmi vlažným. Spontánní, srdečný potlesk je však hezkým, společným zážitkem pro všechny. Pro účinkující i pro publikum v hledišti.

0: Tyrkysová nebo zelená, růžová nebo fialová, řidiči jihlavských trolejbusů se teď seznamují s novými barvami. Proč je v provozu budou potřebovat, řekneme za chvíli.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V sobotu poznáte.

0: V Jihlavě začal fungovat centrální dopravní terminál. Cestujícím mimo jiné nabídne přestup z vlaků na městskou hromadnou dopravu. Právě řidiči trolejbusu se v těchto dnech učí na nové místo zajíždět. Musí totiž projet nejsložitější kruhovou křižovatkou ve městě, kde se musí vypořádat se 6 výhybkami.
1: Můžeme to vzít takhle vlastně, jak se pojede. Potom z té třídy legionářů.
2: Řidič trolejbusu Marek Juránek najíždí k novému dopravnímu terminálu. Očima sleduje barvy na návěstidlech, podle nich pak volí stejně zbarvené tlačítko na palubovce.
1: Každá ta výhybka pracuje na jiný frekvenci a samozřejmě musí se nějak vzájemně jakoby neovlivňovat. Jo?
3: My se teď blížíme k křižovatce a tohle je zelená.
1: To je jure, oficiální stanovisko nebo oficiální název je Tyrkysová.
2: Řidiči teď mají posledních pár dní, aby si na složitější křižovatky zvykli.
1: Při tom zaškolování pár nejasností bylo, ale jako s rozumným člověkem se shodnete, jo, to asi to párkrát projedu a to se dechá, jo. Tak říkám vždycky dvě odpolední to chce.
2: Trolejbusy začnou k novému terminálu zajíždět až od příštího týdne. Novou odbavovací halu ale mohou cestující využívat už dnes.
4: Já bych řekla, že se to povedlo, že to je moc hezký, že jako oproti tomu, co to bylo dřív, tak je to super.
2: Na nástupišti se o zítku opírá Zuzana z Dobronína. U nohou má položenou tašku s nákupem.
4: Jenom tady bych očekávala ještě nějakou lavičku.
2: Tady venku byste

0: Ještě čekala lavičku.
1: Nebo oni jsou tam, ale tam je sluníčko, tak jsem se přesunula sem.
0: Na novou výpravní budovu se přišel podívat také Radek Cila, který byl kritikem bourání starého nádraží.
2: Nevím, jestli to osloví nějakou soutěž architektů, že bychom něco z toho tady mohl něco vyhrát, ale tomu nevěřím.
0: Ale smířil jste se.
2: To musíte, to prostě tak je život, jo.
0: Do budoucna bude u nového terminálu také autobusové nádraží a nová silnice ho propojí s Jiráskovou ulicí. Obojí by podle primátora Petra Ryšky z ODS mělo být hotové nejpozději v roce 2030. František Jirků, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

svýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

Víkend s Českým rozhlasem Vysočina a Jožou Kolářem.

0: Jak se nejlépe ochladit v těch horkých dnech, které venku panují? No přece jít se vykoupat. Tohle věděli i naši předci a právě o tom bude dnešní pořad Bejvávalo.
1: Bejvávalo.
2: Nahlédněme dnes do starých obecních řádů o letním koupání ze století 18. Psáno o nich jest.
3: Staří uznávali zdravotní užitek koupání. Ve vodě stojaté i běhuté.
2: Rozumějme tekoucí.
3: Ale časté případy utopení i starost o mravopočestnost, zejména mezi mládeží, nutkali, aby vydávány byly řády a předpisy, kde a jak se má koupati. Doufám, že přijde vhod tato snůška ukázek, jak se obce staraly o zamezení nešvarů při koupání, jak se staraly o bezpečnost života velkých i malých koupačů. Posluchač snadno vyrozumí, že tyto starosti bývalé posavat nezastaraly a že by se mohly dnes znova přetiskovati i na tabulky a u koupadel psáti.
2: To napsal kronikář před 100 lety.
3: Koupání v běžící vodě jest ovšem, že pro zdraví prospěšné a musí se to jen schvalovati, že mají venkované obyčej letního času, své tělo prací a potem zemdlené, koupáním čistiti a občerstvovati. To se má ale vždycky s opatrností a rozumem, jakož i s náležitým ošetřením mravnosti dítěti.
2: Podle toho jest koupání ve dvojím ohledu předmětem dohlídky a opatření ze strany místní policie, a sice jednak v ohledu bezpečnosti života, aby se nikdo z neopatrnosti, neskušenosti, neb přílišné odvážnosti neutopil, což zvláště při dětech bez dohlídky se koupajících státi se může, a za druhé v ohledu mravnosti.
3: Jest ovšem pravda, že mají při koupání i dospělí lidé vždy opatrnými býti a nebezpečných míst, kde by se utopiti mohli, se vyvarovati a že zvláště při malých dětech rodičové a poručníci povinni jsou o jejich bezpečnost při koupání se starati, na což náležitě se mnohdy nehledí, jakž toho smutní příkladové každého léta se udávají.
2: Proto také uznala vláda za potřebí zvláštních předpisů o koupání vydati.
3: Obecnímu představenému náleží, aby koupání v běžící vodě jen pod dostatečnou opatrností dovolil a aby k účelu tomu místo ustanovil, kde se chlapci pod dohlídkou svých rodičů nebo jiných k tomu ustanovených rozumných osob, avšak jen tenkrát, když uhřáti nejsou, koupati mají.

0: Míšo, řekni fór.
1: Stojí takhle chlápek u kůlu, kolem něho skáčou kanibalové. Pak se podívá do nebe a říká: Pane Bože, proč já? Já jsem úplně nahranej. Rozestoupí se mraky a z nebe se ozve: Nejsi. Ne, a tak co mám dělat? Až k tobě přiskáče šaman, tak ho kopni mezi nohy. Chlápek, který čeká, až přiskáče šaman, pak ho podle božího příkazu kopne mezi nohy a hned se obrací k Bohu. No a co teď? A Bůh mu upřímně odpoví: Milý hochu, teď už nic. Teprve teď seš nahranej.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: tancuje viac môj.
1: Hviezdné návraty vám dnes nabídnou veselé ukázky a vyprávění herce, zpěváka, divadelníka i malíře Františka Ringočecha. Dozvíte se, proč se nejdřív vyučil, jak se dostal k malování nebo jakou muziku miluje. Uslyšíte také jeho písničky. To vše nabídneme dnes po 16. hodině ve Hvězdných návratech na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Po 17. vás pak čekají stopy fakta tajemství, no a po 18. ani dnes nebudou chybět dechovky pro Vysočinu. U mikrofonu je s vámi Jožek Kulář, který vám stále přeje příjemné, pohodové, i když trošku teplejší sobotní odpoledne.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kuřimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi hodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kuřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
2: Je 16 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Teploty v Česku dnes pokořily 40-stupňovou hranici. Část škol na Vysočině opravuje přes léto kuchyně, práce chtějí stihnout do konce prázdnin. Čeští fotbalisté se vrátili z mistrovství světa, na kterém nepostoupili ze skupiny. Neděle bude slunečná, teploty budou šplhat až k 39 stupňům. Máme pro vás zprávy, dobrý poslech přeje Karol Pěška. V Česku se dnes poprvé po 14 letech dostaly teploty nad 40 stupňů Celsia. Před 15. hodinou měřící stanice v Doksanech na Litoměřicku zaznamenala 40,6 stupně. Na Facebooku to uvádí Český hydrometeorologický ústav. Zároveň varuje, že teploty během dne ještě dál porostou. Výstraha před extrémním horkem platí ve většině Česka ještě zítra a na Moravě i v pondělí. Meteorologové varují také před rizikem požáru. Na co si v současných vedrech dávat pozor, radí meteorolog Josef Hanzlík.
4: Je samozřejmostí, že bychom se měli vyhýbat pohybu na přímém slunci a v rozpálené zástavbě, zejména při těch nejvyšších odpoledních teplotách. Měli bychom dodržovat pitný režim, zcela se vyhýbat fyzické zátěži.
2: Začátkem týdne by vlna veder měla skončit. Bude oblačno až zataženo a od pondělí čekáme postupně na celém území přehánky nebo bouřky, místy i silné. Teploty budou klesat a v polovině týdne naměříme kolem 24 stupňů. Některé základní školy na Vysočině využívají letní prázdniny k opravám kuchyní. Například v Golčově Jeníkově přestali vařit kvůli začátku prací už v polovině května. V Havlíčkobrodské škole Nuselská zahájili rekonstrukci kuchyně na začátku června. Dělníci už pracují i ve třetí základní škole ve Žďáře nad Sázavou, popsal lidovecký místostarosta Rostislav Dvořák.
5: Termín dokončení se plánuje do 30. srpna. Kolaudace by měla proběhnout i na 38. před nástupem dětí do škol. A předání a zahájení stavby vlastní proběhlo 10. 6. To znamená, v tuto chvíli už se pracuje na stavbě.
2: Další plavidlo v Hormuzském průlivu zasáhl neidentifikovaný projektil, informovala o tom britská agentura pro námořní bezpečnost. Podle ní střela poškodila lodní můstek, ale posádka tankeru je v pořádku a na místě nehrozí žádné ekologické škody. Podobný incident se stal už ve čtvrtek, kdy útok v průlivu zasáhl obchodní plavidlo a Washington z toho obvinil Teherán. Americká armáda proto včera provedla nové údery na íránské cíle. Tamní revoluční gardy dnes v noci oznámili, že v reakci na americký útok napadly vojenské základny Spojených států v regionu.
6: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Česká fotbalová reprezentace se vrátila z mistrovství světa. Národní tým na šampionátu v Severní Americe vybojoval jediný bod a nesplnil cíl postoupit ze skupiny. Za zklamání označil vystoupení českého mužstva po příletu trenér Miroslav Koubek.
6: Jsme věřili, že máme takovou výkonnost, aby jsme ze skupiny postoupili. To byl náš cíl, to se nepodařilo, takže to hodnotím já jako trenér jako neúspěch. Nejenom týmu, ale i můj osobní. A jestli bych měl říct takový ten hlavní důvod, tak myslím si, že to mužstvo se nedotklo svýho prahu maximální výkonnosti, který je schopný jako třeba ukázal baráži. Na to jsme nenavázali.
2: Motocyklový závodník Filip Salač obsadil v kvalifikaci na velkou cenu Nizozemska kategorie Moto 2 11. místo. Závod se pojede zítra ve čtvrt na jednu odpoledne.
3: Počasí.
2: V Černovicích je právě 34 stupňů, v Dukovanech nebo Libici nad Doubravou 36. Noc bude jasná a teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Zítra opět zažijeme tropy. Očekáváme jasno, odpoledne se může lokálně vytvořit oblačnost. Teploty vyšplhají na 35 až 38, na východě Vysočiny i na 39 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 zpomalte u Velkého Meziříčí na 142. kilometru ve směru na Prahu. Je tam kvůli poruše odstavené nákladní auto. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
7: Často říkáme s Píchou, že jsme jako Češi národem humoristů. Oháníme se takovými jmény, jako je Havlíček, Hašek, Poláček, Jirotka a další. Ale platí to o nás i dneska? Jsem přesvědčen, že ano, a důkazem je i tento pořad s už stovkami odvysílaných dílů. A to vždy s jednou osobností českého humoru. Ten seznam dneškem rozšíříme o další jméno a doplníme i o důkazy. K poslechu vás srdečně zve Patrik Rozehnal.
8: Říkal jsem si, dneska přijdou jenom skalní.
7: Proč myslíte?
8: Televize je totiž fotbal.
7: Já myslel, že řeknete kvůli muži, který se narodil 9. července 1943 v Praze. Mluvím o vás. Ale ono to bude tím počasím venku, co?
8: Teplo, žár.
7: Tak si dopřejme další porci klasiky českého humoru. Nachystány jsou ukázky z televize, rozhlasu i filmových komedií.
8: To všechno vám umožní odreagování, jaké může poskytnout pouze hladovému jídlo, žíznivému doušek, vlastníkovi čistý list papíru a neukojenému žena.
7: Prosím vás, jak jste na tohle přišel?
9: To jsem viděl v televizi.
7: Tak pane Čechu, tady jste v rozhlase a začíná pořad s vámi, s Františkem Ringo Čechem.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Jsem rád, že František Ringo Čech už k nám dorazil, tedy díky písni. Mimochodem, tento muž má tolik přívlastků jako snad nikdo jiný, kdo v našem pořadu už byl. Nazvat ho můžeme scénáristou, zpěvákem, hercem, spisovatelem, malířem, fotbalistou, muzikantem, principálem, kapelníkem, ilustrátorem, komikem a třeba i bubeníkem. Ale v téhle chvíli je i naším hostem, protože usedá k mikrofonu pořadu
1: Hvězdné návraty.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a zvu je k poslechu našeho vynikajícího programu.
0: Už víme, že jste se narodil 9. července roku 1943 v Praze, ale co ještě nevíme, čím byli vaši rodiče?
2: Můj tatínek byl profesionální hudebník, absolvent Vídeňské konzervatoře na housle a moje maminka byla švadlena.
0: Šila i na vás doma?
2: Já jsem maminku jako švadlenu nikdy nezažil, protože ona byla vlastně v domácnosti. Od okamžiku, kdy se provdala, tak nevytáhla paty z baráku a starala se o mě a o bráchu.
0: No a tatínek byl ten, který vás ovlivnil. Právě od něj můžeme odvinout ty vaše hudební touhy?
2: Tak samozřejmě rodina, ve které vyrůstáte, vás strašně ovlivní, jo. To znamená, když vyrůstáte v herecké rodině, když vyrůstáte v hudební rodině, když vyrůstáte v lékařské rodině, už je to tak jako částečně předurčeno. Není to, nevíde to vždycky, ale tak já jsem vyrůstal v muzikantském prostředí a protože jsem já i brácha měli hudební sluch, můj brácha dokonce absolutní, tak bylo jasné, že se budeme věnovat hudbě.
0: Co tedy rozhodlo, že jste začal studovat toho radiomechanika a televizního opraváře?
2: Protože můj tatínek měl tatínka v té Vídni, to byl umělecký truhlář, který zastával názor, že teda člověk by měl dělat něco pořádného, než se věnuje umění, tak tatínkovi řekl, že ho bude podporovat na konzervatoři, když se vyučí truhlářem. Tak tatínek se u svýho tatínka vyučil truhlářem a když dostal výuční list, tak šel na konzervatoř a vystudoval jí. No a samozřejmě nechalo ho, inspirovalo ho to, přestože já jsem v mládí slyšel na dědečka výtky a zlobení, co to vlastně, jak ho připravil o 4 léta učení, tak mě pak udělal úplně to též. Se to opakovalo, akorát mi chtěl polepšit, tak mě nechal vyučit televizním mechanikem a radiomechanikem.
0: No a my se teď do televize, nebo raději do filmu, také podíváme. Na začátku 80. let ho totiž do své úspěšné komedie obsadil i Dušan Klein. Ano, jak svět přichází o básníky. František Ringo Čech se tu představil jako muzikant, zpěvák, ale pozor, také jako vedoucí sauny, kam přichází i Štěpán a Candy.
3: Co to je?
4: Nemluvit! Pravidelně dýchat! Musí se vám prohřát! Musí se vám prohřát v plicích krev a kosti!
3: On nás zavřel! Otevři, Paganini! Nebo to vyrazím!
4: Vaše poznámka svědčí o tom, že ještě nemáte prohřáté hlavové kosti. Dávám vám ještě 2 minuty k dobru, chlapci.
3: Hajzl. Ten bude hrát divadlo, i kdyby byl hluchoněmý.
5: Za tenhle horor mu to vystavím politicky a nevykroutí se. Bude fidla třeba i na jevišti. Mrzák.
4: Ještě minutu, chlapci.
5: Takový morbidní nápady může mít ten vygumovaný, vykastrovaný eunuch Bouchal.
3: Stejně neumíš hrát na housle, ty srabe.
4: 4, 3, 2, 1.
6: Tak to vidíte, chlapci. Zbavení bolestí střev a zubů, trudovitosti kůže. Odevzali jste špatné a přijali dobré v nejdemokratičtějším chrámu, jaký lidé postavili.
0: A zpátky do života Františka Ringo Čecha. Po vyučení odešel studovat na státní konzervatoř v Praze, kde vystudoval bicí nástroje u profesora Vlasáka a folklor u profesora Pecky. Františku, kde ale bylo to první profesionální setkání s hudbou?
2: No, nezapomeňte, že my jsme všichni začínali už ve škole, jo. To nám komplikovalo taky ty studia, protože už jsme začali vydělávat peníze. Já jsem velmi brzo začal hrát tradiční jazz. Hrál jsem u Smetáčkovců ve studijní skupině tradičního jazzu. Hrál jsem v Dixielandu Herberta Warda, amerického basisty. To mi dalo strašně moc. Takže vlastně hrál jsem při škole až do třetího ročníku. Pak mě komunisti zavřeli do vězení, dostal jsem 3 roky za hanobení republiky, urážení představitelů strany a vlády a členů socialistické soustavy. To bývaly ty majáles na Petříně a já jsem je organizoval a taky jsem za to byl potrestán.
0: To je pravda. V roce 1965 ho během majálesu kdosi udal a František Čech strávil 4 měsíce ve vazbě. Podmíněně byl odsouzen za podvracení republiky na 3 roky vězení. Nicméně ještě týž rok dostal dispens a odjel do Spojených států. K tomu se také dostaneme, ale teď nás čeká ukázka ze zábavného pořadu Mr. GS, kde byl František Ringo Čech také hostem.
7: Dobrý večer, Pavel Genzer,
8: Jarda Sukánek
7: a Václav Krovka Vidalbert.
8: Dámy a pánové, František Ringo Čech.
7: Já už jdu, už mám všechno, to vím, vždyť už jdu, snažím se být odpilný.
9: Ahoj.
7: Ahoj.
9: Díky.
8: František Ringo Čech. Vlastně ty se pohybuješ už dlouho, že jo, v muzice a v umění.
9: No, když jsem maturoval s Hermanovou.
7: Skoro.
8: Kdo tě objevil? Vím asi sám, jasně.
9: Geniové se objevují sami. Prostě přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Přijdeš a vidíš, že jsi lepší než ty druhý. Ale zase, když jsi opravdu dobrý, neopovrhuješ těma druhejma. Prostě říkáš si, měli smůlu, jsou mým talentovaný, jsou trošku hloupější, blbečkové jsou to, ale mají právo na život stejně jako ty. A ty jsi tady proto, aby si je potěšil, aby si přines radost a za to dostal nějaký peníze od nich.
8: Ty jsi psal texty, že? Hodně textů pro písničky, to bylo jako takový, jako byly vtipný, s nadsázkou, ale dneska už takový texty nejsou.
9: No víš, kolik jsem jich udělal, Geňo?
8: Typni
9: si. Kolik jsem, pod čím jsem podepsaný, typní číslo. Teď mi to vyjeli v rádiu z počítače. Přes 1300.
8: Textů?
9: Představte si, jak jsem byl dlouho ve studiu. Když si vemete muzik, jedna písnička, 4 minuty, jak jsem byl dlouho ve studiu? 1300×4.
8: Co jde?
9: Dobrý počet.
8: No dobře, no, když vezmeme ty tvoje nejslavnější texty, že jo? Nebo pro nás, jo?
10: Že jsi dělal různý texty, že jo? Že jsi dělal pro Gota.
8: Nápoj, lásky, číslo, dát.
9: Pro božskýho Karlušu jsem jich udělal 14. A pro něj je těžký dělat. To je samá dlouhá A, E, I, O. Jiný písmena, ne? Když děláš 14. text a furt jenom A, E, I, O.
10: No, Pére vyhrál, jo? Máš třeba víc drážistů?
9: No, asi ne. No, co?
8: Ne, vypadá to jako, že jsi změnil jako image, že jsi jako dlouhý vrasy za růst, jo?
9: Ne, to je...
8: Je živej ten vizážista?
9: Vizážista. Vizážista je zbytková profese změkčilý civilizace. Prostě, kdo se neumí učesat, je kretén.
0: Tohle byla ukázka pod režijním dohledem Ondřeje Sokola. Ale když se vrátíme k té hudbě, Františku, která byla ta první skupina, kde jste se nějak projevil?
2: První skupina byla Dixielandová skupina Storyville Jazz, kde jsem se poprvé sešel v 16 letech s Ivo Pešákem a s Ivanem Látkem. My jsme tak jako Beatles začínali spolu na škole, tak my taky jsme takhle hráli Dixieland a tradiční jazz, to byly moje začátky, no.
11: Mám po tobě v srdci jizvu, čas od času rozbolí. Když

0: František Ringočech nás dnes baví a společně s ním vzpomínáme i na jeho bohatý život.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za svůj život nahrál více než 32 LP desek a 217 těch krátkých. A hudební archív Českého rozhlasu eviduje více než 1300 titulů, u kterých najdete jméno Ringo Čech. Dozvěděli jsme se, že začínal v kapele s Ivanem Mládkem. Františku, kam jste ale pokračoval dál? Kam šel ten hudební vývoj? Jak jste se měnil?
2: Já jsem vyvíjel se muzika, vyvíjel jsem se i já. Ten tradiční jazz miluju, dneška mě velmi jaksi uspokojuje, ale chtěl jsem dělat hudbu živou, taky náhoda hodně. Mirek Klempíř, můj spolužák z konzervatoře, mě přivedl do skupiny, která se zakládala, a to byl Olympic právě. Tam jsem poprvé viděl Jandu, Chrastinu, Berku, Klempíře. Klempíř mě tam teda přivedl, no, takže jsem, a to se mi líbilo, rock and roll byla živá muzika, takže jsem začal hrát a taky jsem na to měl techniku, já jsem byl technicky velmi zdařilej, povedenej kluk, a pak přišli Beatles a zcela jsem tomu propadl. Já jsem pyšnej na to, že jsem generace Beatles, to je největší kulturní událost minulého století.
0: Jak k vám pronikali tehdy Beatles v tom socialistickém bloku?
2: Jednak jsme poslouchali Luxemburg, Pavel Bobek ho dokonce nahrával, vedl si poznámky, kdo je hrál, jak se hrajou, hodnotil je. No a pak prostě tak poslouchali jsme zahraniční rozhlas a v Praze v kině u Hradeb byl týden anglického filmu a ten týden začínal, taky tam dávali zvětšeninu, no ale ten týden začínal perným dnem Hard Day's Night. A tak jsme šli, celý Olympik jsme si koupili lísky a já jsem tam úplně zešílel, když se ozval ten první akord, ten akord, a to je It's been a hard day's night. Já jsem myslel, že se mi to zdá, já jsem byl tak rozrušený a tak vzrušený, že vlastně v životě jsou tři takhle silný emotivní zážitky, jo. Právě jeden z nich je teda, to, když jsem viděl Beatles poprvé, Hard Day's Night, druhý, když Slávie vyhrála ligu ještě za Cypra poprvé, a potom Nagano, vítězství hokejistů v Naganu, to byly tři moje největší emotivní zážitky v životě. A to počítám v to taky svatbu a tak dále.
3: Máš nějaký zvíře na baráku?
4: No, měl jsem, ale já mám alarm, a když máš alarm, tak buď alarm nebo zvíře, protože když máš zvíře, tak ho nemůžeš zapnout. Měl jsem kocoura Mikeši, a když jsem každý druhý den přijel, tam byla 158 se samopalama a za oknem Mikeš takhle. Tak...
3: Mikeš Botáš
4: asi. Říkal, Mikeši musíš z baráku.
5: Co jsi s ním udělal s Mikešem?
4: No tak jsou lidi, kteří jedí zvířata. To je prostě... To nepřijde na zmar.
0: To byla krátká ukázka z pořadu Mr. GS z televize Nova. Františka Ringa Čecha si teď ale představíme jako malíře. Maluje už delší dobu. Dokonce vystavoval více než 50krát. Jeho obrazy jsou v soukromých sbírkách v galeriích v Praze, Paříži, Berlíně, Varšavě, Moskvě, Frankfurtu nad Mohanem, také ve Vídni, Torontu, Remeši, Lausanne, Lyonu, Tokiu, Kyotu nebo Madridu. Ale Františku, co vás k tomu vlastně přivedlo?
2: To je strašně dlouhý a přivedla mě k tomu v podstatě moje žena, která mi koupila v Holandsku, ovlivněná svým kolegou z Černého divadla Jiřím Andrlem, mi přivezla malířské potřeby a od té doby maluju, čili přes 35 let maluju, a po těch 35 letech už vás začnou brát na vědomí, i jako naivistu. No. Tak malování vlastně ze všech činností, které vykonávám, mě nejvíc živí, ale nejvíc miluju literaturu, psaní knížek, to je, já miluju prostě knížky, no, přestože umírají jako takový, tak a já mám rád věci, které odcházejí, nakonec já už jsem taky na odchodu, tak prostě, tak já miluju knížku, já se cítím být

0: literátem, víc než hudebníkem.
1: Dobrá, tak odteď je tedy František Ringočech pro nás literát, ale také malíř, protože, jak řekl, ho to dobře živí. To i Karla Gotta. Oba se kdysi setkali v pořadu horoskopy činy Karla Šípa.
2: Františku, já jsem tě tady představil jako malíře, tady visí tvůj obraz, vlastně visíš vedle Karla Gotta. Já bych ale nic se chtěl zeptat naopak Karla. Karle, když tady vidíš Frantův obraz, ty jako znalec umění, mohl bys se k tomu nějak detailněji vyjádřit, protože vím, že malířství rozumíš, té technice nebo...
3: Ale to je nějak... Peter Bruegel.
2: Cože to je?
3: To je Bruegel.
2: Je to takový Bruegel, on nic jiného nemaluje, Franta. Takovej, nevyzná se v tom člověk.
3: To je spíš Frantův naivní pohled na ten Bruegel.
2: Ano, ale to snad není špatně,
3: Franta. To je ten tanec sedláků známý, kde jsou asi zakódovan ta přísloví.
2: Ano.
3: Myslím, že tady je to hlavou zeď neprorazíš, kdo jinému jámu kopá, je to tak. Ano, a pak je tady ten...
2: Chromý vede slepého,
3: holub na střeše, lepší bravec v hrsti a tak dále. Je tady ještě něco?
2: No,
3: a ty takový filozof, proč jsi vzal vlastně předlohu Bruegla?
2: Já to má zvláštní osud, zvláštní historii. Já jsem původně chtěl malovat Karlův most. A ten se tam nevešel, ale ten Bruegel se tam vejde, tak jsem namaloval toho Bruegla.
0: A ty maluješ víc takhle klasiků, jako podle předlohy nějakých slavných obrazů. Proč to děláš, Františku?
2: Ano, to je, jak směřujeme do Evropy, tak já se snažím ukázat, že ani Bruegel, ani Picasso, ani Rembrandt nebyli tak veliký, abychom my Češi to... To je dokonalá kopie, Karle.
0: Ano. A levnější než ten Bruegel.
2: A barevnější.
0: Ano, ano. A kolik můžeš prozradit, za kolik tak by si prodal takovýhle obraz?
2: 10 deka jako kilo svíčkový, to je moje cena. Ty nevíš, kolik stojí ty svíčkovány. Já taky ne.
0: Ne. Františku, tady visí obraz Karla Gotta.
3: No.
0: Tebe pochválil, tak. Vyjádři se k jeho malířské technice. A řekni nám, co se ti na tom líbí, co mu závidíš.
3: Řekni upřímně,
2: to je nádhera.
0: Co z toho neumíš.
2: Teda, Karle, to je nádhera. Já jsem úplně konsternovaný. Můžu něco říct?
0: Ano.
3: No, prosím.
2: Karle, ty nejseš jenom goldene štyme Ausprák. Ty seš goldene štětec Ausprák.
1: K majitelům obrazů Františka Ringočecha patří třeba režisér Roberto Enrico nebo herec Jean-François Balmer, tenistka Martina Navrátilová, prezident Václav Havel, herečka a ambasadorka Shirley Temple Blacková, profesor Texaské univerzity dr. Rones Vostrovsky, bývala to i herečka Annie Girardotová anebo vnučka generalisima Franka. Nevím, jestli to byl záměr, ale jako milovník umění se František Ringočech představil i v hudební komedii pro mladé Mezi námi kluky, kde si zahrál jakéhosi kustoda v galerii umění. A byla to role zpívaná. No a co nás teď čeká?
4: Tak si teď umyjete uši a za 5 minut se sejdeme před internátem. A ve svátečním, aby bylo jasno.
1: Doplním, že režíroval Radim Cvrček.
5: 2,50 Kč.

0: teď už budeme pokračovat další písní Františka Ringo Čecha.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: František Čech. Tak se jmenuje komik, herec, muzikant, jak jsme řekli, hlavně literát. Ale mezi ta dvě jména se vkládá ještě jedno. Ringo. Františku, jak jste k němu přišel?
2: Když jsem přijel z Ameriky, tak jsem měl jsem nový bicí Rogers. Já jsem chodil na hodiny k Buddy Richovi, k jedinému bubeníkovi bílýmu, běložskému, kterýho černoši jako uznávají. A tak jsem přijel do Prahy a vymykal jsem se tím nádherným nástrojem a tím, že jsem přijel z Ameriky, kde jsem strávil 14 měsíců a Jan Křítil Sýkora, hudební publicista, mě vyzval, že bych neměl mít jenom dvě jména, když jsem takhle významný člověk s bubnama a vrátivší se z Ameriky.
1: Tak jste si ho vybral sám, nebo někdo ho určil?
2: Já jsem Ringa napodoboval. Česal jsem si jako on, házel jsem vlasama jako on, hrál jsem jako on, držel jsem paličky jako on. A prostě takže přidal mi doména Ringo a já jsem na to byl pyšnej a už mi to zůstalo dneška.
3: To je zajímavý. Ať řekneš sebevětší pitomost, když to podáš náležitě vědecky, vždycky se najde nějaký blbec, který ti zatleská.

0: Neměl jste pak problémy s tím, že jste byl v té Americe?
1: Já jsem tam byl s Černým divadlem, takže já jsem tam byl oficiálně jsem pracoval jako člen Černého divadla Jiřího Sence. Takže s tím jsem problémy neměl. No, měl jsem problémy potom s vlasama, jako všichni za bolševika s rock'n'rollem byly velký problémy, ale tak byli jsme mladí, mladýmu člověku hodně věcí nevadí. Dneska bych se asi hodil mašly, ale tenkrát jsme se tomu smáli a bolševikovi jsme se posmívali. Tak nezapomeňte, že já jsem zažil bolševika, když už modral, když už se přestali zabíjet mezi sebou, už 50. leta byli pryč, přišli 60. 70. a to už bylo o něčem jiným.
0: V té Americe, když jste tam přijel, bylo něco, co vás překvapilo, na co jste nebyl připravený, nebo naopak udělal jste třeba nějakou chybu, kterou byste dnes už po těch zkušenostech napravil?
1: No, já si do dneška nejsem jistý, jestli jsem neudělal chybu, že jsem se vrátil. I když vlastně já jsem spjatý s češtinou, jo, já si neumím. No, ale pokud bych se naučil tak dobře anglicky, tak podívejte se Forman, jak prostě uspěl. To je naprostý totální úspěch. Hodně Čechů v zahraničí. No tak, ale chybu jsem udělal, chybu, že jsem místo, aby jsme se rozdělili, šli bydlet, já to byl s manželkou, šli bydlet každý jinám, tak jsme celý ten svobod bydleli pohromadě, takže jsme byli v Češi v jednom baráku a místo, abych se pořádně naučil anglicky, tak jsme mezi sebou mluvili česky, takže možná, že jsem tam měl zůstat v tom Vegas a možná, že jsem se měl naučit líp anglicky, no.
2: To by se mu určitě hodilo i v jeho pozdější politické kariéře, protože v roce 1991 František Ringo Čech vstoupil na politickou scénu, a to jako nezávislý kandidát za KAN. Tehdy volby prohrál, ale po třech letech vstoupil do ČSSD a vyhrál pražské primárky. A konečně v roce 1996 se stal poslancem parlamentu České republiky a také členem jedné komise.
3: To nás hodně zajímá. Člen komise Západu Evropské unie v Paříži pro letectví a astronautiku.
4: Ano, nádhera. Bylo nás tam pět, Češi, ani jeden neuměl francouzsky. A já ti říkal, kluci, o čem to mluvěj? A oni říkali, my nevíme, pane poslanče, taky.
3: Takže nejenom, že jste neuměli francouzsky, ale ještě to bylo o letectví a astronautice.
4: No to jsme věděli, že to je o astronautice. Ale
3: ty k tomu máš nějaký vztah?
4: Co si říkaj?
3: Ty k tomu máš vztah nějaký?
4: Ne, to se losovalo. Někdo dostal astronautiku, někdo dostal životní prostředí, někdo uhlí, já jsem měl štěstí, protože ta astronautika mě přišla, připadal jsem si jako, že jsem hodně dobrý. Potom já jsem si ty spisy, měl jsem vyčítky prostě, že za peníze pracujícího lidu tam jenom čumím. Tak jsem si vzal ty materiály domů a že mi to dcera přeloží z francouzštiny a v Praze jsem zjistil, že jsem si vzal ty materiály z toho životního prostředí.
0: Když jsme u těch televizních pořadů, napadá mě Sešlost, Luďka Nekudy, to bylo období, kde vám také, nebo vás zakázali představit s tím ringem uprostřed. Je to tak?
1: Ano, já jsem byl dlouho FR Čech, F.R. Čech, tak všichni věděli, co je to RT. Já jsem vlastně oproti třeba Rangers, kteří se museli změnit v plavce a dalších, jsem z toho vyšel poměrně dobře s tím FR.
0: Jak vzpomínáte na Luďka Nekudu?
1: Byl to velmi vtipný člověk, velmi kultivovaný, milej. Byl to můj kamarád. Byl to můj kamarád, on miloval Suchýho, on se viděl v semaforu a myslím, že se taky hodně přiblížil té poetice malých. On je jeden z těch, který ještě uměli, jako třeba já dneska, nebo Uršula Kluková. Ona už nás moc není. My, co umíme dělat malý formy.
5: František R. Čech. Že by snad muž, který za každých okolností překvapuje? Ano! Ano, to je ten pravý slogan. František Čech.
6: Děkuji Luďkovi za takové hezké uvítání. Já akorát jsem chtěl vyjádřit takovou malinkou nelibost nad tím, že při tolika titulech, kterými mě poctil, zapomněl na ten, který já mám vlastně nejradši a který si nejzvážím, a to je, že já jsem vlastně taky fotbalista, že já jsem hlavně Hlavně fotbalista. Já se velice rád čistě a pečlivě oblékám na fotbal a jak vidíte, budím respekt. Když přijdu na hřiště, tak soupeř ten je z toho vedle. Hned mě taky hlídají tři, protože já jsem pravý křídlo klasický, tak mě hlídá levej back, levej half, i levý křídlo stojí u mě, nehnou se ode mě, říkají si, to je řízek. To bude jízda. Ale nic, přátelé, já tam stojím, podepisuju památníky, bavím se s lidma na tribuně, hledám čtyřlístky a tak pomalinku ode mě odcházejí a nakonec tam zůstanu sám. Na tu šanci čekám, v ten moment mi záložník posílá míč, bývá to zpravidla někdo z rychlých záložníků, Jarda Satoranský nebo Roman z Kamene. Ten míč mi jde přes hlavu, já ho chytnu takhle, ňaf, to se nepovedlo, ale prostě takhle ho chytím v letu, pošlu si ho k rohovýmu praporku, tam ho doženu, tam zpravidla mě, přátelé, teprve taky dobíhá zmatený obránce. To já ale vím, že lidi přišli, zaplatili si, chtějí svoji zábavu, tak já se s ním vrátím, s tím obráncem před tribunu, tam ho zesměšním, dám mu dvakrát, třikrát jesle, utíkám zpátky k rohovýmu práporku, o tam teď centruju. Přátelé, centr je náhodně kopnutý míč. To je ten naservín, to je přinesený balón. Já totiž, jistě jste slyšeli, říká se tomu Didyho padající list. Já mám podobnou specialitu, málo kdo to umí kopnout. Těch 25 metrů z toho rohu do toho velkého vápna, říká se tomu Čechův kravinec. Já vím, možná, že vám to přijde trochu vulgární, ale je to podle typického zvuku dopadnutí míče, páč on letí a udělá... Zůstane stát, neodrazí se. Je to těžký to tak kopnout. A z toho moji spoluhráči velice, velice snadno dávají branku. Když se stane, já i taková je to, že nejsou disponováni fotbalově, tak já se tam vracím pomalinku z toho křídla a ze země, přátelé, dám hlavou takovou pecku, že to se nedá chytat.
2: Mimochodem, poté, co se František Ringo Čech vrátil ze Spojených států, hrál 2 roky po jazzových klubech západní Evropy a po návratu domů do Československa založil i vlastní rockovou skupinu Shut Up. Současně se stal šéfem orchestru divadla Semafor v Praze, kde účinkoval v představeních Šimka a Grossmana. A jako hráč na bicí nástroje vystupoval i s Jiřím Šlitrem ve hře Ďábel z Vinohrad a s Rudolfem Roklem v pásmu Tak co, pane barone? Tak... Co si teď dát zase nějakou muziku?

0: téhle zahraniční písni od skupiny Queen of Hearts napsal český text František Ringo Čech a zpívala Barbora Lišková. A my se těm zahraničním písním budeme ještě věnovat i teď s Františkem Ringo Čechem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Když jste mluvil o tom, že jste si písně vybíral z těch cizích, to prostě šlo, že jste si řekl, tuhle udělám, vyrazil jste do vydavatelství a řekl, já chci dělat tohle.
3: No tak já jsem šel, doba byla taková, přišel jsem do Suprafonu, řekl jsem, chtěl bych točit ten a ten titul a natočili jsme ho. Ten text musel projít schvalovacím řízením, většinou ty texty mě spíš vytýkaly to, že jsou lascivní a ubohý a primitivní a blbý, což bylo programový ode mě, já jsem vždycky chtěl dělat takovou bluesovou, jednoduchou formu textovou, ale a ideologicky já jsem s nikým nebojoval. A když jsem chtěl vlézt bolševiky do prdele, tak se vždycky to bylo příšer, vždycky se tomu vysmáli. Když jsem třeba udělal text o utrpení černého lidu, chtěl jsem se zavděčit, mě byl nějaký malér se Schlegrem, tak jsem dělal text, jak bílý otrokář zabíjí černošský malý děti a jejich maminku snad taky zabije a to oni všichni se smáli, mohli se potrhat smíchy, já to prostě neumím. V tom Supraforu se tomu smáli, nebo protiválečná píseň, když jsem napsal, hej Amíku, půjč mi píku, já tě píchnu do pupíku. Oni to nebrali jako protiamerickou píseň, takže, ale tohle byl, to byly jen ojedinělý pokusy. Já jsem na tohleto pole, jako na pole kapitána Mynaříka jsem nikdy nevkročil.
2: František Ringo Čech byl také v polovině 70. let rozhlasovým redaktorem Mikrofóra. A na začátku 80. let začal dokonce organizovat a uvádět i rockové festivaly, třeba takový Beat Salon. A několik let intenzivněji zpíval a vystupoval také s karlovarskou skupinou Metronom. Tak mě napadá, Františku, ukradl vám někdo někdy námět na nějakou skladbu, píseň?
3: Ne, já naopak, já jsem kradl.
2: Komu?
3: Myslím, že chudák Karel Šíp, ten to odnes jednak se Schlegrem, čmajznul jsem mu Schlegra a myslím, že dělal nějakou písničku Moudrý strýček Véna se to jmenovalo. Bylo to o jídle, tak já jsem hned šel domů, udělal jsem písničku, jak co všechno jí. Takový blábol, prostě všechny jídla, které mě napadly, jsem seřadil. A to byla taková legra, že my jsme se na sebe nezlobili.
2: Když už jste narazil na toho Karla Šípa, kdy jste se potkali poprvé?
3: Já jsem zjistil, že existuje Karel Šíp a Uhlíř, až když Pavel Chrastina za mnou přišel, říkal, hele, ty chceš se rozejít se Sodomou, chceš dělat rockovou, tvrdou muziku a já znám nějakého Schlegra, ten je stejně nespokojený ve skupině Faraon, která sice je dobrá, ale on nechce zpívat dráty pletací a René a Rudolf, chtěl by taky dělat rockovou muziku, tak se nás seznámil v Dynakordu na Vinohradech. A hned jsme si s Jirkou Schlegrem padli do oka a řekli jsme si teda, že budeme dělat spolu a už za týden jsme byli Jirka u mě v kapele.
2: No a teď by mohla následovat logicky ukázka z Šípova pořadu Všechno party, kde byl několikrát hostem i František Ringo Čech. Dokonce i tehdy, když se mluvilo o počítači. Za režijním pultem byl tehdy Viktor Polesný.
4: Teď mě opravuje furt blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje.
5: No.
4: Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáčím.
5: On tomu rozumí. Počítač myslíš, no, ne Novotný.
4: Ne Novotný může, ale ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
5: Co je dum-dum.
4: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co je, a já napíšu třeba, dělám mu na schvály, jo? Napíšu, smrdíš čipovej hnuse. A on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na něm vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, ty... jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
6: Ano.
4: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafe. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Mám nad ním trochu vrch, jo. Napsal jsem mu před del pr.
6: Tak na té klávesnici.
4: Ano, ano. Ať vidí.
6: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítačích.
4: To je obžaloba,
6: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
4: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
6: Ano.
4: A já ho teda musím psát na něm.
6: Na počítači.
4: Na počítači, no a...
6: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
4: No, no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den. Všechno. Pořád mě obtěží, najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4. A já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
2: V roce 1985 přestává být hudba pro Františka Ringo Čecha hlavní profesí a zakládá Čechovo prozatímní divadlo, jehož je protagonistou a ředitelem. Jde o divadlo autorské, napsal pro něj spoustu her, třeba Loupežníci na chlumu, Dívčí válka, Titanic, Smích se Shakespearem, Sjezd za vaše peníze nebo Oheň a voda. Františku, jak to tehdy šlo za socialismu založit divadlo?
3: Tak ono nezapomeňte, že komik... jaksi není co do vážnosti, nemáte takovou váhu, prestiž společenskou, tak jako spíš se nad váma, tak jako ušklívají. Na druhou stranu to má tu výhodu, že zase vám trošku dají pokoj. Já pokud jsem něco neprovedl, vyloženě se mi nějak nenasral, tak mě komunisti dali pokoj. Zkoušeli to třeba každý druhý, třetí rok přišel agent pro informace, jestli bych náhodou se nestal informátorem, já jsem na to měl poměrně slušnou obranu. Já jsem řekl soudruhu, já bych velmi rád, to prostě to dokonce považuji za svoji povinnost jako socialistického mladého socialistického člověka, abych střežil prostě společně s vámi ten socialismus, ale já se vám musím přiznat, já šíleně chlastám a já se vožeru všechno vykecám, já vyzradím vaše jméno a styčný důstojníky. Já prostě, když se vopiju, já vůbec nevím, co dělám, no tak to oni nade mnou vždycky mávli do koup, že ožralu do svých řad nechtěli.
4: Teď to spustíme a já vám přeju příjemnou zábavu. Díky.
2: Čeká nás tedy poslední ukázka a ta je z autorské hry Dívčí válka, kde si František Ringo Čech zahrál Ctirada. Šárku bude hrát Sabina Laurinová.
4: Už to bez ní nemůžu vydržet. Šárko, kvítečku, lásko moje milovaná.
7: Ach, Ctirade, ani nevíš, jak se mi po tobě stýskalo.
4: Mně taky, Šárko, mně taky. Pojď, půjdem spolu běhat do Březového háje.
7: Co zase běhat do háje? Vždyť jsme tam běhali včera. Já mám lepší nápad. Ctěrady, dej mi hubičku.
4: Fuj! Hubičku. Vždyť ještě nejsme svoji. A potom... mohla bys mít miminko.
7: Cože? Po hubičce, jo? Ty blbečku.
4: Jen nech bejt. Víš, co říká moudrý Lumír? Když Perun dopustí, i sukovice spustí. Počárko, půjdeme běhat do Březového háje a když tě chytím...
7: No když mě chytíš, tak co?
4: Ale já tě stejně nedohoním.
7: No tak ctěrade, co když třeba náhodou upadnu? Co když zakopnu a upadnu, co potom? No?
4: Když tě chytím, nemůžu říct, to je hrozně sprostý.
7: Tak ctěrade, já se teda otočím,
4: tak
7: jo?
4: Tak se otoč.
7: Tak.
4: Ale je to síla, Šárko.
7: Jen do toho, miláčku, jen do toho.
4: Když tě chytím, taková čuňárna. Musíš mi dát květinu.
7: Víš co, do toho háje si jdi sám.
4: A kam půjdeš ty, Šárko, kam půjdeš?
7: Nikam. Budu dnes sama doma. Naši jeli na říp. Jestli chceš, můžeš přijít k nám.
4: Zbláznila jsi se, když vaši nejsou doma. Když jsou na řípě.
7: Na řípu jako na hradu.
4: Když říkám, když jsou na řípě jako na hradě. Šárko, co by tomu řekli sousedi?
7: Myslíš Germáni?
4: Ne, myslím sousedy na vedlejší větvi. Už to mám, Šárko. Půjdeme k vám do srubu a vezmeme sebou Lumíra. Je takový moudrý. Budeme se od něho učit jeho slovanské moudrosti.
7: Moudrosti toho domýšlivého starého papriky? Nerozumí mu ani slovo, říká samý blbost.
4: Hrložeš! Lumír je boží pěvec a jeho ústy k nám hovoří Perun a ostatní slovanští bohové.
7: Medovina z něho mluví a ne slovanští bohové, zmochla jste jednoho.
2: František Ringo Čech, náš dnešní host. Já mám pocit, Františku, že ať už děláte cokoliv, malujete, píšete, zpíváte, hrajete, že je pro vás vždycky důležitý humor.
3: Já mám pocit, že to tak má být, že to lidi nejvíc potřebujou. Umírání, týrání, teror, lidi toho mají plno, ale humoru je málo.
2: Tak já vám za ten humor, který máme my díky vám, moc děkuju, přeju hodně spokojených posluchačů, diváků a čtenářů a těším se zase někdy naslyšenou v našem pořadu.
3: Děkuju a hodně štěstí všem.

0: je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Česko zaznamenalo absolutní teplotní rekord, nemusí jít navíc o konečnou hodnotu. Řidiči na Vysočině musí o víkendu počítat se zesílenými policejními kontrolami. Jihlavští fotbalisté v přípravném utkání zvítězili nad Příbramí. Neděle bude slunečná, teploty budou šplhat až k 39 stupňům. Máme pro vás zprávy. Dobrý poslech přeje Karel Pěška. V Česku dnes padl absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 40,6 stupně. To je o 0,2 více než dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi Dobřichovice u Prahy. Meteorologové ovšem upozorňují, že maxima někde ještě stoupají a nemusí jít o konečnou hodnotu. Teploty nad 35 stupňů dnes zažije nejméně 193 milionů obyvatel Evropy. Vyplývá to z propočtu agentury AFP. Vedrům čelí velká část kontinentu od Francie, Německa, Polska, Česka až po chorvatské pobřeží Jaderského moře. Nejvyšší stupeň varování před horkem platí také ve Švýcarsku, Rakousku nebo Maďarsku. Na víkendový provoz na Vysočině dohlíží zvýšené množství policistů. Kvůli začátku prázdnin očekávají hustější provoz, než je obvyklé. Na silnicích po celém kraji se po oba víkendové dny objeví zhruba 40 hlídek, přiblížila krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.
2: Budou dohlížet, zda řidiče dodržují zejména v obcích nejvyšší povolenou rychlost, zda neusedli za volant pod vlivem alkoholu, případně jiných návykových látek. Policisté se také zaměří na kontrolu, zda převážené děti jsou řádně upevněny v zádržních systémech.
0: Zemřel čestný předseda Konfederace politických vězňů František Víndl. Bylo mu 102 let. Během svého života se zapojil do protinacistického i protikomunistického odboje. Po únoru 1948 pomáhal politicky pronásledovaným lidem opustit Československo, dodává za organizaci Paměť národa Alžběta Chrobáková.
3: Pomohl v období komunismu uprchnout za hranice stovkám lidí a kvůli tomu strávil v různých vězeních, včetně Jáchymovských dolů, více než 10 let. Z osobních setkáních víme, že pan František byl čestný muž a měl své principy, za kterými se vždy stál.
0: A z Paříže přišla zpráva, že zemřela spisovatelka, překladatelka a zakladatelka české experimentální prózy Věra Linhartová. Bylo jí 88 let. V roce 1968 emigrovala do Francie a publikovala výhradně ve francouzštině. V 90. letech se stala laureátkou literární ceny Jaroslava Seiferta a před 15 lety získala cenu FX Šaldy.
1: Sport.
0: Jihlavští fotbalisté dnes v přípravném utkání zdolali druholigového rivala FK Příbram. V duelu hraném na stadionu ve Velkém Meziříčí FC Vysočina zvítězila nad Středočechy 3-1. Tenistka Karolína Muchová slaví třetí titul na okruhu WTA v kariéře. Ve finále travnatého turnaje v německém Bad Homburgu vedla 6-1 a 1-0 nad Japonkou Osakovou, která utkání kvůli zdravotním problémům skrečovala. Muchová se v novém vydání světového žebříčku posune na 9. příčku a bude českou jedničkou.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě nebo Velkém Meziříčí je teď 36 stupňů, v počátkách 33. V noci bude obloha jasná a teploty se budou držet okolo 20 stupňů. Zítřejší počasí bude znovu tropické, čeká nás jasno. Odpoledne může lokálně přibýt oblačnosti. Naměříme 35 až 38, na východě Vysočiny i 39 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na hlavním tahu číslo 38 na Havlíčkobrodsku, kousek od Habrů, je momentálně silnice uzavřená. Mělo by to trvat 30 minut. Došlo tam ke střetu osobního auta a chodce. Na místě zasahují záchranáři, probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Šťastně dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Z Zdravím vás všechny krátce po 17. hodině od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. V dnešním díle cyklu Stopy fakta tajemství poznáte Jana Hofmana, kterému přátelé říkali Jenda. Měl lirickou duši, miloval četbu a dobrodružství. Byl sportovcem a sokolem, bojoval v zákopech, létal jako válečný pilot a často se ocital tváří v tvář smrti. Pátrání publicisty Stanislava Motla začíná hned po písnice.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Tak blízko nebe. Život, smrt a záhadné zmizení letce Jana Hofmana.
1: Je rok 1917. Už třetím rokem zuří velká válka, která si dosud vyžádala tisíce a tisíce mrtvých. Dopady krvavého konfliktu prožívá celá Evropa, také Francie. Válečné běsnění se nevyhýbá ani Rusy, malé obci ležící 25 kilometrů od Remeše. Nálety německých letounů jsou takřka na denním pořádku. Proti ním vzlétají odhodlaní obránci. Patří mezi něj letci eskadry číslo 80 kapitána Gleze. Ta je součástí 6. armády generála Charles Mangena. Francouzská armáda chystá velkou ofenzívu. Němci to tuší. I proto na Remeš a okolí posílají čím dál více průzkumných letounů. Je sobota 18. března 1917. 9:00. Z polního letiště startuje dvouploštík Newport 17, jeden z nejmodernějších francouzských stíhacích strojů. V kabině sedí 27-letý desátník. Letí na běžný průzkum. Létání tak blízko nebe miluje. Je 9:45 hodin. Stroj letí ve výšce 3200 metrů. Náhle pilot spatří několik německých letounů. Míří přes francouzskou linii. Pilot reaguje rychle. I když má protivník mnohonásobnou početní převahu, vrhá se do sebevražedného souboje. Jméno pilota Jan Hofman. Není to Francouz, je to Čech. Svůj letoun pojmenoval symbolicky. Sokol.
2: Včera poprvé debitoval, jak jsem psal svým přátelům, nad liniema. Šel jsem s jakousi předtuchou, obavou spíše řečeno, ale byla zbytečná, nic na mě nepůsobilo. Ani výška 5000 metrů, kteréž jsem se obával kvůli svému srdci. Ale nepociťoval jsem ničeho, nežli únavy.
1: Tato slova si Jan Hofman, přáteli a známými oslovovan jako Jenda, zapsal 4. března 1917, tedy 2 týdny před svým osudovým soubojem s německým protivníkem. Literární odkaz českého pilota tvoří i sbírka dopisů, které napsal. Také několik statí. Vše se uchovalo díky důvěrnému příteli Jendy Hofmana Janu Skalickému. Byl to právě on, pozdější československý diplomat, který inicioval knižní vydání těchto zápisků. Vyšly v roce 1928 pod titulem Váleční deník Jendy Hofmana Letce dobrovolce. Editor jsem zařadil i dopis, který Jenda Hofman poslal tajně na počátku velké války svým rodičům do Čech.
2: Býti svobodní doma, to mám pořád na mysli a to je to, co mě jako 300 jiných bratří Čechů přivedlo do francouzské armády. Ne umřít, ale bojovat za svobodu. Je to již 2 měsíce, co vypukla válka a my jsme zde 6. týden. 6 neděl perného výcviku v horách na jihu Francie a severu Španěl. To jsou Pyreneje. Jsme dnes připraveni a snad tento týden odjedeme. Tož jedem a nevíme, vrátíme-li se. Nejsem-li doma, tak tadyhle můj poslední dopis za mě. A neželte příliš. My sami těžko budeme umírat na cizí půdě, třeba přátelské. Jednu věc máme všichni na mysli. Jen aby Čechy za to byly svobodny.
1: V čase, kdy psal tento dopis, 4. října 1914, bylo Jendovi Hofmanovi 25 let. Narodil se 28. prosince 1889. Bylo to ve Veselici, u Velké Jesenice. Podle Jana Skalického, se kterým Jan Hofman v čase Velké války uzavřel těsné přátelství, to bylo v osadě Nouzín, v domku číslo 20. Vlastní matku ztratil ještě v dětství. Možná právě tato skutečnost způsobila, že byl hodně citlivý, vnímavý. Po skončení základní školy, na propouštěcí vysvědčení měl samé jedničky, odchází do Nového Města nad Metují. Kvůli své neradostné ekonomické situaci nemůže pomýšlet na studie. Učí se kožešníkem. Hodně čte. Vzdělává se. Po vyučení odchází do Nymburka. Později do Prahy. Zajímá ho politika, navštěvuje divadla, koncerty. Svůj denní chléb, jak bude později vzpomínat Jan Skalický, získává velmi těžce.
2: Pracuje v kterési přízemní dílně na můstku často celé noci a utěšuje se, že se zase proběhne na zdravém vzduchu a ve slunci na stráních nad Smíchovem, kde bydlí, a že si zacvičí v Sokole.
1: To už je ale Jendovi Hofmanovi i Praha malá. Jeho dobrodružná povaha ho vede za hranice. Nějakou dobu pracuje ve Švýcarsku, v St. Gallen. Potom se přesune do Mnichova. V roce 1912 se naskok vrací do své vlasti. To, když se v roce 1912 uskuteční v Praze na Letné, šestý všesokolský sled. Touha po poznání a nových zážitcích láká opět do světa. Jeho dalším cílem je Francie, Paříž. Tady v roce 1914 zastíne zpráva o vypuknutí války. Společně s mnoha dalšími Čechy, usazenými ve Francii, hlásí se i on do armády. S myšlenkou, že porážka Rakousko-Uherska a Německa přinese šanci pro vznik samostatné republiky. V této době ve Francii žije zhruba 1 000 Čechů. Do armády se jich hlásí víc než polovina, 600. Češi, tedy i Jenda Hofman, netrpělivě čekají na své nasazení. Místo toho, jak se můžeme dozvědět z literárně historické stati Příběh roty Nazdar, čekala je služba v cizinecké legii.
2: Dobrovolníci odjíždějí do výcvikového střediska. Čeká je tu tvrdá příprava. A právě tehdy se rodí první československá jednotka, zárodek pozdějších legií, legendární rota Nazdar. Je 31. srpen 1914. Od vypuknutí velké války, kdy Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku, uběhly teprve 4 týdny. Do světového konfliktu se postupně zapojují další evropské země. Později se přidají také Spojené státy americké a Japonsko. První nasazení Čechoslováků z roty Nazdar se odehraje 11. listopadu 1914 nedaleko Remeše. Rota Nazdar má 341 příslušníků. Jsou to vesměs Češi a mezi nimi 2 Slováci. Později bude v rotě sloužit například i několik Poláků, dokonce i 1 Švýcar. Koncem dubna 1915 čeká příslušníky roty Nazdar, tedy i Jendu Hofmana, další útočná operace proti německým jednotkám, nedaleko Arasu.
1: Květen a červen 1915. Jenda Hofman se společně s dalšími druhy účastní nedaleko obce Latarget krutých bojů o kohotu 140. 16. června 1915 bude raněn. Ocitne se na území nepřítele. Ví, co to znamená. Pokud padne nepřítel do rukou, čeká ho, co by Čecha, šibenice. Své zážitky svěří později svému deníku.
2: V tom cítím ránu jako klackem přes prsty. Zaslechnu starého něco jako raněn. Myslím, že to říká mě, a lehnu si do díry. Za mnou přiběhnou hoši a honem mě obvazují. Najdu starého, taktéž raněn a též jako já do levé ruky. Zůstáváme až do noci společně s jinými. Kolem nás létají kulky a my čekáme příhodný okamžik jít dozadu, k obvazu. Těšíme se na noc, že ji využitkujeme pro útěk z té bídné situace. Tož jdem. Vyskočíme se starým a ženeme to po poli, aby nás to nezasáhlo.
1: Oba se šťastně dostanou ke svým. Kamarád starý to byl Bedřich Starý, Hofmanův o 5 let mladší krajan z východních Čech. Narodil se v roce 1894 v Sobiňově, nedaleko Chotěboře. Oběma bude souzeno, aby zanedlouho skončili u letectva. Ale to předbíháme. Bedřich Starý i Jenda Hofman se ocitnou v lazaretu.
2: 3 prsty mám prostřelený a ukazováky na tom nejhůře. ovšemže doufám, že si jej ve zdraví zachovám.
1: Hoffmann už ví, že rota nazdar utrpěla přeslavné vítězství, těžké ztráty. V rotě zbylo pouze 75 bojeschopných mužů. Jendu Hoffmanna pak čeká v pravdě životní setkání. Setkání s mužem, který je dnes vnímán mimo jiné jako první československý letec ve Velké válce. Do řad francouzského letectva vstoupil na počátku roku 1915. 11. května toho roku získal diplom pilota, co by podporučík se účastní prvních bojových letů. Mimochodem operoval i nad Arasem a právě v době, kdy tam sváděli svůj stateční boj jeho krajané z roty Nazdar, včetně Jendy Hoffmanna. Je to Milan Rastislav Štefánik, jeden z budoucích tvůrců Československé republiky. Už nyní také hlavní organizátor československých legií. A bude to právě Štefánik, který se setkává i s Jendou Hoffmannem. Nabídne mu službu u letectva.
2: Pátrání po osudech Jana Hoffmanna, jednoho z prvních českých pilotů, kteří se coby legionáři zapojili do bojů v první světové válce s cílem pomoci vybojovat Československou republiku, pokračuje.

0: Ještě za své vojenské činnosti na frontě Štefánik zažádal u francouzského ministerstva války o zřízení české letecké eskadrily, kterou chtěl postavit do služeb našeho boje za svobodu. Jest opravdu div, že s tou žádostí dobře pochodil v době, kdy z obavy před špionáží byl vydán zákaz přijímati cizince pro speciální úkoly. Také našim starodružníkům ve francouzské cizinecké legii se oznamovalo, aby se nehlásili k aviatice, protože nemohou být přijati. Ale Štefánik měl již tehdy tolik autority, že jeho žádost byla vyřízena příznivě.
1: Autorem těchto slov byl editor dvoudílné knihy z roku 1938, nazvané Štefánik, historik Josef Bartušek. Štefánik postupně navrhne,

0: odjíždí do Srbska k Aviatice. Kolonel se mu o nás pochvalně vyslovil. Byl hrdý na nás a my jsme hrdí na něj.
1: Mezi letce odeslané do výcviku bude patřit rovněž Jenda Hofmann. Do letecké školy odjíždí počátkem února 1916. Události a osobní zážitky z výcviku se objevují v jeho deníkových záznamech. Trápí se, když třeba špatně přistane. Je nadšený, když se mu let podaří. Jakmile má volno, jezdí například do Paříže. Je aktivní v krajanském hnutí. Stýká se s Tomášem Garrigue Masarykem či Edvardem Benešem. Nezapomíná ani na Milana Rastislava Štefánika, kterého oslovuje Miloš. Štefánik poté, co byl těžce zraněn při plnění letecké bojové mise v Srbsku, leží v lazaretu. Tady Hofmann, jak píše ve svém deníku, navštěvuje. Jinak je celý pohlcený vizí o budoucí Československé republice. Zápis z 8. srpna 1916.
0: Chybil jsem jedno přistání, tož jsem rozmrzelý sám na sebe. Včera jsem se dozvěděl, že zde blízko nás pracují čeští zajatci. Rád bych sobě i jim tu radost udělal a je tam navštívil. Psal jsem včera do Paříže doktoru Benešovi, aby mi laskavě opatřil dovolení k této návštěvě, uználi to za vhodné.
1: A další zápis z 6. července 1916.
0: Včera jsem šel na výšku, ale nebylo mi možno zůstat v oblacích. Tož dnes ráno začal jsem znovu. Bylo slunečno. Jedu rád a v 1800 metrech narážím na bílé mraky, které se ženou od západu k východu. Vystoupím na dně a poněvadž nemám k řízení nic jiného než slunce, řídím se podle slunce. Stín na člunu ukazuje, že mi svítí dozad. Otočím se tedy k východu a zde přede mnou moře mračen. Je to krásný pohled. Vystoupím ještě výše na 2500 metrů a zde se dívám na vlny valící se pode mnou bílé jako opál zářící slunečními paprsky. Pak se ale trhají, mezi nimi dole blízká se voda Sény. Tož podle jejího toku jedu na Paříž.
1: Z Hofmannových zápisků je zjevné, že se mnoha dalšími aktivitami pokoušel naplnit původní sen Milana Rastislava Štefánika o založení československé letky. Z deníku je patrné, že na toto téma několikrát osobně jednal například s Tomášem Garrigue Masarykem. A nejenom s ním, jak stojí v zápisu z 19. července 1916.
0: Mluvil jsem s doktorem Benešem a vysvětloval jsem mu poměry pro případ utvoření zvláštní naší eskadrily.
1: K vytvoření samostatné české či slovenské eskadrily však nikdy nedošlo. Nicméně Jenda Hofmann pokračuje ve výcviku. Učí se vyhrávat letecké souboje, trénuje akrobaci. Občas, když to jde, uniká do samoty.
0: Jdu tichou stezkou mezi vysokými stromy lesa. Nad klenbou zelených listů těžké olověné nebe na spadnutí. A tak jdu sám jen se svými myšlenkami a bloudím bez cíle. U nohou, kde stojím, voda jezera a já se v ně dívám. Pozoruji a vše se do duše a srdce mého vrývá, by to tam zůstalo. A v tom jedna kapka, dvě, tři do hladiny vody třískne. Ustoupím v houštinu lesní a poslouchám rachotí listy pod dopadajícími kapkami a celý les šumí. Mdlá, příjemně teplá vlhkost měkké země stoupá za šumění lesů nevyčerpatelné, nepoznané krásy.
1: Postupně absolvuje 5 leteckých škol a kurzů. 18. února 1917 se mu plní sen. Odjíždí na frontu. Působí na základně nedaleko Remeše, v kraji, který dobře zná. Jako příslušník roty Nazdar tu před víc než rokem prožil krvavé zákopové boje. Hlavu má plnou vzpomínek.
0: Tam někde na severu vesnička divného jména Target. Tam někde na polích odkvetly červené máky. To na hrobech vašich pozdní jen květ. Zasvítí snad v hřejícím slunci ale pak i divoká tráva dohasne s umřelým lesem.

0: letem v suché stéblo vše zešedivý. Jen kříž z bílého dřeva, Croix de Guerre, označí místo, kde spíte provždy, tak daleko od nás své země. Vaše hroby ještě tak letos bez barvy života, jen šeť na nich. A pak? Čí si bílé ruce urovnají zemi s rosenou krví vaší, přinesou bílý a modrý a rudý květ až z velkého města světla a zasadí, zalejou slzou modrých oček a red v tiché modlitbě šeptá. Snad někdo bude zde, kdo vám je zaleje, aby rostly a kvetly květy, zrosené v sázení slzami vašich milujících.
1: Štete stránku po stránce, listujete literární pozůstalosti Jandy Hofmana a cítíte, jak mimořádný literární talent v sobě ukrýval. Vnímáte jeho neustalý hlad po vědění. V zákopech, v přestávkách mezi boji, v lazaretu, na leteckých základnách hltá jednu knihu za druhou. Čte česky, německy, francouzsky. Často se svěřuje se svou hlubokou láskou k dívce, kterou zanechal doma. Jmenovala se Marie, Mánička, která, jak píše jeho přítel Skalický,
0: jako spásná hvězda vedla jej nad propastmi života, vystupujíc v jeho vzpomínkách hned vedle jeho drahého otce. Nezapírá, že šly ženy jeho životem, které zaujaly ho na čas. Jsou mezi nimi, kterému byly oddanými sestřičkami a na něž vzpomíná s něžnou dojímající vděčností.
1: Po příjezdu k eskadře ho vítá velící kapitán Gléze. Jen je nadšen, když zjistí, že jeho nový velitel se dobře zná s Milanem Rastislavem Štefánikem. 4. března 1917 prvně vzlétá nad bojové linie. Svému letounu, je to stíhačce Newport 17, dává příznačné jméno Sokol. 17. března 1917 opět píše dopis příteli Skalickému o tom, jak doprovázel a zároveň chránil letoun jiného letce, kterého čekal průzkum.
0: Koukám, až si oči mohu vykoukat a nic. Až najednou zbliknu jednoho aviona, který jest výše než asi kilometr od nás. Tož jej už z očí nepustím a najednou vidím, že letí na mě úžasnou rychlostí. Utéct si nesmím, to bych nechal druhého v brindě a on by to odnesl. Tož se otočím čelem k němu, rychtuju se, jak jej přivítám. A v tom uvidím naše kokardy. Tož se zdravíme rukou a tak jsme šťastně ukončili naše poslání.
1: Přichází sobota, 18. března 1917. Od časného rána je patrná silná aktivita německých letadel. V 9 hodin jde do vzduchu, jak už víme z úvodu, letoun, který pilotuje Jenda Hofmann. Opět je tak blízko nebe. V 9.45, to když právě letí ve výšce 3200 metrů nad vesničkou Rus, spatří nepřátelské letouny. Chtějí se dostat přes francouzské linie. I když pilot ví, že bude čelit početní přesile, odvážně se vrhá do souboje. Ze své strojní pušky vypálí první dávku na německý letoun. O tom, co se dělo dále, napsal později Hofmannův velitel, kapitán Gléze, který se o Jendovi zmiňuje jako o jednom z nejstatečnějších pilotů své letky.
0: Němec odpověděl a snažil se vyhnout kulometu Hofmannově. Při tomto manévru Hofmann byl tak blízko Němce, že oba aparáty se srazily. Jedno křídlo německého aparátu se oddělilo a celý aparát rychle se zřítil k zemi. Oba Němci, kteří byli na něm, byli zabiti. Avion Hofmannův však příliš poškozen přes všechno úsilí pilotovo, nemohl se již udržet ve výši a spadl rovněž k zemi na několik metrů od své oběti. Náraz byl tak prudký, že Hofmann byl rázem usmrcen. Vzdávaje čest odvaze Hofmannově, který se obětoval za věc osvobození svého národa, chci vám říci ještě, jakou úctu jsme měli všichni pro něho. Byl to muž, který znal svoji povinnost a přitom zůstal skromný jako každý pravý hrdina.
1: Bezprostředně po smrti byl Jenda Hofmann oceněn vojenským válečným křížem s palmou. rovněž vojenskou francouzskou medaili in memoriam. Skromný pohřeb se odehrál na malém hřbitovku ve vesnici Rusy. 11 let poté, když urna s popelem mrtvého letce byla dopravena do Československa, aby se stala jedním z exponátů muzea památníku odboje Pražské Troji, několikrát zde citovaný Jan Skalický o svém příteli Hofmanovi do Věstníku Sokolského napsal.
0: Jeho život, toť krásný, bohatý odkaz mužného odhodlání a nejvyšší vypětí vůle a síly dojíti za každou cenu na dlouhé a těžké cestě, po které kráčeli jsme za vítězstvím naší věci. Byl sokolem, dobrovolcem a posléze letcem, který neměl nic jiného na mysli, než být užitečný národu a lidstvu.
1: Tenkrát také obyvatelé Velké Jesenice, tedy v kraji Jendy Hofmana, slavnostně odhalili památník. Jeho autorem byl jaroměřský sochař, žák Jana Štulzy a Josefa Mařatky, Josef Wagner. Vidíme letce v pilotní kukle. Za ním stojí alegorická postava vlasti. Co je pozoruhodné, na svého rodáka tu vzpomínají dodnes. Několik z nich se dokonce přišelcem vydalo přímo do francouzské obce Rusy, do míst, nad nimiž Jenda Hofman svedl svůj osudový boj. V Rusi tomuto statečnému letci odhalili pamětní desku. Celý příběh má však poněkud smutnou a zároveň tajemnou dohru. V roce 2014 se redaktorka Královéhradeckého českého rozhlasu Eva Staňková setkala symbolicky u sochy Jendy Hofmana s regionální historičkou Věrou Vlčkovou a s někdejším starostou obce Josefem Mílem. Přišla řeč na osud urny z ostatky Jendy Hofmana. Citujeme slova Josefa Míla, mimochodem prasynovce Jendy Hofmana.
0: Pátral jsem po té ztracené urně. Dostal jsem se až do Vojenského historického ústavu v Praze, ale ani tam nevěděli, kde jeho popel skončil.
1: Naposledy byla urna spatřena v zámku v Pražské Troji, tam, kde svého času sídlil památník odboje. V roce 1939 bylo však muzeum na zásah nacistů a české protektorátní vlády zrušeno. Urna mizí. Zdá se, že navždy. Stopy odvážného letce však naštěstí zůstávají. Zůstávají v paměti lidí, kteří si i v dnešním světě uchovali úctu k lidem, kteří pro svou zemi byli ochotni a schopni třeba i zemřít. Nezištně, s čistým srdcem. Jenda Hofman byl jedním z nich.

0: O bitvě o Karlův most zpíval Michal Prokop v sobotním odpolední Českého rozhlasu Vysočina. Slyšeli jste už někdy o kounovských kamenných řadách? Historickou záhadu poodhalí už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v přírodním parku Džbán na náhorní plošině Rovina, nedaleko obce Domoušice v okrese Louny, se nachází jedna z největších archeologických hádanek u nás? Na ploše 11 hektarů se rozkládá 14 neúplných rovnoběžných řad, tvořených více než 2000 neopracovaných křemencových balvanů. Tyto takzvané kounovské kamenné řady, orientované téměř přesně v severojižním směru, lákají badatele už od roku 1934, kdy na ně upozornil učitel Antonín Patejdl. Dodnes nikdo s jistotou neví, kdo a proč je tam vyskládal. Byla to pravěká megalitická observatoř, kultovní místo, pravěký kalendář nebo obyčejné novověké mezepolí z dob, kdy na místě dnešního lesa byla hospodářská půda? Archeologické výzkumy ani pilové analýzy dosud nepřinesly jednoznačné datování. Mezi nejznámější solitérní kameny patří šestitunový gibbon a puklinami protkaný Pegas. I přes poškození lesní těžbou v 80. letech zůstávají řady unikátním dokladem lidské činnosti v krajině a lokalita je chráněna jako kulturní památka.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Očekávalo se to zítra, ale stalo se to dnes. V Česku máme nový teplotní rekord, skoro 41 stupňů Celsia. Více se dozvíte ve zprávách od Karla Pěšky úderem 18. hodiny. No a po 18. vás jako každý den čekají dechovky pro Vysočinu. Klidně už teď si objednejte svoji oblíbenou přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz a nebo by po 18. hodině zavolejte do studia. Těším se na vás a teď posílám ještě Rickyho Martina, Livin' La Vida Loca.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: 18 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V Doksanech na Litoměřicku padl absolutní teplotní rekord. Záchranáři apelují na rodiče, aby důsledně dohlíželi na děti při koupání. Motocyklista nepřežil havárii na Žďársku. Zítřek přinese další tropy, bude svítit slunce, teploty až 39 stupňů. Vítejte u zpráv, ve studiu je s nimi Karel Pěška. V Česku dnes padaly teplotní rekordy, a to i ten absolutní. Stanice v Doksanech na Litoměřicku odpoledne podle webu Českého hydrometeorologického ústavu naměřila 40,8 stupně Celsia. To je o 4 desetiny více, než byl dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi Dobřichovice u Prahy. Kvůli horku často vyjížděli záchranáři.
2: Nejčastějším pacientem je člověk v seniorním věku, který trpí jedním nebo vícero chronickými onemocněními.
3: Říká mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. Zdravotníci taky ošetřovali několik hasičů zasahující u požáru. Horko ovlivnilo i dopravu v Praze. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové jezdí tramvaje kvůli prověšeným trolejím pomaleji a nabírají zpoždění.
4: Podnik musel plošně snížit rychlost tramvají na 40 km v hodině.
3: V neděli by mělo být ještě tepleji. Rekordy navíc můžou padat i v noci. Na Moravě meteorologové prodloužili výstrahu před extrémními teplotami až do pondělí. Ve zbytku Česka se začátkem příštího týdne ochladí. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
1: Záchranáři letos evidují první výjezdy k tonoucím dětem v zahradních bazénech. Apelují proto na rodiče, aby potomky nenechávali bez dozoru. Neměli by spoléhat jen na nafukovací pomůcky, jako jsou kruh nebo křidélka. Nejdůležitější je přítomnost dospělého člověka, protože dítě při tonutí nekřičí, vysvětluje záchranář Marek Dvořák.
5: Prostě dítě, pokud má nějakou aktivitu a něco dělá, tak vždycky u toho vydává nějaké zvuky nebo vytváří prostě nějaký hluk, který je dobrý a který je v pořádku. Jakmile ten hluk utichne a to dítě je potichu, tak většinou je něco špatně. Takže tady bychom měli zbystřit smysly a dávat velký pozor a samozřejmě zase to, co nejdřív rozpoznat.
1: Na Žďársku dnes zahynul motocyklista. Dopravní nehoda se stala ráno mezi obcemi Záseka a Zahradiště. Krajští policisté informovali, že muž jel na motorce sám. Silnice byla kvůli vyšetřování havárie více než 4 hodiny uzavřená a policisté dopravu odklánili z Radostína nad Oslavou přes Pavlov. Podle předběžných statistik letos na silnicích Vysočiny přišlo o život 12 lidí. Londýnská letiště Heathrow a Gatwick hlásí zpoždění stovek letů. Další desítky spojů zcela zrušila, a to včetně spojení s Prahou. Důvodem jsou bouřkové mraky, které se po vlně veder vytvořily nad severozápadní Evropou. Podle stanice BBC má problémy více než 800 letů. V některých případech zpoždění dosahují až 11 hodin.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Česká fotbalová reprezentace se vrátila z mistrovství světa. Národní tým na šampionátu v Severní Americe vybojoval jediný bod a nesplnil cíl postoupit ze skupiny. Za zklamání označil vystoupení českého mužstva po příletu trenér Miroslav Koubek.
6: Jsme věřili, že máme takovou výkonnost, aby jsme ze skupiny postoupili. To byl náš cíl, to se nepodařilo, takže to hodnotím já jako trenér jako neúspěch. Nejenom týmu, ale i můj osobní. A jestli bych měl říct takový ten hlavní důvod, tak myslím si, že to mužstvo se nedotklo svýho prahu maximální výkonnosti, který je schopný jako třeba ukazovat baráži. Na to jsme nenavázali.
1: A fotbalisté FC Vysočina jsou zatím v přípravných duelech úspěšní. Po výhrách nad Žižkovem a Slováckem dnes ve Velkém Meziříčí porazili druholigového rivala Příbram 3-1. Další přátelský zápas Vysočina odehraje ve středu 1. července v Roudnici nad Labem proti německému týmu FC Erzgebirge, dříve známému pod názvem Wismut Karlmarkstadt.
0: Počasí.
1: V Třebíči je právě 37 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem nebo při Přibyslavi 34. V noci bude obloha jasná a teploty se budou držet okolo 20 stupňů. Zítřejší počasí bude znovu tropické, čeká nás jasno. Odpoledne může lokálně přibýt oblačnosti. Naměříme 35 až 38, na východě Vysočiny i 39 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Havlíčkobrodsku stále pozor na hlavním tahu číslo 38 na okraji Habrů na silnici směrem na Kámen. Osobní auto se tam střetlo s chodcem, ještě probíhá vyšetřování a odstraňování nehody. Šťastně dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Je krátce po 18. hodině a já vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina mohu říct jediné. Startují sobotní dechovky pro Vysočinu. Přeji hezký poslech a těším se na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace třeba na telefonním čísle 22 155 49 99.

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A tato telefonní linka je obsazená, za což jsem moc rád. Dobrý den, kdo pak se k nám dovolal?
2: Dobrý den. Tady babička z Vysočiny a chtěla jsem vám prosím, jestli byste zahráli synovi a vnukovi. Oba jsou myslivci ze stáje a chtěla bych jim nechat zahrát písničku Lesům.
1: Dobře, je připravena v podání Řečické kapely.
2: A chtěla bych si, aby byli hodně zdraví, aby měli hodně těch mysliveckých zážitků a pevnou mužku.
1: Výborně, tak je zdravíme a písničku posíláme vám. Děkuji za telefonát a přeji hezký zbytek dne a naslyšenou.
2: Ano, děkuji vám moc krát, děkuji.
1: Není vůbec zač.

0: telefonní linka 22 155 49 99 je opět obsazená. Pojďme se podívat, kdo se dovolal. Dobrý den.
1: Dobrý den, nebo dobré odpoledne. Chtěla bych nechat zahrát písničku své sestře paní Haně Vondrové z Bohuši Světlá nad Sázavou k dnešním 82. narozeninám. A přeju jí jenom hodně zdraví, štěstí, pokoj, zkrátka všecko, co se přeje. Mm-hmm. A přeji je sestra Jarka.
0: A také mi z Českého rozhlasu Vysočina vybrala jste pro ní písničku Zastav se na výhledech od kapely Atlas. Je to tak v pořádku?
1: Ano, děkuji vám moc krát.
0: Nemáte zač, písničku posíláme. Také se mějte hezky a dávejte na sebe v těch vedrech pozor. Naslyšenou, hezký večer.
1: Ano.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
2: A také Jardou Zdačec, kterého tímto vítám v našem vysílání. Ahoj.
3: Ahoj Jožko, my jsme tam vybrali s Damborankou písničku, která se jmenuje Až mě svůj prstínek dáš.
2: Ano.
3: A já ji pošlu Lidušce do Kališť, Kalište do Dačic, Ružence do Ružené, do Batová, Věře a Mirkovi, Pepovi a jeho manželce Janě také, Mírovi do Hřebníka a také jeho manželce Janě a dodat ještě i poslu Honzovi do Brna k tomu jeho nedávnému svátku, takže přeji mu hlavně hodně zdraví. Jožko, písnička bude pochopitelně taky pro tebe.
2: Děkuju moc krát, všem posíláme a ať se líbí. Díky za tvůj telefonát, měj se hezky. Ahoj.

0: A pojďme splnit další dnešní dechovkové přání. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer, tady je Martin z Ostrova. Já bych dneska chtěl poslat písničku do Horních Hradslavic. Tam je dneska takový rodinný posezení, tak bych jim tam chtěl poslat nějakou pěknou písničku, na které jsme se dohodli. Chtěl bych je tam všetci pozdravit, Markétku, Martina, Jarušku, Davida. A já ještě moc neznám, takže když na někoho zapomenu, dědečka s babičkou, a říkám, ještě je pořádně neznám, teprve se poznáváme, takže jestli jsem na někoho zapomněl, tak se na mě nezlobí. A hlavně je to tam pro všichni, co tam jsou, ať si to užijou, počasí mají pěkný. A zase někdy se zase setkáme a hlavně to tam pěkně užívejte a moc se neopijte a zase se někdy uvidíme.
0: Já myslím, že v tom počasí...
1: Vám děkuju za písničku, že jste mě vzal do vysílání a...
0: Nemáte zač. Děkuju, já myslím, že v tom horkém počasí by s tím alkoholem se opravdu mělo hodně šetřit.
1: Kořálku to... vůbec a pívá jen trochu.
0: Ano,
1: ale oni ví, oni jsou chytrý dost.
0: Výborně, jo, tak snad... To tak dobře dopadne.
1: Děkuji,
0: díky, mějte se krásně. Naslyšenou.

0: do Vyskytné u Pelhřimova poletí také písnička Neb právě odsud volá Jarda, respektive kam poletí, to už nám řekne on sám. Hezký podvečer, ahoj.
1: Ahoj Jošu, já tě zdravím v tomhletom parném počasí. Zdravím všechny posluchače a zdravím i všechny milovníky dechových pro Vysočinu a dneska slaví své jmeniny Ladislav a Laďka. Tak bych písničku Já jsem ten syneček marnotratný poslal dlouholetýmu kamarádovi Láďovi Hlobeňovi do Opatova u Jihlavy, inženýru Láďovi Váňovi do Pelhřimova, Láďovi Brávkovi do Červené Rečice a Slávovi Fuchsovi spolužákovi do Nové Cerekve. A písničku pošlu i všem Ladislavům a Laďkám. A přeju všem hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, rodinné pohody. Písnička bude i pro tebe, Joško.
0: Děkuju.
1: A všem posluchačům přejeme s Janou hlavně zdraví, štěstí a rodinnou pohodu. Tobě moc děkuju a budu se těšit zase někdy naslyšenou. Měj se krásně, děkuju ti moc, ahoj.
0: Měj se taky krásně, posíláme Budvarku. Ahoj.

Dobrý den, prosím o zahrání písničky Švihák lázeňský pro pana Jaroslava Pouzara z Třebíče, který dnes oslavuje 70. narozeniny. Přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let. Rodina a známí, co ho mají rádi, za vyřízení srdečně děkujeme. Tak tohle přání napsala paní Marie Pouzarová přes naše internetové stránky vysočina.rozhlas.cz. Já jsem ho přečetl a teď už jsou božáci připraveni i se švy, i se švihákem lázeňským.

0: Čechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A také paní Alenkou ze Zvonějova, kterou vítám v našem vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím, pane Joško, a děkuji za to, že jste mě ptal.
1: Tak povídejte, pro koho budeme hrát písničku?
2: No, pro všechny dobré lidi a pro vás. Nechtěla jsem ještě manželům Hodovým a Jaruse Krpálkové do Želiva.
1: Dobře.
2: Tak a vám doufám taky, abyste si to poslechl.
1: Já si poslechnu, děkuji vám určitě. Mějte se hezky, Moravanka je připravena okolo seče, ať se všem líbí. Naslyšenou, hezký večer.
2: Ano, naslyšenou, děkuji mnohokrát, vám taky.

Zdravíme Český rozhlas Vysočina a prosíme o zahrání písničky paní Haně Vondrové z Horních Bohušic, která dnes slaví narozeniny. Písničku jsme vybrali od Josefa Zímy, Slzavé údolí. Milá Haničko, k narozeninám přejeme vše dobré, hlavně zdraví, štěstí a spokojenost. Písničku posíláme i její sestře Jarušce a všem, co se dnes o oslavenkyně Haničky sešli. Přejí a písničku posílají Věra a Jirka Hlaváčkovi. My se k přání předáváme, Josefa Zímu už hrajeme.

0: je taková prýmová hospoda v Praze na Uhelným trhu. A co ona?
1: Dala se do preklu.
0: Jo, tuhle vážení, ona se dala do řvaní.

0: Doherán se zdravím Jošku a jeho telefonát a hudební přání samozřejmě. Vítej v našem vysílání, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, ahoj. Třikrát. No, dneska musíme dát zahrát těm, co všichni mi dávají zahrát. A je to, já je tady mám dneska napsaný, Honzíkovi do Brna, Jardovi do Vyskytné, Jardovi do Dačic, Honzovi do Želiva. Ale to je Vašek, abych to nesplet. Jardovi do Úsobí a nesmím zapomenout na manželé Lexiasovi a manželé Hergot.
0: Těžko říct.
1: Jardovi prostě a Janě do Koječína.
0: Tak, výborně.
1: Já jsem si nemohl vzpomenout na tu vesnici teď.
0: No jo, tak už je to všechno?
1: To je do Koječína. Měj se krásně a je to všechno.
0: Posíláme Jošku.
1: Pustám tu mojí písničku.
0: Ano, pouštím Jošku Černého. Ej od Buchlova, díky moc za telefonát.
1: Ano,
0: měj se hezky.
1: Tam jsem se nejezdil dlouho leta.
0: Krása. Měj se krásně, Jošku, ahoj.
1: Ahoj.

0: Ať je léto nebo zima, s dechovkami je vždy prima. Je to tak? Dobrý den, hezký podvečer.
1: Dobrý den. Já bych prosila zahrát písničku...
0: Proč se ty hájové zelenají? Proč se ty hájové zelenají?
1: Pro svoji rodinu, co tady takhle sedíme teďkom, rodiče, manžel a moje sestry a její děti. A pak bych chtěla poprosit, aby to bylo pro Bohouška z Poděšína, který nám všem volá pořád. Mm-hmm. A pro babičku s dědou a švagrovou a kluky, který to určitě taky poslouchají zrovna.
0: Výborně. Říká paní Růža, která nám zavolala na číslo 22 155 49 99. Tak, a je to připraveno.
1: Tak jo.
0: Díky moc.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Proč

Čas nás pomalu začíná tlačit, takže pojďme teď hned dvě přáníčka přiřadit k jedné písničce. Dobrý den, prosím o zahrání písně od Žadoviáků Velká láska pro pana Ladislava Mitase z Jihlavy a jeho syna Ladislava k dnešnímu svátku. Hodně štěstí, lásky, radosti, spokojenosti z vnoučat a příjemné letní dny přeje Pepa Jedlička. Tak to bylo z internetu, teď ještě SMSku. Prosím zahrát k svátku Zeťovi Ladislavu Pilátovi. Všechno nejlepší přeje babi s rodinou. Děkuji. Tak posíláme velkou lásku a Žadoviáky.

Za chvíli už tady bude 19. hodina, to znamená, že dechovky pro Vysočinu s datem 27. června končí, ale ty další se chystají a budou tady zase zítra i s mojí maličkostí. Žakulář přeje příjemný a pohodový sobotní večer, který bude horký, stejně jako zítřejší den. Dávejte na sebe pozor, ať se zítra po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Vysočina všichni ve zdraví a v pohodě sejdeme.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: V Česku meteorologové naměřili více než 40 stupňů. V Německu vedro poškodilo beton na 11 dálnicích. 700 nových bytů vyroste v Jihlavských a Handlových dvorech. Zítřek přinese další tropy. Bude svítit slunce, teploty až 39 stupňů. Vítejte u zpráv. Ve studiu je s nimi Karel Pěška. V Česku se dnes poprvé po 14 letech dostaly teploty nad 40 stupňů Celsia. Odpoledne měřící stanice v Doksanech na Litoměřicku zaznamenala 40,8 stupně. Na Facebooku to uvádí Český hydrometeorologický ústav. Zároveň varuje, že vedra zatím nepoleví. Výstraha před extrémním horkem platí ve většině krajů také zítra, na Moravě i v pondělí. Meteorologové rovněž upozorňují na riziko požárů. Rekordní horka poškozují německé dálnice. Beton se kvůli teplotám dosahujícím 40 stupňů roztahuje a praská. Podle automobilového klubu ADAC už jsou poničené úseky na 11 dálnicích. Komplikace kvůli horku hlásí také německé železniční společnosti. Deutsche Bahn vyzvala cestující, aby o víkendu nejezdili vlakem, pokud to není nezbytně nutné. V nejlidnatější spolkové zemi severní Porýní Westfálsko se železniční doprava odpoledne na 6 hodin úplně zastavila. V Jihlavě má do 7 let vzniknout až 700 nových bytů. Developerská firma je chce postavit v rozvojové lokalitě Handlovy dvory mezi hypermarketem Tesco a Kosovskou ulicí. S výstavbou prvních 4 bytových domů z 18 hodlá začít příští rok, uvedl primátor Petr Ryška z ODS.
4: Oni ještě ani úplně se nerozhodli, v jakém režimu to bude, jestli to budou prodávat do vlastnictví, nebo to budou nájemné byty. Přemýšleli i o tom družstevním, pokud by bylo výhodné, takže to je asi všechno teďka na investorovi. Sport.
2: Tenistka Karolína Muchová získala v této sezóně druhý titul na okruhu WTA. Po únorovém triumfu v Kataru na tvrdém povrchu teď uspěla na trávě v německém Bad Homburgu. Ve finále porazila Japonku Osakaovou, která zápas za stavu 1-6 a 0-1 kvůli zdravotním potížím skrečovala. Po utkání Muchová, která se v pondělním vydání žebříčku stane světovou devítkou, uvedla.
5: Vyhrát skrečí, to asi nechce nikdo, je mi líto Naomi, že byla schopná dohrát, ale myslím si, že jsem od prvního míče až do posledního předváděla dobrý tenis, věřila jsem si dnes.
3: Počasí.
2: V Náměšti nad Oslavou je právě 35 stupňů, v Novém Rychnově anebo Vatíně 33. V noci bude obloha jasná a teploty se budou držet okolo 20 stupňů. Zítřejší počasí bude znovu tropické. Čeká nás jasno, odpoledne může lokálně přibýt oblačnosti. Naměříme 35 až 38, na východě Vysočiny i 39 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V tuto chvíli je na silnicích Vysočiny klid. Žádné nehody ani jiné vážné komplikace nehlásí ani dálnice D1. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Tajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, případně den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme pátrat po utajených pokladech regionů na Moravě. A zajímavé je, že se spolu vydáme po stopách tance, navíc čistě mužského tance. Onen tanec skočného charakteru se jmenuje verbuňk a v roce 2005 se postaral o další zápis naší země na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je to zvláštní, protože verbuňk je tancem silně improvizovaným, který nemá přesná choreografická pravidla. Zásadní je fyzická kondice tanečníka a jeho cit pro rytmus, jeho schopnost krásně zpívat a tančit zároveň a především zanechat hluboký umělecký dojem. Pak se verbuňk stává tancem mistrů, při němž ženy jihnou a muži ho obdivují.

0: už víme, že verbuňk je tancem jihovýchodní Moravy a tam má takovou tradici, že si první verbířské krůčky zkoušejí malí chlapci od nejútlejšího dětství. Verbířským figurám se říká cifry a každý tanečník z každého moravského regionu je za sebe řadí trochu jinak. Kde se ale verbuňk původně vzal a proč vlastně vznikl? Naše pátrání po něm zahájíme ve Strážnici, protože na tamním zámku sídlí Národní ústav lidové kultury, který pečuje o naše poklady na seznamu UNESCO, a nejen o ně. A je zajímavé, že mužský tanec tam má v gesci žena, etnografka Jarmila Teturová.
1: Vy jste, paní Jarmilo, ta, která nám vnese trošku jasno do těch všech historických konotací. Existují nějaké relevantní písemné zmínky o tom, jak ten tanec vypadal? Máme nějaké první písemné zmínky?
2: Etnomuzikologové dokládají tento tanec z poloviny 18. století a z této doby už máme písemné zmínky o tom, že se tento tanec tančil. A doloženou píseň zapsanou k tomuto tanci máme až z roku 1819.
1: Tak pojďme k těm úplně nejzazším kořenům. Jde totiž o to, abychom si vysvětlili, co ten tanec byl vlastně zač. Byl víc iniciační nebo skutečně souvisel s těmi odvody na vojnu, anebo to je až pozdní reinterpretace. Co je vlastně základ prapůvodní?
2: Ten základ skutečně vidíme v těch tancích u toho odvodu na vojnu. Je to dané tím, že vlastně do roku 1781 bylo na našem území běžnou praxí to, že se během odvodu chlapců na vojnu najímali tanečníci a to byli profesionální tanečníci a ti tančili tady tento tanec. A měli vlastně tím tancem nalákat ty potenciální vojáky na vojnu.
1: A měli je nalákat na co? Že se tam bude stále tančit a bude tam veselo?
2: Tak ono to bylo spojené i s konzumací alkoholu, bylo to spojené i s finanční odměnou, takže to byl jeden z takovýchto momentů, co měl ty kluky nalákat.

0: Zkusme teď, paní Jarmilo, popsat, proč je vlastně ten tanec zapsán na seznamu UNESCO. Každý tanečník tančí jinak. Jsou tam určité série kroků, kterým se říká cifry, ale jak je možné, že tanec, který není popsatelný v jedné lineární šíři, se na ten seznam dostal? Je to právě díky té míře té improvizace, nebo díky čemu to vlastně je?
1: Já myslím, že jste to pojmenovala úplně přesně, že to tak je. Ono sice v tom tanci můžeme vysledovat společné znaky. Každý ten tanečník začíná zpěvem, potom následuje pomalá taneční část, pak se vlastně do toho dostává čím dál víc, až končí tou rychlou částí. Takže to jsou ty společné znaky. Ale tím, jak se vlastně vyvíjí ten tanec, jak se vyvíjí celá společnost, také je to ve vazbě na to, odkud pochází a tím pádem, jaký má na sobě ten lidový oděv. To hodně vlastně podmiňuje ten jeho taneční projev, ten jeho výsledek taneční.
0: Co vlastně určuje ten verbuňk? Je to kroj, který je v některých momentech limitující, ale v některých zase tomu verbíři nesmírně pomáhá, protože je velmi okrasný, ale zase se jako asi složitě točí v tom množství těch mašlí a pentlí. Nebo je to skutečně nějaká krajová zvyklost, která určuje, jak se tam ty kroky dělají? Když se na to podívám laicky, verbíři z podluží obsadí celé pódium a mají to více tak jako doširoka. Verbíři třeba z Horňácka jsou zase velmi úsporní, ale zase jsou tam jako o to preciznější ty krokové variace, ale říkám, to je můj laický názor, tak jak to vlastně?
1: Oba tyto aspekty, co jste zmínila, souvisí spolu. Jednak ten lidový oděv, podlužák má malované bohaté mašle. Kluci z dalších oblastí je nemají, tak je vlastně nemůžou využít, ale ten podlužák je využít může. Používá je k tomu zvýšení efektu toho tance. Potom jsou to podkované boty, ty taky vlastně udělají úplně jiný typ toho kroku, než když má ten tanečník bez podpadku obuv. Takže to všechno souvisí spolu a taky to souvisí s tím, že v každé oblasti ti kluci mají jakoby jiný temperament.
0: A kde jsou nejtemperamentnější?
1: Tak z mého pohledu je to Horňácko. Tam jsou i takové pokleky, potlesky, údery na zem. Takže tam vlastně v tom tanci to můžeme velice snadno sledovat. A potom, když bych třeba zmínila Hanácké Slovácko naopak, tak ten tanec je takový velice jemný, decentní, elegantní. Takže na těchto dvou úplných jakoby opačných polech to můžeme snadno vysledovat.
0: Co máte vy osobně na verbuňku jako odbornice na verbuňk nejraději?
1: Tak co já mám asi úplně na tom nejraději, je ten emoční náboj. Ta hlavní podstata toho tance jsou vlastně emoce každého tanečníka. A pokud se povede tomu tanečníkovi zatančit tak, že jsou ty emoce čitelné, tak je to vlastně ten nejhezčí zážitek potom z toho tance.

0: Verbuňk je tanec, ve kterém se pořádá i mistrovství republiky. A to vrcholí pravidelně na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici každoročně na konci června. Výkony těch nejlepších verbířů tam posuzují hned dvě poroty. A ty se rekrutují z tanečníků a lektorů verbuňku, kteří sami bývali excelentní verbíři.
1: Tak milí posluchači, mně se povedlo tady uchvátit nejdůležitějšího muže, předsedu poroty Štěpána Hubačku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Štěpáne, musíme vysvětlit našim posluchačům, na základě jakých kritérií se dá posuzovat tak subjektivní tanec, jako je verbuňk.
2: Tak je to samozřejmě velmi komplexní rozhodování, má objektivní a subjektivní část. Z hlediska té objektivní se dá posuzovat samozřejmě pestrost cifer, návaznosti cifer. Potom z té subjektivní části samozřejmě celkový projev. Patří tam, jak jsem ještě neřekl na začátku, je zpěv, takže i zpěv je vlastně součástí a hodnotí se. Takže tam je to hodně o subjektivní hodnocení. Objektivně samozřejmě se dá zhodnotit nějaké třeba intonace a další věci. A v tom tanci potom samozřejmě k regionální příslušnosti těch cifer, protože dbáme na to, aby ty jednotlivé regiony si uchovaly svůj svéraz a měly by se právě držet, řekněme, v nějakých takových hranicích nebo specificích toho daného regionu. Samozřejmě nechceme brzdit vývoj, takže i ten vývoj akceptujeme, když přijdou nějak kluci s novýma ciframa, které zapadnou do toho charakteru tance, tak samozřejmě to někdy přijmeme, někdy ne, když je to třeba hraničí moc nějakou akrobací a podobně. Potom si klást tu základní otázku a to je, zda to už neubližuje takové kráse tance.
1: Ty cifry, to jsou samozřejmě ty figury jednotlivé, to už jsme v našem pořadu vysvětlovali, ale kdyby přišel nějaký tanečník, který bude mít krásný projev, bude umět zpívat a zároveň by tam ale přidal prvky, které už by souvisely třeba s parkourem nebo opravdu s akrobací, tak to by prošlo nebo neprošlo?
2: Řekl bych, že téměř jistě ne, že by to neprošlo. No, opravdu ten tanec není gymnastika, není to prostě akrobacie, je to tanec v první řadě. Ty figury musí být taneční. Protože co je důležité, ta soutěž tady není sama pro sebe. Ta soutěž je proto, aby ten verbuňk nějakým způsobem prezentovala, povytáhla nahoru, ale všem těm klukům vždycky říkám, to, co tady předvádíte, to máte roznést a předávat dál, pomáhat těm mladším, kteří se teprve učí třeba. Jo? Takže je to o tom, aby ten verbuňk byl podpořený v té širokosti na celém tom Slovácku i za hranicemi Slovácka.
1: To vlastně hranice světa, když je to statek zapsaný na seznamu UNESCO.
2: Viděli jsme tady dneska i dva pány z Japonska, kteří verbuň tančí, umí tančit a velice to zaujalo. Takže dá se říct, že už svým způsobem se z toho stává takový světový tanec.

0: Zvedá se podle vás úroveň těch jednotlivých tanečníků, protože mě by zajímalo, jestli ten tanec má vlastně šanci přežít třeba dalších 100 nebo 200 let na základě toho, jak vy je vlastně nabádáte i ty vítěze, i ty soutěžící, aby to předávali dál, tak jak to s Verbuňkem bude vypadat? Kdybychom se tady sešli třeba za 100 let, tak myslíte, že bude ještě soutěž ve Verbuňku?
1: Já věřím, že ano. Nevím, jestli soutěž, ale Verbuňk doufám a věřím, že tady bude, protože svým způsobem je to prostě tanec, který těm chlapcům, mužům, chlapům dává obrovskou možnost takové seberealizace. Prostě opravdu to, co nosíme vevnitř, dát ven. Prostě dát to do světa, ze sebe, tu radost nebo někdy žal, cokoliv. Jo? Prostě ty emoce, které prostě nosíme. A to si myslím, že tu potřebu se projevovat umělecky, to, co vevnitř, bude každý nosit sobě.
0: No a vy sám jste tanečník Verbuňku a dobrý, jinak byste nemohl dělat předsedu poroty. Čím je ten tanec pro vás?
1: Řekl bych to slovy Karla Pavlištíka, který to soutěž zakládal, že Verbuňk je nejkrásnější chlapský tanec na světě.
0: Já moc děkuju, pane Štěpáne. Doufám, že do roka a do dne se tady opět potkáme.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: A teď se pomyslně přeneseme ze Strážnice do Starého Města u Uherského Hradiště. Právě z něj totiž pochází jeden z našich nejproslulejších lektorů verbuňku, sám několikanásobný vítěz verbířských soutěží Erik Feldwábel.
1: Jak se mění ti verbíři? Je to o tom, že se zdokonalují fyzicky nebo víc pěvecky? My všichni víme, že verbíř musí umět dobře zpívat, musí umět samozřejmě ty figury jednotlivé. Musí být dostatečně lehký, dostatečně ladný, dostatečně dobře vypadající. Tak ti noví verbíři, na čem si dávají nejvíc záležet? Co je pro ně nejzásadnější?
2: Snaží se, aby ten celkový dojem byl dobrý. Já jsem jim vždycky říkal, musí to být komplexně, prostě tak dobré, že ten porodce nemá důvod nad ničím přemýšlet nebo psát si poznámky a jenom si tak niterně vybere toho nejlepšího. Takže aby nedělali technické chyby, aby nedělali pěvecké chyby, aby v kondičce se zdokonalili, a to se všechno stalo. Všechny naše rady oni poslouchají, ale bohužel si tak podřezáváme větev sami pod sebou, protože těch lepších je čím dál víc a mají dneska možnost YouTube, mají možnost více mít rozšířené obzory, více komunikace s těma porodcama, jo, mě spadli za chyby nebo řekli prostě, co je špatně, a do dalšího roku jsme se neviděli. Kluci jsou čím nálepší, technicky oni tam už ti finalisti, těch 18 finalistů, když si vezmeme, že se to propere přes 7 regionálních kol, takže se bavíme o 18 nejlepších tanečnících z celé Moravy, takže tam v podstatě chyby už člověk nevidí.

či nebyli to rodáci z Moravy. Zprvu jsem to odsuzoval, ale pak jsem si uvědomil to, že se může stát, co se stalo, i jako kamarádovi, že prostě zahledí se do babi z Moravy, nastěhuje se sem a zamiluje se do toho prostě verbuňku, jo, a chce to zkusit. Já pořád tu myšlenku nemám úplně jako uzavřenou. Stále s tím bojuju, ale úplně s tím nemám problém. Pokud ten verbíř si dá kroj tak, jak má být, zacifruje to tak, jak to má být a cítím z toho, že to není jenom nějaká show, jenom proto, aby byl zviditelněný, ale že cítí, že ten verbuň má váhu a tančí ho tak, že ho respektuje ten verbuň, tak s tím problém nemám.

0: A teď bychom si měli konečně představit nějakého skutečného mladého verbíře. Je to shodou okolností zároveň vrcholový sportovec, reprezentant ve florbale, z níž si poté odskočil k motokrosu a hokeji. Profesí je letecký mechanik, ale chtěl by se stát hasičem záchranářem. Je mu 20, jmenuje se František Tvrdoň a vydáváme se za ním do Bánova u Uherského Brodu. Ahoj Františku, dobrý den.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Jak vlastně se zrodil František Verbíř?
1: František Verbíř se zrodil doma potají, by to nikdo nevěděl, a poté se to prohloubilo až v souboru Kohoutek.
0: Proč to bylo potají? Ty nejsi úplně z rodiny folklorem nepolíbené.
1: Folklorníci byla babička s dědečkem u nás, ale mě vždycky rodiče vedli k tomu sportu a já jsem do souboru nechtěl chodit, protože jsem se za folklor, dá se říct, styděl, ale zase hrozně mě bavilo chodit v kroji, líbilo se mi to takto. Jenom mě to nebavilo kvůli ostatním dětem, že se za to děti smějí ostatním. A já jsem si to oblíbil a začal jsem verbovat, protože je to solový tanec a to bylo jediná možnost, co si můžu dělat doma potají.
0: No ale ono to asi není jednoduché s tím tréninkem. Jak se to někdo sám od sebe naučí?
1: Já jsem to většinou studoval na internetu podle videí. Když jsem si něco naučil, tak jsem to ukázal potom později babičce a ta mě tak lehce korigovala a tak jsem se to postupem času učil.
0: Cvičíš napřed ty skoky, nebo ty otočky, nebo to zpívání?
1: Nejlepší je vybrat si první písničku a já to trénuji, takže si prostě sám doma zpívám kdykoliv, kdy se mě zachce. A potom už je jenom si tu písničku naposlouchat a zkoušet si to na ní tancovat.
0: Co je, Františku, na verbuňku nejtěžší? Co je vlastně pro toho kluka horší? Jestli to takzvaně udýchat, když si tam dáš nějaké těžké cifry, těžké figury, nebo jestli se víc soustředí na to, aby neskazil ty kroky, aby se mu nezamotaly nohy, aby nespadl třeba.
1: Já nevím, jak u ostatních kluků, ale u mě určitě je ten zpěv jako důležitý. Jak si to dobře natrénovat, zaspívat to dobře, tak i to právě udýchat. Kroky, jelikož jsem sportovec, tak nemám problém žádný. A když si to člověk dobře naváže, aby nebyl udýchaný, tak uspívá cokoliv.

0: Čím pro tebe ten verbuňk vlastně je? Co ti to přináší? Dá se to nějak říct, když to třeba srovnáš s těmi sporty, ve kterých ty jsi velmi úspěšný, tak v čem je ten rozdíl? O čem ten verbuňk pro tebe je?
1: Pro mě je to asi to ukázání se před ostatníma, před muzikou, a je to takové vnitřní utěšení. Uklidním se, přemýšlím jenom nad tím tancem, nad ničím jiným. A i když jsem z toho vyčerpaný, tak vlastně mě to dodá tu psychickou energii.
0: No a abychom se rozloučili stylově, tak bychom si mohli nějakou zanotovat, nebo ty bys nám mohl nějakou zanotovat samozřejmě, verbířskou.
1: Můžeme.
2: Koníčky si opucuju do malého. Tak.

0: rady.
1: Nepochybuji o tom, že by si se rady věděl. Děkujeme verbířovi Františku Tvrdoňovi a hodně verbířského štěstí, Františku.
2: Děkuji, a naslyšenou.
1: A pokud jste, milí posluchači, nabyli dojmu, že verbuňk žije pouze na Moravě, není tomu tak. Naše dnešní pátrání po tomto mužském specifickém tanci totiž zakončíme v Praze. My se teď nacházíme na Žižkově v Kubelíkově ulici, jsme v restaurantu Království a pokud přemýšlíte nad tím, proč právě tady, tak proto, že je to jedno z míst, které ač je v našem hlavním městě, tak v něm verbuňk a folklor stále žijí. A může za to muž, který vlastní tady tuto restauraci a jmenuje se Jiří Král. Dobrý den.
3: Dobrý den, a tě zdravím, Markéto. My už jsme tady 23 let a vlastně od začátku, protože jsem z Moravy a vyrůstal jsem v souboru, který vedla tvoje maminka. Je úžasná to, že na to strašně rád vzpomínám, a která byla jedním z hlavních lidí, který tu lásku k tomu folkloru i ve mě pěstoval a probudil spolu s mýma rodičema. No a vlastně od začátku, co tu hospodu mám, jsem začal dělat slovácké večery u cymbálu. Pro mě to je taková ta krev do žil, jakože si člověk zase trošku připadá jako doma. Kluci jsou výborní muzikanti a tak si tady zase zaspomínáme na naši domovinu.
1: Pamatuješ si, kdy jsi poprvé tančil a zpíval nějaký verbuňk? Na Moravě asi všichni kluci dřív nebo později začnou tancovat verbuňk, nebo ne?
3: Určitě, já si myslím, že právě zvlášť v tom našem kraji, tam je to tradice. Bylo to na té základní škole právě v Kohoutku, který maminka vedla, a verbuňkové písničky to nás provázelo. Je to strašně krásná věc. Já vlastně, když to potom spojím, že jsem vystudoval DAMU, když jsem na předváčkách ze zpěvu zpíval moravské písničky, tak bylo strašně hezký, že moji spolužáci, jeden z Ostravy, druhý z Plzně, za mnou přišli a říkali mi: "Prosím tě, ty, když zpíváš ty moravské písničky, nám se rvou slzy do očí." A já jsem říkal: "Víte co, chlapi, to je kvůli tomu, že ten člověk, který to skládal a pak zpíval, se snažil vyspívat ze svých emocí, ze své bolesti, ze své radosti. Ten kluk, když odcházel a zpíval, že jde na vojnu, tak to znamenalo 7, 10, 15 let. A ta holka, která mu slibovala, že na něho počká, tak to znamenalo 7, 10, 15 let. To jsou věci, které dneska už zní jako pohádka, ale to byla realita. A proto do dneška ty písničky v sobě nesou tu bolest, ten smutek, tu radost, tu touhu vlastně těch lidí, aby na něho počkala, aby se jí vrátil zdraví, aby prostě to všechno přežil. A to je něco, co oslovuje stejně teď jako před 100 nebo 200 lety.
1: Na závěr si nějaký kousek slavného verbuňku musíme dát, Jirko. Tak nějaký oblíbený?
3: A nevím, Jerešová z Vídně?
4: Yeah.

0: Libra, to je Bože.
1: Herec a restauratér Jiří Král naše dnešní pátrání po pokladu jménem Verbuňk pomalu uzavírá. Na úplný konec mám jednu radu pro muže i ženy. Dámy, chcete-li silného a muzického muže v kondici, hledejte mezi verbíři. A pánové, chcete-li, aby vás všechny ženy obdivovaly, naučte se tančit verbuňk, protože mužtější a mužnější tanec neexistuje. Krásný týden plný překvapivých objevů i krásy vám přeje Markéta Ševčíková.

Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu přeje příjemný poslech Goránka Oljača. Oslava 20. výročí interkulturního festivalu Refufest, který propojuje lidi různých kultur, národností a životních příběhů, se letos tváří nejen slavnostně a veselé, ale i tak trochu zamysleně. Vzpomínkový úhel pohledu znamená zároveň ohlédnutí za tím, proč a jak Refufest vůbec vznikl a co tuto tradici drží živou dodnes. O tom budou mluvit ti, kteří festival vymysleli nebo ho potom vedli i rozvíjeli. Spoluzakladatelky Jana Hradilková a Věra Kostlánová-Roubalová, Anna Verba, produkční minulých ročníků Refufestu, a Alexandr Spěvák, ředitel Inbáze, jsou našimi hosty. Potkala jsem je v Kopce 17 na Smíchovské náplavce v Praze, kde se konala debata o roce, kdy všechno začalo. Na co myslela například psychoterapeutka a spoluzakladatelka Refufestu Věra Kostlánová-Roubalová, když se rozhodovalo o prvním interkulturním setkání?
2: Já jsem asi myslela na uprchlíky jako vždycky. To byl, myslím, nápad Jany Hradilkový, že jo, ten Refufest. Tak to se mně moc líbilo. A vzpomínám na to první, to bylo takový jako berkatí, spontánní prostě mezi lidma. Ono jich bylo 20, takže už se mi to trošku plete. Ale myslím si, že to bylo tam, kde bylo pódium, na kterým spali lidi přes noc. František Kostlán, můj muž, tam spal, protože jsme se báli, aby to někdo v noci neukrát nebo něco tam neudělal. Takže na tohle si vzpomínám.
1: Vzpomínáš na Václavák.
2: Ano, a mně to přišlo jako obrovská novinka, že prostě slavíme jejich svátek. Uprchlíci s tím se nestraší, ty se oslabujou a vítají. Tak to mi přišlo pěkný.
1: Pěkně to zní i po 20 letech, stejně jako kamarádská atmosféra, kdy se vtipkuje a vyměňují si vzpomínky.
3: Dobře, já začneme, přátelé. Já vás
4: teď vítám. Ke mně.
2: Věro, neruš. Sorry, omlouvám. Ještě jednou, to ve mene.
5: Jestli si vybavujete...
1: Uvědomovali si jedinečnost setkání přistěhovalců s místními obyvateli? Divadelní, hudební nebo taneční tvorba příchozích, tehdy ve skromném objemu, měla být zpestřená opravdovými pochoutkami ze zemí jejich původu. Jana Hradilková, básnířka a spoluzakladatelka Refufestu.
6: Já úplně spontánně to mám spojený s maršem. Pro vás, který to asi nevíte. Maršo byla taneční skupina čečenských dětí ve věku od 7 do 15 let tenkrát z uprchlického tábora Sputnik.
1: Bylo to v roce 2001, kdy spolek Berkat začal pracovat.
6: V momentě, kdy jsme začali dávat dohromady peníze, abychom je posílali do Čečny, tenkrát ještě na první dětský siročinec stejného jména Berkat, který tam rozjížděla Petra Procházková v Grozném. A Člověk v tísni tam byl na misi v uprchlických táborech na hranicích převážně Ingušsku. Bára Černá Smetánková tam objevila neuvěřitelného chlapíka, Váchu, tanečníka, bývalého člena nejznámější čečenský folklorní skupiny Vajnach, který začal tam s těma dětma tancovat, učit je tradiční čečenský tance. Tenkrát vzniklo takový heslo, když my nemůžeme do Čečenska, přivezem Čečensko k nám, a vznikl nápad, že ty děti přivezeme do Čech. Pamatuju, že ten první rozpočet byl 1 000 000. Prostě se to uskutečnilo. Ta zkušenost, když jsme viděli, co dělá setkání těch našinců, protože všechno jsme to dělali na koleně, to znamená, že ty děcka bydleli v rodinách. Jsme je dávali dohromady s místníma školama, muzeama, divadlama. Všecko to bylo na co nejnízkoprahovější komunik. A i ty koncerty byly velmi živelný, že jsme do těch koncertů zvali další český umělce. Vím, že třeba Navarová byla jednou z prvních koncertů. Takže ta zkušenost, to je pro mě to podstatné. Ta zkušenost, co dělá s člověkem, opravdu to osobní setkání s někým, kdo přichází z války.
1: Opravdu to zastíní stereotypy panující v našich životech?
6: Stačí opravdu zprostředkovat to osobní setkání, že to má velký smysl. Z tohohle z toho pak vznikla ta myšlenka otevřených happeningů na ulici. Věrka je zase autorkou výrazu příchozí. Jo? A to je hrozně důležitý. A taky první název Refufest byl ještě doprovozen tím přídomkem aneb přišel svátek.
1: Tak to bylo duchovní zázemí Refufestu. A na to si vzpomíná i Alexander Spěvák, současný ředitel spolku Inbáze, který celou dobu interkulturní svátek organizuje.
4: Zůstal nějakou dobu to zase, a nepřišel svátek. A pro mě je to furt jako takhle, protože pamatuju od nějakého druhého ročníku, tak...
5: Od Míráku.
4: V roce 2006. Co se mě nejvíc dotklo? No, že se to povedlo, jo. To fakt nebylo jako jednoduchý prostě sehnat na to peníze a skoordinovat to všechno, jo. Protože ta koordinace je vždycky strašně těžká. Něco vám nevíde, musíte co celý předělat třeba. Vidí, kolik je zatím práce, jo, což navenek až tak vidět není. Třeba.
1: Každá akce nová v sobě nese ty nějaké organizační problémy a také novinky. Vy jste žádnou zkušenost tohoto druhu neměli. Co v tom kontextu bylo pro tebe jakoby těžké? Neobvykle.
2: Já myslím, že moc ne. Já jsem velký improvizátor celoživotně. Možná s organizací toho, kdo tam bude zpívat, kdo tam bude tancovat. A myslím si, že vůbec Berkat, jako Jana Hradilková, jako Petra Procházková, tyhle lidičky, které tam jsou, tak improvizují. To, co je teď potřeba, tak to dělají. A myslím si, že i tam to bylo takový jako pokus. Uděláme jejich svátek. Vlastně na ně upozorníme, uvidíme, kdo se chytí.
1: Říká Věra Kostlánová-Roubalová.

0: Festival se sa svimi učastníki dosud hezky prošel Prahou a ukázal nejen jej krásu, ale také lidi, kteří tu žijí a mají zájem o nové spoluobčany. Jeho adresy se střídali. Ovocný trh, náměstí republiky, náměstí míru, Kampa, Strelecký ostrov, kampus Štvanice nebo nákladové nádraží Žižkov. Nesmírně důležité a nezapomenutelné je, že se svátkem do Prahy přicházeli uprchlíci z uprchlíckých zařízení.
1: Já už jsem říkala Gorance, byla si u toho, když jsme vozili lidi z uprchlíckých táborů, oni vždycky přijeli ráno, měli něco uvařeno, prodávali a tak dále a večer autobusem zpátky. Tak jsme vymysleli s Martinou, že tu přespějí v českých rodinách. To bylo super, na to nezapomenu, jak jsme u Míráku, myslím, že jsme stáli a teď jsme vyvolávali ty české rodiny a oni se hlásili a předávali se jim ty uprchlické rodiny. Jo? A oni prostě spolu měli nějakou večeři a druhý den spolu prostě bydleli a žili aspoň jeden den, tak to mě bylo vždycky líto potom, ale pár let jsme to takhle dělali.
0: V současné době je to trochu jinak. Aleksandr Zpěvák vysvětluje.
2: Teďka je, protože spolupráce nějaká se správou uprchlických zařízení, takže oni je dovezou a pak je zase večer odvezou. Furt to na tom RefuFestu je, i když nelíbil se jako donorům líp. Jo, že to jsme dělali vždycky většinou jakoby bokem toho festivalu, ale nikde jsme to až tak nezdůrazňovali, bych řekl.
1: Ale to je tak strašně důležitý pro ně, jo. Nejenom, že prostě vypadnou ven, změna celého toho stereotypu, který se tam odehrává, no a pak se taky něco vydělají, uvařej, vydělají, prostě super, to je moc dobrý. No, takže díky, že pokračujete, holky.
2: Možná by bylo dobrý zmínit, že nebyly RefuFesty jenom v Praze. Měli jsme i RefuFesty v Statku, v Rakovicích a taky jsme měli RefuFest na Točníku třeba. Jeden čas taky probíhal RefuFest pro školy, ale pro mě je RefuFest vždycky taková oslava, prostě oslava té imbáze. Málo kdo si spojuje zase RefuFest s imbází, což mě mrzí teda, protože pro mě je to taky oslava těch lidí, že si taky můžou jako říct, to spolu organizuju já. Ta historie už je dlouhá, takže se snažíme jednak samozřejmě v široké veřejnosti představit tu problematiku migrace jako takovou, ale zároveň se vždycky snažíme aspoň trochu tam vsunout, že je to imbáze a co dělá. Děláme fakt dobré věci. V současné době taky to není jednoduché, ale není to jednoduché v žádné době. Nikdy to nebylo jednoduché. Jo.
0: Zdůraznil pravdivý fakt ze života neziskovek Aleksandr Zpěvák. Anna Verba, dnes projektová manažérka, bývala produkční několika ročníků RefuFestu, se s tou prací seznamovala postupně. Nejdříve jako návštěvnice měla malé děti a nemohla se festivalu aktivně věnovat. Důležitý pro vzpomínkový pohled na RefuFest a Annu Verbu je rok 2021, když jí ředitel Inbáze nabídl, aby festival organizovala.
3: A já jsem volala samozřejmě věře, jestli já na to mám, jestli vůbec. Prostě pro mě to byla nějaká taková čest, aby jsem prostě dělala to správně, jako, protože nenarodila jsem se tady. Měla jsem požehnání. Ano, Aničko, dělej. A to mě stačilo. Vzory mám v těchto dvou ženách. Pamatuju, všechno bylo fajn. Na konci večera přišla bouře, malom se nám odletěl stan, ale... Já vím, že je to strašně, strašně drahé. To v paměti mám, že máš zodpovědnost za lidi, za atmosféru, potom za počasí a samozřejmě za všechno, za techniku.
0: A tak se dostáváme k motu letošního festivalu. Odvaha, odolnost, odpovědnost. Potřebujeme je více než v minulých letech? Jak ředitel Inbáze vnímá rozdíly?
2: Každý ročník je trochu jiný, každý prostory prostě měli svoje. Pamatuju Míra, když nám odletěli stany na IP Pavlova, jo, když jsme je prvně drželi a pak nám řekli pusťte to, jo, protože bychom odletěli i s nima. Jo, pamatuju prostě Střelák po dešti, úplně rozbahněný, ale vždycky se to nějak uskutečnilo, i když třeba ten Střelák byl strašný. Trošku mě mrzí, ale to nesouvisí úplně s RefuFestem, že se ta společnost jako taková hodně polarizuje, čím dál víc mě připadá. To je rozdíl podle mě od roku toho, já vím, 2006, co pamatuju. Pak byla v roce 2015 ta uprchlická krize, kdy se taky společnost přece jenom polarizovala. Pak to nějak ustoupilo a pak zase teď prostě po tom covidu nová vláda, všechno, že jo. Že hodně ta společnost polarizovaná, no. To mě třeba vadí.
0: I letos nezbývá, než popřát, ať se jim jejich představy o dialogu, solidaritě, sounáležitosti a interkulturalitě podaří. Na příští sobotu a setkání v oblasti vymezené slůvky My a oni se těší Goranka Oljača.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: V Doksanech na Litoměřicku padl dnes absolutní teplotní rekord. Železničáři opraví trať, zastávku a přejezdy v kamenném přívozu. Práce plánuje po roce 2028. Čeká nás tropická noc. V neděli se během dne budou teploty pohybovat kolem 40. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. V Česku dnes padaly teplotní rekordy, a to i ten absolutní. Stanice v Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřila podle webu Českého hydrometeorologického ústavu 40,8 stupně Celsia. To je o 4 desetiny víc, než byl dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi Dobřichovice u Prahy. Kvůli horku často vyjížděli záchranáři.
2: Nejčastějším pacientem je člověk v seniorním věku, který trpí jedním nebo vícero chronickými onemocněními.
3: Říká mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. Zdravotníci taky ošetřovali několik hasičů zasahující u požáru. Horko ovlivnilo i dopravu v Praze. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové jezdí tramvaje kvůli prověšeným trolejím pomaleji a nabírají zpoždění.
4: Podnik musel plošně snížit rychlost tramvají na 40 km v hodině.
3: V neděli by mělo být ještě tepleji. Rekordy navíc můžou padat i v noci. Na Moravě meteorologové prodloužili výstrahu před extrémními teplotami až do pondělí. Ve zbytku Česka se začátkem příštího týdne ochladí. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
0: Správa železnic plánuje rekonstrukci zastávky v kamenném přívozu nedaleko Prahy. Zároveň chce opravit tuto část trati a zvýšit bezpečnost na dvou přilehlých železničních přejezdech. Místo výstražných křížů na nich mají být závory. Pokračuje mluvčí správy železnic David Kabele.
5: Akce je zatím v přípravě a stavební práce přicházejí v úvahu teprve v roce 2028 nebo později, podle toho, kolik financí bude v rozpočtu pro nadcházející roky.
0: V Jablonci nad Nisou začne v blízké době úprava lesoparku v části Kokonín. Podle mluvčí Jany Fričové už vedení města vybralo firmu, která park opraví. Práce budou stát zhruba 7,5 milionu korun. Jde o první etapu úprav. Navazuje na loňskou rekonstrukci památníku obětem první světové války.
6: V první etapě bude firma pracovat na terénních, zahradnických i sadových úpravách. Obnoví například cesty a chodníky. Přibude i nový mobiliář, jako jsou lavičky, naučné a informativní cedule, odpadkové koše nebo zásobníky se sáčky na psí exkrementy. Nově bude v lesoparku taky přírodní plastika z akátových kmenů. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Srbský prezident Aleksandr Vučić oznámil, že během několika týdnů rezignuje na svou funkci. Ohlásil taky předčasné prezidentské i parlamentní volby. Druhý mandát by měl Vučićovi oficiálně skončit až v polovině roku 2027. Prezident rezignaci oznámil na shromáždění vládních příznivců v Bělehradě. Přesné datum, kdy z funkce odejde, neuvedl.
1: Počasí.
0: Zítra nás čeká tropické počasí, v noci ale jasno a na mnoha místech bude také tropicky. Teploty klesnou na 23 až 18 stupňů, v neděli tedy bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 35 až 40 stupňů, výjimečně až k 41. Na západě Čech se večer mohou ojediněle objevit přehánky nebo bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 134. kilometru ve směru na Prahu leží předmět na vozovce, řidiči mají jet opatrně. Na dálnici D8 kolem 57. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchaný nákladní vůz, pravý pruh je uzavřený a řidiči se tedy zdrží. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už nás čeká pořad Rozhlas jede za vámi.
1: Rozhlas jede za vámi.
7: Krásné dobré dopoledne, hezké dobré odpoledne, krásný večer vám všem, kdo jste na příjmu Českého rozhlasu. Nevíme, kdy nás právě posloucháte, jestli je to premiéra nebo repríza, proto jsem použil všechny ty denní doby. Zdravíme vás všechny, 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a takhle vám tleská nabitý kulturní dům v Čelákovicích. Ovšem, tohle je rokový koncert, připadám se jak Eva Farná v Edenu. To je radost. Dámy a pánové, já doufám, že takový potlesk sklidí i muž, který právě teď přichází. Starosta Čelákovic, pan inženýr Josef Pátek. Přeji krásný dobrý večer, pane starosto.
8: Dobrý večer, Aleši, dobrý večer vám všem.
7: Pane starosto, teď je to na vás. Tady sedí vaši čelákovičtí, u rozhlasových přijímačů celá Česká republika, samozřejmě i zahraničí, zámoří a všichni poslouchají, co se děje v Čelákovicích. Teď máte šanci udělat si jakoukoliv reklamu pro ty, kteří poslouchají. Co byste nám o Čelákovicích prozradil?
8: Tak všem bych řekl, že Čelákovice jsou náš domov na Labi, že tady máme obyvatele, které své město opravdu milují a že tady máme spoustu zajímavých věcí, kvůli kterým je dobré do Čelákovic přijet.
7: Povídejte.
8: Tak můžu zmínit například Volmanovu vilu, což je funkcionalistický skvost, který opravdu v celé České republice je naprosto výjimečný a tuto vilu ročně navštíví přes 10 000 návštěvníků. To je určitě cíl turistický číslo jedna. Druhý je naše muzeum, které je teda čerstvě po rekonstrukci. Budeme připravovat novou expozici, ale hlavně je tady řeka Labe, krásná příroda hned za Labem, to znamená ideální na kolo, ideální na pěší výlety.
7: Tam se často třeba na nějaké výjimečné osobnosti, rodáky, někdo, kdo se zapsal do čelákovické historie, kým se rádi chlubíte?
8: Tak rádi se chlubíme Josefem Volmanem, což byl vlastně český Baťa, se mu říká, významný průmyslník a továrník. Založil továrnu na obráběcí stroje, která potom byla známá pod značkou TOS, ale na každý pád Volmanovy stroje fungují bezpečně dodnes po celém světě.
7: Pane starosto, než začneme oficiální úvod, odstartujte ten dnešní přenos z Čelákovic, ať můžu začít zvát hosty.
8: Tak všechny vás zdravíme z polabských Čelákovic, středočeských Čelákovic. Budu velmi rád, když k nám přijedete na návštěvu, máme to tady opravdu hezké a super. A mimo jiné vítám Český rozhlas právě tady na půdě Čelákovic, jak už jsme zmínili. Bude překvapení, já ho nemůžu prozradit vlastně, proč je ta vazba k Čelákovici.
7: Myslím, jo, to
8: že
7: řekněte,
8: jsme ještě neříkali.
7: Řekněte,
8: můžeme. Pan generální ředitel René Zavoral je dlouholetým občanem Čelákovic. A když vlastně tak nad tím přemýšlím, já když jsem se před 16 lety poprvé stal starostou, tak to bylo mimo jiné i díky tomu, že Renda Zavoral odešel pracovat do Českého rozhlasu. Takže Rendo, děkuju.
7: Ano, pane starosto, velmi děkujeme za
8: úvod. Děkuji za pozvání.
7: Děkujeme, hezky si užijte ten dnešní večer. Pan inženýr Josef Pátek, starosta Čelákovic. Dámy a pánové, vy víte, že na každé místo, a dneska je to po 24. přivážíme, krom generálního ředitele, i zajímavé osobnosti, které mají něco společného s Českým rozhlasem. A vy vidíte, že těch židlí je tady o něco málo víc než běžně, protože jsme v Čelákovicích, kde bydlí generální ředitel. A proto mi dovolte, abych pozval tento sympatický trojlístek. Přicházejí Světlana Vitovská. Krásný dobrý večer, kolegyně z Českého rozhlasu Plus.
9: Dobrý večer.
7: Jsem šťastný, že do rodiny rozhlasáků patří i pan hrabě František Kinský. Krásný dobrý večer přejeme i vám. No a naše rodinné stříbro, úžasný muž, komentátor Libor Dvořák. Pro rozhlasové posluchače, aby si to představili, ten sál je tady takový a zákulisí, že všichni absolvovali špalírem tu nádhernou cestu. Posaďte se tady v Čelákovicích, Světlanko, vaše je to krásné křeslo. Pánové, vás poprosím sem. No a možná hned v úvodu bychom mohli rozklíčovat, jaké je vlastně vaše spojení s Českým rozhlasem. Protože vy víte, pokud nás posloucháte, že Český rozhlas má 25 stanic. To jsou desítky pořadů, takže Světlano, začneme u vás. Kde jste teď u nás v Českém rozhlase doma vy?
9: Já jsem doma v Českém rozhlase Plus, v Osobnosti Plus, což je 26 minut dlouhý živě vysílaný rozhovor s osobnostmi, ne s politiky, což je pro mě velká a výrazná změna k lepšímu.
7: Je sympatické. Jak jste to rozdělila? Je hezký, jakože vlastně moderátor povýšil, že dřív dělal ty politiky, ale teď už
9: dělám
7: osobnosti. Může být
9: taky jsem tam měla pana hraběte. Mm.
7: To je nádhera.
10: Já jsem se k tomu dostal.
7: Pane hrabě, co vy a Český rozhlas?
10: Já a Český rozhlas, tak já se myslím trošku víc známý z České televize než z Českého rozhlasu, i když každé léto, což znamená to loňské poprvé. To zní hezky. Každé léto loni poprvé. Možná letos podruhé.
7: Je to taková hezká dlouholetá
10: tradice.
7: Je to taková
10: dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem, která určitě neskončí do té doby, než projedem všechny hrady a zámky.
7: Libore, ptát se vás na stejnou otázku, vy, jak jsem říkal, rodinné stříbro Českého rozhlasu. Kde vy jste teď nejvíc doma na vlnách Českého rozhlasu?
11: Nejvíc doma jsem v dané chvíli, Aleši, v důchodu, musím říct. Ale jinak samozřejmě dělám pro obě stanice, tedy myslím ty zpravodajské pro Radiožurnál, mou domovskou stanicí je stejně jako u Světlanky Český rozhlas Plus a pevně doufám, pokud se nestane ve veřejnoprávních médiích nic neblahého a pokud najdu mikrofon, tak tam budu docházet až do smrti.
7: Je fakt, že člověk vždycky, když si vzpomene na ty osobnosti, které prošly rozhlasem a vždycky se mi vybaví Honza Petránek, Zdeněk Veríšek, všichni tyhle ty muži, které člověk měli ještě šanci v plné síle potkat, vy jste se s nimi samozřejmě znal, patříte do té gardy, co ti by dneska říkali tihle 68-tníci, kteří tenkrát bojovali za tu svobodu, jak by se na to dívali?
11: No, ti by koukali jako blázni, docela určitě, protože i já, Aleši, za těch 36 let od revoluce jsem se nikdy nedopracoval toho, že bych se mohl dožít těch časů, které teď přišly. To je opravdu velice nepříjemná věc a je otázka, co s tím my, ostatní občané, můžeme dělat.
7: Vy víte, že vždycky přivezeme i nějakého interpreta, zpěváka, zpěvačku, kapelu a dneska poprvé je tady mladý muž, který má tu čest být s námi už podruhé. Dámy a pánové, pan Tomáš Klus! To je on, Tomáš Klus se zdraví těmi šťastnými faninkami, které jsou přímo v té uličce, kterou přichází Tomáš Klus. Tomášku, krásný dobrý večer. Vítej opět pořadu Rozhlas jede za vámi. Tomáš se vítá se všemi na jevišti. Rádi tě vidíme, hezký den. Prosím tebe, řekni nám, jakou začneš písní a druhá věc, jsem drobně zmaten, protože nejsi boss. Čili ty se teprve zuješ, anebo to je teď nějaká novinka?
12: Já
7: nebo
12: se zouvám až vždycky při výkonu.
13: A máme se tak.
12: Jo. No tak jako, je to příjemné.
7: No, no ne, chcete se zout?
13: Všichni se zujem, všichni tady.
7: No na mě nekoukejte, já se klidně zuju, ale řekněte to panu hraběti, jako to se pepepa, nebo Libor.
12: Dobře, já jsem měl připraveno spoustu jiných věcí, ale pak jsem tady potkával lidi, kteří mi říkají, co mám hrát.
7: Ano. Tak. A občan má právo rozhodnout za svůj koncesionářský poplatek, co bude udělat zpívat.
12: A já jsem tak zvyklý z domova, je to tak lepší dělat to, co mě řeknou, takže já zahraju ty písničky, které jste mě řekli.
7: Podívej se. Ta doba, kdy umělci zpívali, co chtějí, ta už je pryč.
12: Já myslím, že to vždycky bylo tak, co jim řekli doma.
7: To je pravda. No. Ne. Čím začneš?
12: Já začnu písní Pocity na psání.
7: Velmi děkujeme.
12: Yeah.
7: Publikum zajásalo, tak to je ideální. Dámy a pánové, rozhlas vyjel za vámi po 24. Světlana Vitovská, František Kinský, Libor Dvořák a u mikrofonu právě teď boss Tomáš Klus.

0: Děkuji.
1: Jste nejlepší publikum, kterému jsem dneska hrál.
0: Děkuji.
2: Tomáš Klus. Živě v nabitém kulturním domě v Čelákovicích.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Jsou tady teď už 4 rozhlasové osobnosti a já se moc rád vždycky jako vracím o několik let zpátky, abych se zeptal, jakou roli rozhlas, tenkrát třeba československý, český, hrál ve vašich životech. Světlanko, začnu u vás. Jak to máte vy? Jakou roli u vás nebo ve vaší rodině hrál tehdy československý rozhlas?
4: Já jsem poslouchala každou neděli v 1 hodinu pohádku a ve 2 hodiny v sobotu rozhlasovou hru pro mládež a vždycky jsem u toho žehlila. Tehdy dobrovolně, ale chápu, když Daniela Kolářová říkala, že žehlil jsi někdy, tak už jsem pochopila, co to znamená, ale ta pohádka ve mně zůstává dodnes. Je to takový symbol něčeho svátečního a milovala jsem ty rozhlasové hry pro mládež, protože to byly třeba Verneovky. Mm-hmm. Takže pro mě rozhlas je něco svátečního a v autě ho poslouchám. Já teda se přiznám, že poslouchám Radiožurnál. Vlastně, proč neposlouchám Český rozhlas Plus? Mm-hmm. Já se budu muset zamyslet.
2: No, vy se zamyslete, proč neposloucháte dvojku nad sebou, ale...
4: tu poslouchá moje maminka. Moje maminka dokonce zná tenhle pořad.
2: Fakt? Jo. Vaše maminka mi byla hned sympatická.
4: Jo.
5: Jsi ve stejné kategorii jako já. Já mám takovou věc, že chodím kontrolovat občas do nákupáku, jestli se na mě lidi ještě koukají.
4: Jako kam?
5: A už jako, no,
4: v nákupáku?
5: Na, v nákupáku. Nebo
2: jako
5: tak
2: jestli
5: na ulici.
2: Tebe poznávají?
5: No a už je to blbý, jako jo. Ale teď se mi právě stalo, na to narážím, že přišly jako 2 fakt mladý holky. A já jsem si říkal, tak dobré, Tome, ještě to funguje, protože šli ke mně, tak. A tak jsem se hned začal nadělávat jak dort ve výloze, abych byl princ zase.
2: No.
5: Nic, marné. Ale došli až ke mně a říkají, pane Klus, můžu se vyfotit s váma? A říkám, jasné, není problém, holky, můžu vás chytnout? Jo, jo, jo, babička bude mít radost, ona vás miluje.
2: Pane Hrabe, je to vlastně oslovení správný, pane Hrabe, byste asi na to zvykli, je?
6: Nejsem, já si na to zvykám těžko.
2: Jo, ale teď to jste celoživotně.
6: Jo, vlastně jo.
2: No.
6: I když nějaký čas mi to neplatilo.
2: No, to je... Ale zase my moderátoři tohle oslovení tak málo užíváme, jako to je častější prezident, prezidenty už máte všeho, ale jako pane Hrabě, to běžně člověk vůbec jako neužívá.
6: No,
2: že
6: tak
2: ne?
6: To zkuste.
2: A
6: víte co?
2: No.
6: Vy jste dostal kafe a já ne. Zestal jste moje, nebo já...
2: Já jsem doufal, že si toho nevšimnete, ale já nepiju vaše kafe, ale já si myslím, že...
6: Prostě na tomhle pódiu bude vždycky kafe jenom jedno. No, ne.
2: Pane Hrabě, vaše dětství nebo mládí s rozhlasem, figuroval tam rozhlas?
6: Figuroval, měli jsme rádio. Ale my jsme to nějak moc v těch letech, kdy já jsem byl malej, moc neposlouchali. Ale první, co mě tak jako upoutalo, byl samozřejmě František Filipovský a bylo nás 5. To jako mám jako intenzivně v paměti. A pak už jsem vždycky čekal na 8 hodinu večer, kdy jsem to přeladil a ozvalo se Radio Luxemburg. To bylo moje rádio. No, pro vaše ne, vy nevíte, co to je.
2: Ale je krásný, že i ten František Filipovský se často objevuje, že člověk to mohl slyšet před lety 1, 2x.
6: Ne, ono to bylo, myslím, tak úžasný a tak jedinečný, jak on to četl. Ten, kdo to jednou slyšel, tak si to pamatuje prostě po celý život. S tou dikcí a s tou melodií. To bylo neskutečný. Samozřejmě vzpomínám, že jsem poslouchal i, ale teď nevím, jestli jsem si to nevymyslel. Že jsem poslouchal i dramaturgii románu Jules Verne, 15-letý kapitán a takový.
2: Ano.
6: Takže jsem si to nevymyslel, to bylo.
2: Ne, určitě, no jistě.
6: To je možná proto, že už je to tak dávno, že si to ani nepamatuju. Že?
2: Ale zapsalo se to do paměti. Jakou roli hraje rozhlas dneska ve vašem životě?
6: Tak musím říct, že doma ho vlastně vůbec neposlouchám.
2: Mm-hmm.
6: A poslouchám ho jedině v autě a tam jsem neklidný. To znamená, pořád s tím takhle šmrdlám. Ježiš, to se mi nelíbí. Jo, tohle se mi líbí, tak chvilku zůstanu, pak zase odjedu. Takže projíždím to rádio takhle a vždycky, ono je to na volantu.
2: No.
6: Takže tady zmáčknu takový ten puntík a on to udělá. A pak to zase něco hraje a to řekl, to je dobrý. A pak to skončí u rádia B.
2: Tohle mám nejradši, to přelaďování, jo? Jako člověk to samozřejmě zná, ale co teda my v tom rádiu máme udělat, abyste u nás zůstali? Jako jedete v autě a co by se muselo dít, jako kdy tam zůstanete?
6: Jakmile vás slyším.
2: Tím jste ten beat úplně vyžehlil.
6: No, že jo.
0: A tebe nejde přelaďovat.
6: Jakmile vás slyším, ta dikce vaše je tak jako taková jako vřelá, tak já mám takový pocit, jako že úplně ze mě takhle tam v tom rozdílu.
2: Že vylezu.
6: V tom autě najednou sedíte no, vedle mě.
0: Ta kadence, to se můžou repeři schovat vedle tebe. A tebe nejde přelaďovat, že ty máš tu kadenci tak rychlou, že i když člověk ladí další rádio, tak ještě furt tam seš.

0: Jedni už daleko dřív. Samozřejmě nejdřív ty rozhlasové pohádky, potom později zejména v 60. letech, protože pocházím, jak to říct, z velmi spolitizované rodiny. Můj táta byl za bolševika několikrým ministrem a velvyslancem. Možná i díky tomu já i brácha jsme se tomu velmi rychle odrodili a možná to bylo právě v těch 60. letech, kdy jsem začal poslouchat politické komentáře, aniž by mě napadlo, že jednou budu dělat totéž. To rozhodně ne, ale zejména Karla Ginsla, Honzu Petránka, který byl potom jaksi už na sklonku svého života, skoro i mého, mým osobním kamarádem. Takže takhle se to asi celé vyvíjelo. Už v letech, kdy jsem vůbec nepředpokládal, že bych mohl v rádiu být zaměstnán, ale protože jsem předtím, podobně jako Světlana, dělal léta v televizi, tak najednou mě ta televize nějak odpadala od srdce a to rádio mi bylo bližší tím spíš, že jsem už od 80. let dělal sobotní rána na Vltavě. No a potom samozřejmě jsem přišel tedy nejdřív na Český rozhlas 6, potom Plus, dnes na stará kolena dělám pro rádiožurnál i pro Plus, ale domovskou stanicí je pro mě Plus a tak mě napadá, že si člověk prostě uvědomí v téhle práci, co je na ní dobrý a co je na ní možná přímo zázračný, jak to říká moje bytostná dlouholetá kamarádka, rozhlasová klasička Hanka Kofránková. Víš, rádio, to je z ucha rovnou do duše. To je kouzlo rádia.
1: Děkujeme vám všem, že jste přišli, že máte rádi Český rozhlas. No a jak jsou na tom hudebníci? Tomáši, ty jsi tady z nás nejmladší. Jak tebe zasáhl rozhlas? Ty už jsi se narodil do éry i privátních rozhlasových stanic.
2: Ano, ale já jsem od malička, od útlého věku jsem velkým fanouškem Oldy Kaisera a Jirky Lábuse. Mm-hmm. A já jsem poslouchal Rodinku na Českém rozhlase. Tím jsem se dostal k Českému rozhlasu. A pak se Český rozhlas dostal ke mně, protože první moje oficiální cena nebo ocenění za můj hudební přínos, jestli se to tak dá říct, pro někoho je to spíš trest, ale je od Českého rozhlasu Regina. Já jsem tam byl vyhlášen jako objev roku, asi před 20... To je jedno, lety. Takže tak. No a já jsem posluchačem Českého rozhlasu Plus. Mm-hmm. Jenom mě mrzí, že pořád ještě nejsem osobnost teda.
1: Jo, no, hele, ale když už jsem moderátorka takovýho pořadu zuje, tak to už jako...
2: Když už se zula, možná přestanu být nula.
1: Dámy a pánové, je tady další píseň.
2: Je tady další píseň.
1: Tomáši, v tuhle chvíli budeš zpívat na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
2: Mě ani neříkej.
1: Jsi prakticky nepřeladitelný. Prostě vy v autě ani to nemačkejte na tom volantu jako pan Hrabě. Je to zbytečné, všude klus.
2: Omlouvám se.

na malý postel u koin kojitem. Po nočním vesilíště pořád vidím dvojité, ale v tvém raním útěku střízlavím bolestně. Posledním doteku zůstal jsem uvězněn. Ospalý šašek, já dítě na věčnost, nákupní tašek, tahla z upřímnost a zbylý city. Ukrytý po kapsách jsem já asi ty a oba máme strach z toho, že co je v

0: Děkuju. Děkuju. Děkuju. Seďte, seďte. Děkuju.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Tomáš Klus na vlnách Českého rozhlasu v Čelákovicích, kde natáčíme 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Světlana Vitopská, František Inský, Libor Dvořák. Tomáš Klus, vlastně si sedl vedle pana Hraběte, ty taky v pohádkách. Kolikrát jsi si zahrál šlechtice? Kolikrát jsi byl princátko?
3: Třikrát.
2: Třikrát? Mm-hmm. Takže taky šlechtic.
3: Já jsem vlastně trošku ještě výš, ne? Jako...
2: ne, to... Jo, a kam až ses vlastně vypracoval?
3: Já jsem byl král, no. Ale pro mě hrabě taky dobrý.
2: No. Co, pane hrabě, s králem se člověk jako setká málo kdy a vy sedíte hned vedle ní? Podívejte se, kým...
4: No to se mi snad ještě v životě nestalo, abych seděl tak blízko vedle krále.
2: Ale tak to...
4: Teda mnohokrát jsem seděl vedle krále, ale to bylo jméno. Teď tentokrát sedím vedle krále.
2: No.
4: To je něco jiného, král. To je.
3: Teď mi to konečně došlo, teda no. Musím říct. Jsem to opravdu někam dotáhl.
2: Takový v našich pořadech zpívají. To je...
4: Ano. Rozhlas dělá zázraky.
2: Dámy a pánové, jak vidíte, jedno křeslo je připraveno a já jsem moc rád, že opět vlastně po 24. dorazí muž, který je s námi pokaždé a je to fascinující, protože vlastně neznám jinou takovou talk show, takový pořad, že by nejvyšší osobnost té které instituce sjezdila opravdu všechna místa. Dneska asi nebudu používat svou otázku, jestli už někdy byl na tom místě, kde právě jsme, protože je tady doma. Dámy a pánové, generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer. Takhle Reného Zavoral, no to je... To jsem ještě nezažil, na pódium začali lítat plyšáci. Čelákovice zdraví svého generálního ředitele. No to je fascinující. Pane generální řediteli, no to běžně se vám nestává, hlavně tady v posledních dnech, že byste vešel na nějaké jednání a takhle vás zasypali plyšáky. No to je fascinující. To je rokový koncert, jako to je úžasný.
5: Hezký podvečer, milí čelákovičtí. Tomáš tohle to zažívá asi pravidelně, že jo?
3: Ale v Čelákovicích prostě ještě ne, je že? Ředitel víc než hrabě a král.
2: No, tak...
5: Ne, děkuju.
2: Ale tak...
5: Já moc děkuju vám všem za milé přijetí, protože opravdu já jsem dneska měl to velké štěstí, že jsem nemusel cestovat přes kus republiky, jako to vždycky děláme. A já tady hlavně vám všem chci říci, já jsem před 25 lety tady doputoval z Ostravy do tohoto nádherného krásného města a stejně jako miluji rozhlas, miluji Čelákovice a čelákovickým děkuju za to, že mě tady před 25 lety vlídně přijali a věřte, že opravdu já se tady cítím doma, jako kdybych tady byl vlastně od malička. Takže děkuju za to.
2: Pane řediteli, u tohohle tématu se zastavím víc než kdy jindy. Vy jste, a to už jste naznačil, přicházel z Ostravy. Těch míst, kde člověk mohl zakotvit, bylo x, počínaje Prahou, jakýmkoliv městečkem u Prahy. Proč zrovna Čelákovice tenkrát? To mělo nějaký konkrétní důvod?
5: Já jsem na Čelákovici narazil úplně v počátcích mé takové velmi krátké epizody, kdy jsem působil jako poradce tehdejší předsedkyně Senátu Libuše Benešové. A my jsme spolu objížděli její tehdejší obvod, což mimochodem ten senátní obvod právě zahrnul Prahu Východ a Benešovsko. A na Praze Východ byly tři taková velká centra, kde jsme často jezdívali, Čelákovice, Úvaly, Říčany. A takhle jsem vlastně přišel na Čelákovice a už tehdy se mi tady hodně zalíbilo, takže v momentě, kdy jsem pak nastupoval do rozhlasu, tak mé kroky zamířily tady, protože tady opravdu už tehdy bylo krásně, teď je tady ještě krásněji, protože město opravdu za těch 25 let neskutečně vzkvetlo. Tak to prostě je. Takže když pan starosta Pátek lákal turisty tady do Čelákovic, tak určitě přijeďte, opravdu. Je tady fakt nádherný.
2: To je propagace destinace.
5: Jenom Aleši musím říct, že já se, věřte mi, velmi nedobře cítím v tom křesle. Já bych mnohem radši, kdyby v tom křesle seděl třeba pan Kinský, Tomáš, Libor, protože si to zaslouží mnohem víc než já, ale budu se snažit se s tím nějak popasovat.
3: Já myslím, že vy si teďkom to zasloužíte, si odpočinout.
5: Děkuji. Děkuji.
2: Ano, tím se dostáváme k aktuální situaci. Já jsem naznačil, že 24krát jsem se ptal, co nového v Českém rozhlase, čím se zrovna tak jako zabýváte. Co teď zrovna, pane řediteli? Už o vás dlouho nebylo slyšet.
5: Je paradoxní, že my jsme vlastně tuto naši roadshow před 24 vlastně měsíci, nebo řekněme před 2 lety, začínali jsme ve Strakonicích a celý ten nápad vznikl, že pojedeme vlastně opravdu po těch menších obcích a budeme vysvětlovat, proč těch 45 korun, co za těch 45 korun rozhlas nabízí, abychom tehdy při té diskusi zase poplatek zvýšil o 10 korun, vysvětlil opravdu, za co rozhlas těch 55 korun od vás, jakoby od poplatníků, tak to vlastně použije. A to bylo před 2 lety. Za tu dobu jsme vysvětlovali, proč poplatek a proč 10 korun navíc a proč ho potřebujeme. No a dneska jsme v situaci, kdy vlastně bojujeme za to, aby vůbec rozhlas zůstal rozhlasem v takové podobě, jako ho známe. Já jsem i proto rád, že dneska jsou tady s námi lidé, kteří opravdu jsou rozhlasovými tvářemi a navíc lidé, kteří podporují Český rozhlas, ať už tím, že pracují v rozhlase, mluví o něm a i svými činy, svými kroky, svou prací, tak to rozhlas, řekněme, prezentují ven. My vysvětlujeme, proč má poplatek smysl, protože máme opravdu za to, že pořád je dobré, když si lidé platí ten přijímač a je tam ta vazba mezi poplatníkem, posluchačem a tím médiem, než když do toho vstupuje jakákoliv politická, říkám, jakákoliv politická garnitura skrze státní rozpočet. Takže teď jsme teďka v takovémhle období, no a uvidíme. My se budeme snažit o to, aby opravdu v tom zákoně alespoň zůstala jednak adekvátní částka rozpočtu a aby tam byly pojistky pro to, aby opravdu nezávislost rozhlasu a televize nebyla ohrožena, protože si myslím, že bychom to opravdu po kolika 35 letech od revoluce si neměli nechat líbit. Jsem o tom bytostně přesvědčen a myslím si, že 55 korun za 24 hodin, 7 dní v týdnu, 25 stanic, že to fakt vlastně není moc peněz.
2: Děkujeme za tu podporu a tím mám na mysli nejenom tenhle potlesk, ale vůbec vaší podporu, kterou my v rozhlase cítíme. Pane řediteli, já jsem optimista, já věřím, že to dobře dopadne, ale když bych se zeptal na ten úplně nejčernější scénář. Připustil byste si na chvilku tu myšlenku, že ve své funkci budete muset řešit, že to prostě nastane, bude se muset vysílat dál, ale jak?
5: Víte, já dnes už jsem asi nejdéle sloužící generální ředitel Českého rozhlasu teďka v historii a představoval jsem si ten svůj závěr toho svého druhého mandátu trošku jinak, že budeme naopak si užívat toho, že rozhlas je v takové špičkové kondici, v jaké opravdu je, a to ať je to jeho programová nabídka, ať je to počet posluchačů, ať je to jeho hospodaření. Netušil jsem, že opravdu se budu muset zabírat nějakými černými scénáři a byl bych asi špatný manažer, kdybych nepřemýšlel nad tím, že samozřejmě ta situace tady může nastat a že opravdu už v tom příštím roce budeme hospodařit s menším rozpočtem. Pro nás by to znamenalo, že například i tento pořad nebo pořady na regionálních stanicích bychom museli dělat úplně jinak, respektive jestli bychom je vůbec dělali. Museli bychom se opravdu podívat, zda to portfolio regionálních stanic zůstane takové, jaké je, jestli nebudeme muset stanice slučovat, některé rušit. My často mluvíme nebo obecně o zpravodajství publicistice, ale rozhlas má svůj symfonický orchestr. Mimochodem, letos slaví jste výročí. Je to jeden ze 3 špičkových orchestrů, nejšpičkovější orchestrů této zemi. Otázka, máme ho a budeme mít na to provozovat ho i nadále, nebo ho budeme rušit, nebo zrušíme Český rozhlas Regionál sport a tak dále, tak dále. Čili to vše sebou samozřejmě by tahle ta změna přinesla. No a ono je mi sice vyčítáno některými, že straším anebo že vyhrožu propouštěním. To není vyhrožování, to je realita, protože, a vy všichni víte, že rozhlas stojí na 2 pilířích. Na lidech, to je absolutní to hlavní, a pak jsou to technologie. V momentě, kdy služby začnete osekávat, tak logicky musíte snižovat i počty pracovních míst. A to já bych si opravdu v době, kdy Český rozhlas je podle mě v té nejlepší možné historické kondici, kdy byl, tak by to byla velká škoda. A já si myslím, že si to tahle ta instituce za 103 let své existence prostě nezaslouží. Tak to je.
2: Děkujem. Tomáši, co nám zaspíváš teď?
3: Bude to zase písnička na přání. Já jsem slíbil, že zahraju píseň Marie.
2: Jo, je! Dámy a pánové, posloucháte oblíbený pořad Českého rozhlasu Hrajeme na přání. Na vaše četná přání opět na všech frekvencích Českého rozhlasu Tomáš Klus. To je co?
6: Jeden

po mene tak Marie, co ti je? Všemocné jsou lůdkařovy prsty, ať jsou tenký nebo tlustý.

0: život vdechovat.
1: Děkuji. Děkuji. Děkuji.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
3: Tomáš Klus propojil stanice Českého rozhlasu, kde posloucháte 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi z Čelákovic. Libor Dvořák, František Kinský, René Zavoral, Světlana Vitopská, Tomáši.
0: Já se jenom omlouvám, já jsem se na vás tak díval, jak jste začali tleskat do rytmu. Já jsem se jenom díval bezradně, že já nemám rytmus. Takže já jsem se vás chtěl chytnout, ale mě to mrzí, že byste pak přestali, že to mohlo být hezké, tak nevadí, děkuju. Vy jste taky skvělá.
3: Odpouštíte mu to.
0: To je paní Jitka.
3: Ano.
0: My jsme se seznámili.
3: Jak to víš, jako ty už takhle
0: My jsme se fotili před kulturním domem. Oba jsme si stěžovali, že jsme spocení a že nám to ale nevadí.
3: Vy jste se takhle otlapkali, jste lepili spolu tak, ale to je krásný, že jste to schválila, že i když ten výkon nebyl stoprocentní, nám to stačilo.
0: To nikdo neřekl, že to nebylo stoprocentní, Aleši.
3: Ne, ty tady paní říkala, že přesto,
0: Ne, neříkala, že to bylo...
4: To bylo vynikající.
0: No. A pak, že se nelže v Českém rozhlasu. Ale to taky je pravda, Aleš.
3: Ne, no ty budeš dělat ten zábavný pořád, rozumíš tomu? Ty
0: jo.
3: Jsi? No.
0: To bude zábavička.
3: Bavilo by tě to?
0: Jako jo, musím říct, že mě rozhlas strašně baví a mám ho rád, protože jednak se člověk nemusí bát vypadat jakkoliv, když tam je. Dneska už ne vlastně, že?
4: Vy
0: jste monitorován, každý hovor je monitorován.
4: Ano. No, už... Takže když půjdete do té osobnosti, tak se prostě nás trošku otřebujete.
0: Dobře, ne, to jasně. Dobře. Když teda malinko zvážním, tak kultura vždycky byla takovým lakmusovým papírkem stavu společnosti, ve kterým se nacházíme. A rozhlas pro mě vždycky byl primárně o svobodě, protože rozhlas i nejenom symbolicky, ale fakticky hájil tu naši svobodu. A v momentě, kdy budeme mít nesvobodný rozhlas, tak budeme mít nesvobodnou společnost.
5: Já když byla stávka v Českém rozhlase, tak jsem si vzala tričko se stávkou, šla jsem před Český rozhlas a chvíli jsem tam pozorovala to dění a cvrkot. Natočila jsem si tam video a pak jsem ho dala na Instagram a co mě první napadlo, pustila jsem tam k tomu písničku Evy Farné z filmu Vlny. A vlastně mě úplně z toho mrazilo. Jak ona tam na začátku říká, vážení posluchači, zůstaňte u rozhlasových přijímačů. Úplně se mi to tady sevřelo a říkala jsem si, že doufám, že to tak nedopadne.
6: Ještě možná jenom doplním, já jsem šel podpořit, respektive vyjádřit solidaritu se zaměstnanci rozhlasu a udělali jsme takový živý řetěz kolem budovy České rozhlasu. Tak jsme se objímali tam všichni přesně tak a já jsem potkal hlavně Jirku Mádla. A vlastně mě napadlo mu říct, chce to příště kameru sebou, protože to je tolik materiálu na možné vlny dvě, doufáme, že nebudou, ale že tolik komparzistů už potom nesežene, ale že toto je realita, tak doufáme, že tomu tak nebude, uvidíme.
3: Libore, poprosím
7: vás. Já bych to dodal ještě jednu věc. Já bych se v tomhle, dejme tomu požehnaném věku, strašně nerad dočkal toho, že by v rádiu nastala taková situace, že by přišli nějací gaulajtři, protože to by pro mě znamenalo, že v takovém rádiu pracovat nemůžu.
8: Pane Hrabě, poprosím vás.
9: Jsem taky už trošku dospělejší, takže jsem zažil různé fáze toho rozhlasu. Pro mě je jeden z nejsilnějších zážitků z rozhlasu 21. srpen 68. Ve 3 hodiny ráno mě probudili moji podřízení vojíni, kteří se vraceli z opušťáku a třásli se mnou a říkali, Franto, stávej, je válka, jsou tady Rusové a Němci. A já jsem říkal, já vím, jedeš z Moravy, klídek. A on říkal, ne, fakt, pojď se podívat. A já jsem se šel podívat a bylo tomu tak, jenom ti Němci tam nebyli, že to bylo v Chebu. Takže jsme si okamžitě zapnuli rádio, protože jsme chtěli vidět, co se děje. A to byl jeden z takových nejsilnějších okamžiků v mém životě, když ten ženský hlas, který hlásil, že už nás našli a bylo fakt slyšet ten dupot po té chodbě, pak se rozrazily ty dveře a oni říkají, asi nás slyšíte naposledy a pustili tu hymnu. takže to si vzpomínám, že to se mnou jako zacloumalo úplně strašidelně, takže mě to sebralo, takže jsem rovnou zdrhnul, myslím z vojny. A den na to jsem byl před tím rozhlasem. Takže já ho znám, jak vypadal, jak to tam bylo ohořelý, jak to tam bylo omlácený. Takže pamatuju Zápotockýho, který nám hlásil, že zítra nic nebude a bylo. Pamatuju tu proměnu toho rozhlasu, těch pořadů toho jara 68 a těch přímých přenosů z těch různých diskuzních fór, který jsem samozřejmě poslouchal úplně napjatě a byl jsem unesen tou euforií té doby a pak pro mě se to rádio najednou vyplo a vlastně jsem ho přestal poslouchat, protože pro mě to přepnutí toho módu v tom rozhlase mě ve své podstatě jako velmi intenzivně zasáhlo. A pak zase po těch dalších 20 letech najednou zase to začalo být takovýhle příjemný a ten rozhlas začal být jako zajímavý, protože jako přinášel nejrychlejší informace. To je velká výhoda rozhlasu.
3: Dámy a pánové, já doufám, že jsou mezi vámi dobrovolníci, kteří chtějí tahleta DAP rádia. Ovšem, kdo přijde soutěžit a jaké budou dnešní soutěžní otázky, to už ví dvojice, která je vlastně v našem pořadu taky po 24. Přichází maskot tohohle našeho pořadu, což je pejsek, vypet, Tobiáš. A přichází i jeden z jeho páníčků, pan Michal Jagelka. Krásný dobrý večer. Další rozhlasák, kterého znáte z dvojky. Dobrý večer. Budu potřebovat, dámy a pánové, milí čelákovičtí, dva dobrovolníky, dámu a pána. Ano? Vítejte, s kým máme tu čest. Já jsem Michal, dobrý večer.
10: Já jsem Lucie a jsem přespolní teda.
3: Odkud, z Brandejsa?
10: Z Horoušan.
3: A mladý muž, dobrý večer, s kým máme tu čest?
11: Já jsem Viktor Klučina, rodák z Čelákovic.
3: To, že jste Klučina, to vidím. Ale máte asi 4 metry, Klučino, škoda, že to rozhlasoví diváci nevidí. Stárnu a rostu do země, nebo je ten chlap tak vysoký? Kolik měříte?
11: Pouhých 196 cm.
3: Co to tady dneska s tím zouváním za mány? To je takový jako, kdo má rád kluse, ten je zutej.
4: Přesně tak. No.
3: A paní má ještě rovnou...
4: Klučina už je taky bosej.
3: Už se zouvá i Klučina.
11: Klučina Viktor už se také zouvá.
2: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
3: Viktore, Lucie, dost legrace, jdeme do toho. Moderátorka Světlana Vitovská je ženou činu a nemá problém se v životě poprat sleda s čím. Vystudovala práva, chtěla být soudkyní a nakonec se stala novinářkou. Věděli jste ale, že mezi její celoživotní koníčky patří chození do posilovny? Proč si myslíte, že Světlana tráví ráda svůj čas ve fitku? Tak za A. Miluje jahodové proteinové koktejly, které si tam po cvičení dává na baru? Nebo za B. Miluje pohled na posilující muže? Touto fascinací trpí již od puberty? A nebo za C. Miluje všechny ty seriály, které tam stíhá zhlédnout třeba během šlapání na rotopedu? Tak co by to mohlo být? Viktor?
11: A.
3: Vy si myslíte, Viktore, proteinové jahodové koktejly?
11: No jasně.
3: Proč?
11: Tak svaly má, takže jako ten protein tam je.
4: V životě jsem to nepila.
3: Viktore, je to špatně. Lucko, zkusíte to?
10: No, já myslím, že tam kouká na ty seriály.
3: Vy si myslíte, že C, jo? Hmm. Tak schválně, Světlano, jak to je?
4: Je to tak, koukám se na seriály. A pak taky ještě teda mám novýho trenéra.
3: Takže trošku UIB, jako ano?
4: Ne, jenom trenér.
3: Každopádně je to za C. Lucko, máte bod? Gratulujeme. No vidíte, jak nám to jde pěkně. Druhá otázka se týká dalšího z našich dnešních hostů, pana hraběte Františka Kinského. Věděli byste název kterého svátku, který známe z kalendáře, je součástí celého jména pana hraběte? Dám vám opět možnosti. Za A. Pan hrabě je Valentín. Za B. Silvestr. A nebo za C. Pankrác. Lucie se hlásí?
10: Já si tipnu, já bych si tipla Valentína.
3: Myslíte, že A. Je to špatně, Viktore?
11: Jelikož Pankrác moc neznám, takže dávám B. Silvestr.
3: Pane hrabě, jaká je správná odpověď?
9: B. Silvestr.
12: Vy se jmenujete, pane Hrabě, celým jménem Maria František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský. Je to pravda? Nezapomněl jsem na nějaké křesní jméno?
9: Nezapomněl jste žádné. Jak vidíte, narodil jsem se ještě dávno před rokem 48, takže to jsme ještě si mohli dovolit mít více jmen.
12: A vy si je pamatujete takhle všechny?
9: Samozřejmě.
12: Já si kolikrát nepamatuju ani ty dvě moje.
9: Já si každý ráno s ním probouzím.
12: No každopádně, Viktore, gratulujeme, máte bod a tleskáme. Skvěle, je to 1-1. Libor Dvořák není jen rozhlasový komentátor, ale také překladatel z ruštiny. Který slavný román Michaila Bulgakova převedl do češtiny? Věděli byste? Za A to mohl být Doktor Živago, za B Mistr a Markétka, anebo za C Otcové a děti. A Viktor se hlásí?
11: Já bych dal B.
12: Tedy Mistr a Markétka. Proč si to myslíte, Viktore?
11: Od osazenstva zaznělo B, tak jsem dal B.
12: To jste neměl říkat, už jste vypadal jako intelektuál. Libore, tak jak to je?
7: Je to tak.
12: Velmi správně a my vám tleskáme, máte bod, Viktore. Jak říkám, intelektuál. Takže 2-1. Čtvrtou otázku věnujeme zde přítomnému Tomáši Klusovi. Není žádným tajemstvím, že Tomáš je trojnásobný táta. Jaké postavení měl ale on sám ve své původní rodině jako dítě? Za A byl nejstarší ze tří sourozenců, za B vyrůstal jako jedináček, anebo za C měl 5 sester. A Lucie se hlásí.
10: Myslím si, že je jedináček.
12: Takže B, že by to mohlo být. Tomáši, jak to je?
0: Ano, vyrůstal jsem už jako jedináček.
12: Takže 2-2. Přátelé, je to napínavé. Je to napínavé jako celý tento večer. Je tu otázka poslední, pátá. A ta rozhodne. Náš pan generální ředitel a místní čelákovický patriot René Zavoral má jednu takovou oblíbenou seriálovou či filmovou postavu. Dokonce se s onou nebo s oním představitelem či představitelkou setkal. Má podpis. A já se ptám, která ta ikonická postava to je? Za A by to mohl být Sandokan, za B Angelika, anebo za C James Bond. Viktor se hlásí.
11: Mě ten James Bond zní jako reálně.
12: Proč myslíte, Viktore?
11: Tak jako časově tak vychází James Bond v té době, jako byl docela trendy.
12: Počkejte, váš pan ředitel je zhruba tak můj ročník, je o rok starší a my teda skutečně nejsme jako z doby Jamese Bonda. To bylo starý už, když jsme byli malí. Není to dobře. Tak Lucko, teď se možná rozhodne. Máte dvě možnosti. Angelika nebo Sandokan?
10: Typnu si, že je to Angelika.
12: Pane řediteli.
6: Bylo by krásné se potkat s Michelle Mercierovou, krásnou dámou francouzskou. Navíc já jsem frankofonní od svých 10 let, takže bylo by to krásné. Ale já měl dva takové životní hrdiny. Vinetua v podání Pierre Brisseho, který ale už jsem neměl šanci potkat. A pak právě to Sandokana. A já jsem opravdu měl tu možnost i tu čest se před 2 lety s Kabirem Bedem osobně potkat v Praze a nejenže mám podpis, ale krásné fotografie, mohl jsem s ním mluvit, takže Sandokan a Kabir Bedi. Takže je mi líto, nepotěším asi ani jedno z vás.
12: Každopádně, Lucko, Viktore, dlouho tu nebyl rozstřel, takže já vám dám jednu, tentokrát už opravdu rozhlasovou, rozstřelovou otázku. Kdo bude blíž s tím číslem, které budu chtít slyšet, tak prostě vyhrál. To velké DAP rádio. Ve kterém roce začal pod rozhlasem působit Dismanův rozhlasový dětský soubor. Tak dáma má přednost. Lucko, jaký to mohl být rok?
10: Já typu 1965.
12: Viktore?
11: A já bych dal 1970.
12: Tak asi opět pan generální ředitel by to měl uvést na pravou míru.
6: Dismančeta v loňském roce oslavila 90 let. Takže správně 1935 a tudíž paní Lucie byla blíž o kousek.
12: Ano, a proto vyhrála v tomto napínavém souboji. Tak, Viktore, byl jste úžasný a s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebíráte právě teď to menší DAP rádio. My vám gratulujeme, byl jste statečný, úžasný, děkuju. A teď prosíme fanfáru. A Lucie získává to velké DAP rádio, opět s rukou našeho pana generálního ředitele. Lucko, gratulujeme, byla jste skvělá, pozdravujte v Horoušánkách a děkujeme, byli jste skvělí.
3: dámy a pánové, budeme se loučit. Čekají nás prázdniny, ovšem naše roučou pokračuje dál. Uvidíme se 17. září a to se vydáme na Moravu. Natáčet budeme v Ivančicích. A tam s námi vyrazí rozhlasoví kolegové Honza Rosák a zpívat vám bude Ilona Čáková. Takže se máte na co těšit. Dámy a pánové, děkujeme za vlídné přijetí, děkujeme za pozornost. Dnes se s vámi loučí Světlana Vitovská. Pan hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Michal Jagelka, kompletní tým Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová a se závěrečnou písní Tomáš Klus.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Na 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Vlna veder by podle distributorů neměla ohrozit elektrickou síť. Záchranáři pátrají v Hracholužské přehradě po člověku, který zmizel pod hladinou. Čeká nás tropická noc i celá neděle. Teploty se budou pohybovat kolem 40. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Elektrická síť v Česku je podle distributorů na stávající vlnu veder připravená. Podle ČES distribuce spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím stoupá asi o 2%. Pořád je ale nižší než v zimě, kdy domácnosti běžně vytápějí. Problémy teď neočekává ani EGD nebo predistribuce. Podle jejího mluvčího Jana Bílka se spotřeba elektřiny tento víkend nejspíš nezvýší.
3: Neočekáváme ani to, že by maximální zatížení o víkendu ve srovnání s pracovními dny nějak zásadně rostlo, spíše naopak. Je to dáno tím, že Praha se koncem školního roku každoročně tradičně vylidní a také tím, že o víkendech obecně spotřeba elektřiny Prahy vždy o něco klesne. Platí také to, že nejvyššího zatížení dosahuje elektrická síť Prahy v zimních měsících, kdy se maximální denní odběr dostává pravidelně i přes 1000 MW.
2: Záchranáři pátrají v Hracholužské přehradě na Plzeňsku po člověku, který zmizel pod hladinou. Svědci to nahlásili po 5:00 odpoledne poblíž hráze. Na místě jsou hasiči, policisté, vodní záchranáři i policejní potápěči. Do pátrání se zapojil také vrtulník. Záchranáři prohledávají vodu i pomocí podvodních dronů. Přímý svědek po doplavání na břeh zavolal pomoc a ukázal přibližné místo. U hráze je hloubka až 20 metrů. Policie upozorňuje, že pátrání mohou komplikovat spodní proudy. Elektronické jízdní řády dopravního podniku Ostrava jsou uspůsobené i pro nevidomé a slabozraké cestující. Kromě odjezdů a dalších informací v písemné podobě umějí komunikovat i zvukem. Do konce roku jich ostravský dopravní podnik nainstaluje 200. Podle ředitele městské firmy Daniela Morise najdou nevidomý ovladač zvuku vpravo dole pod displejem.
4: Tlačítko, které je označeno i brailovým písmem a žlutou barvou, a ta je vlastně pro nevidomé cestující, kteří taky chtějí vědět, kdy co jede, a zmáčknutím jako toho tlačítka začne tady tenhle e-paper mluvit.
2: Kvůli tropickým teplotám zavádí speciální opatření také pražská zoologická zahrada. V provozu je téměř 30 mlžítek. Zařízení jsou rozmístěná například u dětských hřišť, ale také ve výbězích kapibar, slonů nebo tučňáků. V červenci pak chovatelé do výběhu zvířat dovezou několik tun ledu, říká mluvčí zoo Filip Mašek.
5: Všechna zvířata samozřejmě mají přístup do často klimatizovaného zázemí, do stínu, nikdo je nenutí být někde na sluníčku v expozici. Současně připravujeme také další turnus té ledové zoo, která se osvědčila zejména u ledních medvědů, kdy dovezeme několik tun ledových kostek.
2: Počet obětí středečního zemětřesení ve Venezuele stoupl na 1430. Pohřešovaných jsou dál desítky tisíc. Záchranáři i místní se už desítky hodin snaží vyprostit přeživší ze sutin. Do země dorazily stovky členů záchranných týmů ze zahraničí. Další budou ještě přijíždět. V zasažené zemi nebo na cestě do ní je podle OSN taky 140 záchranářských psů. Týmy vyslaly například Spojené státy, Kolumbie, Francie, Německo nebo také Česko.
0: Počasí.
2: V neděli bude jasno nebo skoro jasno a teploty se vyhoupnou na 35 až 40 stupňů, výjimečně až k 41.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 kolem 288. kilometru ve směru na Brno komplikuje provoz porouchané vozidlo, řidiči projedou se zvýšenou opatrností a musí počítat se zdržením. Na D5 na 100. kilometru ve směru na Plzeň stojí porouchané osobní auto, v levém pruhu levý pruh je uzavřený. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už váš oblíbený hobby magazín.
0: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit. Vypravíme se také mezi myslivecké psy norníky a poradíme, jak pečovat o velké hodiny a malé hodinky. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnovém a červencovém zalévání zahrádky. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: U Tišnova v předklášteří, v zahradách kláštera Porta Celi, jehož název se překládá jako Brána nebes, se udržitelným způsobem starají o sad a další pozemky. Tomáš Blaha tady pravidelně vítá i dětské návštěvníky, který jim rád vysvětluje, jak se dá jednoduše vyrobit biouhel a k čemu v historii i dnes slouží. S mikrofonem se tam vypravila naše zvídavá hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Ten klášter, když tady vznikal, tak kolem byly obrovský lesy rozsáhlý a v nich těžili dřevo a z toho dřeva dělali dřevěný uhlí. Oni potom udělali uhlí tady a odvezli ho do Brna, kde na tom kováři třeba kovali nebo na tom prostě dělají další věci. Ale proč se nevozilo to dřevo? Proč se vozí to uhlí? Dřevo je těžší než ten uhel a má menší výhřevnost. Oni tím, že udělali z tohoto uhlí, tak tu energii koncentrovali do menšího objemu. Takže vlastně to nemusí toho vozit tolik, aby dosáhli vyšších teplot.
3: Pedagožkou je Karolína Zelinková, která dohlíží na děti a asi ten nápad celý zrealizovala.
4: Jsme tady v rámci třídního výletu. Celé to je vlastně téma toho, co se učíme v přírodovědě. Učili jsme se o fotosyntéze, o koloběhu uhlíku, o hoření, o přírodě, takže to vlastně pasuje do našeho kurikula. Dneska jsme pomáhali taky s prací v sadu, takže si vyzkoušeli, jaké to je mít sad a zahradu.
3: Tak Zuzanko, já vidím, že máš ještě trošku špinavé ruce od té práce. Bylo to fajn?
5: Jo, bylo, protože jsme mohli stříhat velkýma nůžkama a střídali jsme se s kamarádkama.
2: Staré vaně máme větve, co jsme pozbírali, suché staré větve, prostě opadané, takové drobnější, které se nehodí do kamen. A teďka je tady, z nich vyrábíme biouhel, to znamená, jsme rozdělili klasický oheň. A teďka můžeme vidět, že první fáze je ten uhel a v druhé fázi je to ten popel. A teďka se dívejte, že já to takhle hrábnu, když vyhrábu ze spodku, tak je to zase černé, ale vlastně za chvilku to začne bělat. To je tím, že vlastně ten uhel z toho spodku se dostane do kontaktu s kyslíkem a začne se měnit na ten popel. Jo, to je vlastně, když doma grillujete a i tak máte ten uhel, nebo to uhlí, které potom se zapálí, okysličí, je na vzduchu a zpopelnatí. A teďka by nám to celé zhořelo na popel, což my nechceme, protože si chceme vyrobit ten biouhel, takže to potřebujeme zalít. Tak, doplníme vodu do konve. Teďka to trochu dýmí, že jo? Doteďka to nedýmilo. My ten uhel neděláme kvůli tomu, aby jsme na něm grilovali, ale děláme ho kvůli tomu, aby jsme ho tady dali. Když zasazujeme stromy, tak do té výsadbové jamy tomu přidáváme ten uhel. On dokáže držet tu vodu, že jo? To je to, proč ho chceme. Aby když dlouho neprší, jako třeba teďka, a pak zaprší hodně vody naraz, tak aby ta půda to stihla pojmout. Že jo, je to pořád ještě, je to uhlí, takže kdybych jsme to špatně někde zahasili, tak ono to pořád může začít hořet. A proto my to dáváme takhle do toho barelu. A v tom barelu žádný vzduch nebude, protože ho zadeklujeme a ono se schládne a bude to fungovat. Teďka já to přehážu tou lopatou a vy můžete vidět, že v těch spodních částech je to pořád bílé. Nechám to tady pár dní stát a pak to stáhneme dolů do kláštera, kde to třeba dáváme do kompostu, nebo to dáváme do záhonu nebo pod ty stromy. Nebo ti můžeme i kreslit teoreticky. To vám potom dám do školy nějaký vychládlý už. Ten uhel tady bude třeba tisíce let. On se jako bude trochu rozpadat, ale třeba archeolozi, když objeví nějaký pravěký lokality, tak vlastně vždycky tam objeví uhlíky, podle kterých oni to jsou schopní datovat to stáří toho místa. Takže dneska jsme vyrobili něco, co tady bude i po prázdninách.
1: A ještě dodám, že biouhel zlepšuje strukturu půdy, zabraňuje jejímu vysýchání a omezuje vyplavování živin do spodních vod a je ideálním domovem pro zdravé půdní mikroorganismy. No a podle návodu v reportáži si ho jednoduše můžete vyrobit i vy sami na své zahrádce. Co nás čeká za chvíli? Pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Který stromy můžu prostřihávat nebo udělat průklest?
0: Mám pro vás velice dobrou zprávu. Jak nám vysvětlil František Hlubocký, zahradník z Pardubic, tak ten únorový, březnový prostřih je, aby vám strom pěkně rostl. No a ten letní, ten je, aby nerostl.
2: Ovocné stromy, tam jsou dvě možnosti, kdy buď tehle ten pozimní nebo předjarní, jak je kdo zvyklý říkat, je to řez, o kterém se tvrdí, že zmlazuje. Tudíž tím my nabudíme to, co jsme uřízli, že tam vyrostou místo toho dvě nové mladé větvičky, ale dělá se u ovocných stromů další ten letní řez, s kterým jsou lepší zkušenosti, že spíš brzdí v růstu, když potřebujeme, že už je strom tak akorát, a tam se nedá přesně říct doba, ale platí vždy po sklizni, i hned po sklizni. Jestli jsou to třešně, tak se teda kamarád směje, říká, jestli nedošáhneš na nějakou větev, tak si klidně uřízně otrhej na zemi. Platí to u jabloní, u čehokoliv, že i hned při sklizni anebo po sklizni. Letní řez má právě za důsledek, že strom už nepřirůstá, ale naopak tu sílu dává do pupenu, které si vytváří na příští rok, tudíž naopak příští rok ještě lépe kvete a založí víc květních větviček.
0: A před dvěma týdny jsme tu měli dotaz naší posluchačky, paní Blanky, že má doma potkany a zkoušela všechno možné i nemožné, sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, skleněné střepy do děr, a nic nepomáhá a stále jí potkani ničí rostliny, hlavně ve skleníku. No a my jsme vás vyzvali, že rádi zveřejníme vaše zkušenosti. A ozval se nám posluchač z Hradce Králové a ten píše, že strčil do potkani díry sáček se psím hovínkem a bylo vystaráno. A tak to později udělal ve všech okolních děrách, no a potkani jsou pryč. Pravděpodobně ucítili něco nepěkného. A ještě mi zrovna tento týden povídal jeden kamarád, saxofonista v Dechovce, kam chodím hrát na trumpetu, že měli doma potkana, dokonce žral i psům z misky a pořád se ho nemohli zbavit. Nemohli ho chytit, otrávit, a jednou jeho dcera vzala nějaké staré hadry, staré monterky ze sklepa, šoupla je do pračky, pustila a ejhle, po hodině otevřela pračku a byl tam i ten nepolapitelný potkan. Už to měl za sebou. Pojďme k dalšímu dotazu.
3: Čím to je, že já mám zasazenou lípku víc jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka nemají plný skořápce, není celý jadírko, je takový malinký.
0: Tak s tím by nám mohla pomoci zahradnice Věra Kastlová ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy.
0: A ještě jednu zajímavost pro zahrádkáře mám, tu jsem vyčetl v jedné knížce. Před 900 miliony lety měl celý den na naší planetě jenom 18 hodin. Bylo to tím, že měsíc obíhal okolo Země v menší vzdálenosti. No a pokud vám současných 24 hodin nestačí na všechnu práci, na zahrádce, tak tu pro vás mám výhledově velice radostnou zprávu. Přibližně za dalších 900 milionů let bude mít den na Zemi 28 hodin. No a přesně to se může aktivnímu zahrádkáři, kutilovi i pěstiteli hodit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: o mysliveckých psech. Během staletí byla vyšlechtěna různá plemena loveckých psů. Ohaři, honiči, barváři, slídiči a retrievři a také norníci. Už název napovídá, jaká je práce norníků. Je to práce pod zemí, v norách. V posledních letech se o tomto způsobu lovu hodně diskutuje a naši hobbyredaktorku Slávku Brádlovou zajímalo, jak se na to dívá jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřících Lada Dolejšová. Sama má dvě feny německého křepeláka pro práci na zemi a fenu velšteriéra a ta zvládá práci jak na zemi, tak v podzemí.
1: Tohle je opravdu ožehavé téma, docela složitá otázka. Nicméně určitě ty psy byly vyšlechtěný právě k té práci pod zemí a po dlouhá léta se to tak praktikovalo. Druhá věc je, že ne všichni, kdo tenhle způsob lovu praktikovali, to dělali dobře a opravdu tak, aby zvěř netrpěla přehnaně. Je to určitě způsob lovu, který je hodně jako cílený, je hodně efektivní. A vzhledem k tomu, že přes tuhle tu dravou zvěř, která se skrývá pod zemí, se můžou šířit i různé nemoce, tak se to bralo, že je to opravdu potřeba. I všechno, co je potřeba, tak se dá dělat s nějakým jako citem a hlavně s nějakou humáností. Takže za mě ten tlak na to, aby to bylo úplně zakázáno, není asi úplně dobrý, ale podívala bych se spíš na to, jak je to prováděno a aby to bylo opravdu prováděno tak, aby ta zvěř zbytečně netrpěla.
2: Aby zvěř zbytečně netrpěla, ale taky vlastně, aby netrpěl ten pes, protože tam to utrpení může být oboustranné. I když předpokládám, že jsou to plemena psů šlechtěná opravdu po staletí, takže něco je v tom genetickém základu, nicméně nějaký trénink nebo výcvik ten pes musí absolvovat.
1: Určitě, trénink se v Česku aktuálně smí dělat vlastně na takzvaných umělých norách, přičemž ale při tom tréninku nesmí docházet ke kontaktu s tou liškou. Je to vlastně všechno přes zarážku a oni se nedostanou k sobě. Takže trénink pro ten pohyb a vlastně pro nějakou tu koordinaci pod tou zemí tam je, ale není to trénink v tom kontaktu s tou liškou jako takovou. Neměl by být podle zákona.
2: Psi byli částečně nebo z velké části tím důvodem, proč se věnujete myslivosti. Jaké plemeno máte a jakému typu lovu je určeno?
1: Já mám plemena dvě feny německého křepeláka, které jsou určeny práci na zemi a pak mám plemeno velšteriér, který je určený jednak k práci pod zemí, je to norník, je to teriér malý, ale zároveň i k práci normálně na zemi.
2: Jen by mě zajímalo, jak to máte doma uspořádané, jestli jsou psi kamarádi nebo občas musíte soudcovat zápas?
1: Psi spolu vycházejí normálně dobře, jsou to teda všechno feny, takže samozřejmě občas dojde k nějakému jako konfliktu, ale ta smečka musí fungovat tak, aby byli schopní se spolu dohodnout v pohodě, aby netekla krev, když to tak řeknu. Takže je to o nějakém jako výcviku a výchově od mala. Musí to být prostě dobře socializováno, aby věděli, že některé věci prostě nejsou úplně přípustné.
2: Když už jsme u těch psů, tak ještě jednu otázku bych měla, protože samozřejmě jsou různé druhy lovu. Může to být lov třeba na vodní ptáky, může to být to norování, může to být dohledávání kořisti, může to být, jak se to říká odborně, vystavení?
1: Určitě, podle toho, jaký vlastně druh psa máme, jaké plemeno máme. Mluvila jste o tom vystavování, tam jsou k tomu určení ohaři, kteří mají vlastně vrozenou tuhletu vlohu a většinou stačí ji podpořit a oni pak takzvaně teda vystaví zvěř, to znamená, že se v momentě, kdy ucítí zvěř, zastaví, strnou a tím ukazují, že vlastně tam nějaká zvěř je. Tohle to umí opravdu jenom ohaři, ostatní plemena k tomu vlastně tu vrozenou dispozici nemají, takže to je taková jejich jako doména. Ale zase ohaři nezastanou práci jinou.
0: Dalo by se říci, že když dva dělají totéž, nemusí to být totéž a majitele psů, norníků musí dodržovat zákon, aby při tréninku ani při lovu zvěř zbytečně netrpěla. Já mám doma norníka Elišku, je to border teriérka, a ta si balónek háže do takového růžového věderka na zalévání a pak se dovnitř snaží vecpat, aby si ten balónek vynorníkovala. My jsme taková netradiční myslivecká dvojka. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do rad a nápadů, jak se starat o hodiny a o hodinky.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Velké hodiny a malé hodinky patří k sofistikovaným strojům už od doby svého vzniku. Dnes máme hodiny jak mechanické, tak i ty, kterým k pohybu pomáhá baterie. Jak tedy o hodiny pečovat a co rozhodně nedělat? A to se budete divit, co jsme se dozvěděli. Náš hobby redaktor Mirek Kobza se na to ptal hodináře Jiřího Valenty, který spravuje hodiny od těch malininkatých náramkových až po obrovské věžní stroje.
2: Podle mě stačí utřít prach, pokud má zaprášený sklad, tak je vyleštit, nepoužívat ani nic agresivního a jinak na to nechytat.
3: To znamená, že třeba, jak se říkalo, vyfoukat aspoň prach ze zadu, vysát strojek nebo tak, tak to raději ne.
2: Vůbec.
3: Hodně se řešilo, jestli třeba mazat hodiny, to vím, že hodináři hrozně neradí.
2: Nejhorší, co se může stát, takže se to namaže olejem na šicí stroje. To v podstatě ty hodiny se zabijou.
3: Je teda lepší hodiny fakt na ně nešahat a takové ty klasické mechanické a třeba donést je jednou za 5 let hodináři, nechat je promazat, vyčistit, vlastně pak už se na ně jenom dívat a kochat?
2: Tak úplně ideální je nechat hodiny jít, dokud jdou. V podstatě mají celoživotní náplň olejů. Jo? To je životnost těch hodin. Jakmile se zastaví, tak tím si řeknou, že chcou být spravený.
3: Takže do té doby nešahat.
2: Nešahat, úplně nejlepší.
3: V současné době se hodně používají i u klasických ručičkových hodin elektrické strojky. Co tam? Měnit baterii, samozřejmě dávat pozor, aby nevytekla.
2: Ano, přesně tak. Pokud vyteče, ten stroj pak odejde velmi rychle, takže pokud se hodinky nechcou používat, nebo chcete si je nechat jen na památku, tak vytáhnout baterii.
3: Používat baterie klasické nebo je lepší ty alkalické? Ono se vždycky říká, že i ta klasická tam vydrží hodně dlouho, ale je tam právě to nebezpečí, to, že vlastně v jednu chvíli může způsobit tuhle katastrofu.
2: V každém případě alkaliku vydrží za prvé díl, ten cenový rozdíl není zas tak velký a nepoužívat nabíjecí. Protože ty mají 1,2 V a strojky jsou dělaný na 1,5.
3: Stejně to třeba s náramkovými hodinkami, které jsou poháněné baterií. Velmi často se ale řeší, že hlavně jak vás hodinářů je málo, takže nemáme kdo by nám tu baterku vyměnil, tak máme se do toho pouštět nebo přes co raději odcestovat do většího města a toho hodináře tam najít?
2: Za mě předchází se návštěvu hodináře spoustě problémů. Když si vezmeme, že baterka se tady vyměňuje cca kolem 120 Kč. Ano, někde v elektře se dá koupit tady za 20-50, ale máte zajištěný, že není poškozen stroj potom, kde ty opravy jsou pak dražší.
3: Dřív se hodně dělaly hodinky, takové ty zadní strana na to vycvaknutí. Dneska už je přece jenom tam korunkový uzávěr, velmi často jsou ty hodiny i utěsněné kvůli vnikání vlhkosti. Tam už přece jenom to povolení není úplně jednoduché, je potřeba speciální nářadí.
2: Na to jsou speciální klíče, spousta značek hodinek mají svoje specifické klíče a i tady to víčko zaklapávací stále funguje, je to ale u těch levnějších hodinek.
3: Jaké hodinky nosí hodina?
2: Mechanicky samonatahovací. Za mě člověk je dá na ruku a jdou.
1: Tak to byl náš hobby redaktor Mirek Kobza z olomoucké redakce, který se dnes vydal za hodinářem Jiřím Valentou zjistit, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam si připomeneme, že právě teď je čas na pravidelné každodenní zalévání, protože plody zrají a bez vody to dobře nedopadne.

0: Lékařský kalendář.
1: A mám pro vás, jako obvykle, na tuto sobotu dvě pranostiky. Takže prší-li na Ladislava, déšť po 7 neděl trvá. A nebo neprší-li na 7 bratří, to je na Ladislava, pak jsou suché žně. A asi je čas dešťů, protože v pondělí má svátek Petr a Pavel a to se říká o Petruli prší, po 30 dní déšť se vrší. Pro nás zahrádkáře je ale důležité, že je tady sezóna jahod a když si tak sednete k plné misce a u televize uďobáváte, tak vás možná ani nenapadne, že obsah cukru v 1 kilogramu sladoučkých jahůdek je menší než v 1 kilogramu citrónu. Já to úplně vidím, jak se teď s prominutím šklebíte. A nezapomeňte, že blížící se červenec je nejcitlivější měsíc na zálivku na zahradách. Pokud se červenec vydaří a je teplo, je nutné zalévat každý den, nejlépe brzy ráno anebo večer. Kdo má zásobu dešťové vody, tak ten má vyhráno. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme také s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu. A máme tady kontaktní informace na závěr. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Je 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: 4 evropské země, včetně Česka, mají nový absolutní teplotní rekord. Čeští hokejbalisté si zahrají v finále mistrovství světa. Ženy berou stříbro. Čeká nás tropická noc a tropická bude i celá neděle. Teploty kolem 40. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Česko má zřejmě nový teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku naměřili meteorologové 40,9 stupně. Pokud údaj potvrdí, překoná dosavadní maximum z Dobřichovic o půl stupně. Vedro zvyšuje počet kolapsů a v Praze zpomalil tramvaje. Nový absolutní teplotní rekord má kromě Česka i Německo, Švýcarsko a Dánsko. Podle propočtu meteorologové očekávají, že by další teplotní rekordy mohly padat i v neděli.
3: V Německu je nová historicky nejvyšší teplota 41,5 stupně Celsia. Rekord přitom padl druhý den v řadě. Ten páteční se v sobotu ještě o 0,2 zvýšil. Horko v Německu komplikuje železniční i silniční dopravu. Na 11 dálnicích v zemi popraskal beton. Vlna veder dopadá taky na švýcarské ledovce. Odborníci očekávají, že sníh a led nahromaděný během zimy zcela roztaje už v pondělí, což by byl druhý nejdřívější termín v historii. Například v Itálii pak rekordním tempem vysychá řeka Pád a prosakuje do ní mořská voda, což ohrožuje úrodu. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
2: A se začátkem prázdnin přidám ještě jednu statistiku. Pražští policisté při dvoudenní akci přistihli 45 lidí mladších 18 let pod vlivem alkoholu. Zkontrolovali asi 1000 mladých v restauracích, barech i parcích. Nejmladší byla 13-letá dívka s 0,5 promile. Nejvyšší hodnota přesáhla 3 promile. Policie odhalila také 4 prodejce, kteří podle ní prodali alkohol mladistvým. V prostorách kompresní stanice zemního plynu v Břeclavi až do neděle cvičí vojáci aktivní zálohy armády. Zaměřují se na schopnost eliminovat bezpilotní prostředky, které by mohly ohrozit bezpečí těchto objektů kritické infrastruktury. I přesto, že by v případě nebezpečí museli vojáci zasahovat za každého počasí, snaží se jim vedení výcvik v aktuálních vysokých teplotách alespoň trochu zpříjemnit. Pokračuje mluvčí krajského vojenského velitelství Brno Emil Kamenský.
4: Přizpůsobujeme třeba četnost střídání těch jednotlivých hlídek, samozřejmě zvýšený závoz nějakých nápojů, tekutin, takže v tomto smyslu se tomu přizpůsobujeme tak, aby samozřejmě jsme ty podmínky pro ty nasazené vojáky udělali co nejkomfortnější. Sport.
2: Čeští hokejbalisté jsou ve finále domácího mistrovství světa v Ostravě. Finsko porazili 8-1 a v neděli od 15 hodin a 15 minut nastoupí proti Spojeným státům. Český ženský tým bere stříbro. Ve finále prohrál s Američankami 0-1. Počasí. V neděli bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 35 až 40 stupňů, výjimečně až k 41. Na západě Čech se večer mohou ojediněle objevit přehánky nebo bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu se budou přes noc krátce zavírat chalupické tunely, vždy zhruba na 15 minut. Na silnici 610 u Benátek nad Jizerou havaroval motocyklista do stromu. V nádražní ulici v Ostravě pak havaroval cyklista a zasahují tam záchranáři. Tak jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: Tak je to tu zase. Úkol splašit další várku scének, anekdot, ukázek a všechno to má mít na starosti legrace. Řeknu vám, někdy to dá pěknou fušku, práci, taky starosti a občas nastanou i problémy. K tomu se přiznává Patrik Rozehnal. Já si prostě někdy připadám, že jsem se s tou legrací oženil. A ona mi teď řídí čas, práci, nedá pokoj. V podstatě pořád nutí týden co týden přicházet s něčím novým.
6: Moment!
5: Jakoby nás někdo kdysi oddal.
6: Moment! Máte k tomu ještě něco podstatného?
5: Podívejte se, pane soudče. Já už prostě nemůžu. Shledávám na našem manželství mezi mnou a legrací, že už si nemáme co říct, že by nás měl někdo rozvést.
0: Tak dost! Řekne mi někdo konečně důvod?
5: No, všichni se smějou legraci a mě nikdo nedocení. Já se přitom pachtím, abych každý týden dodal slova, informace, fakta, no a smetanu, tu slízne legrace. To je ten důvod.
0: Dobře, v tom případě vám ale musím říci,
5: ano,
0: že na základě těchto důvodů vás nikdo nerozvede.
5: Ne.
0: V podstatě jste harmonické manželství.
5: Patrik Rozehnal a legrace.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
5: A stejně nás dnes čekají rozvody. Ve scénkách, písničkách i anekdotách. Zase výsledek mého hledání.

0: bavit nás, i když to zní trochu zvláštně, budou dnes rozvody. Tak, jak je natočili komici, herci, natočili se o nich anekdoty, scénky i povídání. Tak tady jsou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, nejčastějším důvodem pro rozvod tady u nás v Česku je prý jednoznačně rozdíl povah, názorů a zájmů. Pak následuje nevěra muže, kterou soud určí jako příčinu rozvodu. No a pomyslnou bronzovou příčku obsadil alkoholismus, který dělá opět o něco častěji problémy mužům než ženám. Četným důvodem byl ale i nezájem o rodinu.
2: Mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let u soudu a ten prokurátor říká, prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek povídá, pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil?
3: A před 70 lety.
2: Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl?
3: Pá, kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli.
0: Tolik tedy Jiří Krampol v krátké ukázce. A ještě jedna zajímavost. Podle výzkumu provedeného zas v Americe u skupiny mužů a žen ve věku mezi 15 a 44 lety mají páry, které spolu žijí dlouho před svatbou, prý větší riziko rozvodu. A lidé, kteří vstoupí do svazku manželského podruhé, se nerozvádějí tak často jako ti, kteří se žení nebo vdávají poprvé. Za to asi mohou zkušenosti, které naberou v tom předchozím manželství. K rozvodovému stání se teď dostaneme i v ukázce rozhlasové, kde si zahraje Lubomír Lipský, Jan Skopeček a Luba Skořepová.
4: Dobrý den, dobrý den. Tak vy račte být manželé Lapáčkovi, že ano, posaďte se a vy usedíte. Těší mě. Tak co byste potřebovali? Nějakou právní poradu?
5: Jde o velice vážnou věc, pane doktore.
4: No, to rád slyším. Nějaké dědictví nebo, nebo snad sousedé něco namítají?
5: Jde o naše manželství, pane doktore. Tedy o manželství moje a tadyhle mého muže.
4: Aha, ano, ano, ano.
5: Naše manželství je v troskách, pane doktore. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že jsme v troskách.
6: No, ono, jak se to veme?
5: Jen měj odvahu se přiznat.
4: No tak počkejte, prosím vás, snad to nebude tak zlé. Víte, ono někdy něco vypadá tak a potom ve skutečnosti to vypadá jinak, že ano? Tak v čem je konkrétně příčina o něch trosek?
5: On je nekulturní, zatímco já se v umění přímo koupám. Já prostě musím vidět každou premiéru. Na tomhle Hamletovi já byla třikrát. No, to jedno místo, jak on takhle pohodí hlavou, jo, a řekne to... No, jak on pohodí tou hlavou a řekne to... Tak to já vždycky úplně prožiju. No. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že ty takové věci vůbec neprožíváš.
6: Ale jo, já už toho prožil s tebou.
4: No, tak prosím, v čem je tedy příčina uvedeného manželského rozvratu?
5: V tom, co žádná žena nemůže snést, pane doktore.
4: No, prosím.
5: Můj život se mi proměnil v peklo. On vůbec neplní svou manželskou povinnost, pane doktore.
4: Prosím vás, mám tomu rozumět, že ano. Jak si vůbec...
5: Jak to říkám? Nejdřív jsem ho prosila, ano. Potom žádala. Nakonec, pane doktore, přiznám se, i malilinko nutila. Ale on nic. Já už to nemůžu snášet.
4: No, a poslyšte, jak dlouho už trvá tento stav, kdy jak si...
5: No, skoro 2 roky, pane doktore.
4: No, to je na pováženou. Co tomu říkáte, pane Lapáčku?
6: No, pane doktore, ono je to těžká věc.
4: No, ano, já vím, ale...
6: Těžká.
4: Ano, ale přece jenom, jak si...
5: Já mu říkám, to už máš v tom slově, jo? Manželská povinnost. Ty máš vůči mně povinnost, rozumíš? Ale on ne a ne. Přiznej, Ludvíku, že ne a ne.
6: Já ne a ne. No.
4: Pane Lapáčku, prosím vás, plyne váš postoj snad z toho, že jaksi nemůžete a... I kdybyste chtěl?
6: No, proč bych nemohl? Já zkrátka nechci.
5: Paličák!
4: Ale a proč nechcete, pane Lapáčku? Máte proto nějaké vysvětlení?
6: Mně se to nelíbí. Já to nedělám rád.
5: A co já? Na mě nemyslíš, sobče? Pane doktore, řekněte mu, že je sobec.
4: Pane Lapáčku, prosím vás, a cítíte se zdrav? Neměl byste jít třeba k lékaři?
6: O ne, já jsem zdravý jako...
4: Jako dub.
6: Jako dub.
4: Jako dub.
5: No, to je právě jako to, že je zdravý jako dub a přitom tohleto, jo? Lenost to je. Pane doktore, kdyby on byl nějak nemocný, já bych mu odpustila. No jo, co všecko, já už jsem se mu v životě neodpouštěla. I to, že si každý knoflík ukroutí, sotva mu ho přišiju. No vidíte, to už si to zase kroutí, necháš to. Ale tohle já mu odpustit nemůžu. Pane doktore, já už jsem se dokonce rozhodla, že si na to někoho zjednám.
4: Ne.
5: I když to bude stát třeba peníze. Aha. Ani to s ním nehne.
4: Ale drahá paní, to snad ne.
5: No co by ne, já už bych za ty roky měla na to právo.
4: No, ne, to by opravdu nebylo pěkné. Víte, my musíme najít jiné řešení.
5: Rozvod. Já žádám rozvod. Pane doktore, řekněte mu, ať se dovtípí.
6: No, prosím, rozvod. Ale z její viny. Pořád mě nutí a přitom křičí. Já už mám hlavu jako...
4: Škopek.
6: Jo, škopek.
5: Co já? Já už jsem z toho skoro nemocná. A duševně hýl. Což je pro mě zvlášť trpké, protože duševní život je můj rajzonde. Pane doktore, řekněte mu, co je to rajzonde.
4: No tak počkejte, přistupme k věci s rozvahou, že ano. Snad se to dá ještě napravit. Podívejte se, pane Lapáčku, podívejte se na svoji paní. Jaká je to ještě, abych tak řekl, půvabná dáma.
5: Slyšíš to?
4: No, a vy sám, pane Lapáčku, vy jste taky muž, tedy muž v nejlepších letech, že ano. Zdravý jako škopeček, že?
6: Jako dub jsme říkali.
4: Správně, jako dub. Jako dub. Energie z vás přímo sálá, čiší, vyzařuje.
6: Slyšíš to? No, prosím, já jsem na ty její půvaby neřekl. Ona si udělá a tak je to ze vším.
4: No tak počkejte, já bych vám doporučoval, abyste ještě jednou přehodnotil svůj negativní postoj k tomu, co na vás vaše manželka vyžaduje a pokusil se jí vyhovět. Tak, pane Lapáčku, přehodnotíme si to, ano?
6: Pane, já nemůžu, mně to je protivný. No.
4: Poslyšte, tak neměl byste jít třeba k psychiatrovi.
6: Proč? Co pak jsem blázen?
5: No to je právě to, že není blázen, ten je mazanej.
4: No ale v tom případě stojí právo zcela na straně vaší paní. Vaše manželství bude rozvedeno z vaší viny, pane Lapáčku, z vaší viny.
5: Takhle na ně. Pane doktore, on mě nevěřil, až vy jste mu to musel říct.
6: No prosím, on je někdy vinej i nevinej. Já už to břímně hold na svědomí unesu.
4: Ale pozor, nejen na svědomí, pane. Musel byste taky zaplatit všechny soudní výlohy. Ano, a potom manželce výživné, a to víte, to dneska není žádný špás.
6: Co? Všechno z mý kapsy, i když jsem oběť?
4: Ovšem.
6: No tak to teda ne, to se radši čestně podvolím nátlaku.
5: Takhle na něj, pane doktore, děkuji vám strašně moc. No. Ale myslíte si, že já mu věřím, kolikrát on už sliboval a pak zas nic? Ne, ať to tady dá písemně, co slíbil. A jak nesplní, tak ho oba poženeme před soudnou stolicu.
4: No, na to má vaše paní právo, pane Lapáčku. Já vám radím, abyste tu podmínku přijal. Ano?
6: Dělejte si se mnou, co chcete, ale platit jí nic nebudu. I kdyby na to měli prasknout všechny peníze.
5: Tak pište, pane doktore.
4: Prosím.
5: Já, Ludvík Lapáček, slibuji své ženě i vám, pane doktore,
4: ano,
5: že už nikdy neodmítnu plnit svou manželskou povinnost.
4: Povinnost?
5: A vždycky, kdykoliv mě o to manželka požádá, bez odmlouvání budu soustavně klepat koberce.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Dnešní téma našeho pořadu jsou rozvody. A tohle byla tak trochu píseň laděná Stezkem po lásce. U jednoho soudního přelíčení dokonce muž uvedl, že se chce rozvést, proto, že mu žena opakovaně vaří dušeného tuňáka se zeleninou, což je jídlo, které má rád ze všech nejméně. Podle jiné advokátky si zase muž stěžoval na to, že jeho žena bez příčiny neomluvitelně flirtuje s každým dělníkem nebo obchodníkem a nevhodně se jich dotýká.

0: české a některé západoevropské státy. Třeba v Belgii končívají rozvodem 3/5 manželství, víc než polovina v Lotyšsku, Švédsku a Lucembursku. Jeden z průzkumů přišel dokonce na to, že pokud je žena starší o 2 a více let než muž, tak má takový manželský pár o 53% vyšší pravděpodobnost rozvodu než dvojice, kde je manžel o 3 a více let starší než žena. Nebo naopak, o rok mladší než manželka.
1: Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
2: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
1: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal oddací listy.
2: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
1: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
2: Ano. Ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodů?
1: Podle mého soudu?
2: Ano.
1: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
2: Ne, tak víte, jak jsem to myslel. Podle vašeho názoru.
1: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do 3 skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a za C varianta kašpárek.
2: Co je to?
1: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
2: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
0: Za chvíli se vydáme do další advokátní poradny a opět budeme řešit rozvod. Ještě předtím vám ale řeknu, že podle britského průzkumu lituje toho, že se rozvedli plných 50% lidí. A kuřáci a kuřačky, pozor, pokud je jeden z partnerů kuřák a druhý nekuřák, zvyšuje se pravděpodobnost rozvodu o víc než 75%. Ale teď už je připraven Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Je tady, prosím, pěkně advokátní poradna?
4: Ano, ano.
3: A vy jste?
4: Doktor Šustková.
3: Doktor Šustková!
4: Ano, ano, ano.
3: Na první zaklepání, právě vás potřebuju. Mohla byste se mnou laskavě se smolit takovou žádost o rozvod, paní doktorko?
4: No tak, napřed bych se snad představila, že...
3: Ale to už jste řekla, Šustková.
4: Ale já ne. Vy, abyste se představila, představil.
3: Tak. Já se vám představím, já ano. Jsem Forst z Brd.
4: Ano.
3: A potřeba, prosím...
4: Josef nebo František Forst, já
3: ne,
4: si šepuši.
3: Forst, to je zaměstnání.
4: Jo,
3: já jsem, ano, já se jmenuji Juchelka.
4: Juchelka, ano. Tak píšu si Juchelka.
3: A paní, to potřeba nějak rychle se rozvízt, když jste byla tak laskavá se smolit, tak říkám se mnou tu žádost.
4: No potom... to nejde o žádost. V případě rozvodu
3: ano.
4: Jde o, bych řekla, o to vypracovat žalobu.
3: Žalobu. No velice
4: no,
3: rád.
4: No. Tak nejdřív bych prostala vaše křestní jméno, ano. Juchelka.
3: Ne, prosím, to je křestní jméno. Křestní jméno je Karel, prosím.
4: Karel, věk, stáří a délku, prosím.
3: Čeho délku, prosím?
4: Tedy délku, trvání samozřejmě vašeho manželství a hlavně s kým se chcete rozvést, že?
3: No s bratrem asi, že ano. Jsme se tak zvykli, že se nemůžeme odtrhnout od sebe. No s manželkou, pochopitelně. Podívejte se, jmenuji se Karel,
4: vlastně,
3: samozřejmě. Star jsem 1962 roku. To znamená, že už jsem v důchodu, jak víte. A délka manželství je 40 let. Téměř 40 let.
4: A důvod k rozvodu, prosím?
3: Kozel.
4: Prosím?
3: Kozel.
4: Já chápu. Vaše žena pije.
3: Ne, proč by pila? To vypiju já všecko doma.
4: Jsi říkal kozel.
3: Ano, kozel.
4: Jako, já chápu, velkopopovický kozel, paní.
3: Ale paní doktor, ale vůbec ne.

0: Ne?
1: To bych jenom měl zazdý, to je dobrý pivínko, ochuste jednou. V obyčejnej no. Kozel, jako domácí zvíře. Smrďo, kozel, no.
0: Jo, tak.
1: Manžel od kozy,
0: ty myslíte
1: no.
0: Manžela no, od kozy, no. Ano, ano, tak
1: podívejte
0: to
1: může se,
0: ano. Ano, mám, mám.
1: No.
0: No. Ale počkejte, ty, já tomu nerozumím. A kozel je tedy důvodem k rozvodu, nebo v jakém smyslu k tomu manželství?
1: Kdybyste
0: byste byl tak laskav, ano, abych mohla vypracovat žalobu.
1: 60
0: lety. Ano, to je tak normálně.
1: Můj nástupce s bytem v Praze jednopokojovým samozřejmě ano. Šel na postovnu, já do jeho bytu.
0: Vy jste do jeho bytu.
1: V Praze mám provdanou dceru, která měla do té doby jeden místnost, spíš takový kamrdlík bez příslušenství.
0: Jo.
1: A přišel takový výborný nápad, že bych se tam přestěhoval. Já s manželkou mi dostali ten náš jednopokojový byt.
0: Ano.
1: Byl to výborný nápad, ovšem pro mě nervový otřes. Z postovny rovnou do kamrdlíku.
0: No jo, to je ten důvod k rozvodu?
1: Ne, no vůbec ne.
0: Ne.
1: No tak my tam žili ne nějak, že jo, nějak pohodlně, ale najednou si představte, moje paní si koupila kozla nebo kýho čerta,
0: jo.
1: Přivedla ho, přivázala k posteli, protože prej, kde je kozel, tam se tomu domu nemoci vyhýbají, víte?
0: To je pravda?
1: No to je pravda, no s těma nemocí, já nevím, s tím kozlem to je pravda.
0: No s tím kozlem je to pravda.
1: Je tam furt přivázaný a teď paní doktor,
0: ano.
1: Promiňte, že to jak řeknu,
0: ano.
1: Ale víte, jak páchne kozel.
0: No to ne.
1: Já bych řekl, že já skoro úplně smrdí.
0: Ach.
1: Mně to je protivný, já nemůžu dejchat. A paní, když jsem řekl, tak pojď sem, Marlenko, buď kozel, nebo já neřekla nic, co znamená kozel. No stěžováno, prosím, měj si kozla, já jdu pryč, no, podoji, prosím, ten rozvod.
0: Pane Forst, tedy pane Juchelko, po 40 letech,
1: no.
0: Doufám, že šťastného manželství.
1: Myslím,
0: že jste překonali různé bouře,
1: no.
0: Že? No tak přece zapáchající kozel, to se překoná, že? Ty, taková jednoduchá věc,
1: no.
0: Maličkost. Otevřete okno, vyvětráte několikrát denně
1: no.
0: A máte zachráněno manželství.
1: No, paní doktorko, jste se zbláznila. Já otevřu okno a ono mě ulítne mých 40 holubů, že jo?
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Písňový rozchod v podání Františka Nedvěda. To proto, že důvodem našeho setkání jsou dnes rozchody. Ale my to bereme s humorem a grácí.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Rozvody jsou také často námětem nejrůznějších anekdot. Znáte třeba tuhle? Jak to, že tě rozvedli na počkání a jiným to trvá přes rok? Ptá se kamarád kamaráda. To je jednoduché. Soudce byl totiž prvním manželem mé ženy. A víte, že kromě Vatikánu je rozvod nelegální pouze v jediné zemi světa, na Filipínách? A i tam už uvažují o tom, že by se to změnilo. Rozvodová stání si ve své advokátní praxi užil dozajista i Ivo Jahelka. A o tom, jak to může probíhat, vyprávěl i Halině Pavlovské v ukázce z banánových rybiček, které byly vysílány na obrazovce České televize.
2: Je to tak, že ženy, když se rozhodnou, že se rozvedou, tak chtějí hned, teď, okamžitě, hned prostě. Ať už je k tomu vede cokoliv. Nedávno jsem zažil klientku, která podala návrh na rozvod a když došlo k tomu jednání a soudce se jí ptal, co o jak, tak ona se zvedla a říká, chci být rozvedena, ale rychle, protože na takový blbosti nemám čas a musím jít vařit. Takže jako myslím, že když žena se rozhodne, tak chce, aby to prostě odsýpalo a odsýpalo, aby to bylo co nejdříve hotové.
3: A já vím, že takovým strašně právě tím traumatizujícím momentem v rozvodech jsou děti. Stalo se vám něco kuriozního? Já vím, že vy jste sběratel kuriozit. Takže...
2: Ano, já jsem se taky vybavil, protože autentické výroky účastníků soudních řízení jsou velmi zajímavé, je v nich opravdu ten život obsažen. Tak jsem si tady zapátral ve své soukromé sbírce a otázka s těmi dětmi, tak někdy se to podává tak, jako udržet to manželství kvůli dětem.
3: Ano, to se strašně často, tak, zejména milenky to slyší často. Ano, tedy.
2: A teď má to smysl, nemá to smysl, že jo? Tady třeba mám výrok jednoho manžela, který charakterizoval své manželství slovy. Připadám si v manželství jako skvrna, která se časem vypařila a zůstalo jen to dítě jako usazenina. Takže při této filozofii asi není vhodné, aby se lpělo na tom, že tedy se udrží nějaký vztah, který už dávno není, jenom kvůli dětem, protože lidé bohužel nedokáží, jak si své soukromé problémy dospělých nepřenášet do života dětí.
3: S tím máte určitě taky zkušenosti s majetkem, dělením?
2: Určitě. To jsou mnohdy naprosto šílené spory. Léta trvající, nervy drásající. A zajímavé je to, že někdy ti lidé se nedokážou oprostit od nějakých úplných maličkostí. Jako mají dům, dobře, tak o tom se nějak dohodnou. Ale jsou věci prostě, ke kterým patrně mají nějaký citový vztah a nedokážou se od nich oprostit. A pak se to řeší v tom soudním sporu. No a třeba pak uvádí manželka, rozvedená tedy u jednání je protokolováno. Tyto hodiny jsem nežalovala, žalovala jsem tam ty hodiny, co nejsou těmito hodinami. Tam ty žalované hodiny měly takové caplíky. Na dota soudu, co jsou to caplíky, uvádí navrhovatelka. Jsou to takové caplíky jako takové čudlíky.
3: Je fakt, že my se pohybujeme v takových našich těch lokálních majetkových poměrech, jinak existují dámy velkého světa, pro které rozvod je vysloveně taková výnosná záležitost, Trumpová, a myslím teď ta Jerry Hallová taky nedopadla špatně, jsem jí pozorovala, jak šla o to, jsem úplně zářila, že jo, konečně měla něco svého vlastního, mi tak přišlo. A ta mě hrozně natkla nějaká jihoameričanka, myslím Perezová, tak ta zažalovala ex-manžela, protože on jí přidělil rentu $50 milionů ročně, ale ona prohlásila, že by si musela snížit svůj životní standard. Přišlo z dobrý. Fakt je, že mý kamarádi se hádali o psí boudu, protože manželka tvrdila, že když jí zůstal pes, tak má nároky na boudu a manžel zase řval, že tu boudu udělal on sám a že ji dokonce omaloval a tak. A největší spor, který já jsem zažila ze svého okolí, bylo, že se hádali o svázané ročníky časopisu 100+1. A pak mám ještě nějaký přátelé a ti se jako nerozvedli, ti se jenom stále rozcházejí, oni už to mají jako koníčka takovýho, ale už to dělají, jo, oni už jsou takový, že už ten majetek si dělají při těch rozchodech. A tuhle ten manžel říkal, tak já teda ale fakt jdu, tak si teda balím těch svých 5 švestek, dávám to do kufru a pryč. A ona říkala, tak jo, tak si bál těch svých 5 čvestek, ale ty kufry jsou moje.
0: Obecně se má za to, že dosáhnout rozvodu bylo na území českých zemí možné až po zavedení sňatku, co by civilní instituce, tedy v roce 1868. Pravda ale je, že rozvod jako legální akt umožňoval už průlomový patent Josefa II. Z roku 1783. I když v tomhle případě rozluka manželů od stolu a lože stále představovala až poslední východisko z nouze. A rozloučené manželství mohlo být obnoveno. Důvodů, kvůli kterým mohlo být podle katolické morálky manželství rozvedeno, nebylo mnoho. Patřila mezi ně hlavně neschopnost konzumovat manželství, lidově řečeno neschopnost splodit potomka. Pro srovnání, evangeličtí manželé měli manévrovací prostor neporovnatelně větší. Vedle uvedených pádných důvodů týkajících se sexuální oblasti pro podání žádosti o rozvod jim stačila třeba i epilepsie, trudomyslnost, inkontinence, nymfomanie, náměsíčnost nebo šílenství. A není bez zajímavosti, že žádost o rozvod většinou podávaly ženy. Jejich nespokojenost s manželským svazkem nejčastěji pramenila z manželovy impotence. Vyšetřovací protokoly obsahují překvapivě otevřené výpovědi, takže se můžete potkat i s tvrzením, že manžel jest sešlej a v loži nepotřebnej. Nebo že si o svatební noci ani nestáhl kalhoty. O rozvodu teď bude mluvit František Budín s Felixem Holzmanem.
4: Dovolte pozdravím, pane Jouda. Co tady děláte?
5: Je, dobrý den, pane Carboch, ale tak tady trošku odpočívám.
4: Je tak, ale náhodou já už vás dneska jednou viděl.
5: Neříkejte.
4: No jo, ale vy jste to nebyl.
5: Jo, tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
4: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
5: No jo, já vám taky necítím nohy.
4: Jo, co říkáte?
5: Ale říkám, že necítím nohy, víte? A
4: máte nějakou rýmu, nebo co?
5: Ale ne, jsem jako, že mě bolej nohy.
4: To je jako, že bolej, aha, takhle, jo, no jo. No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té poradní kance.
5: Jo, v poradní kance.
4: Poradní kance a jiná na kopci, no.
5: Nahoře, no jo. A co pak? Snad jste nepotřeboval advokáta.
4: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
5: No a co bych měl vědět?
4: No jo, jsem přeci to v rozvodovodu.
5: Vy jste v rozvodu?
4: V rozvodovodovým,
5: no tak to já ani nevím.
4: No jo.
5: No jo.
4: A víte s kým? S mojí manželkou.
5: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
4: Rozvádím, no jo, od stolu i od toho, od kanape.
5: Myslíte, jako od stolu a od lože?
4: Od jaký od lože?
5: Myslím, jako, že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele.
4: Je to od lože, no jo, no tak jo. My máme doma i kanape,
5: no
4: víte.
5: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně viny je ten rozvod?
4: No z manželčiny, to víte z míne, no. To víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
5: No jo, no jo, no jo.
4: To máte, jak už to čínský přísloví říká. Jo. Xiong hai fu, hung tse cheng, ping xiong tai.
5: No jo, no jo. A co to jako znamená?
4: Co?
5: Co jako znamená to čínský přísloví?
4: Jo, tak to je, no to, to jo, nevím, to víte, a čínský. To víte, já čínsky neumím, že jo?
5: Já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
4: No něco takového to bude asi, že jo? No, co jiného by to mělo být, že
5: no,
4: jo?
5: Tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carboch. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
4: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic nechal rozvíjet,
5: no,
4: že jo?
5: No,
4: ale to už se nedalo vydržet,
5: prosím,
4: víte.
5: No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
4: Mně, jo.
5: Mezi váma nehraje.
4: No tak tady vidíte, co lidi nažmaněj
5: no,
4: taky.
5: No
4: tak já nevím, ale... Když mý manželky, tak by to mezi náma ohromně knapalo.
5: No. Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
4: Já, že jsem si vzal no, proto, jo. Že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
5: No no. Aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
4: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
5: Vaše manželka žádlí?
4: Žádlí, no představte si žádlí.
5: Jděte, no. A to žádlí jako bezdůvodně.
4: Co?
5: Jestli žádlí bezdůvodně.
4: Bezdůvodně?
5: Jo.
4: No prosím vás, bezúvodně to by tak ještě scházelo.
5: No, tak podívejte se, pane Sadbok, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
6: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mám chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
5: Jo.
6: Vášnivě jsem políbil. No.
4: Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
5: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
4: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
5: To... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
4: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věčných, kdo to má pořád vydržet, jo?
5: A na co si stěžuje? Vaši...
4: Furt si na něco stěžuje.
5: Děte?
4: Pořád, no. Pořád.
5: A na co například?
4: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
5: Děte?
6: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
5: Se, pane Carboch, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: Na Jory, to taky no. Není všechno, kdybych vám měl všechno vybrat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alkoronu 10 Hennessy.
5: Prosím vás, 10 Hennessy?
6: Na uklidění jsem si musel dát 10 Hennessy.
5: No,
6: tady vidíte, co mě ta ženská taky stojí peněz.
5: No. A co vás tak rozčílilo, pane Carbo?
6: Ale chce na mě pořád jen peníze.
5: Peníze?
6: Peníze, peníze, nic než peníze.
5: Děte.
6: Moře peněz na mě chce pořád.
5: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
4: No to já přece nevím. Já jsem ji tak ještě žádný nedal.
5: Dívejte se, pane Carbo, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: Taky není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
5: Vaše paní... Po hospoda?
6: Po celý noc, z jedné hospody do druhý.
5: Jděte.
4: No jo.
5: No kdo by to řekl? A ona tolik pije, nebo co?
4: Ale ne, ona mě hledá.
5: Dívejte se, to nejsou, já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carbo.
6: U mě, jo.
5: Já?
6: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatej, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takovéhohle vyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
5: Ale no tak,
6: já vám to
5: pane
6: vůbec
5: Carbo,
6: vyprávím.
5: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet.
6: No, ne? Tak co má já, udělal jsem je a má je, tak co, no?
5: No dobře, no a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
6: No jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
5: No.
6: Já za to nechci vůbec nic.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty.
1: Dnes na téma rozvody. Kdo si také řekl, že správný okamžik pro rozvod je před zasnoubením? A nebo jediné, co je horší jak předčasné manželství, je opožděný rozvod. A Alfred Hitchcock kdysi prohlásil, že sňatek je jediný trest na doživotí, při kterém může být poskytnuta milost na základě špatného chování. Před námi je teď ještě jedna rozhlasová scénka, jednoduše nazvaná rozvod, nerozvod.
2: Františku, ty znáš pana Nováka, že?
3: Jo, to znám.
2: No vidíš, pan Novák zná zase tebe a mě. Františku, víš, možná, že tě to překvapí, ale já ti musím říct, že víc zná mě. No tebe zná prakticky jenom z toho, co jsem mu o tobě řekla, že? Tak tedy, milý Františku, pan Novák a já jsme se rozhodli, že se vezmeme. No, víš, je mi to velice líto, že ti to říkám právě dnes, kdy máš narozeniny, že? Ale pochop, láska je někdy slepá, krutá a ty si to musíš uvědomit.
4: Paní Hana zmlkla a zadívala se na svého muže. Špičkou jazyka si olízla namalované rty. Jelikož manžel mlčel, pokračovala dál.
2: Františku, já neříkám, že jsem se s tebou měla špatně, víš? Ale pan Novák je člověk, který mi vyhovuje lépe a radostněji. Víš, moje srdce vedle tebe až příliš často bloudilo v podzimních mlhách. S tebou jsem byla citově pořád v blátivých polích. No zkrátka nebyla to zrovna radostná krajina, že? No, chceš k tomu něco říct?
3: No tak to, co jsi mi tady říkala, to...
2: No?
3: To ti musím říct, to mě žádnou radost neudělalo.
2: No?
3: To ne, to ani ne, to...
2: No.
3: To bych lhal, kdybych říkal, jako, že mám radost, to ne. Když to tak uvažuju, tak... Mě ti to vlastně velice bolí.
2: Tím já jsem počítala, víš?
3: Jo.
2: Ale Františku, já miluju.
3: Dobrý,
2: víš, a láska je přece víc než zákon, morálka či slib. Podívej, zítra sem pan Novák přijde, pomůže mi s mými věcmi, ano? Já se totiž stěhuju k němu, víš?
3: Jo?
2: No.
3: No tak tedy v tom případě, abych tady neseděl sám u kávy a když ty se jako stěhuješ k panu Novákovi,
2: ano.
3: Jo? Tak tedy já bych zde mohl mít taky ženu.
2: No. Jakou ženskou bys tady chtěl mít?
3: No jakou? No samozřejmě paní Novákovou, to je logické, ne? Když ty se stěhuješ k panu Novákovi, tak paní Nováková přece musí někde přebývat. To.
2: Milý Františku, paní Nováková už před týdnem utekla panu Novákovi s panem Šulcem.
3: Jo, tak takhle je.
2: Ano.
3: To, no takže vlastně přebývá paní Šulcová, ne?
2: Paní Šulcová už má 5 let milence a to ví v tomhle městě každý. Samozřejmě až na tebe, že?
3: Prosím tě, a koho?
2: Koho? Doudu.
3: Ale to není, Doudu, to není možné. Tě ženatý, Douda.
2: Tedy, Františku, jsou chvíle, kdy se sama sobě divím, že se s tebou rozcházím, víš? Protože při tvém platu, že jo, a chápání života mě vlastně s tebou vůbec nic nescházelo, no. Proč by pan Douda nemohl mít milenku?
3: Ano, tak dobře, má milenku, no. To je jeho věc, že jo?
2: No.
3: No ale počkej, tak v tom případě je volná paní Doudová, ne?
2: Paní Doudová podala před 14 dny žádost o rozvod, no. Jednak proto, že zjistila, že pan Douda má milenku a jednak proto, že si vytvořila silné citové pouto s panem Jouzou.
3: No tak výborně, tak nám z toho kolotoče vypadla paní Jouzová, no. A když tak o tom ti uvažuju, to... To vůbec není špatná alternativa.
2: Co jsi to řekl?
3: To není.
2: Jaká alternativa? No, dovol. Snad si nemyslí, že ta houbená koza by mohla nahradit mě.
3: No tak, tak to v žádným případě, no. Ne, to ne. Ale je to nakonec milá žena. A měli bychom stejný osud, rozuměli bychom si...
2: Co na ní vidíš, prosím tě? A vůbec, paní Jouzová se už přes rok stýká s panem Kučerou, že jo?
3: No tak výborně, v tom případě je tu volná paní Kučerová, ne? Co? Když tedy přebývám já a paní Kučerová, tak no. Se naskytá možnost takového určitého řešení, no. že bych tu kávu nakonec přece jen sám pít nemusel.
2: No, říkaj.
3: Prosím tě, jenom mi neříkej, že ta paní Kučerová zase má nějaké náhradní citové pouto.
2: No,
3: nemá. No tak v tom případě vzato z morálního hlediska by eventuální nabídka k seznámení byla bez závad, ne?
2: Totiž paní Kučerová nemůže.
3: A teď já taky ne, prosím.
2: Ale ona nemůže z jiného důvodu,
3: tak
2: víš?
3: Proč nemůže?
2: No proč nemůže? Protože to nejde.
3: Ale no proč by to nešlo, prosím?
2: No protože já to nechci.
3: Jo tak.
2: No prostě nechci, víš? No tak je vůbec tohle to možný? Já ještě nevytáhnu paty z domu a ty ze mě začneš páčit informace o všech vdaných ženských tady z našeho města.
3: Ale
2: je Hani, to možné?
3: Hani, nerozčiluj, ale no... se, Hani, nerozčiluj se, já jen abych nakonec nezůstal sám. Podívej se, 50 na krku, podzim života klepe na dveře, tak se nedív.
2: Klepe, snad buší, ne?
3: No,
2: no a podívej se, mě vůbec ta tvoje 50 nezajímá. A s tím podzimem života, nebo jak jsi to řekl, s tím už vůbec na mě nechoď. Jo, a co se týče ženských, tak to si se najednou stal náramně čilejš, jo?
3: Počkej, Hani, co se ti nelíbí?
2: No co se mi nelíbí? Tvůj cynismus. Já jsem zamilovaná, já odcházím. A ty máš zoufat.
3: No proč bych zoufal?
2: Proč? Protože mě by to jinak nebavilo.
3: Jo, tak.
2: Přece nemůžeš chtít, abych odcházela, když tobě je to úplně putna, ne?
3: Úplně.
2: No. Ty se snad dokonce na to těšíš.
3: Ale no tak těším.
2: No tak to já teda nepůjdu nikam. Takovou radost ti zase neudělám.
1: Tolik k dnešním rozvodům. A prosím, nezapomeňte, že hlavní příčinou rozvodů je manželství. Jinými slovy, podle Eddieho Cantora, dvě nejběžnější příčiny rozvodu jsou muži a ženy. Mějte se hezky a ať vám vaše svazky vydrží.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda z historické nádherné, ale dost teplotně, vysoce nacucané, krásné jinak budovy. Vás zdraví osamocený Honza Macoun. Kde pak tě mám, Péťa Kubolo? Doma? Chladíš se? Já taky. Kolega mi tady nechal větrák. Je, řeknu vám to, horko je, ale co si budu stěžovat, však vy to víte sami nejlépe. Kdo nemá klimatizaci, pak to dopadá asi jako...
2: Jsem spocená jako vrata u chlíva, to je hnus, já už bych se nejradši na to vyprdla.
0: Noční linka, čas pro vaše příběhy.
1: No jo, a o tom to taky bude, jak se ochladit, jak přežít horko. To je to zásadní pro nadcházející dvě hodiny. Původně jsme měli řešit něco úplně jiného, ale na poslední chvíli jsem si to rozmyslel. V průběhu dopoledne rychlá změna tématu. Mě opravdu z celého svého stučněného srdce zajímá, jak trávíte dnešní noc, kde nás posloucháte, jak se případně ochlazujete a vůbec, jak je to nápor třeba na vaši psychiku. Budu moc rád, když se ozvete, případně doporučíte, jak ochladit sebe, své okolí, svůj dům, svůj hrad. Honza Macoun s vámi, taky i mý hosté zpívající pro dnešní noční linku, která startuje právě teď, i Václav Necká.

0: hvězdy a měsíc sklání se k nám. 23.04 Český rozhlas, Honza Macouna, právě startující noční linka s tématem Jak přežít horko. A že to je tropická noc, tak o tom ví své meteorologické stanice, ať už ty měřitelné osobou, anebo automatické. Dívám na výsledky aktuálně, tak třeba vidím Horní Bečva 21,4, 22,5 hlásí Libice nad Doubravou, skoro 28 Nadějkov Větrov, a třeba taky něco před 28, třeba z Temelína. Zkuste mi případně i vy napsat, kolik je tam u vás, kde nás posloucháte, a případně jak se chladíte a jestli to má vůbec nějaký efekt a jestli vás to nějakým způsobem zdravotně ještě navíc omezuje, takže bojíte se ještě navíc sami o sobě, protože třeba to vaše zdraví úplně není OK. Taky jsem myslel dnes na svoji babi v třeboňském pečovatelském domě, jestli je tam všechno v pořádku, a vlastně vůbec si nedokážu vzpomenout, uvědomit, jestli tam mají klimatizaci. Přes zimu tam mají přetopeno, ale nevím, jak teď přes léto. Zjistím, abych měl klid nejenom na duši, protože to je to zásadní. Ti vyzrálejší si na sebe musí dávat pozor. No a co teprv, když přijdou horka přes den, ale taková noc, tropická noc. Josef Hanzlík řekne k počasí a nocím následující informace.
1: Není vyloučeno, že i zde může padat mnoho teplotních rekordů a v ohrožení bude samozřejmě i ten nejteplejší Bystřice pod Hostýnem, a tehdy teplota neklesla pod 27 stupňů Celsia. Přispívat tomu totiž může vítr, ten povane od jihu, bude svěžnější a neumožní takové prochlazování teplot. Díky tomu se setkáme pravděpodobně s mnoha místy, kde teplota neklesne pod 25 stupňů.
0: Tak si držme palce, abychom to zvládli. Jinak, abych byl úplně nejpřesnější, co jsem našel za údaj, Česko má nový absolutní rekord, teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku dnes meteorologové naměřili 40,9, tedy o půl stupně více než dosavadní maximum z roku 2012. Rekordy padaly po celé republice, historicky nejtepleji bylo také v pražském Klementinu, kde se teplota měří už 251 rok.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jak zvládáte vedra? Máte doma klimatizaci? Spíte v noci vůbec? Větráte nebo všechno zavíráte? Lezete do sprchy pětkrát denně? Sedíte u větráku jako u oltáře? Ostatně u některých oltářů bylo i v průběhu dnešního dne otevřeno právě pro možnosti schlazení. Stejně tak jsem zaznamenal v Praze 10 radnici, která má klimatizované prostory, a také bylo možno se tam schovat. Ale zase na druhou stranu jen přes den. Pak jsem zaznamenal názory, že u vody to bylo stejně nejlepší. Mě ale zajímá váš pocit, váš názor, jak jste trávili dnešní den, kde ho trávíte na svém konci, jaká bude noc. A pokud komáři štípou, co čekáte zítra v průběhu dne? Bude to ještě horší? I předpověď počasí pro vás mám. Volejte právě teď 731 800 900. Nebojte se, Praha nekouše. Psát můžete linka@rozhlas.cz anebo do příspěvku, do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. I ty písničky jsou takové sluníčkem prohřáté, tak zkusíme a já to udělám bez nějakého zásadního výběru, třeba prstem, a ono se to samo spustí.

0: Jak přežít horko? To je téma sobotní noční linky z Prahy. Píše Marie Střebíče. Bydlím v podkrovním bytě a když přijdou vedra, tak to je u mě jako v peci. Klimatizaci nemám, tak už léta používám takový ten starý trik po mamince. Před spaním lehce namočím prostěradlo studenou vodou, otevřu okna do kořán a až pozdě večer a přes den všechno pečlivě zavírám. Není to žádný zázrak, ale aspoň trochu se vyspím. Nejhorší jsou tropické noci, kdy člověk otevře oči každou hodinu a ráno vstává unavenější, než když si šel lehnout. Jak já vám naprosto rozumím, tohle já nedávám na pražském sídlišti v Letňanech, takže pro mě vždy letní adresa Vysočany. Ne proto, že bych byl tak velkým člověkem, majitelem nemovitostí, ale ve Vysočanech je klimatizace. A čím dál víc, každým rokem se víc a víc přesvědčuji o tom, že investování do klasické nástěnné klimatizace byla ta nejlepší investice, kterou jsem mohl udělat. Už jenom proto, že když člověk si jde lehnout třeba v 5 hodin odpoledne nebo v 6 a potřebuje fakt zabrat, no tak to jinak nejde. A ty děti taky řvou někdy a ty tramvaje a šaliny různé tak nějak jezdí cik-cak tam, zvonek sem, zvonek tam, neustále prození, buzení, no to bych se na to... Je ale fakt, že když jsem dnes odcházel sem do budovy Českého rozhlasu, tak rána to teda byla velká. Stačilo mezi dveře otevřít. To víte, klimatizaci si člověk nepořizuje proto, aby mu snížila teplotu o nějakých 7-10 stupňů oproti venku. Dneska to bylo o 20. Kdo otevře dnešní vysílání noční linky po telefonu, těším se na vás. 731 800 900, čekám na prvního z vás, koho si přepojím, vyspovídám. A doufám, že se u toho moc nenapotíme, ale zároveň třeba mi řeknete, jak se snažíte strávit tu noc, protože není to příjemné úplně pro každé, když se vezme v úvahu, že třeba i lidé, kteří mají tu zkušenost s vysokými teplotami ze své domoviny, jako třeba tady v jedné večerce, jeden majitel, kterého jsem dnes viděl po hodně dlouhé době, tak říkal, že byl doma ve Vietnamu. Ale že tam ta horka se nedají vůbec přežít, protože to jsou taková ta horka ještě navíc s vlhkem, což znamená, pocit dusna je nepřekonatelný. U nás alespoň sucho. Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu, kde je na druhé straně, kdo se potí?
1: Halo?
0: Ano, slyším vás krásně, jenom prosím pěkně vypnout rádio. No určitě ven s tím.
1: Já tady ležím na posteli, jak mě Bůh stvořil. Horko. Potím, nemůžu usnout. V okno otevřený. Už jsem tak z toho nešťastná. Já už by byla ráda, aby zapršelo. Byla bych ráda, aby vypršelo. To by, na co jsou horka? Když stejně člověk nemůže ven, nemůže usnout, to radši až prší. Já už nevím, co mám dělat, abych usnula. Mě takový horko. Já už jsem se dvakrát sprchovala. Já jsem dva litry vody, nemůžu zabrat, už je mi z toho úplně špatně. Jak, už si horka vadí.
0: Jak já vás naprosto chápu. A dokonce i bych taky, tak jak mě pán Bůh stvořil, pokud by se mě nelekl, tak bych si lehnul hned vedle vás a čekal na každou dešťovou kapku.
1: No.
0: No tak jediné, co vám můžu udělat, je buď nějaké mé chladné slovo, takže to se asi úplně nehodí. Větrák, ten k vám asi nedofoukne. A svatý Petr nám zatím nic neposílá, takže budeme to muset ještě vydržet všichni.
1: No, jestli to každý znáší tak jako já, tak ti lidi lituju.
0: Lék na to, abyste měla doma trochu svěžej? Je vůbec něco takového?
1: Já nevím, já už jsem přidala na nukavu, co jsem myslela. Teď tady ležím.
0: Nožky má nahoře, bojím se, že horkem umře.
1: No, asi tak. Už jsem úplně vyřízená.
0: Držte se, možný, aspoň trochu své síly, které tady ještě ve svém skoro 50-letém věku mám, posílám, ať se vám daří, ať nás to moc nezmůže a hlavně, ať to ještě zvládneme, vydržíme. Jo?
1: No, to by byla ráda, tak děkuju vám.
0: Není zač.
1: A nashledanou.
0: Nashledanou, pěknou noc, tropickou noc. Tam u vás, no. Vlastně odkud jste volala? No to už teď se nedozvím. Každopádně třeba od někoho z vás dalšího ano.

0: kříž a Franta Nedvěd. Já už jsem to vlastně nakousl, měřící stanice v pražském Klementinu dneska zaznamenala svůj absolutní rekord teplotní, bylo tam 39 stupňů Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Klementinum je nejdéle fungující meteorologická stanice u nás, počasí sleduje nepřetržitě od roku 1775. Ten dosavadní rekord tam byl z července roku 1983, kdy naměřili necelých 38 stupňů, nejvýš se dnes podle meteorologů dostala teplota v Doksanech na Litoměřicku, a to na 40,9, což je nový absolutní rekord pro celé Česko. V rámci dnešního vysílání Noční linky z Prahy na téma jak přežít horko, těší se na vaše hlasy a písmenka Honza Macoun.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, haló, kdo nám volá jako další?
2: Dobrý večer, pane Macou.
0: Ano.
2: Tady Marie od Blatenska.
0: Zdravím, Maruško, upocená, ufuněná, s horkem zmámená.
2: Překvapím vás, moc ne, protože mám starou 200 let chaloupku, která má metrové kamenné zdi a mám tady příjemných 18-19 stupňů.
0: No já bych to neříkal moc dvakrát na hlas, protože jinak hned si tu vaši kamennou chaloupku najdou i tací, kteří se k vám nasáčkují a najednou tam bude nedýchatelno.
2: Je to možné, já vám určitě věřím. Ale ohledně toho horka, jak paní si stěžovala na to teplo, všichni tím trpíme, nejenom ona. Ale doporučovala bych vám pouštět si smrzlé filmy, jako například Den poté, nebo Sněžnici, nebo Veselí v horách, nebo takové, pouštím si takové filmy prostě, kde je sníh a led. Ale řeknu vám, moc to nepomáhá.
0: Já si právě říkám, jestli spíš mě něco podobného nezahřeje nejen na srdci, ale i v krevním oběhu.
3: Dva čaje, čtyři domy, prosím. Tichá voda, břehy, mele. Nebo mi chceš namluvit, že mi tady pomáháš?
4: Co pořád máte?
3: Nic, Mariko.
5: Ale jenom pan Mácha si myslí, že prohrát je to samý jako vyhrát, ne?
6: Fakt nic, jenom tady pan Cabadaj si myslí, že když mu padne karta, že všecko jeho.
7: Cabadaj převrátil Mácha a samozřejmě kardová. Dovolíš?
6: Prosím.
7: No.
4: Tak tady to máte, pánové.
3: Paní vedoucí, to je nějaký omyl, to není pro nás.
7: Tak jedna jedna. Jasně, jo? Pojď.
4: Ale tati, teď já...
7: Řekl jsem, pojď.
0: No tak vidíte, dva čaje a čtyři rumy. To by spíš zahřálo, ne?
2: Ano.
0: A co teprve siest na běžkách? Co ten siest?
5: Ale zmákla si to skvěle.
0: Sníženky a machy, vydrž prťka,
2: ano,
0: vydrž.
2: Zvládali to dobře.
0: Já si to myslím taky, teda jestli jsme se nezapomněli bezinfekčnost, ale. Já vám děkuju. Děkuju za vaše schlazení vaší chaloupkou. Řeknu vám něco podobného, máme v Jižních Čechách, na naší chalupě. Jako přes léto fajn, ale v zimě, to víte, než to vytopíte, tak máte neděli a jedete domů.
2: No, poslouchejte asi takhle. Ta stará 200 letá chaloupka má svou vlastní pec. Starou, ještě starobylou, jak to ti naši předkové stavěli. A můžu vám říct, že když te peci zatopím, tak vytopí celou chaloupku a otevřu normálně dveře do chodby a do dalších pokojů a mám vytopený celý byt.
0: No tak to je ale zázračné.
2: A mám
0: potom
2: tady přes zimu, tu mám 24-25 stupňů. Ráno, když vstávám v oblíkánce, tak mám 24-25 stupňů. Takže nádherná pohoda.
0: To je fakt. Takže to vlastně může ve vašem případě, a nechci urazit...
8: Stávej, dětku! Marfušku, drahouška, štípají komáři. Nemůže spát a odpočívat.
9: Tak jást.
0: A to jsem zvolil tu jemnější ukázku už jenom z toho důvodu, že jinak by to bylo, pěkně se mu to zavařilo. chaloupko čelem k lesu, no, ke mně zády.
2: Chaloupko, tak je mi hod.
0: Jo, jo, přesně tak. Pojďme se schladit písničkou další, třeba to pomůže,
2: ano.
0: Vidíme, ale těžko říct. Romantické písničky, myslím, fungují úplně na jiném principu. Tady je Marie Rotrová a Pavel Bobek. Dobrou
2: Děkuji
0: noc.
2: Děkuji vám pěkně a mějte se hezky.
0: Taky, naschledanou. Taky, naschledanou.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, tady je Honza Macoun z Prahy, vyhřáté Prahy. Já se úplně obávám podívat na ten teploměr, který tady u studia máme. No, myslím si, že tropická noc je jak vyšitá, protože klimatizace mi tady jede na plné obrátky, to je fakt. I s vědomím toho, že přijde člověk o hlas, přesto to se jinak nedá. Už normálně si někteří z vás myslí, že mám zavařenou hlavu a zase one man show Macoun z Prahy. Není to tak jako úplně pravda. Čekám na vaše zavolání, napsání, aby to bylo pestřejší. No a taky samozřejmě děkuji, hudební dramaturg se také činil, protože těch zimních písní je poměrně dost. Vedli nás dál svou háravou navigací. Volejte právě teď 731 800 900. Sobotní noční linka z Prahy na téma, jak přežít horko.

0: Ještě mě napadá taky od Hany Zagerové Zima zima.
1: Na luchách, na polích leží umazaný sníh, naše oči bloudí krajem.
0: No ale i Samsonovic kousky taky stojí za to. Tak co vím? Honza u telefonu, kdo nám volá jako další, odkud?
2: Dobrý den, já vám volám z Kunitic, pod Kunitickou horou.
0: Ano, a jak je pod Kuňkou, kdo nás tam poslouchá?
2: Jmenuji se Naďa, mám tady chatu, kterou hrozně miluju.
0: Mhm.
2: A chtěla bych zahrát všem našim prostě tady okolo, nám tady kolem Kunitické hory, všem chatařům, všem prostě lidem, kteří tady jsou prostě okolo.
0: No jistě rádi zahrajeme. A teď, když byste měla tu možnost, odkryla tu tmu, tak co byste viděla? Chodí všichni nazí a ještě navíc se sprchou v ruce?
2: Nazí, jakože tady chodíme nazí, nebo jak?
0: To já právě nevím, já jenom chci přiblížit, jak to vypadá v průběhu dnešní noci tam u vás, jestli je vám takové horko, že jsou fakt všichni nazí ještě v tento čas.
2: Ano, je tady horko, je tady velké horko, já jdu dál, teď to mám tady výřivku, tady, že tady
0: Ať už máte výřivku nebo cokoliv, kde se dá vykoupat nebo schladit, věřím, že tam je teploměr. Kolik ukazuje?
2: Tak počkejte.
0: Počkám, protože...
2: A je tady.
0: Ano. Vidím, že nic 20, nevidím.
2: 20, ano. 29,5 stupně tady.
0: Gratuluju vám, 29,5 stupně, tak

0: Je to přece jenom o něco méně, než mi zasílala máma z chalupy, ano.
1: Jo, ale je to tady perfektní a všem teda posílám jako krásný pozdrav, jako...
0: Já vám taky posílám a děkuju za zavolání a travte dnešní noc, tropickou noc s námi dál. Díky za to, pěkný večer.
1: Ano, děkuji, nashledanou.
0: A co vy další poslouchající 731 800 900, volejte právě. Teď ještě máme chvilku času, klidně, rád si vás připojím do vysílání. Tady máme pod kuňkou někoho z vás. A kdo nás poslouchá, kde a další? Halo, halo, Honza.
2: Dobrý den, já vás srdečně zdravím. Z Podkrkonoší, tady Hana ze Semilska.
0: Ano, Hano, povězte, váš teploměr ukazuje co?
2: Já na teploměr nekoukám, protože to je zbytečný.
0: Ano.
2: Potíme se všichni.
0: Ano.
2: Bazén, který by měl ochladit, má 32 stupňů, takže je jenom mokrý a nikoli chladný.
0: Osvěžující.
2: Ale mám vynikající recept,
0: ano,
2: na to, jak se ochladit a jít spát.
0: Povězte.
2: No, praktikuju to roky vždycky, když se udělá teda na pár dnů léto. Pardon. Vezmu si obyčejnou plínu, slíknu se tak do naha, jak říkala paní v prvním příspěvku. Lehnu si a obkládám se tou studenou plínou. Třeba, anebo sedím na posteli. A pořád si obkládám studenou. A když už ji prohřeju, tak s ní zaklepu.
0: Aha.
2: A ona se stejně ochladí. A když je už opravdu teplá, tak ji ještě jednou namočím. A studenou, mokrou plínou se pořád obkládám.
0: A obkládáte kde? Na prsou, na rukou, na loktech?
2: Na zádech, na rukou, na zadku, nohy si obkládám.
0: Uhum.
2: A tak důkladně, že jsem úplně vychladlá, to tak osvěží a usnu.
0: No.
2: A nemám problém.
0: Takže nemusíte ani počítat ovečky, to je divné.
2: Ne, nepočítám.
0: Zázračná žena, zázračná
2: ne,
0: žena.
2: Ne, skutečně to funguje, kdo nemůže usnout, ať vychlazuju normálně větrákem, ale na noc větrák vypínám, protože to dělá hluk. Ale jako můžu říct, prostě radlo, ne, to je moc veliký, s tom se člověk zamotá, ale ta plína obyčejná,
0: jo,
2: to vám je zázrak.
0: Dobrá.
2: A to lidi zkusej.
0: Zkusíme.
2: Když se budou poctivě obkládat, fakt usnou.
0: K tomu já zkusím ještě vyzkoušet tu radu s těmi filmy a zimními písničkami. Tady jedna od Hany Zagorové je připravena a je to Zima, zima. Tak jedna horská
2: super
0: pro vás. Dobrou noc.
2: Děkuju. Dobrou.

0: Já jsem se meteoroložky České televize z redakce o počasí Táni Míkové, co se tak meteorologovi odehrává v hlavě, když hlásí pro veřejnost, že bude tolik, kolik ještě nikdy v životě nehlásila pro místo určení své domoviny.
1: No, já jsem zaslechla, že při teplotě 39 stupňů Celsia už má náš mozek problémy. Něco jako, že by se nám mohl začít zavařovat. Tak já raději na to nebudu myslet, aby se mi to nestalo ještě předtím, než ty teploty opravdu nastanou. No tak varuji před tou nedělí, protože opravdu neděle bude nejteplejší. A máš pravdu, Honzo, takhle vysoké teploty jsme ještě nikdy v historii nepředpovídali.
0: A Pavel Karas prozradí, jak vypadá předpověď pro dnešní noc a vlastně i zítřejší den. Zatím to, co říkal o sobotě, to padlo, to bylo, ale ta neděle a vůbec dál je předpoklad, že se teploty sníží.
2: Tak samozřejmě ty noci budou velmi teplé, tropické, no a vypadá to, že ta noc na neděli přinese teploty mezi 20 a 23 stupních, jenom v údolích bude nepatrně chladněji, tam se teplota bude držet kolem 18 stupňů Celsia, takže na většině území se samozřejmě dočkáme té tropické noci, no a nejteplejší den v historii České republiky přijde v neděli, kdy se odpolední teploty budou pohybovat mezi 38 a 41 stupně Celsia. Vypadá to, že den začne podobně jako dnes slunečným počasím, ale během odpoledne se na západě kraje už můžou objevit první přehánky nebo bouřky, které můžou být výjimečně i silné, to znamená doprovázené přívalovými srážkami, krupovitím, případně silnými nárazy větru.
0: Doplňuje Pavel Kára Karas.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Sobotní noční linka z Prahy, téma jak přežít horko, vcelku aktuální, tak jak jste na tom, zavolejte, napište linka@rozhlas.cz, budu moc rád, když se připojíte a nejen tak pasivně posloucháte, ale hezky se aktivně zapojujete. To se dá pořídit až do 1 hodiny ráno, kde jsem tady pro vás v pražském studiu. Sice osamocen, ale jsem. Tak čekám, čekám, čekám. Třeba vy. Halo, halo, Honza, kdo je tam?
4: Dobrý večer, tady Lída.
0: Ano, Lído, zdravím vás.
4: Jižní
0: odkud?
4: Morava.
0: Ano, od Moravy, Jižní Moravy. Co váš teploměr nevybouchl pod tíhou náporu slunečních paprsků?
4: No a nevybouchl, teď je tady 28 stupňů, ale jenom jsem vám chtěla říct, že jsem, jaký jsem si to dneska udělala hezky.
0: No tak ven s tím.
4: Zbudila jsem se ráno před 5 hodinou, tak jsem se zebrala, šla jsem ven, protože já jsem prostě chtěla trochu toho chladu. Bylo to úžasné, o 5 hodinách nikde nikdo, krásně jsem se prošla. Přišla jsem domů před 6 hodinou, no slunko už bylo na vrchu, ale bylo to moc prima. Prostě musíme si to zkusit udělat nějaký hezky,
0: to je fakt. To je fakt, teď nevím, proč mě napadá, že třeba by se dala navštívit i podhledna, jestli ještě je funkční cimrmanovská podhledna. Jako máte rozhledny, tak je jedna podhledna.
4: No, vím,
0: a mohlo by tam být chladno teda. Taky mám zprávy od rodiny, že na jedné chatě v naší rodině, že se spí ve sklepě, protože se to zkrátka přes den pod tou střechou, která je z plechu, pod tou rozpálenou střechou vlastně vůbec nedá spát. Vy máte nějaké tipy, jak se třeba chladit na večer nebo na noc?
4: No, nějaký zvláštní. Teďka mám tady puštěný ventilátor a právě jsem ho pozorovala před chvílou, nějak v něm divně cvaká, tak držme si pěstí, aby to taky vydržel.
0: Ježiš, zrovna se musí rozfláknout jako v noci, která je nejdůležitější.
4: No,
0: jako.
4: Zítra nepůjdu kupovat nové.
0: Jo, a to si vážně tak naivně myslíte, že v těch obchodech budou? Já myslím, že taky ne. Jednou jsem se to pokoušela takhle při jednom vrcholu léta a pak říkám, no taky co chceš, Honzo, lezeš do krámu krásně klimatizovaného, ale větráky v elektru nemají. A když tam jeden měli, tak ten stál asi 2500. Říkám, to radši si dám hodně vinných střiků, než koupit tohle. Jo, vůbec, co alkohol a takové to letní, jak se říká, popíjení, takové to ochutnávání stříček schladí?
4: No, to ani ne. Měla jsem dneska nealkoholický pivo. Ještě, aby se mě hlava motala, no to by bylo asi zlý.
0: No tak, dobře. No, v tom případě já dávám ruce od toho pryč a slibuji, že pro dnešní noc ani srk. Dobrou noc.
4: Dobře, dobrou noc. Mějte se krásně a vydržte to všichni.
0: Ano, děkujeme moc. Zdravíme směr Jižní Morava. A co vy, kde nás posloucháte? Zavolejte, napište, těším se.

0: Sobotní noční linka na téma, jak přežít horko, napsala mi Dana z Blatné. Srdečně zdravím Honzíku a všechny posluchače, nohy ve škopku, zvládat, schladit se třeba ve sklepě. Studená voda, sprcha, nesnáším, pekelná vedra, no, mokré šaty, takové to, ty trpící úmornými vedry. Přeji brzké ochlazení, přeji všem, že i v bytě s ventilátory a chladit se chodím. Vodou pomáhá se obléct i právě s těmi mokrými šaty, ne propocenými, mokrými. A voda studená od kolen a loktů dolů. No jo, Dano, nedá se nic dělat. A ten sklep není špatný, nejste v tom sama, kdo by ho chtěl vidět.
1: Dobrý den.
2: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
1: No jistě.
2: A mohla by ho vidět.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 731 800 900, kdo nám volá teď? Koho zdravím a kam? Tady Honza.
4: Tady Magdaléna.
0: Ano, zdravím. Odkud?
4: Dobrý den.
0: Dobrý den.
4: Dobrý den, teďka jsme v kempu v Záříčí u Tovačova.
0: Ano.
4: A je tady krásně, máme tady 25 stupňů.
0: Fakt jo, že si to tam dojdu přeměřit, 25, nevěřím.
4: No, přijďte, no je to je moc pěkný, pijeme tady víno u auta, je to je moc hezky. Mm-hmm. A dneska byl teda krásný den, bylo teda vedro všude, to bylo, to je jako jo, ale tak zase...
0: Kolik tam u vás stojí pivečko?
4: Tak kolem 40 korun asi.
0: No. A toho vínečka zvládnete kolik?
4: No, vínečko máme svoje, takže tady zvládneme.
0: Já se neptám se, že máte svoje, já se ptám kolik?
4: Kolik? No tak...
0: Kolik ho padne?
4: Jednu lahvinku třeba.
0: Že jestli lžete, já si to...
4: Tak možná dvě.
0: Jestli jste jak moje máma, tak to mám úplně zbytečné vám sahat na nos, jako... Já to ředím vodou a já říkám, no to se ví, že to ředíš vodou, teď je to napsaný v návodu, to musíš ředit vodou, protože jinak kyselý. Každopádně, kolik vás tam je?
4: No jsme tady sami s manželem jenom.
0: Jo, romantika sama, děti jste dali někam.
4: Ano, no, děti jsme dali a jinak jsou tady další nějaký, co tady jsou v kempu, teda další auta, tady jsou taky, ale jich nás tady málo, je tady pěkně.
0: No takže si užíváte zdravou polovičku.
4: Ano, a kdybyste někdy chtěli teda typ na výlet, tak přijete sem, je tady voda, je tady pěkně, je tady hezký kuňka, je tady žáby.
0: Ano, a víno.
4: A víno tady máme taky, no, a to tak si musíte dovíct.
0: No to je jasně. To nás nepohostíte ani vínem, jako no to je.
4: No tak když přijedete, tak vás pohostíme, no. Ještě tak to byste muselo lepší teď, dokud ještě je.
0: A já pak dostanu od vašeho drahého na budku, už to vidím úplně.
4: No, jo.
0: A já jsem si jenom přijel přeměřit teplotu, jak to tam vypadá. Co voda, jaká je? Je to jako kafe, nebo?
4: Teplá, no.
0: Takže je žádné teplý, osvěžení?
4: Ale taky jako když zase někdo nemá rád studenou, že? Jako já třeba mě to vyhovuje takhle, takhle jako teplejší. No.
0: Takže jste byli víc ve vodě než venku.
4: Ano, no, byli
0: tak skvěle, užívejte, udělejte si nádhernou romantickou noc, když už jste děti dali do klokánku nebo kam. A užijte si to.
4: Děti jsme odnožili, ano. No, tak jo, tak si taky to užívejte tam.
0: Děkujeme.
4: A teda... je nám teda líto těch, kterým je teda teplo v těch panelákách asi tak, kde jsou, teda nemůžou jít ven. Ale tak dá se to ještě, dá se to jako regulovat ta teplota možná v těch bytech.
0: Hlejte, já myslím, že jako... cokoliv já řeknu do vysílání, tak spousta lidí říká, že jsem nepříjemný člověk, tak já myslím, že můžu odeslat trochu chladu ze svého hrdla právě jim a třeba to pomůže, že?
4: Odešlete, no, ať se rozvěšejí studený, mokrý hadry namočený ve studený vodě a to krásně to ochladí ten byt. Tak to doporučujeme.
0: A teď nás poslouchá nějaká Jiřina v paneláku králíkárně rozpáleným na 70 stupňů, no jo, to
4: tak
0: jsou mi rady.
4: Tak si rozvěsit ty prostě radla mokrý, teda
0: dobře.
4: Jiřina.
0: Dobře, no, dobrou noc, děkuju, vstavuju. Zdravím vás, do kempu, můžete si to tam.
4: Ano, mějte se, děkujeme.
0: Ano, nashledanou, taky děkuju moc. Co vy další, kde nás posloucháte, jak trávíte dnešní noc, jak se chladíte, jestli to vůbec jde, jak se staráte o své zdraví, biozátěž na Trojice, taky sluníčko pálí. Myslím, že jsem viděl ten index opalování na osmičce ze stupnice do desítky, takže to je hodně, takže namazat krémem, zvenčí a pravidelně, aby se člověk hned nespálil. Jak to máte třeba vy? Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je tam?
5: No, dobrý večer, tady Jana z Kutné Hory.
0: Zdravím vás, Janičko. Zníte tak jako svěže, až chladně bych řekl.
5: Jo, ježišmanko, já mám tady 31 stupňů.
0: Aha, takže to klamete hezky v tom případě.
5: No, z jedné strany vějíš, z druhé strany mokrej hadr, no a co se dá dělat? Takže je horko.
0: Ve výsledku jste nemocná gejša, vějíš.
5: Ne, víte co, lidi si stěžují, je horko. Pak když je zima, tak si zase stěžují, že je zima. Když prší, tak si zase stěžují, že prší a že není hezky. Tak teď to máme. No, teď máme hezky horko a no, jak osvěžit. No. Mám tady francovku, tak se mažu francovkou, do toho si dám vějířek, jo. No a ono to jde otevřený v okno. Pak si vezmu lahev s tím a rozprašovač, rozprašuju záclony, potom rozpráším taky sebe.
0: To je pravda, taky jsme to používali.
5: No, postříkám i sebe rozprašovačem a jde to. No.
0: A teď už můžete, ještě jste neřekla, že můžete si zaskřípat zubama, aby vám přeběhl mráz po zádech třeba taky.
5: No, to je špatné, já už jich mám málo.
0: Takže v tom případě nedá se nic dělat, zůstává vám horko.
5: No, horko, ale víte co, teď jsem si vzala prášek na spaní a za chvíli budu v limbu a zbudím se až ráno, až tak. Mě tady budou řvát ptáci, jo, soused má papoušky, tak ty už v půl pátý začnou řvát, tak budu muset okna zavřít, no.
0: Tak to jsou teda nezbedové, protože jako to vlastně si ani neumím představit, jaké to je být buzený papouškem teda.
5: No, a ono jich je víc. No,
0: protože soused nebude úplně normální v tom případě.
5: No, on má voliéry, on je pěstuje, no, tak to, no, co se dá dělat, no. Takže nejsme nějakej. No.
0: Ale jo, víte co? Jako jsem rád, že nemám úplně v životě všechno, jo? Takže to se tam taky můžete nechat, je to vyřešeno.
5: No,
0: Hlavně se držte. Co tlak, všechno v pořádku zdravotně u vás?
5: No, tak co víte, už jsem stará bába. A takže to taky, no tak já si lehnu a hotovo, ležím, obývám se vějířem, za chvíli usnu, teda odpoledne, že jo, no a teď, no tak co se dá dělat, no tak ta francovka pomáhá a prášek na spaní taky, tak, když je tady 1.30.
0: Jestli tu francovku používáte tak, jak jste říkala, a ne jinak.
5: Mažu se s ní, nemažu se dovnitř, mažu se v ně.
0: Nemažu se s ní.
5: Ne, mažu se s ní, ale neopijím se s ní.
0: Dobře, děkuju, to jsem potřeboval vědět. Tak vám přeju dobrou noc, zvládněte to,
5: i
0: než
5: vám,
0: to zaberete.
5: I vám taky krásný zbytek šichty.
0: Děkuji, ať se daří. No. Žako Růža. No tohle mě budit. Je pravda, že... Takže výsměch ještě ke všemu. No, papoušku, půjdeš do papouščího klokánku a bude.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No nic, popojedem.

Mr. Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

Horko je zvláštní věc, v zimě se na léto těšíme, ale jakmile teploty přelezou 30, najednou člověk řeší hlavně stín, vodu a to, jestli se vůbec dá normálně fungovat. Někdo zatáhne žaluzie, udělá průvan a jiný přežívá. Jiný zaleze do nákupního centra, sklepa, bazénu nebo k lednici. V bytech pod střechou bývá večer horší než přes den. V MHD se lidé tváří jako v sauně a v práci se někdy vede tichá válka o klimatizaci. Možná ne někdy, ale prý je to vlastně ne-li jedna z nejčastějších, neřeknu-li nejčastější vlastně oblast hádek mezi kolegy, právě teplota, klimatizace. Jeden by ji pustil naplno, druhý sedí v mikině a tvrdí, že na něj táhne a do toho děti, seniori, domácí mazlíčci a všichni, kdo prostě nemají kam před horkem utéct. Letos nejde jenom o běžné letní teplo. Český hydrometeorologický ústav upozornil, že během posledního červnového víkendu čeká Česko vlna extrémně vysokých teplot. No a bohužel daří se naplňovat předpověď počasí. Dneska padl rekord z roku 2012, Doksany 40,9. Pravda, řekne si člověk, půl stupeň, to je skoro nic, víc přece globální oteplování. No jo, ale když si člověk uvědomí, že v roce 2012 ten rekord padl v srpnu, kdy je o 2 hodiny méně toho slunečního svitu, tak to je co říct. A ano, v létě bývává teplo, v zimě bývává zima, ale když použiju formulaci, kterou teda k smrti nesnáším, jo, za našeho mládí, a moje máma za, a co za našeho mládí, to bývaly zimy a to bývalo léto. To léto bylo takové vlastně takové uplakanější a ta zima studenější.

0: Mimochodem v tomto týdnu jsme taky mohli oslavit, když asi jste to nevěděli, ale já to razantně a zdárně pořádně oslavil, 26. června, Světový den chlazení.
1: Noční linka.
0: Sobotní noční linka pokračuje v neděli. Vítáme tedy nový den 28. června 2026. Svátek mají pánové se jménem Lubomír. Je jich něco přes 24 tisíc. Jeden Lubomír připadá přibližně na 430 obyvatel a typický věk, nebo průměrný věk Lubomíra je 55. A nejčastěji žije na Moravě a je jedno, jestli to je jižní, severní nebo ve Slezsku. Úplně nejvíc Lubomírů je v Moravské Třebové a ještě koukám do jednoho místa, ano, už to vidím, Olomouc. A podle příjmenáře slaví Maškovi, vás je něco přes 5200, jméno a příjmení Lubomír Mašek by bylo unikátní, ale o žádném takovém spojení nevím, třeba se někdo najde. Mimochodem nejvíc těch, kdo mají příjmení Mašek, Mašková, tak myslím, že něco by o tom měli vědět v Nepomuku a nejbližším okolí. Všem oslavencům jenom to nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost a hodně nás, Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Honza Macoun z Prahy zdraví, příjemnou dobrou noc. Zavolejte, jak trávíte dnešní tropickou noc tam, kde nás posloucháte. Sobotní noční linka pokračuje druhou částí. Téma zůstává stejné, jak přežít horko. Vidíte, a teď si uvědomuju, teď by to chtělo Halinu Pavlovskou, banánové rybičky, jak přežít horko. Třeba by měla nějakou omeletku pro nás.

0: Noční linka dnes otevírá téma, jak přežít horko, co vám v parných dnech opravdu pomáhá. Máte doma osvědčený fígl od rodičů nebo prarodičů a vůbec zažili jste někdy horko, na které dodnes nezapomenete? Budu rád, když nás společně s posluchači noční linky ochladíte ne svým slovem, svým příběhem, ale třeba i nějakým tím tipem, jak bezproblémově v tropických nocích usnout. Že by tady byla jistá rada, jistá možnost z takového toho večerního koupání, jo? Že bych si to překlopil do nočního času.
1: Vem si plavky, pojedem se vykoupat, teď tam nikdo nebude.
2: Já se koupat nemůžu.
1: Tak se budeš dívat, jak se koupu já.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, tady Praha, chladná Praha, Honza.
4: Dobrý den, tady ještě chladnější severní Morava.
0: Zdravím vás.
4: Já vás zdravím. Volám od Krnova.
0: Ano.
4: A chtěla bych k tomu tématu. Já teda už 3 dny přes den hodím plnou petku vody do mrazáku.
0: Ano.
4: A potom, než jdu spát, hodím ji pod peřinu. A víte, jak je to pak parádní chladné.
0: A to se...
4: Přiložím,
0: ano.
4: Přiložím chodidla jenom a za chvíli jsem ochlazená.
0: Takže něco na obrácený způsob, jak se dává ta horká voda do té gumové... Ano. Ale obráceně, no to by mě nenapadlo, do postele let.
4: Termofon nemám, tak jsem dala petku, jež mě tady štěká pes.
0: Naprosto v pořádku, slyší. Evidentně mě nemá rád, to je v pořádku. Nic se neděje, hlídá si vás.
4: No on slyší, že mluvím tak tohle. No a psíka ochlazuju, že mám takový ten funkční ručník.
0: Ano.
4: Namočím do vody. Pěkně mu to dám na hřbet. No a psík sice ze začátku brblal, ale teď už je to dobré.
0: Takže není to takovou tou násilnou formou, že ho drapnete, hodíte do sudu, ochladíte, protože to je obrovský šok pro ty psy.
4: Je to pro ně šok a já to vím. Já jsem včera si nachystala na zahradu malou vanku dětskou, napustila vodu, s tím, že se mi ohřeje do zítřka a zítra ho vykoupu venku na trávničku.
0: A co vy? Koupete se v rámci letního času někde v rybníku na pískovně nebo?
4: No, tento rok, jak si ještě nebyl, ne že nebyl čas, ale míváme bazén, ale děláme fasádu na baráku a zateplování, tady je všude vinec.
0: Zateplování.
4: No a ještě vám řeknu, že mě před 14 dnama tady klimatizaci našroubovali to, je to. Jenom, že ona ještě nemá tu venkovní, ještě není dodělána ta venkovní jednotka.
0: Ježišmarja, tak to teda...
4: Takže možná, že se do Vánoc toho dočkal.
0: Jo, to... Tak to zatím teda máte opravdu moc dobré. Takže koupat se nemůžete, protože zateplujete, což jistě váš dům v tomto období ocení. A klimatizaci máte na prd... Pardon, na nic.
4: Dobře jste to řekl, to vám ji zatím na ale snad se toho dožiju, že bude tohle. Už měla být minulý týden, no ale nevím, co se zase brzdilo, že není venkovní jednotka ještě. Hadice jsou tam, všechno tam je, ale...
0: No, není čas, to. No, nikdo tak... zaplatil víc, nebo prostě není čas. Tak víte co?
4: To dělá můj syn.
0: Ježiš, to je skvělý člověk. To je skvělý, hodný člověk. Určitě si najde čas.
4: No, čas. No, asi těžko s tím, že teď lítá kolem baraku lešení a bínec od tého a to, pak do práce. No a já tady. Ale fakt s tou petkou je to opravdu dobrý nápad. Přiložit fakt chodidla na tu petku a za chvíli jste ochlazený, takže já se tak ochlazuju, když není bazén, není klimatizace, aspoň to stačí.
0: Děkuju. Dobrou noc.
4: Já vám děkuji ho taky, dobrou noc, dobrou.
0: Ať se daří noc, takže dáme do lednice, do mrazáku, petku, no proč ne, proč ne? Máte i vy nějaké zaručené tipy, jak na to? Píšete třeba Bedřich, dobrý večer, pane Honzo, nemám rád takové horko. Byl jsem schovaný pod pergolou, to vůbec nepomáhá, ale máme bazén a zítra má být i 2.40. Kdo chodí do práce, do fabriky, tam je podle mě snad 75. No řeknu vám, že já opravdu nemít tady ve studiu puštěnou klimatizaci, tak si vůbec neumím pocitově představit, jak by to dopadlo, protože ty stroje hřejí natolik, že to úplně cítím, jak to sála. Jako v zimě ani nechci topit ve studiu, protože zkrátka teplo od strojů je. I s rizikem toho, že člověk si pustí klimatizaci, i s rizikem toho, že přijde ohlas, ale nedá se nic dělat, člověku hlava fungovat musí. Půjdeme dál, František píše třeba dobrý večer. Vedra snáším celkem dobře, v Řecku, když jsem pracoval, tak tam byly taková vedra normální, takže já mám celkem natrénováno. Je pravda, že jako stavba je stavba, večer musí být hotovo, nejhůř se pracovalo s člověkem, kterému jednou vadí teplo, po druhé za zima, no o tom jsme tady před chvílí mluvili. Kuba napsal, přeji dobrý večer, jsem u vody, ale i tady je vedro, ale vůbec mi to nevadí, ta Praha musí být strašná, na Petříně nikdo nebude a když je člověk starší, tak musíte zalívat a upřímně, v Praze je to těžký. Já vám řeknu, co je v Praze těžký. Jet s neklimatizovanou tramvají, autobusem, no většina autobusů už klimatizovaných je, ale ta neklimatizovaná tramvaj, to je... A ještě, kdyby ty lidi uměli používat aspoň někdy deodoranty. Od času se stává, že spíš častěji, že ne. Iveta, zdravím, pane Jene a nespavci, sedím pod pergolou, nohy ve škopku vody a na hlavě, na srdci mokrý hadr a raduji se, že teplota trošičku klesla. Teď ještě vylepším podle rady paní posluchačky a vemu na pomoc ještě mokrý ručník k otvírání nebo otírání zbytku těla. Dobrou noc. Je těch možností tady je, teď čeho se chytit? No já si radši dám jedno chlazené, ne ze 7. schodu, ale jestli teda vydrží ta nejedna sněhová vločka u Ivety Simonové z roku 68, pak mě schladí právě toto.

0: Po rekordně horké sobotě čeká Česko podle meteorologů ještě náročnější den. Včera v Doksanech padl nový absolutní teplotní rekord 40,9 stupně Celsia, ale dnešní odpoledne může být na některých místech ještě teplejší. Nejvyšší teploty mají znovu atakovat 40, hlavně ve středních Čechách, Polabí a na severozápadě Čech. Odpoledne a večer ale začne od západu postupovat studená fronta, která přinese silné bouřky. Ty mohou doprovázet přívalové srážky. Kroupy i velmi silný vítr. Zatímco v Čechách se začne postupně ochlazovat už během dneška, na Moravě a ve Slezsku budou tropické teploty přetrvávat ještě i v pondělí. Meteorologové proto doporučují nepodceňovat pitný režim, omezit pobyt na přímém slunci a věnovat zvýšenou pozornost hlavně seniorům, malým dětem a lidem s chronickými onemocněními. Výhled předpovědi počasí potvrzuje i z Kavčích hor Pavel Karas.
1: Ale je pravda, že na začátku toho příštího týdne už ty teploty půjdou dolů, bude se postupně ochlazovat. V pondělí už čekáme maxima mezi 28 a 33 stupně Celsia. V úterý už se zřejmě ta teplota dostane maximálně na tu tropickou 30, takže nejvyšší teploty budou mezi 26 a 30 stupni. No a po tom horkém víkendu to bude částečná úleva, ale máte pravdu, Honzo, že samozřejmě ten pocit dusna tam zprvu bude docela výrazný, protože samozřejmě ta vyšší vlhkost vzduchu a ty teploty přesahující tropickou 30, samozřejmě to nebude nic příjemného.
0: Sobotní noční linka, jak přežít horko, kde nás posloucháte, jak zvládáte vedra, nějaký tip na schlazení byl by?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Halo, halo, teplotně, co se stalo, kdo je tam, tady Honza.
3: Tady Marie z západních Čech.
0: Zdravím vás, Maruško, kolik máte na teploměru vy?
3: No, nevím, teď se tam podívat nepůjdu, nebudu rozsvítat.
0: Jasně.
3: A venku je teplo pořád, ale už se tam měla chládek. Mám otevřený okna v celém domě, všechny dveře, jenom v hlavním vchod mám zamčený, jinak mám všechno otevřené, by tu byl průval, ale není. Takže ještě ventilátor běží, aby se tam trochu ochladilo. Před chvíli jsem přišla z bazénu. Bazén je tak teplý, že prostě venku je lepší chládek. Ochladilo mě, až když jsem z bazénu vylezla.
0: Stačí do bazénu, říkáte, nasypat mletou kávu a můžete si udělat rovnou výluch.
3: No. 1,30 mám v bazénu vodu.
0: Pane jo, tak to se za chvíli začne zelenat, kazit, nebo já vlastně nevím, ale myslím, že při tak vysokých teplotách to jak musí být další chemie snad.
3: Ne, je to dobrý, je to dobrý, mám křišťálově čistou a jako, no jasný.
0: Dobře, to předepřed.
3: Ale drží to. Mě je sluníčko dobaveno až 11 hodin, já jsem tak mezi stromama, takže tam mám chládek a přesto se takhle ohřála, tak si nedojdu představit ty lidi, kteří mají celý den na sluníčku ten bazén, ty to asi mají teda daleko horší.
0: To je fakt, no. To je fakt, dokonce známý, co mám na Moravě, tak oni můžou přitopit, ale i chladit, což jsem netušil, že vůbec je možné.
3: Tam taky netušila.
0: No, já bych tam naházel led, možná ty petky, jak mluvila paní posluchačka před chvílí. Mimochodem, přes den děláte co? Snažíte se nehýbat, jenom tak být v utemovaném domě, nebo jste u toho bazénu?
3: Ráno už tak nějak 8:30, 9, to už si jdu zaplavat do bazénu a potom jsem doma, no. Nebo ještě něco na zahrádce proplejt nebo okopat, ale jenom rychlovka nebo vyštípat rajsky nebo tak něco na rychle.
0: No tak to nemyslíte vážně, já zrovna jsem dneska při vysílání ve stanici Český rozhlas Střední Čechy zahlásil nejednou a opovažte se mi říct, že potřebuje zahrádka vaši péči v tomhleto počasí.
3: No potřebuje, jako blázen, ty rajsky, když je vyštípete, tak z toho máte prales.
0: Ježiš, to já vám rozumím, ale teď se musíte spotit ještě dřív, než tam dojdete k tomu keříku.
3: No to jo, ale já tady mám ty stromy, mám stran za balákem, takže tady mám dopoledne trošku chládek, jo. Ne moc, ne na celý zahrádce, ale tak to prostě se dá vydržet. Ale říkám jenom ráno a pak už ne.
0: Dobře.
3: Dobře,
0: já budu věřit, že to nebudete přehánět. Co tekutiny dostatečně?
3: Jo, mám v lednici lahve, s vodou, aby byly chladný, dávám si do toho citron nebo tu himalajskou sůl trochu a to osvěžuje, to osvěžuje.
0: Tak děkuju, gratuluju a držte se, moc se mi neuvazte.
3: No, budu se snažit a přeju hezkou dobrou noc.
0: Děkujeme a u bazénu žádné gymnastické kousky. Zkusím někoho dalšího z vás, třeba vás. Pěknou noc přeji, kdo to je?
4: Tady Alena z Podještědí.
0: Zdravím
4: tak my
0: vás.
4: Máme u nás tady 26 stupňů.
0: Ano.
4: A sedím pod pergolou a pozoruju měsíc. Okolo měsíce se udělal takový jako kruh,
0: ano.
4: Že mě připadá, že se ten počasí asi bude kazit, protože před chvíli byl ten měsíc takový jasný a teď je okolo jako pomalu duha, mně to připadá dokola. To moc hezký, no, ale už se bych řekla, ten vzduch ochlazuje.
0: No, já vám řeknu, že moje zlomenina na třikrát ruky a v šrouby v ní, jako mi napovídají taky, i bez pohledu do předpovědi počasí, že se něco jako dít bude a docela dost výrazně. A teď tady očkem koukám, že dokonce teploty můžou poklesnout i o 20 stupňů, no.
4: No, my máme 620 a v domě teda asi 25, což teda v zimě jsem ani pomalu nevytopila. Je to příjemná teďko ta noc, opravdu je příjemná. No. Sedím tady na hládku a pozoruju měsíc.
0: Jel jsem vám minulý týden v neděli vlakem z Holešova přes Hulín, tam vždycky rád zastávka, zapálím cigaretu, takový spokojený tam jsem. Ale proč to říkám, sednu do vláčku a co myslíte? Přijel vláček a těžko říct, jestli ten vůz klimatizoval, ale mám pocit, že vzhledem k počtu vypocených litrů za cestu do Prahy, tak si myslím, že nebyl. A nebo to nezvládala.
4: Asi ne, asi to bylo moc zatížený.
0: A tady jako ten větráček, který mi tady nechal kolega, tak oduševněle, že kdyby ho potřeboval, tak mám takový pocit, že asi to by se mi všichni smáli, ale zase vzhledem k těm teplotám, už je mi to asi úplně srdečně jedno a použiju ho, i když je to takový dětský Hello Kitty větrák.
4: Jo, teď jsem zrovna něj viděla někde reklamu. Je to na USBčko a má
0: ano,
4: to všichni.
0: Ano, přesně tak, přesně tak. No děkuju vám pěkně, že nás posloucháte, posílám pozdravení.
4: Já se a dobrou noc.
0: Ano, i dobrou noc i vám.
4: Dobrá, no. Už kežby. Mám půl prášku v sobě a nepocituju žádný spánek, že by přicházel, tak jsem si sedla pod pergolu.
0: Teda, prášky na spaní, takhle na dobrou noc, to je další z vás, teda.
4: No, nic se nedá dělat, když to nejde.
0: No, tak to si taky říkám kolikrát, ale ne s práškem, ale v místnosti jiné. Dobrou noc, ať se vám daří.
2: Noční linka.

a všechny písně křídla a žít to za to stálo, tak se mi to zdálo, bylo v nás hodně lásky.

0: Petr Spálený, 60. léta, tak ten teplotní rekord, který byl překonán, ten je z roku 2012 do Doksany na Litoměřicku, překročen o půl stupně Celsia, takže 40,9. A prý dnešek, neděle 28. června, by měla být, nebo měl by to být den ještě horší. Ohledně teplot mělo by to být i opravdu těm 41. Co je doporučováno dělat pro naše zdraví? No hlavně se nepřetěžovat. Paní doktorko Kateřino Cajthamlová, vy víte.
1: Jsou-li vedra, tak doporučujeme být ve stínu, zatáhnout žaluzie přes den, abyste nepřišli do šíleně horkého bytu, nosit klobouk, zejména pokud se pohybujete někde, kde je opravdu prázdno a žádné stromy. Hodně pijte, ideálně minerálky, které obsahují trošku soli, protože náš pot je taková minerálka slaná. A přeju vám, ať ta vedra přežijeme, studenou sprchu si dejme a buďme veselí a zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám volá další? Už si tady zvedám jedno z těch 6 blikajících okének. Tentokrát všechno můžete svést na mě, že jste se nedovolali, ale tady se to někomu podařilo. Kdo to je? Honza u telefonu.
3: Večer, tady Eva Vodhořovic.
0: Zdravím.
3: Zdravím.
0: Ano, Evo, tak v Praze. Ano.
3: Takže říkala takhle venku. Tak my ještě jako děti jsme vždycky dostávali na hlavu buď šátek nebo čepici a pod to se dávalo lopuch, z rebarbory lupen, z jakýhokoliv prostě něčeho listí. A to listí vám krásně tu hlavu ochladí.
0: Aha.
3: Že na těch, takhle, když sušíte sena nebo to, tak se takhle sušívá.
0: Aha, to by mě vůbec nenapadlo.
3: Zkusíte pít, no, zkuste sváně, zkuste po čepici dát takhle lupen. Malým dětem se to dává, jo. A výborný je, když je vám takhle horko v sednici, když si dáte šlupku z okurky na čelo.
0: Jo, to je fakt, jo, to jsem vyzkoušel, to chladí, to chladí.
3: No, to taky nádherně vytáhne to horko z té hlavy a ještě na takhle na pole, a to protože já dělala v zemědělství taky celý život, tak ještě s maminkou a to, tak jsme vždycky nosili hořkou meltu.
0: Hořká melta.
3: Mírně sladký čaj, anebo hořkou meltu na pití.
0: Tak jo. Meltu tu jsem měl naposledy u prababičky v Třeboni. A to už je ale pár let dozadu.
3: No, to je zapomenutý pití, ale tady v těch horkách je to výborný.
0: Aha.
3: Jo, takže my teď, když je horko, tak já tady mám udělaný hrnec s čajem, mám tady udělanou meltu. A buď máme vávkovej salát nebo okurkovej salát.
0: Jo, jo.
3: A prostě takhle tyhle ty tekutiny do toho. Mm. Jinak teda máme venku taky bazén, ten máme dneska 34 stupňů teplej.
0: No.
3: Jo. No, tak jsem k tomu přivázala slunečník, takže když se koupete, tak doplavete vždycky do stínu, což je velice teda příjemný, to můžu říct, když hezky máte. Že mi tam, no soused má strom jasan, takže ten mi tam akorát napadá svinclo, ale nic mi tam neudělá.
0: Co se na druhou stranu, ještě já furt mám jako v hlavě teďka přemýšlení, lopuch, víte, jako já mám asociaci s lopuchem?
3: To nevím.
0: Byla na něm beruška.
3: Jo, no, nebo taky do dlouhých vlasů se dávaly ty...
0: Ne, tohle bylo s tebou, mě baví svět. No jo, ale kde já teď v zimě vemu lopuch? To byla ta scéna přece, jak měli botičky a tak dále. No nevadí. Každopádně...

0: Já děkuju, tady tohle to musím vyzkoušet, protože to je fakt mě taky zaujalo, myslím, že třetí věc, kterou si tady znamenám.
1: Ale to opravdu, opravdu pomůže, jinak teda takhle v noci, když na to tak si namočím ručníky a zabalím si do toho chvíli nohy a pak jdu spát.
0: Dobře, zkusíme, děkuju moc.
1: Jako bych se bála studený kvůli mý páteři, ale na ty nohy je to výborný.
0: Fajn, jo. Tak když můžeme ohřívat elektrikou, proč je nemůžeme schlazovat ledem? Všechno jde?
1: No, normálně studenou vodu hodně vyždímat, že jo, a zabalit ty nohy do toho a ono vám to schladí vlastně celé tělo, tak nějak.
0: Vyzkoušíme, snad to obsáhne celé mé prostorově výrazné tělo. Děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc, všem, a shledanou.
2: Tady orel, Dášenka jde celou dobu v bačkůrkách, přepínám. Dobá smůlu, v čem bude lyžovat, přepínám.
0: Halo, halo, Český rozhlas, mrazivé dnešní noční vysílání skoro tady máme. Kdo pak je tam, kdo volá?
3: Dobrý den, tady Marie od Uherskobrodska.
0: Zdravím vás, Maruško, další Maruška v našem taky, vysílání.
3: Taky zdravím vás i posluchače. No, vzala jsem si prášek na spaní, že usnu, ale máte takové dobré, vy jste asi dneska jedl... Vtipnou kaši.
0: Ne, jenom
3: takové
0: mám...
3: dobré vtipky nás povzbuzujete, takže...
0: Takže ten prášek na spaní je úplně na nic, že jo?
3: Na spaní ani pomyšlení, ale nějaké dobré rady jsem se dozvěděla.
0: Já ale taky.
3: Tou lahví z té ledničky to musím zkusit na nohy zítra.
0: Ano.
3: Když nás čeká ta hrůza, aspoň se toho bojím, že já mám trochu jako vysoký tlak, no tak...
0: No a taky nevím. Co tlak, člověk se nemá přetěžovat a nemá dělat mistra světa, rozhodně nepotřebuje jít na nákup jenom protože je otevřeno nebo začíná nějaké akční zboží. Prostě to...
3: Já akorát do 10 dělám a představte si, že tento týden v tom horku jsem sekala srpen.
0: No jo.
3: Srpen. Ale travičku.
0: Počkejte, to stále lezla po kolenou, potila jste se a sekala. To,
3: normálně jsem se, hola, dřív se tím sekalo i obilí a já mám trávu v takovém místě, kde se nemůže sec.
0: Jo tak.
3: Elektrickým sekačem, sekačkou, tak jsem to musela, ale to jsem dělala jenom tak půl hodiny a ráno od 9 do 10 a dále už bych tam nebyla.
0: No, je pravda, že já jsem naposledy, srpem stouše taky. No víte, ono, srp pro nás leváky úplně jako není.
3: Tak já levák nejsem.
0: No já vím, že jsem to tupil.
3: Já si vezmu si rukavicu na levou ruku, abych se nahodou nesekla do ruky, tak mám takovou pevnější rukavicu a prostě, kde to nejde sekačku, tam se to musí... odstranit srpem. Sice se mě jeden soused ptal, že to mám jak ze středověku. Oni včel všetci sekají takovýma týma to vrčí škaredě tu kosu. To je taková, to se drží v ruce, to tak zapáchá, má nějakou masku na obličeji. Celý den seče. Je dřív chlapíci, můj otec, ten byl tak výborný, jak uměl sec kosou. Ten posekl celé třeba hektaru do rána. Šel ve tři, nebo jak začalo se rozednívat a posekl do rána takový velký kus pola. A tady tuto sekačku, to smrdí na z toho, no, ten benzín z toho. A ti mladí neumí už teď nic takového. Ale přicházíme k tomu. Budou blackouty anebo poroste tráva 10-metrová.
0: Děkuju i za váš telefon. Ať vám prášek zabere, ale až za včasu. A nezapomeňte ještě ten zítra ten let, mrazák, petka, nohy.
3: No právě.
0: A tak fajn.
3: Zítra sec nebudu.
0: No to doufám.
3: Oberu bylinky. Roste mě krásně, než to uschne, roste mě krásně měsíček. Dneska jsou netra tak krásně oranžový a ještě rybíz. Rybíz už strašně rychle dozrává, tak zase...
0: No nechcete to trhat, nebudete otrhávat.
3: Dopoledne do těch desíti, to bylo, by jsem sekla ten tým srpem bylo 21 stupňů, tak to ještě... Ale ve 30 už, nebo dneska, jak bylo u nás tady 37, to už jsem nevylezala.
0: No Maruško, hlavně bezpečně, pomalu, opatrně, radši se vší pohodou, klidem a chladem. Děkuji vám za zavolání, ať se vám daří a hlavně to nepřehnat.
3: No, hlavně to
0: nepřehnat. Jo, dobrou noc, dobrou noc. Mimochodem, Kosa, zdraví váš srp.
4: Co to děláte?
5: Seču troubu.
4: A jo, sečete. Prosím vás, nevíte, kde tady byli pán Wasserman a... A Vojtěčkovi...
6: Noční linka.

0: vysílání noční linky, společné vysílání regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda je spíš takové zvídavé. Řekl jsem si na poslední chvíli dneska po ránu, uděláme změnu původně plánované téma, to by nás zapotilo ještě víc, tak ho přenechávám do dalšího týdne našeho společného vysílání, kdy se také uslyšíme. A bude to ve čtvrtek. Co to bude za téma, vám prozradím až v samotném závěru dnešního vysílání. Tak měl jsem tady do vysílání tři posluchačky, poslední tři posluchačky, které mi stačily i prozradit nechtíc, anebo úmyslem, že si vzali prášek na spaní a že to ne a ne přijít. Takže počítání oveček, počítání minut, ještě 19 minut a pak můžete zařezávat úplně v pohodě. Já se tak s dovolením budu opatrně ptát i dál, jak zvládáte vedra. Máte doma klimatizaci, spíte v noci vůbec, nebo jak to děláte, jestli to zvládáte, případně jestli máte nožky nahoře. Dneska jsem zaznamenal, že i kostel v Čakovicích, části Prahy, Čakovice, že je otevřen pro ochlazení kolem jdoucích. Také úřad městské části Praha 10 nabízel společné prostory s možností návštěvy, kde se člověk mohl pěkně schladit mezi 10. a 20. hodinou a platí to i pro zítřek, potažmo tedy, pardon, pro dnešek, neděli. Klidně přidejte i možnosti, kde se můžou hromadně obyvatele ochladit, je-li takové místo. Snad se vám to podaří ještě zmínit do vysílání, nebo mi to alespoň napsat na linka@rozhlas.cz nebo do internetového formuláře na stránkách rozhlas.cz/linka, protože i tam je možnost napsat vše podstatné, co dojde nám, moderátorům. A nebo mě osobně, jan.macon@rozhlas.cz. Tak kdo bude jako další, kdo se pokouší provolat sem k nám, třeba bude mít nějaký ten tip, nějakou tu radu, jak na ochlazení těla. Tady je Honza, kdo je na druhé straně?
1: No, dobré ráno, tady je Dagmar z Krnova.
0: Ano.
1: Takže první bych vám teda chtěla říct, že Knovské koupaliště dneska prodloužilo hodiny až do 9 večer, normálně je to do 7, to je jedna věc.
0: Ano.
1: Takže taky tip, kde se může někdo schladit déle. Ale chtěla jsem vám říct, že dnešní den jsem teda měla takový zajímavý, protože odjíždím na 2 měsíce za prací do ciziny a tak kamarád mě chtěl udělat překvapení, tak mě vzal na takové místo, které bylo úplně zvláštní, romantické. Je to za Krnovem říčka a jsou tam vlastně takové skály. On mi říkal, že jako mladí tam prostě skákali dolů. A bylo to takové fakt na nějaký záběr do nějakého letního filmu. A voda tam byla prostě neúplně studená, dalo se tam plavat, jo, úplně krásné, krásné místečko. A ještě k tomu jsme minulý týden objevili, to je zase další vesnička u Krnova, a tam v loni udělali nový rybník, takže úplně taky krásné místo na plavání, že to tam ještě není prostě špinavé, není tam moc lidí a tak, takže jsem to měla teda ještě s výletem na rybu do Polska, jo, takže to bylo takové krásné odpoledne, které se dalo přežít. Že vlastně jsme si to horko vlastně schladili dvakrát v plavání cestou tam vlastně v tom v té říčce Opavě a zpátky teda jsme se stavili na tom rybníčku, který jsme objevili minulý týden, jo? Takže i tak se dá schladit. A ještě jsem teda chtěla říct k tomu chlazení večer, že jsou takové psí podložky chladící a já jsem si to koupila někde ve výkupu v zimě a prostě taky to funguje, jo, že to dáte do ledničky. Je to zase na nějakém principu toho gelu. A ještě takové ty kostky, co se dávají do těch termotašek, aby to tam vydrželo, tak mám takové dvě velké a ty jsou taky funkční.
0: Teda, já doufám jenom, že nemáte čtyřnohého mazlíčka, aby na vás smutně koukal a štěkal, že si ležíte na jeho podložce.
1: Ne, já jsem větroplak, takže já doma jsem minimálně, ale prostě toto všechno funguje. No a jinak teda asi 5x za den sprcha studená a to člověku taky pomůže, no.
0: Já jsem teď ještě narazil na jeden tip, ale vlastně ve své podstatě dává to smysl, ale kvůli tomu předělávat domácnost nebudu. Barvy, které ošálí vaše podvědomí, to, jak barvy působí na lidské podvědomí, je až magické. Červená barva podporuje kreativitu, zelená zase uklidňuje. A jestliže se toužíte schladit, vsaďte na studené barvy. Patří mezi ně barvy, které se nachází v modré části spektra. Takže předpokládám, že bych si musel svůj byt nebo svůj postel
1: do modra.
0: Do modra, ano, přesně tak. Ale to no. Si jako úplně nejsem jistý, navíc proto nemám ani smysl, abych ještě do toho ladil závěsy, povlečení, prostěradla, obrazy, aby to tak jako ladilo. Znáte modré kytky, já ne teda.
1: Ale mi to dává smysl. No víte, to, protože já jsem žila dlouho v cizině u moře, asi 14 roku jako na takovém ostrově. Mm-hmm. A já prostě furt to mám tak jako, že do modra. Vždycky, když maluju, nebo jsem se stěhovala, nebo jsem prostě opravovala byt, vždycky tam je prostě to modré, protože to mám úplně jakože tak zažité, no.
0: Ještě tady je...
1: Ta modrá, ano. Jo, a tak.
0: Jo, jo, ještě se tady, my tady toušeme sympatičtější teda, nebo něco pro rozhádané manželské páry, nebo druhá družku. Spěte sami a co nejblíže zemi. Před horkem v ložnici se můžete bránit tak, že budete spát co nejblíže zemi. Pokud vám to situace dovoluje, podle odborníku je nejlepší spát v přízemí. Chlad se drží u země, zatímco teplo stoupá vzhůru. Takže kdo bydlíte v patře bytového domu, spěte na zemi, ideálně na karimatce. A jestli je to v patrovém domě, tak není nic jednoduššího. Ve své podstatě v paneláku, tak tam jsou všichni odsouzení k tomu, že umřou. Jinými slovy. Mám pocit. Ale spát sami a co nejblíže zemi. Je fakt, že mě drahé polovičky vždycky říkali, že topím jak radiátor v zimě. Takže to já nebudu úplně ideální partner do postele teda v tom případě. No nic. Děkuju.
1: Jo, takže jenom to jsem tak chtěla skoro na závěr, že jsem se teda dovolala.
0: Děkuju, děkuju, děkuju. Posílám schlazení dešťovými kapkami. Jiří Korn o tom taky něco ví. Dobrou noc.
1: Ano, dobrou noc.
2: Noční linka.

0: Posluchač Honza napsal: dobrý večer, jak pravila ta paní, co si dává do postele lahev zmrzlé vody, tak to věřím, že opravdu funguje. Od nohou i od rukou se totiž ochlazuje celé tělo. Pokud ponoříte ruce až po lokty do vody, stačí do umyvadla s vodou, tak působením studené vody se tak celé tělo ochladí a samozřejmě funguje to i naopak s teplou vodou. Já mám právě ten problém, že mi je zima od nohou. Pokud sedím v práci s klimatizací, mám večer nohy úplně zmrzlé a je mi zima. Proto v teplých dnech si co nejvíc beru home office a nebo dovolenou a dnes jsem například byl celý den v akvaparku. Ochlazovat se nepotřebuji, ale pobyt v bazénu je velice příjemný a asi nejlépe strávený čas v těchto dnech. No a tady mi píše ještě Jana Zírková. Dobrý večer, zdravím Honzo z rozpáleného paneláku. My se tu v létě můžeme upéct a v zimě zmrznout. Já mám takový zajímavý větráček se zabudovaným rozprašovačem, takže takové dva v jednom a je to super, když se koupu. Tak používám hodně vlažnou vodu a své dlouhé vlasy si musím vyčesat a včera jsem si udělala osvěžující limonádu s okurkou, tak ať to všichni přežijeme. To je pravda, přežít musíme. Nesmíme se přetěžovat, ano, a taky musíme vybírat ty dopravní prostředky, kterými pojede, když už musíme. Víte, co napadá mě? Třeba nevím, jak je to v jiných městech, ale vím, že Pražská integrovaná doprava nabízí online polohu spojů. To znamená, ať už je to autobus, tramvaj, metro, cokoliv, co jezdí podle jízdního řádu v rámci Pražské integrované dopravy. A tam, když si to jako rozkliknete, tak dokonce podle té sněhové vločky u některých těch spojů, u některých konkrétních linek spojů, tak se dozvíte, že je vlastně klimatizovaný ten daný spoj, takže to jde. No ale dřív to bylo takové, víte co, co si pamatujeme asi úplně my všichni, takový ten maďarský zázrak jménem Icarus. Vzpomínáte? Tak ten přes zimu jedině chladil a přes léto topil, tak tam jste si hold nevybrali. Kdo je pravděpodobně poslední v rámci dnešního nočního vysílání linky? Tady Honza.
1: Zdravím. Matěj, Praha.
0: Ano, Matěj, posloucháme všichni. Jak se schlazujete vy?
1: No, víte co, já se schlazuji radši potoce, já musím vypnout rádio.
0: Ano, počkejte, jste potoce? Z Prahy, doufám, že no. To není Botič, úplně tam bych si to neuměl ani představit, nebo Rokytka.
1: No, víte co, Botič je na Jižním městě, že jo, tam jsme dřív bydleli, ale já jsem teď v Krči.
0: Ano.
1: A tady je takový krásný potůček, já jsem se říkal teď, jak jsou ty horka, že kdyby tam magistrát postavil přehradu, jo, že by to bylo úžasný, jako takový nouzový řešení vlastně, celý ten las, víte co, že by bylo takový koupaliště, no.
0: Aha, ale jak myslíte, tak Kondratický potok?
1: No, ale ne, to, já jsem myslel teda konkrétně potok v Krkonoších, jakoby, že my máme chalupu, no.
0: Jo, to si umím představit, ale no. V pražských říčkách úplně ne. To je fakt, i když je pravda, že Vltava je teda čistší, než bývávalo v uvozovkách, a tam je chladno.
1: No, víte co, ono hlavně, my jsme jezdívali dřív třeba do Švýcarska za strýčkem, a tam je zajímavý, že lidi z práce, jak se ta řeka jmenuje, v Bernu, jo, ale ona vlastně to je jako Vltava taková, ale menší, jo, ale je průzračná na rozdíl od té naší Vltavy, ale oni vlastně, když jdou z práce, tak ty, co bydli na to druhé straně toho Bernu, no, tak si normálně vlezou do té vody, mají takový igalitový tašky, kam si dej ty věci, jo. A vlastně splývají a prostě ty 3-4 kilometry se dostanou po té vodě.
0: No, teď jsem zjistil, teď koukám do internetu, nevěděl jsem, ale je to řeka Ara.
1: Jo, no, asi jo. No, ale já ještě teda, jestli, víte co, já jsem bývalý, jako, nebo prostě dělal jsem sanitářský kurz ve zdravotnictví, jo. U vojáku, no. A jenom jsem chtěl, bych chtěl ještě takový, jenom vsuvku, prostě jontový nápoje, jo, teďka. To teda nemám tam odsaď, ale já vždycky nám tam říkal, že co nevíte, najděte si, no. A nebo se zeptejte lékaře, že jo, což se týká taky i všech, že jo, jakoby kdo potřebuje třeba poradit s něčím, tak můžou zavolat i nějakou, já nevím, spíš jako ty pohotovosti u nemocnic, jo, vlastně to je normální číslo 7. místní, ale poradit se, jo, kdyby bylo něco, že jo, to nám říkali v tom kurzu, jako neřešte to sami moc, jo.
0: To je fakt.
1: Ale chtěl jsem říct ještě teda, ty jontový nápoje vlastně doplňují té v lékárně, jo. Prostě poradit se třeba s lékárníkem, zvlášť seniori, že jo, když můžou, nebo i když člověk pracuje, když má nějakou těžší práci, jo, tak vlastně mlíko, jo, nepít vodu, ale mlíko, třeba ideálně acidofilní mlíko, do kterého si nasypete trochu hroznového cukru. Stačí třeba 20 gramů, jakoby zamíchat, že jo, protřepat. James Bond takovej, no.
0: Jo, chápu, no, ale říkali, mlíko, no. Teda nevím.
1: No, ne střešněma. To
0: mě zrovna úplně nenapadlo, ale je fakt, jo. Že jakmile se řekne mlíko, vzpomenu si na Škralov a končím.
1: Ne, tak víte co, jako voda vlastně hydratuje taky, že jo? Samozřejmě voda je jako základ, ty 3 litry denně pro dospělýho, ale to mlíko je lepší, jakoby líp vlastně doplní tu vodu o něco víc procentně. A zároveň jsou tam ty látky, které člověk potí, vypotí, takže by ten litr mlíka denně je možný kyselýho, jo? Acidofilní mlíko nebo něco takového. Pokud člověk nemá nějaký dietní problémy, že jo, samozřejmě.
0: Nebo pokud má potrápená střeva. No, ale děkujeme za tipy, děkujeme. Musíme se rozloučit. Končíme. Naschledanou. Děkuju za zavolání a za napsání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No, končíme. Horko, jak se patří, bude nás provázet ještě nedělí, někde i pondělkem. Je pravda, že to horko netrápí jen nás, protože vlastně ve své podstatě nové absolutní rekordy hlásí nejen Česko, ale i Německo, Švýcarsko, Dánsko. 200 milionů lidí má s horkem problémy, tak prosím, nepřetěžujte se opatrně. Žádné kaskadérské kousky, žádné šipky do bazénu, to už vůbec ne. A pokud můžete, buďte s někým. A měl bych jistý tip, kdyby to bylo s námi, s Českým rozhlasem, pak je to fajn. Honza Macon přeje příjemnou, dobrou, tropickou noc. Společně se uslyšíme buď ráno ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy mezi 5. a 9. hodinou. Ano, mimořádně i v neděli. A nebo v noční lince ve čtvrtek 2. a tam si odvysíláme nebo zkusíme si popovídat na téma, které bylo původně plánované pro dnešní den nebo pro dnešní noční vysílání linky. A to, když člověk nemůže říct pravdu, tak budeme trochu uhání. Ale i to nás docela provází životem. No, jak se mi slyšíte, jazyk se mi láme. Doufám, že se lámat nebude Jarce ve Zlíně. Snad se nám holka neuvařila. No a téma, které si pro vás ona připravila, už se na to dívám. Jarka bude probírat setkání. No jo, setkání na cestách, tak se dá i pokračovat. Ať se vám daří, pěkné sny, dobrou noc. Ať vás blechy štípou celou noc, já se jdu projít po karlínských ulicích, protože tady ve studiu jako peklo tady je. A to ještě nevím, co v té Praze. Ke Klementínu rozhodně nedojdu. A za minutu 1 hodina.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Někteří hledají samotu a klid, jiní rozruch a řadu lidí, co je inspirují. Ale pro všechny je vtip, veselost a smích kořením jejich práce a životů. K takovým lidem určitě patříte i vy, proto si rádi poslechnete pořad, který pro vás připravil Patrik Rozehnal.
2: Jsem přesvědčený, že to je člověk s hlubokým, vážným myšlením. Jináč se sranda nedá udělat. Plytkej člověk neudělá legraci.
1: Děkuju. To promluvil ten, který humor miloval a uměl ho vytvářet.
2: Humor jako kategorie je to nejvyšší, co je.
1: Byl to jinak malíř, grafik, trochu i sochař, nadaný spisovatel, trefný glosátor a vtipálek.
2: Opakuju už tisíckrát, že rozbrečet může i vrátný na amu, ale udělat legraci, to je genialita.
1: Tak si o něm něco povíme. Přidáme pár osobních vzpomínek a té obyčejné člověčiny.
2: Všimněte si, to má vždycky lidský šmrnc.
1: Vladimír Komárek nám řekne, o čem je život a co je humor.
2: To je strašně vážná věc.
1: Tak se s námi pobavte.
2: A tvrdím jednu věc, že český humor je ten nejkvalitnější, co u těch bělochů existuje. Ty barevný neznám.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Dnes nás čeká vyprávění o slavném malíři Vladimíru Komárkovi. Říkáte si, tohle je pořad o hercích a komicích. Jenže tenhle člověk měl dar vyprávět a bavit lidi. Proto byl také často hostem zábavných pořadů a všichni moderátoři i kolegové ho milovali. Narodil se 10. srpna roku 1928 v Hořensku u Semil.
2: První průšvih můj byl, když jsem se narodil a když mě vezli ke křtu. Já totiž měl tu rodinu tak trošku náchylnou na ten špiritus a to vám je zajímavé, jak ty strejčkové, jak měli strach, abych nezahynul jako pohan a hnedka 3 dny po narození už mě táhli pokřtit do Semil. A já se narodil na Hořensku a to jsou 3 kilometry do Semil a cestou 9 hospod bývalo. A teď ty strejčky, teda máma ležela, že jo, tak prostě strejčkové mě dělali do nákupní tašky a hýbají mě pokřtit. A to i ty jak asi vypadali, než přišli do kostela. No, velikou radost, že je kluk. Teď samozřejmě v zákristi už zapomněli, co chtěla máma za jméno, že jo. A ten jeden strejček furt řval, že to začínalo na R. Tak se tam v zákristi hádali, tak se rozhodli, že to bude Vladimír. A teď ještě v té opici se přiznali, že jsou bez vyznání, takže vůbec do kostela nesměli, tak mě vlastně křtil kostelník, který se jmenoval pan Bým, že jo. Ale to by ještě šlo, ale když mě nesli zpátky, to víte, zas těch 9 hospod, tak mě na lavici v té jedné hospodě zapomněli. A teď ten starý vydrmal vylít s tou taškou ven, pojá Ježíšmarja, zapomněli jste tady dítě, že jo. Tak to byl ten můj slavný křest, takže k těm křtům mám takový dost jako teda divnej vztah.
1: Jeho tatínek František byl legionářem, který po návratu z první světové války vstoupil k četnictvu. Krátce po narození syna Vladimíra ale byl převelen na Slovensko. Tak se tam přestěhovali i s rodinou. V roce 1939 ale na Slovensku začaly pod vlivem fašismu židovské pogromy a nacionalistické nepokoje. A tak se rodina musela stěhovat zpátky do Čech. Na Semilsko, do Nedvězí. Vše, co měli, prý vezli na voze strýčka Vinska. Jenom tatínek jel vlakem, kterým převážel včely a starou ložnici. Přestěhováním Vladimír přišel o své kamarády na Slovensku a v Čechách tehdy ještě žádné neměl. Stal se z něj samotář, ale prý mu to vyhovovalo. Jeho vzpomínky z dětství, kdy si namluvil i jeho velký kamarád, herec Josef Vinklář.
3: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zaved k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.
1: Cestu k umělecké dráze Vladimíru Komárkovi otevřela sklářská škola v Železném Brodě, kterou opustil velmi brzy, protože byl v roce 1946 přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Na ta léta se ho ptal kdysi i v tobogánu Tomáš Sláma.
4: Zkuste mě připomenout, když jste třeba poprvé malovali modelky. Vy jste na akademii přece museli mít modelky.
2: Ano, ano, ano. A to vám je strašně zajímavé, když tam 8 hodin čumíte na nějakou tu holku mladou a tak otrávně špekulujete, jak se dostat domů, aby už toho člověk toho nechal. No a třeba na chodníku před školou vidíte, že se bába nakloní nad kočárkem a všichni jsou vykulený. To vám je zajímavé, jakmile už tam někdo vám sedí ten třetí den, ono to není vana. Nebo si představte, to vždycky u rektorátu byly ty modely v pondělí ráno. No a tam kluci chodili vybírat. No a to taky, ty nejhezčí holky tam zůstaly. Nejdřív se vybrali starý dětkové, pak přišli starý báby a když už tam nebyl nikdo, tak přišli na řadu mladý holky. No podívejte se, takový starý dědek, ten má ty klouby vidět, že jo, ty klíční kosti a tohle to všecko. A když ho malujete, tak to jsou záchytné body a podle toho těch záchytných bodů můžete malovat. Ale taková mladá holka, když to je jako lízátko, takhle kulatý, nejde se ničeho chytnout. No a to vám každou chvíli řekne profesor a pane, proč ten model tady stojí, že jo, když si to vymýšlíte. To je održku. Nejhorší, co bylo vždycky, byly malování mladých. A oni ty holky se taky mrskají na té šajbě, víte? A teď se do ní trefí, to ona si je vědomá, že jo? No to je održku. Takže nebylo nad starý dětky, ty jsme dělali nejradši.
4: Dobře, no ale teď už se to mohlo změnit za ta léta. To je postřeh, kde se vracíte k názorům, kdy jste začínali na akademii. No a co teďka? No, teďka používáte modelky ještě?
2: Vůbec ne. Víte, ono to je tak jako održku. Když já maluju, to mám dykl před sebou a teďka vím, kde ta holka bude mít makovici, kde bude mít ruce, kde bude mít nohy. A podle toho to na ten dekl kreslím. No. A když to dodělám, pak z toho třeba vznikne višňový sad a ta holka tam vůbec není. Takže podle modelu se já podle modelu malovat nemůžu.
1: Asi po dvou letech pak nastoupil Vladimír Komárek na Umprum do ateliéru profesora Štipla, který doufal, že z Komárka přece jenom skláře vychová. Vladimírovou absolventskou prací byl v roce 1954 tavený skleněný reliéf, ale sklářem se stejně nechtěl stát. Láska k malování ho totiž nikdy neopustila. Během studia se proto výtvarně vzdělával potají a maloval za školou. Jak o sobě říkal, byl nejdéle študovaným samoukem. Nakonec se z něj tedy malíř stal a dokonce pak později i na škole učil, čemuž se opět divil Tomáš Sláma.
5: Prosím tě, Vladimíre, jenom jednu věc. Jak ty jsi vůbec mohl někdy někoho učit? Třeba je otázka, na výtvarné škole ty jsi učil.
2: Tam ano, dokonce děti speciál, hráli chudáci. Ano, já měl speciální výchovu a to měl ty profesor z gymnázie měli na mě vsteka, protože já měl speciální jednostupňové hodnocení. A sice jsem říkal, když se na mě zlobili, jako že to tak nejde, že snižují úroveň gymnázia, tak já mám, podívejte se, volové, když to někdo umí, tak mu dám jedničku, páč to umí. Když to neumí, to od přírody neumí. Co bych mu měl dávat dvojku? On za to nemůže. Tak jsem mu dal jedničku taky. A to, jak měl vsteka, když byla jako konference, tak já diktoval do telefonu. Oni přeci jenom ředitelka chtěla, tak jsem vždycky oni jméno, já říkal jedna. A když jsem to řekl 30x jedna, už se na mě vyprdli a dopsali ty jedničky. Matematiku, to jsem nikdy neuměl. Ale zase nikdo nemůže říct, že jsem vypočítal, protože já si nespočítám ani vejplatu. No a teďka, co jsou ty vejplaty míňa? Míň, až půjdu do toho důchodu, no tak se už těším na ten výzkaz. Protože to jedině... Pač, to je jediná možnost, jak budu mít krásnou srst.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Tuhle písničku od Pavla Bobka jsme nevybrali náhodou. Byl to oblíbený zpěvák Vladimíra Komárka.
1: Především ještě bych složil ten kompliment tomu Bobkovi. Prostě má to obrovskou inteligenci. Je na tom vidět, že to je pan inženýr a ještě inteligentnější než pan inženýr. A ten hlas, má to takové jako barvu, prostě nevím, je to geniální. Miluju ho.
2: A koho ještě milujete další?
1: No, potom by po Bobkovi samozřejmě šel pravoslavný chorový zpěv. Ten miluju, protože podívejte se, v katolickém kostele je všecko vedený na varhany. Ten člověk je tam pasivní, když to v tom pravoslavném ty lidi zpívají. V těch stěnách jsou ty hrnce zadělané, to jsou ty rezonanční takový prostory. No a to je nejvyšší umělecká úroveň. Potom samozřejmě miluju Suchýho a vůbec každýho, kdo umí udělat legraci do písničky dá.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ve vzpomínkách na Vladimíra Komárka se ale ještě vraťme do 50. let. V roce 1954 mu skončila škola a on šel domů. V Praze se, jak se říká, necítil. Přitom odstěhovat se z Prahy znamenalo pro umělce sebevraždu. Dělal promítače, šoféra i ředitele domu osvěty. Jak říkával, čím byl, tím byl nerad. Na volnou nohu se dostal až jako 60-letý. Po škole v letech 1955 až 57 musel nastoupit na vojnu. A během ní se oženil se svou ženou Růženou, se kterou měl později dva syny. Prahy se sice odstěhoval, ale čas od času do Prahy zamířil. I když nerad, protože cestování pro něj nebylo. Ale táhlo ho tam to umělecké prostředí. Potkávání se i s ostatními kolegy, hlavně z herecké branže, kterou si tolik zamiloval a ve které navázal spoustu přátelství. Vzpomínat na to může třeba i Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a taky skvělý novinář.
4: Vladimír Komárek, to byla živoucí legenda. Byl to člověk nesmírně inspirativní, nabitý obrovskou energií, obrovským vtipem, obrovským espritem. Strávit čas v jeho přítomnosti byl zážitek, na který se prostě nezapomíná. My všichni máme v paměti nejrůznější setkání s ním, ale je to neopakovatelné, protože to byla ta chvíle, ten okamžik, který jsme s ním prožívali a který jsme si užívali, vzpomínáme na něj všichni s velkou láskou. My jsme se vlastně poznali s Vladimírem Komárkem, s mojí manželkou Evou, protože máme chalupu v Českém ráji a kousek od Sobotky a tam se každoročně pořádá Šrámková sobotka. Takové setkání literární a na ní vystupují různé osobnosti. A jednou za mnou přišli organizátoři Šrámkovy sobotky, jestli by mohli uspořádat to setkání u nás na zahradě. My na té chalupě máme velikou zahradu, veliký třešňový sad, je tam spousta místa a tak jsme si řekli, že jo, že to uděláme. Nakoupili jsme takové bílé plastové židle, asi 30 nebo 40 jsme jich nakoupili, rozprostřeli jsme je po té zahradě a v tom programu bylo i setkání s Vladimírem Komárkem. A Vladimír opravdu teda přišel k nám na tu zahradu, což při jeho tělesné konstituci byl opravdu úctyhodný výkon. A tak jsme seděli na těch židlích, vyprávili jsme si a najednou v nějaké takové, to jsme se viděli poprvé, on byl u nás poprvé, a v nějaké takové napjaté chvíli, kdy jsem jaksi dramaticky gradoval nějaké vyprávění, tak se ozvala strašlivá rána a Vladimír seděl na zemi. Teďka všichni vyskočili v hrůze, protože to byla opravdu šupa. To Vladimír, když spadl na zem, tak to se otřáslo celé okolí a pod ním ta židle praskla. On se strašně styděl. On se tak jako rozpačitě sbíral z té země, vstával a teď se strašně omlouval, že nám zlomil židli. Tak o tu židli vůbec nešlo. Tady šlo o to, aby si on neublížil především. Ta židle stála, já nevím, 300 korun nebo kolik. A tak jsme to všechno zamluvili, všechno bylo v pořádku. Rozloučili jsme se, on pořád byl z toho trošku rozpačitý, ale přijeli jsme za týden na chalupu a ta židle Funglnová stála na zápraží. On ji opravdu koupil, přivezl, postavili tam jako omluvu. No a od té doby jsme se stali velkými kamarády, jezdili jsme k němu, on jezdil k nám a prožívali jsme krásné chvíle společné.
0: Vladimír Komárek byl oblíbený nejenom kvůli své tvorbě, ale i pro svou přátelskou povahu, životní optimismus a humor, který uměl rozdávat. Především vypravěčské umění mnohokrát prokázal i v rozhlasových nebo televizních pořadech. A taky jen tak mezi svými kolegy, herci, se kterými se tolikrát potkával, i když měl trochu trému.
5: Já jsem tady není kvůli tomu, že se budu vytahovat, že jsem tady seděl s hercem, ale jinak teda trému až to bude až průjem, ale co se dá dělat v tom?
6: Ty máš trému?
5: Vždycky, od narození.
7: Podívej se, nemůžeš udělat omyl, když budeš říkat, jak vždycky, když jedeš, když jsi jel do Prahy, budeš vzdávat obrázky, prostě jak jsi jel krou cestou, jak jsi šel z té Florence, do Bíla, buď tě do Koruny, no všecko žrádlo, všecko, pak šel zpátky a stejnou cestou zase na to žrádlo, pač furt měl strach, že umře, jo. Že umře, hlady.
5: To je rutin, já tohle mám celý život. Tohle mám celý, a to už je třeba na vojně, pan velitel tenkrát říkal, Komárek, kde má být správný voják? No já teď nevěděl, že jo, jaká zbraň držet a tak, a on pál, u kuchyně, aby se nažral. A mě nám to tak jako vlezlo teda do mě, že skutečně jak se kuchyně hnula, tak jsem byl za ní. Já se mám stlou 115 kilo, já jsem málem oženil, teda nevoženil. Jo? A to ty kybly s tím jogurtem za mnou táhali vždycky, protože to vojáci nežrali, že? Tak ty kybly s jogurtem vždycky říkali ty kuchaři, nažer se, Komáre, zase jsme ti přinesli jogurt. Spál jsem se tam strašně, už jsem figuru nešit. No a jinak se vymlouvám teda na manželku, že mě skrmila, aby mě holky nechtěli, že jo? Protože já teda furt mám holky rád, ale zažijí prase si nemůžu vzpomenout kvůli čemu. Ale mám to někde napsaný, ale to zase žena zkovala ten otest, takže tak jako nevím, že jo.
8: Ale aspoň, že to zdání zůstane.
9: Něco tam je v tom vzduchu, ale co to bylo?
7: My tam jednou přišli s Vildou Denkem popelně a oni zavařovali merunky. Hele, já tě upozorím, že ten stůl je větší než tenhle ten. A tam bylo takhle tam, a dva lidi tam byli, ale já viděl jenom jednoho Růženu, jo. Vláďu jsem vůbec neviděl. Ten seděl za tou horou těch merunek a oni loupili ty merunky a nakládali. Já pán, pak jsem to děláte pro celý Semily nebo pro okres, celý vám povídal. To je do Vánoc v hajzlu, tyhle. Ale to bylo, ti říkám, asi na 350 těch flašek, prostě to.
6: Promiň, zlý jazykové teda tvrdí, že ty jíš jenom schnilý jabka, je to pravda?
5: Jo, no to je to, píšu o tom, že jo, v tamtým brožu. Ale zajímavější věci vzpomínám na to, když jsem měl jednou z východního Německa s dětma, to jsem poprvé byl na výletě, ty kluci to bylo jednomu 10, druhýmu bylo 9 a já strašně mám rád ty tévursty, že jo. No a tak jsem jako koupil v jednom městě tévurst, v druhém městě tévurst.
7: Co je tévurst?
5: No to je takový ten salám, takový...
7: To není mécký
5: salám. Ano, tu čajovku. No a nakoupil jsem toho hromady, že jo. Ale furt byl hlad, tak jsem si uvždyb něco sežral, děti seděli v autobuse vzadu. No prostě to dopadlo tak, když jsme se blížili k hranicím, tak každý skovával ty boty a všecko skovával, že jo. Pač byly ty kontroly.

0: že nerad jezdíte do Prahy, je tam i moc lidí a...
1: A vždycky, když takhle v divadle sedím, víte, můj nejdramatičtější zážitek je, když si počítám knoflíky a uvažuji, že už mě ukradli auto, ještě mě ho neukradli, až za hodinu ho ukradnou. A takový nejsilnější umělecký zážitek, když vylezu z tramvaje a vidím, že tam moje obstarožní haluška tam stojí, já nemusím vlakem a pojedu domů autem.
0: Učil jste vlastní ženu řídit, anebo dirigujete ji při jízdě, nebo dáváte připomínky, podněty k řízení?
1: Když žena jede, tak brzdím sám prostě tam vedle a ona zas nerada jezdí se mnou, protože ona říká, že se kochám. A když viděla pak ten film Vesničková středisková, dělalo jí to strašnou radost, protože když vyjedeme 70, najednou vidí na mém ksichtě úsměv, tak jedeme 60. A když už to cuká na 40, tak vždycky říká, zbuď se, potřebujeme do Semil dojet. Tak zase přidám, takže já immer wäre jezdím tou 60, no a když je tam napsána 40, tak platím pokutu.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Další píseň za námi a čeká nás vyprávění o úžasném malíři, grafikovi Vladimíru Komárkovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už v době studií se intenzivně věnoval vlastní volné tvorbě a taky se aktivně zapojil do skupin a sdružení podobně smýšlejících umělců. Třeba v letech 1965 až 71 byl členem významného sdružení českých umělců a grafiků nazvaného Holar. Tohle sdružení dobře zná i Iva Hitnerová, která Vladimíra Komárka dobře znala a taky se s ním přátelila. A setkávala se s ním i na srazech herců, umělců, malířů a jiných. Vzpomínala třeba i v tobogánu.
2: Tak tam bylo tolik lidí z herecký branče, třeba včetně Jiřiny Bohdalové a tak. A když vyprávěl Vladimír, tak všichni zmlkli. I ta Jiřina, všichni poslouchali, protože to lidi, kteří nikdy nemlčí,
3: zvláštně pointoval. Prostě on tak jako, já jsem přišla jednou na návštěvu a říkám Vladimírku, já potřebuji na tohletu. Mohli byste mi říct, kde? A on říká, milostivá, vy můžete kdekoliv.
0: Vladimír Komárek říkal, že se dal na umění proto, že se na nic jiného nehodil. Táta mu to prý velice rozmlouval a říkal, na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, musí být především dlouho živej. A sochař Lauda mu říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem 60... to už je kumšt. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Malování se na začátku zalekla i jeho žena Růžena. Poznal ji před vojnou. Jmenovala se Holubová a doufala, že budoucí ženich bude mít slušnější jméno. Když se dozvěděla, že její budoucí muž se jmenuje Komárek, byla nešťastná, že se z toho zvěřince prostě nedostane. A dovršil to pak tím, když jí řekl, že je malířem. Zoufale se na něj podívala a ptala se, jestli bude muset chodit s obrazy po barákách. Vladimír Komárek jí tehdy řekl, že ne, že bude slavný a že za ním budou chodit páni redaktoři. Jako by to tehdy tušil. Mimochodem jeho manželka měla taky umělecké sklony. Poznali se totiž v divadle v Semilském souboru písní a tanců Krakonoš, kde Růžena Holubová tančila a Vladimír Komárek tam působil jako umělecký vedoucí. Spolu pak měli dva syny, Pavla a Vladimíra. Na ně vzpomínal kdysi i u nás v rozhlase.
4: Já mám dva kluky, jeden je normální, ten se nevoženil, ten je doma. A ten druhý blbec si vzal Němku, že jo? A teď si představte, tamhle, jak je tam teďka... Pan Klaus, víte, tam nahoře, že jo? A teď si představte a ten horor, toho dětka mě bylo líto, pan tátu, že jo? Teďka jedna holka si vzala Číňana, ta nejstarší. Druhá holka si vzala nějakýho Holanděna, co je v nějaký církvi, co něco nežerou, to já nevím, co? Jo? Teďka... No jo, je to tak... Třetí kluk, ten šel do Afriky zas nějaký jiný náboženství hlásat a přišel s černoškou. Teď si představte toho čistokrevného nacistu a to vám můžu říct, ten má lepší původ než náš pes. To je čistokrevnej teda jako Němec, že jo? A ta třetí nejmenší, co měla krátkou nohu, tak ta si vzala mýho kluka, no. No jo, ale to ještě, já musím dřív domů, já to mám daleko, že jo. Tak. A teď si ale představte, že ten mamlas požadoval na nás, teda na mě a ženě Růžině, že musíme na svatbu. Já vám, hele, ty mě nemusíš na pohřeb, já ti nepůjdu na svatbu a budeme jedna. Ale oni ty jako ty Němci dost tak jako na to trpějí, že na ty svary. No co se dalo dělat? No já teda, měl jsem potom Němci, já ještě nebyl jako to se ještě dalo jedno obliknout. Ale teďka žena od krejčího ke krejčího a vždycky nějaký hadr přinesla a já vždycky jedovatě pán, to je hezká košilka noční, že jo? Tak zase si ušila jiný. A teď ten horor, teďka nás jeden Holanďan tam vez s manželkou a když chudáci viděli, co se jako tam koná, že jo, tak se taky vyšprdili, no ona byla jak vánoční stromeček, ty opičky po sobě, všelijaký, no já šel normálně. A jenom ten kluk, když jsme šli, to jsme šli od špitálu, jen je ošetřovatelka, a tam jakože pěšky, tak ty auta se tam nechali, a tam nechal hrdě tu škodovku, tam to mě nikdo neukradne, že jo, tak jsem tam nechal. A teďka byla červená, zelená, no tak průvod se roztrh, že? A když už jsme se blížili k radnici, protože projít do kostela nemůže, to by musel zaplatit a on teda tomu moc nerozuměl těm církvím. A povídá, ty ale mámě, manželce, povídá, a je ta prostřednice má toho Holanďana, ona furt kojí. No a Růžena povídá, no a proč by nekojila, když má mlíko, že jo? Proč by nekojila? A on povedal, no jo, ale oni už, ten kluk už je veliký, on běhá. No mně to bylo divný, no podám, ať si kojí, že jo? Ale nebudu vás držovat, moje sláva, nevrlej z toho. A teď si ale představte, přiběhneme pod ten národní výbor, teda německý jejich, na Češku. To je 1000 kilometrů od nás. A on povídá, no počkáte tady na nás dole, nebo půjdete nahoru? No to mě rozčílo, když 1000 kilometrů jdete a nebudu u obřadu, no to jdeme nahoru. Jenomže do dneška mě to kluk vyčítá, protože my jsme se dělali takhle v zádivu, že jo? A před náma teda ta nevěsta ženich a já mezi nima zrovna viděl tam tu holku, k ní přiběh ten kluk, zařval, ona to vyhodila ven, že jo? No. A kluk se stravoval při obřadu, že? Ale on by si mě teda nikdo nevšiml, ale tam ten německý blbec nás fotografoval. No. A do dneška mě kluk vyčítá, že pak bylo slušno, aby pan táta uronil slzu, že jo? Když taková, jo, první kluk se žení a ještě k tomu poprvé. No a já, páč, já, mě zajímaly jiné věci, že? Do dneška jsou s tím nepříjemnost.
0: Kromě nadání malířského měl i dar vypravěčství, ale také psaní. Napsal spoustu krásných vět a dopisů. Třeba jeho citát, že život se skládá z větších či menších nepříjemností, hustě na sebe navazujících, je přece dokonalý. Na jeden úžasný dopis zavzpomínala i Iva Hitnerová.
2: Mohla bych taky z jednoho dopisu, tak on mi daroval jeden obrázek a já jsem mu psala, že jsem mu hrozně zavázaná, co jsem dlužna a on mi napsal, milovaná Ivo Hitnerová, nejste nic dlužna, jelikož jste od řemesla. Taky vám písemně vykám. A teď je jako obrázek a tak. Ten dopis je o tom, že vlastně nic nepotřebuje. Jako já jsem říkal, čím se můžu odvděčit? A on říkal, rád bych si koupil židli v Jičíně, ale kam jí postavit? Roštípat starou krásnou proč? Víno ani kořálku nepiju a když tak bliju. Mám stále hlad, ale jak se nažeru, nemůžu dejchat a to pak nemůžu ani malovat. Nemám šaty a co seženu je k breku. Dal jsem si ušít sako za 5000, když jsem se do toho oblík, stal jsem se do breku. Ani v nadměrných velikostech na mě nic nemají. A dát si šít a s hrůzou čekat, co z nich vyleze, potřebuju já to. Knih mám 3000 svazků, do konce života to neprolistuju. Jediný, co mám rád, jsou cizí dívky. Ale proč se mi cizí dívky líbějí, na to už jsem zapomněl. A žena Růžena mi to nechce říct. Miluju klid a lidi, co mají rádi mojí práci. A mezi ně patříte už léta tvůj komár.
0: Svou povahou si Vladimír Komárek získal mnoho známých a přátel. Neměl problém si kohokoliv pozvat do svého ateliéru, kam se sjížděly jak slavné osobnosti, tak jeho obdivovatelé z řad široké veřejnosti. Pro své účely si dokonce vedl od 70. let takzvanou návštěvní knihu, kam mu přátelé a další příchozí zapisovali a psali vzkazy. Mezi návštěvníky tak byli třeba Vlastimil Brodský, Josef Kemmer, Josef Vinklář, Jiřina Bohdalová, Kristián Kodet a později i Lucie Bílá.
3: On měl krásný hlášky, on třeba říkal, já jsem nemocný na zadní, protože měl nemocný nohy. A nebo třeba říkal, ty jsi mě tak zblbla, měli by tě dávat v práškách, jmenovalo bys to Halucina Bílá. Ale tohle je tak strašně nádherný, poetický, až jednou přijde čas a já budu tam, kde není dnes a nebude zítra, kde nebude dole ani nahoře, tak já budu dyštěm dubnovým a budu stékat po tvojí hlavince havraní a zasychat na tvých očičkách průzračných a na tvých hrtech zůstanu v krupějích, až se usměješ, otevřou se nebesa a já se budu tudy vracet do nebe. To je.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vladimír Komárek byl všestranný člověk a právě proto si o něm dnes vyprávíme a taky nás baví.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to malíř, dělal i do sochařiny a jen tak nikdo ho nedohonil v grafice. Zvlášť pak v suché jehle, jak se říkalo. Ale byl to i skvělý vypravěč, uměl nádherně a vtipně psát a báječné na něm bylo to, že uměl žít naplno. Byl ku podivu abstinent, nekouřil, ale strašně rád jedl a nestyděl se za tuhle slabost. A jaký byl jeho vztah k módě? To probíral kdysi i v tobogánu s Tomášem Slámou.
2: Chci se zeptat pana Vladimíra Komárka na jednu věc. Vím, Vladimíre, že dnešní setkání bereš velmi vážně, ale že to vemeš tak vážně, že si na setkání s paní Stelou Zázvorkovou pořídíš nové moderní sako, to jsem skutečně nečekal.
3: No, já jsem rád, Tomáši, že to připomeneš, protože mě nikdy na hadrech nezáleželo. A když už teda jsem si to pořídil, já totiž, co se týče hadrů, tak jako mám takový určitý dilemno. A začalo to tím, že jsem se dostal, když si, jak končila ta, teda ten minulý režim, tak mě pustili jednou do západního Německa. Já mám ženo růženo, žádný hadry se nebudou kupovat, budeme dělat bohatý z východu. Načež teda si představte, přijdeme do takové rodiny a tam jim umřel tlustej dědeček. A teď si představte těch hadrů, co po něm zbylo. Ale krásně teda, jako oni říkají, provedený, že? To jsem dostal boty, kapesníky, saka, trenýrky, prostě všecko. Akorát tu SS uniformu si nechali na památku. Ale... Ale jináč prostě všecko jsem dostal, víte? Ale zase ta tragédie, on ten dědeček sice byl tlustý, ale kam se hrabe na Slovaná, že jo? No tak jsem z těch hadrů i rost, víte? To víte, Slámovi to dát nemůžu, ten by to měl všecko jako zimáky, že jo? Tak to mám doma. To byly ty začátky mýho ošacení. A takže jako teďka, když... jedu do té buržoázie, že jo, tak vždycky jako koukám, co bude lacin. A teď si představte, předloni jsem tam byl a v takovým tom kauhausu já vždycky chodím, kam chodí Turci, protože tam to bude laciny. Tak jdu za Turkama a najednou vidím nádherný růžový sako. A jako Čecha mě oslnilo, tam bylo napsané 25 marek. To víte, za 25 marek sako, teda to nepočítal 18 korun, že jo, za marku, ale bylo to teda nádherný. Ovšem ten komplex, protože co Němec, to perfektní člověk. Já si vám to sako oblíknu a najednou koukám, že levej rukáv, já neviděl ruku, pravej normální, pán, že by ze mě byl mrzák, protože oni jsou perfektní. Tam byl nervák až do nedvězího, když mě paní Krejčová změřila ruce, po a ne, je to dobrý, oni tam přišli blbej rukáv, protože je to laciné.
0: Mezi lety 1959 až 2008 Vladimír Komárek ilustroval na 125 knížek a vytvořil zhruba 662 knižních značek. Od 60. let až téměř do své smrti vyprodukoval více než 200 grafických listů, přičemž dodnes nejsou zpracovány celkové soupisy. Realizoval přes 170 samostatných výstav v tuzemsku i zahraničí a za svůj život získal mnoho uměleckých ocenění. V roce 1989 byl jmenován zasloužilým umělcem a posmrtně v roce 2011 získal poctu hejtmana Libereckého kraje. O 10 let později mu prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně. Škoda, že jsme mu nestihli dát i nějakou cenu za dobrou historku nebo skvělý vtip, protože i v tom byl přeborník.
4: To mě se líbí, já jsem znal několik fór a teď už je nemůžu říkat, páč už nejsou vůbec vtipný. Ale to, jak přišli hrobníci spocený do toho a povedal, kdo umřel? A povedal, tady předseda umřel a jsme ho spouštili do hru. Takový potles se 8krát jsme museli vytáhnout.
5: To je krásný.
6: To je vlastně tvé, jak jste říkal, takové sídelní město.
4: Ano, já vždycky říkám, Turnov, brána Českého ráje, Semily, město pohřebního ruchu. máme nejstarší krematorium, já jsem na to hrdej, taky vás zvu. A to je instituce, která vždycky plnila svůj plán, taky, že teď už to teda je to škoda, je to sundali, ale v tam, co byli pozůstalí, seděli, čekali na obřad, tak viděli po stěnách diplomy za splněný plán první čtvrtletí, druhý čtvrtletí. A tak jste byl jistý, že jste ve slušných rukách, jo?
0: Vladimír Komárek zemřel 24. srpna roku 2002 v Jilemnické nemocnici. A jak kdysi prohlásil, to malování nedělal proto, aby se líbilo, ale aby to bylo svědectví o marné cestě životem.
3: Ať se nezlobí, když se všechno se nemůže líbit, víte? To je zrovna jako když ukazují tu královnu krásy, ono tam místo vypadá jako řeznický krám, že jo? Ale přitom hezká holka je věc velmi hezká, na to jsem taky přišel za mlada. Ale mám dojem, že ten kumšt není skutečně pro každýho, je jenom pro ty, který to chtějí chápat, víte? A rozumět kumšt, na to není škola. To je určitá průprava, to v někom je, v druhým to není. Tak a čím nás bude víc, co budeme mít rádi umění, nejenom ty moje obrazy, ale rádi umění, tím budeme o sobě říkat, že jsme vzdělanější.